0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Denně tě potkávám, vždycky se usmíváš, všem ostatním se zdá, že Bůh ví, jak mě znáš.

cestou. Kájo, mého bratříčka pravda vytáhli na to nepřívětivé světlo jako prvního. Ale nechtělo se nám oběma. A on byl pak po dlouhý čas lepší než já. A také zranitelnější, ale stejně byli oba hochíčci, chcípáčci, často nemocní, v horečkách. Strop mizel v nedozírných výškách a znovu se zlověstně nížil. Vyhublé pažičky dvojčat šátravě bloudily po peřinách a co chvíli jsme se z nekonečných angín poblinkali. Tehdy nikdo z nás netušil, že půjdeme v kruhu a budeme končit jednostejně. Vědět to tenkrát, jistojistě bychom se po způsobu pozdějších opilců udusili vlastními zvratky. Pak cestování vlakem. Uspěchaně se často přestupovalo v jiskrách a zazích. Na jednom takovém špinavém nádraží, myslím, že byla ještě válka a všechno bylo na lístky, matka vyprosila nějaké tepelně upravené jídlo i bez těch poukázek. V nádražní putice to bylo. Matka byla po městsku nahastrošená a číša z ní slintal. Obtížné dítky vypustil za krčmu do spustlých zanedbaných luk. Dva městští jelimánkové nevěděli nic lepšího, než rvát květiny, pochopitelně bez stonků a bez ladu a skladu. Čile přiběhly otužilé vesnické děti a ječícím dvojčatům nabančili. Řvoucí cizorodý živel byl z území vesnice vyhnán zas do jiného vlaku. Do ubrečených očí hned zaslétaly jiskry z rozzuřené lokomotivy. To stoupání za vsí bylo nad její síly. Honem, honem, na slinci kapesník, šmidli, šmidli. Saze je třeba rozmazat, rozetřít, do toho sopel z brekotu a... Z kapesního šátku je v okamžení klouzek, který nás také nutili nalézat v pichlavých lesích tu sliskou houbu. Zemědělci v dřevěném kupé buransky mlčí. Dvojčata a husa v košíku nejapně kejhají a kdo si posupně velí, zavřete to okno, pakáži. Do neprodyšně uzavřeného prostoru se někdo děsivě ubzdí, všichni podezřívavě hledí na nevinnou tlustou selku, vlak s notným kymácením rachotí fádní krajinou a zapaluje proschlé lesy. Selka rudne a obloha jakby smet. Večer je na spadnutí. Skandál. Dodnes se občas probouzím do noci při hrůzné vzpomínce na truchlivou hru, všemi nedobrovolně a bez chuti hranou, pod nic neříkajícím názvem Rodinný výlet. Jakže to bylo? Napřed se do dýmajícího vlaku, jen se celý roztřesený a uhýbající rachotivě vřítil do branického nádraží, vedrala má matka. I do přeplněného kupé se dokázala vlámat. Všude jí bylo plno. Otec vyšňořen turisticky, opásán, tísněn, škrcen brocakem, oděn v jakýchsi pumpkách, pulóvr a rozhalenka. A již vzhůru, po příkrých schodech, služka s košíkem. A dítky, můj bratr a já, pestře matkou opletené, válcovité, pištivé, barevné spermie. Tu přichází kýžené troubení. Lokotka odpovídá zahoukáním. A opravdu, už se jede. Rozzuřená lokomotiva zasypává všechny a všechno deštěm sazí a pálících jisker. Nejedna sprahlá louka a proschlý havost vzplanou. Říkala jsem ti to, nenakláněj se z toho okna. Dítko brečí. Slzy vyplavují smítko z oka. Facka to opraví. Facka klebn, zuby šklebn. Jede se dál.
Už v Modřanech? Po chvíli kodrcavé jízdy matka velí: děti, připravte se, budeme vystupovat. Brebentící dítka se kymácejí v chodbičce. Parovlaky mi smíká víc než matka. Dalších 20 minut jízdy. Už vědí ti caparti, co je čeká? Přechod z Braslavského železničního mostu. Další děs. Mezi rozvyklanými prkénky mostního chodníčku vidí hluboko dole kalný říční proud. Na druhém břehu je výlet završen. Tam, na dřevěné plovárně, plavčík v námořnickém tričku spoutá dítko jakýmsi přístrojem, na bydle vysune do zlověstné řeky a přikazuje malému pitomci vykonávat jakási žabí tempa A23, A23. A ten kréťa na laně jen loká říční vodu a kucká, zatímco matka projevuje k plaveckému mistru veškerou úctu a pramálo dbá na synáčka, co mizí pod hladinou. Mnoho let potom si předčítám nádhernou povídku o téže plovárně. Příběh nahlížený s laskavostí velkého člověka, rozmarné léto, mistra Pera, doktora z Braslavského, Vladislava Vančury. Ale přece jen naučil jsem se plavat dřív než číst. Bez bydla a postroje, cestou přirozenou. A v nejedněch vodách jsem pak předváděl své rádoby styly v dojemné touze zaujmout některou z venkovských krasavic sedících na břehu a schovývavě zhlížejících na hloupatého pražáka. Zmodralé, klepající se dítě je vytaženo na šedivá prkna plovárenská. Sluščin košík. Kostkatá utěrka odkrývá svá úděsná tajemství. Dodnes vidím láhev od octa, plnou nepopsatelně lepkavé tekutiny, slazený čaj s citronem, odporně vlažný, částečky vymačkaného citronu v tom kalu zavíří, zvrátí se a unaveně padají ke dnu. To nejhorší má teprve přijít a také to přichází. Strašlivá plechová krabice s proraženými nepostačujícími průduchy v ní. O, hrůzy dětství. Vlhké krajíce chleba s rozpuštěným máslem a přilepenými cucky mokrého ubrousku, trocha zvlhlé soli v mokrém papíru, puklé rajče, vystydlé řízky obalované v strouhance a papíru a to nejhorší nakonec. Vajíčko natvrdo. Jehož mocný odér. Zbraslavský vánek ne a ne rozehnat.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Co pak se nám přihodilo?
2: Já mám pochroumaný kotníček. Pánbu mě potrestal za cosi. Já taky tuším
1: za... za naše hříšné řeči tady.
2: Včera jsem byl s tím v nemocnici jedné pražské prestižní.
1: Mm-hmm.
2: Jo. A nebyla to ani vojenská, ani IKEM, musím teda říct.
1: Tak to byla ta odhl.
2: To byla ta odhl a bylo to veselé. Byl jsem tam dlouho, rentgenovali mi to.
1: Mm.
2: Všechno. A
1: dali vám fotečku na památku?
2: Nedali, ne. A vtipné, bylo to zábavné, protože tam byl jenom jeden člověk čekal.
1: Mm-hmm.
2: A takže chodba prázdná, sobota, poledne, každý slovo z ordinace bylo slyšet. A zdravotní sestra se tam poštěkala na život a na smrt se sanitářem. A zazněli tam velmi vtipné, jakože bude hlásit mimořádnou událost.
1: Mm-hmm.
2: A sanitář naštvaný, takový čtyřicátník, vypadnul z té ordinace a řekl, já ti dám sanitář, ty nánopy to má. A ona za ním křičela, ať si jde na ten svůj Prague Pride. Prague Pride.
1: Prague Pride.
2: Ta taková veselá atmosféra tam byla, ale musím říct, že k pacientům se chovali výborně a pomohli mě tak, ale představte si, že tam ani televize nejede, na té chodbě nic, čekáte 2 hodiny, rentgen a tak, tak toto je jediný oživení.
1: Fakt, jo, to tam není, to no, v Motole mají TV Motol, tam to na obrazovkách běží pořád.
2: No a já jsem si říkal, jestli to není schválně, paní Karol, jestli oni nenajímají nějaký ty zdravotnický klauny.
1: A převlíká je za sanitáře.
2: Za sanitáře a za sestru a říkají, prosím vás, pán tam čeká, až bude popsaný snímek z rentgenu, už tam sedí hodinu, běžte, pojďte udělat nějakou scénku, ať se tak nenudí.
1: No, ještě to může mít jedno vysvětlení,
2: no,
1: že jste se ocitl na skryté kameře. Že to byla scénka a pak to půjde někde do televize.
2: No to jsem se ocitnul 100%, protože tam byla na stropě taková ta černá bublina,
1: no,
2: kde je to hlídaný kamerovým
1: To je požární systémem. Hlásič.
2: Ale já jsem se jenom tak podutelně usmíval a chtěl jsem jako odborník na komunikaci sestře, když mě potom ovazovala kotník opinadlem, chtěl jsem jí poradit, řekl jsem si, že já jí teď řeknu, mám pro vás dobrou radu, co s tou situací. Protože on se nasral, pan sanitář, jako na život a na smrt. Jo. Ještě po celou tu dobu, jak šel po té chodbě pryč, tak byly slyšet různá slova, které tady ani nemůžu opakovat.
1: To je velká škoda.
2: No. A říkal jsem jí si v duchu, že jí řeknu, chcete dobrou radu od odborníka na komunikaci, jenže jsem k tomu nepozbíral odvahu. A dobrý byla role doktora.
1: Ano.
2: Ten neřekl půl slova a vůbec jako by se to neodehrálo.
1: No tak on už je možná trénovaný, že se to tam odehrává poměrně často, tak už ho přešlo takový to, že by jim dělal rozhodce a teď už to prostě jenom nechává.
2: A nebo si říká, sobota, poledne, to já musím, protože já byl dobrý, mimochodem velmi jako ochotný a tak, takže musím pochválit, ale nezastal se ani sanitáře, ani sestry a prostě nechal to vyhnít, taky dobrý.
1: No počkejte, nechal to vyhnít, to nemluvíte o vaší nose, že ne?
2: Nenechal to prostě ten volný průběh a říkal si, co já se budu tady do něčeho. No, tak mi to přišlo. Ťukal tam něco do počítače.
1: A tak vezmeme z toho, kolik vám teda zbývá času?
2: Mně?
1: No, máte to nějak od něj kvantifikovaný?
2: Ne.
1: Vám to neřekli?
2: Ne, tradiční věc, nadváha, jo, tak to je vždycky. A jinak, že všechno dobrý.
1: No tak krása.
2: Ale dostal jsem berle. Takže já jsem včera chodil celý den o berlích. Mám s tím spoustu veselých historek.
1: No s berlema se krásně bourá do nábytku, když to člověk neumí.
2: No tak já mám i lepší, dá se s tím vypínač vypnout.
1: Dá se s tím leda co spodat, televize zasnout.
2: No to mi vyprávíte. No spadlo mi daleko i ovládání, tak já jsem si otočil berly a takovým tím rukovítkem jsem si to krásně, není to špatný tomu
1: Ale to budete mít krásně natrénováno do domova důchodců, protože tam až ty důchodci přijdou, tak se to všichni tyhle ty triky budou muset teprve učit. Vy už to máte teď natrénováno.
2: Už to mám za sebou. A mám modrý berle. Teda dneska už
1: to je
2: jsem
1: dobrá barva. To je dobrá barva.
2: No takový tmavě modrý jako.
1: Vypkám se dávají takový ty do fialova.
2: No já jsem si říkal, jestli to je nějaká symbolika, že to je barva ODS. trošku jsem si říkal, že jo, pozor, no. To jsem vám zapomněl říct, jak takhle držíte tu berli a je tam tak tu rukovítko,
1: ano.
2: Tak zepředu je odrazka svítivá.
1: Ano, to musí být.
2: A zezadu taky.
1: No.
2: Takže já jsem si říkal, že bych se měl jít proskočit někam ven večer, ne?
1: No určitě, běžte se projít někam po silnici, budete krásně svítit.
2: Svítit? Odrazka?
1: Všichni uvidí nějakého blázna, co se o půlnoci promenuje po silnici s berlema.
2: Luxusní provedení s odrazkou.
1: A to není úplně luxusní, to mají všechny.
2: Není, to mají všechny.
1: Všechny to mají, to je takzvaně standardní výbava berlí.
2: Takhle. No to jste mě zkazila teď celou neděli, paní Karol.
1: No to mě mi sice líto, vzhledem tedy k vašemu těžkému zdravotnímu stavu.
2: Já jsem známým rozesílal MMSku, jak kráčím o berlých průjezdem. Ale dneska, pozor, dneska se mi to vyplatilo. Už jít bez těch berlí, protože jsem šel tak, jak jste mě tady viděla, co noha nohu. Jo?
1: Mm-hmm.
2: A potkal jsem vám v průjezdu souseda, mladýho pána, který tam žije s mladou paní a šel nakupovat nedělní oběd. A já tak jsme se zastavili, co kulháte, sousedy a tak a bla, bla, bla. Small talk se tomu říká?
1: Ano, asi tak.
2: Prozradil mě, že jde kupovat ten nedělní oběd a já jsem si říkal, abych nezůstal pozadu, co budete kupovat dobrého. A představte si, absolutně mě to vyděsilo.
1: Mm-hmm.
2: Bude kupovat mrkev a jablka a bude z toho dělat
1: salát.
2: Fresh.
1: Jo, fresh z toho bude.
2: Budou mít neděli. No ale kluk je to pohotový, protože jsem říkal, co to je za nedělní oběd? Vymačkaná mrkev s jablkama. Říká, je to zdravý, zas nás nezlobí kotníky.
1: Aha.
2: Takže jsem dostal takovouhle ťavku.
1: A jestli on není nějaká taky, ten váš soused, nějaká biomatka?
2: Nevypadá, ne. Poctivě cigaretku si tam dá na dvoře, vím, že v létě nosí pivečko, to bych neřekl.
1: No, tak to je ale zajímavý.
2: No.
1: To je zajímavý, protože já bych čekala, že to bude nějaký takový průkopník zdravého životního stylu.
2: Ne, jenom dneska. Jenom dnes to tam na sebe prozradil. No. A propo, paní Karol, když jsme u toho, nevím, jestli jsme dnešní Za stranu a za lidi neměli začít omluvou.
1: Já myslím, že my se tady nemůžeme omlouvat. My se nebudeme omlouvat. My nemáme za co.
2: No.
1: Co jsme provedli? Co myslíte, že jsme vyvedli?
2: Přišel nám mail po minulém vysílání, kde nás jistá dáma, inženýrka, podepsaná inženýrka,
1: ano.
2: Vlaďka a tak dále. Inženýrka Vlaďka budeme říkat do budoucna.
1: Inženýrka tříbarevná jedna.
2: Ano. A celý ten mail začíná vidvě hovada.
1: A to
2: uznajte, že takhle hezky nám ještě dlouho nikdo neřekl.
1: Já jenom přemýšlím, jak ten e-mail mohl pokračovat, protože ona se vlastně vystřílela veškerou munici už v tom pozdravu.
2: No, to byste koukali.
1: Jo, bylo to horší ještě.
2: Zesměšnili jsme údajně zdravý životní styl, dělali jsme si srandu z biomatek, z kojení a tak.
1: Ježiš, no, to se nesmí.
2: To nesmí a psala, že tam pošle stížnost na radu pro rozhlasové a televizní vysílání.
1: Opravdu? No to bude
2: krásný.
1: Takže
2: je možný, že tam budeme muset jít něco vysvětlovat. Já půjdu o berlích, aby to, když je mám, teď využiju. Vy si vezměte nějaký starší oblečení a ten šátek, co máte na tom coveru.
1: Ne, já si vezmu na to kojení ty věci, aby bylo vidět, že nezesměšňuji.
2: Kojítko.
1: Kojítko si můžu, no.
2: Já už bych toto nechal, aby jsme zase nebyli hovada. Každopádně inženýrce Vlaďce. Paní inženýrka, jak to hezky, jako řekla.
1: A ona se ještě podepsala, že inženýrka.
2: Všechno napsala, na sebe telefonní číslo.
1: Že bychom jí mohli zavolat rovnou.
2: No to určitě.
1: Je, počkejte, tak já to vytočím, řekněte mi číslo, já to vyťukám a budeme mít tady inženýrku Vlaďku přímo v živáku.
2: Jo, určitě. Víte, ta je na nás naštvaná, ta je prostě... To...
1: A ona je teda biomatka, vzala si to osobně. Ona taky kojí u popelníku a na
2: WC
1: a šéruje si jídlo.
2: Z toho mailu to neplyne. Tam jenom z toho plyne to rozčílení a že jsme nevděční a tak a že my dva jsme lhostejní k tomu, co bude s naší planetou, tak to tam na konci nějak psala. Což...
1: Proboha, jak to souvisí?
2: No tak to bio všechno. No
1: počkejte, jakože biomatka automaticky zachraňuje planetu, zatímco my tím, že si z nich děláme legrácky, tak tu planetu škodí, tí planetě škodíme, jo. No tak... to mi přijde jako taková trošku stejná logika, jako když jsou na nás někteří diváci našňubnutí kvůli tomu, že kritizujeme demonstrace, jo. A jako tváří se, že tím, že, to je stejný, že tváří se, že tím, že jdou si stoupnout na Václavák, že v politice něco změní nebo že něčemu pomůžou, tak tady má biomatka pocit, že když bude šérovat s jinou biomatkou předkrm a polívku, takže tím zachrání planetu. Pro boha, ty lidi jsou dneska úplně jako bez smyslu pro humor.
2: No, paní Karol, máte částečně pravdu.
1: A to já mám vždycky.
2: Ale neměli bychom my udělat něco, abychom zachránili my dva planetu?
1: Já nevím, tak mohli bychom ty biomatky začít lovit.
2: Pardon, a co s těma ulovenýma?
1: Já jsem chtěla říct původně ostřejší výraz, pak jsem si to naštěstí na poslední chvíli rozmyslela. No tak já nevím, no, tak co bychom měli s tím jinýho dělat?
2: No já nevím, jestli bychom
1: neměli... Já si myslím, že naší planetě by právě hrozně pomohlo, kdyby tady bylo míň upozorňovačů na ty domnělé problémy naší planety.
2: No tak to není v našich silách.
1: No, mohlo by být. No,
2: já bych se s dovolením tohoto neúčastnil.
1: No já jsem věděla, že s tím nemůžu počítat s váma.
2: No. Jakože byste vyhladila část biomatek. To ne, ale já jsem si říkal, že bychom se třeba my dva zavázali, že nebudeme něco dělat, nebo naopak budeme.
1: Já, že bychom se mohli třeba zavázat k jaderné elektrárně, že? Provazem nebo řetězem. Za asistence kamer by nás potom policie šla odvazovat.
2: No to bychom tam museli jet, ne?
1: No to bychom museli, no. Ale zase,
2: zkuste něco lepšího.
1: Víte, co by bylo krásný? Jak jednu dobu byla taková ta móda šplhat na ty tovární komíny. Představte si, vy byste byl první člověk, který by vylez na tovární komín o berlích. Já to úplně vidím, ty titulky.
2: Paní Karol, mně se točí hlava na druhé šprušly.
1: No, od toho budete mít ty berlety, vám dodají odvahu.
2: No, určitě, určitě. Tak komín taky ne, ale máme tady blízko tu magistrálu, ne, že bych vás chtěl nějak popuzovat.
1: No, počkejte, ale to není originální, tam už se přilepoval kde kdo už to blokoval. No,
2: my se nebudeme přilepovat, my se tam jenom lehneme.
1: Vezmeme si madraci Dormeo, no. Abychom to měli pohodlné a usteleme si na magistrálu.
2: Lehneme se a vyčkáme příchod policie. A potom řekneme, že Putin je zachvátčik a zamáváme motoristé sobě a jdeme dál.
1: Příjezdu policie se nedočkáte, protože vás sejme první projíždějící osobní auto.
2: Aha, tak já už nevím. Tak navrhuju, co kdybychom přestali používat plastový stébla, když si chodíte pro hranolky?
1: Myslíte ty vidličky?
2: Ty vidličky.
1: Že bude ekologičtější a že matky uchlácholíme tím, že budeme to papat rukou.
2: Ne, že to nebudeme papat vůbec. Mrkývka, jablíčko.
1: Pojedeme. No počkejte, ale to je
2: místo hranolků.
1: No to je přesně ono, že jo, to je úplně jedno, jestli pěstujete bramboru, ze který jsou pak ty hranolky, anebo jestli pěstujete tu mrkev nebo to jablíčko.
2: No.
1: Tam ta pověstná modla v podobě uhlíkové stopy, ta nebude jiná.
2: Nebude?
1: To nebude o moc jiný.
2: Jinými slovy, my ekologicky asi neumíme nic s tím spravit.
1: Já bych vyčkala dalšího dopisu od paní inženýrky Vlaďky. Protože třeba poté, co se už dostatečně vybila tím milým oslovením, za které samozřejmě děkujeme a zdravíme paní Vlaďku.
2: Vlaďko, zdraví vás hovada.
1: No, paní Vlaďko, jestli jsme to úplně na začátku neřekli, my vás zdravíme, děkujeme za dopis, pište dál.
2: Inženýrka.
1: A klidně nějakou radu, jo, co máme dělat.
2: Bůh ví, čeho, ona je taky inženýrka. Ha.
1: No to se dozvíme. To se dozvím, to ona nám všechno určitě o sobě ještě prozradí a chtělo by to nějaký instrukce.

0: 3 letech máme plán, jako stačilo, postavit nebo nakoupit 100 000 bytů.
1: Dobře.
0: A to je ten začátek. Ale už těch 100 000 bytů, protože tam se vejde kolik? 300-400 000 lidí, tak má velkou šanci zastavit ten brutální růst cen nemovitosti i nájmu. A když každý 4 roky bude v tom ta vláda pokračovat, tak dokáže ty ceny nemovitostí zkrotit. A z čeho se to zaplatí? Máme 4 zdroje financování. Pojďte se. První věc, my si bereme velké úvěry, levné úvěry s nízkým úrokem od Evropské investiční banky na dopravní stavby. Tak to pojďme dělat i na bydlení. Jo. Dneska jsem si četla krásný článek o tom, jak se dají stavět velké dřevěné bytovky. Chcete se něco zeptat, koukáte na hodinky. Druhá věc je, můžeme na to vybrat peníze třeba ze zdanění na národních korporací, tam jsou taky desítky miliard. A postupně to můžeme zafinancovat, investovat do těch 100 000 bytů, z toho vybírat nájem a všechny tyhle peníze takhle splácet. A čím víc těch bytů bude, tak tím víc nájmu se bude platit a můžeme to reinvestovat. A zároveň, když nebude smyslem tady těchto státních bytů, toho státního bytového fondu, vytvářet zisk, tam může být nějaký drobný zisk. Ale třeba jako přiměřené marži, nemají to být stovky procent. Tak to povede k tomu, že se zlevní bydlení úplně všem.
1: Vy mluvíte o plánu na 4 roky. Víte, jak dlouho trvá stavební řízení v naší zemi?
0: No to je předpoklad, že se k tomu nedostanou Piráti a že se vrátíme k tomu původnímu zákonu, který jsme schválili a prosadili za naší vlády a že to začne fungovat. No, to je velmi jednoduché.
1: Mzdy nebo platy ve státní správě, říkám to dobře, ve státní správě, to je taky vaše velké téma a zní to někdy jako velmi levně. Zní to levně z toho titulu, že nařizovat někomu, kolik musí někomu dávat mzdu, je z mého pravicového pohledu hrůza. Buď to chci někde pracovat a přijmu ten kontrakt, což vy ostatně ze svého života na západě znáte, ne? A nebo jdu krajinou dál a čekám, až přijde něco jiné.
0: Kdo jsou zaměstnanci státu? Jsou učitelé. To jsou lékaři v nemocnicích, to jsou úředníci, ať už v obecních nebo ve státních institucích. To jsou ale i hasiči, policisté. A tam je jako běžné, že stát určuje jejich výši odměňování. A dobře, jestli bude pokračovat tahle vláda, tak budeme mít příští rok, 1.1., polovičku těch tarifů, ze kterých jsou placeni zaměstnanci státu, pod minimální mzdou. Že máme minimálku dneska kolik? 22 tisíc zhruba, zjednoduším to. Tak polovička těch tarifů začíná pod minimálkou. Jako přijímám to normální, že stát začíná pod minimálkou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
1: Country.
2: The absolute best.
3: All the time.
0: Rádio Xaver.
4: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
5: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
4: Horký září?
5: Horký září, no venku.
4: Jako babí léto?
5: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
4: Babišovo, babišákovo léto.
5: No, je měsíc berlí, ne, hodnotovej, co?
4: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace.
5: Mm-hmm.
4: Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
5: Ano.
4: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
5: No to je naše zbraň, Xavere.
4: To je naše zbraň.
5: My, to jsme my.
4: My jsme lidi práce.
5: My jsme pěst dělnický tříd.
4: Přesně, protože my nežijeme z dotací.
5: Jo.
4: No.
5: A my, no, měl byste nějakou domluvit?
4: No.
5: Co?
4: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
5: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
4: Vy mě nálepkujete.
5: No, jste pěkný kolaborant.
4: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali.

0: Číme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
0: Ta atmosféra je hnusná. Prostě vemte si, tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane
0: hoře. Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
0: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejmí 6. To tak je.
0: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu...
0: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak... Jenom vás kusil ťuknu.
0: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
0: No to je.
1: Je?
0: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
0: To je... já jsem... Ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro?
1: Guilty,
0: a k tomu se dostane.
1: Guilty pleasure? Mhm.

Až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen za

I když tu málo kdy veličenstvo přiznal Kounic s falešnou truchlivostí. Radši te mě příliš zaměstnávat. Ale rád z ní citujete, připomněl mu Josef. Takže si jistě vzpomenete na Mojžíšův příběh o 10 ranách egyptských. Mojžíš se neshodl s faraonem a Hospodin sesílal na Egypt jednu ránu za druhou. Ministr začal počítat na prstech. Takže, zaprvé se všechna voda v Egyptě proměnila v krev. Potom se odporně přemnožily žáby, pak komáři a štěnice. Jako třetí se přemnožily mouchy, což muselo Egypťany, kteří se sotva zbavili těch komárů a štěnic, opravdu trápit. Následoval, myslím, dobytčí mor, po něm vředy a vyrážka, pak kruh pobytí, které zabíjelo lidi i dobytek, už tak týraný vyrážkou. Jako osmá rána přiletla hejna kobylek a všechno sežrala. Následovala 3 dny trvající tma, na níž je zajímavé, že platila jen na Egypťany, nikoliv na Židy. A na závěr sestoupili andělé Hospodinovi a pobíjeli prvorozené syny i prvorozená dobytčata. Židé si proti něm malovali na dveře znamení krví obětovaného beránka. Josef ho přerušil. Jistě, jistě, jistě. Hezky si to pamatujete. Já si kladu jinou otázku. Proč Hospodin neposlal 10 ran na osobu faraona? Proč mučil tolik obyčejných egyptských podaných? Nebylo by efektivnější trápit rovnou panovníka? Tak jako to dělá náš Bůh nám? Kounic se musel hluboko zamyslet. Šlo mu o to faraona přesvědčit, nikoli vzlomit, navrhl pak. Tak to nebylo moc chytré, řekl císař, ani od vás, ani od toho židovského boha. Nemyslím si, že to byl Bůh otec, ale nikomu to neříkejte. Tehdy zřejmě ještě nebyla známá Okemova břitva. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, kývl Kounic. Mnohost není nezbytná, není-li potřebná. Máme-li více řešení, nejlepším je to nejjednodušší. Hospodin plýtval, uzavřel císař. Ale proč? Kounic váhal a pak přišel na správné řešení. Každý bůh, veličenstvo řekl, si váží panovníka. I špatného, protože je strážcem řádu. Nebo autorem nového, namítl Josef. A co potom? Kounic nevěděl. Proto se mu směr rozhovoru nelíbil a rozhodl se zavést ho jinam. Já, pravil, si spíš málo vážím Mojžíše jako státníka. Ano, zaujalo nové téma císaře. Státnictví bylo jeho metier, jeho koníček, jeho život. Podle Bible šlo s Mojžíšem 700 000 Židů. Už nevím přesně kolik, ale mnoho. Když kvůli němu Hospodin Egypt ekonomicky zničil a jestli vyvraždil prvorozené v každé rodině, věk se přece neuvádí, oslabil Egypt jistě o 500 000 mladých bojeschopných mužů, měl Mojžíš se svými židovskými válečníky naprostou převahu. Navíc větší část zbylé armády Hospodin utopil v moři. Kdyby Mojžíš obsadil úrodný Egypt, mohli být Židé dodnes jedním z nejmocnějších národů světa. Nemuseli bloumat pouští a usadit se v nepřívětivé Palestině. To by se stalo, kdyby Mojžíš uvažoval například jako král Fridrich. Josef se zasmál. Pocítil únavu a zvedl ruku. Naznačil prstem Kounicovi, že už by měl odejít. Fridrich, ano. Ale Mojžíš věděl, že mu dal Hospodin jiný úkol. Běžte, pane, řekl, zavírají se mi oči. Ale s tím nejmocnějším národem, jen jestli oni se jim nestali stejně. Au revoir. Císař se pokusil znovu usnout a vzkřísit sen o matce, avšak nedařilo se mu to. Převaloval se a uvažoval. Co to jen mohlo být za trest a jaké provinění, jehož se měla Marie Terezie ve své zdrženlivosti a konzervatismu dopustit? Jaké by potom musely být tresty pro něj, který obrátil její svět na ruby?
Ještě v době jeho dědečka se císařovi papoušci denně koupali v 15 žejdlících vína. Matka mu vždycky vyčítala cynismus. Jaký trest by mu udělila jeho první manželka, kterou on miloval a která pro změnu milovala jeho sestru? A ta chudinka druhá, ta z Bavorska, ta ošklivá a pihovatá, které se nechtěla ani dotknout. Pak konečně neklidně usnul a pot mu stékal po nose na habsburský red. Tehdy ještě mohl zpovědník panovníkovi aspoň pohrozit peklem.

Rukopis už měl Bernard téměř hotový a tak se rozhodl, že ho ukáže Pleitner Fichtenfelsovi, ještě než odveze Aranku zpátky domů. Dohodl se totiž s novým komisařem Keterem, že využije jeho povoz. O Arance samozřejmě nemluvili. Trpaslíček mu k jeho překvapení nepoložil ani jedinou otázku. Chtěl jen slib, že nebude o celé kauze zbytečně mluvit. Bernard právě dopisoval svou knihu na pokračování a tak mu to s lehkým srdcem slíbil. Mluvit o procesu skutečně nebude. Nebude to ani třeba. Pleitner Fichtenfels dohlížel na dělníky, kteří stěhovali do tiskárny Nový Lis. Rukopis však nadšeně převzal a slíbil, že ho přečte co nejrychleji. Zašel ještě do kanceláře a vyplatil Bernardovi zbytek odměny podle smlouvy. Asi nemáte opis, zeptal se Pleitner Fichtenfels, když potěžkal svazek papíru. Ne, pro boha, řekl se Bernard, dávejte prosím na rukopis pozor. Nebojte se, usmál se vydavatel, budu ho chovat jako oko v hlavě. Bernard cestou domů zakoupil u pouličního prodavače 6 preclíků a právě jeden z nich pojídal, když ke svému překvapení objevil Beátu, která stála před jeho domem opřená o stojící kočár. To je báječné, pronesl neúpřímně a pokusil se jí políbit. Nikdy tu nebyla, odkud ví, kde bydlím. Dáli hospodin, je to jenom náhoda, nebo... A to si zatím nikdy vědomě nepřipustil, to bude konečné řešení. Ale co pak měl nějaké jiné? Lepší konec s křikem, než křik bez konce. Ano, miláčku, odpověděla Beata a neusmála se. Právě jsem si říkal, že se za tebou musím vypravit, řekl a nabídl jí pytlík s pečivem. Nechceš preclík? Beata sáhla posáčku, vzala si ho, zaváhala a pak jim několikrát udeřila Bernarda do hlavy. Cítil, jak se preclíky lámou a drolí. Kdo jí to jenom mohl prozradit? Co to děláš, vykřikl, vždyť si ty preclíčky zničila. Z kočáru na něj Beatiny tlusté mladší sestry plazily odporné růžové jazyky. Jedna mu navíc strouhala prsty mrkvičku. Kočí se smál nahlas. S cikánskou kurvou jste mě podváděl, vykřikla Beata. Pane, já vás už neznám. Jeďte, Karl. Pak se rozplakala, hodila sáček z preclíky na zem, vylezla do kočáru a kočí popohnal kobylu. Bernard pozbíral trosky preclíků, ale když si je prohlédl, raději je nechal ležet na dlažbě. Sotva udělal dva kroky, sletli se k ním vrabci. Další, a jak doufal poslední, Bernardova cesta do Korpony byla tichá a nudná. Elegantní trpaslíček Keter byl zjevně zkušený cestovatel a tak v kočáře většinou spal. Bylo patrno, že nechce s Bernardem mluvit o ničem, než o technických podrobnostech cesty. Zřejmě si chtěl udržovat odstup. Aranka cestovala v těch nových městských šatech. Staré Bernard vyhodil a s kloboukem a hustým závojem na hlavě. Ačkoliv jinak opravdu nebyla nemluvná, celou cestu téměř nepromluvila. Bernard jí to zakázal, protože měla přeci jen trochu hlubší hlas a jiný přízvuk. Namluvil Keterovi, že je to jeho neteř, kterou veze zpátky do Štiavnice. Onemocněla divnou chorobou, má vyrážku a něco v krku. Keterovi to bylo jedno. Vyžádal si jen, aby ta nemocná dáma neseděla vedle něj.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí, to je krásný.
1: No, měli jsme mít dort. To už...
2: Měli bychom, zasloužili bychom, si jsme oba takový hubenější, tak by bylo potřeba nám něco přidat.
1: Jsou prázdniny. Říkal jsem si, o čem budeme hovořit v těch prázdninových dílech, ale světe div se, těch témat je velmi mnoho. Nebo velmi, tak já začnu tím, že vy jste se, pane prezidente, tuším 30. června, říkám to dobře,
2: nenarodil jsem se.
1: Mám to tady napsáno, sešli ve vile Tugendhat s panem Mečiarem, tak ať to bylo kdykoliv. A bylo to 30. června 2022, ve čtvrtek.
2: Opravdu, jestli to bylo 30., tak to bylo, ano.
1: Tak
2: ano,
1: jsem
2: ano.
1: To měl v hlavě správně. No, myslím, že to organizovalo všechno slovenská média, jsem...
2: Slovenská televize.
1: Slovenská televize.
2: Státní televize, nebo...
1: Pravda, v našich médiích se to celkem přešlo, ale mě by zajímalo, a tuším, že i naše diváky, jaké to bylo po těch 30...
2: Tak zejména, teda jestli první věc můžu říct, tak slovenská televize fakt není hloupá. A Slovensko není hloupé a ví, že to klíčová jednání v té vile Tugendhat byla v červnu roku 1992. Naše televize si nějak sugerovala, že klíčová jednání byla v srpnu ve vile Tugendhat. No, to neznamená, že nebyla toto jednání, ale de facto tam už se jenom dolaďovaly detaily. Ale fakticky to jednání, vážné jednání a de facto rozhodnutí, nemyslím, že by hlasovali parlamenty, ale v našich hlavách bylo provedeno v tom červnu. To ty Slováci dobře vědí a proto si k té akci vybrali červen, což já chválím, ale naší televizi a našim četkám to nějak nelze vysvětlit.
1: No a ptám se na ty okolnosti, než se budeme bavit o podstatě, jaké to bylo teď? Jestli tam zaznělo něco v tom smyslu, třeba já jsem si říkal, že když vy řekne to, tak já řeknu to. Jestli jste si třeba nějak odkryli karty?
2: Ne, já myslím, že s Vladimírem Mečiarem v těchto věcech máme naprostou jednotu takovou, jak potkáte někoho a řeknete, my už jsme se 3 roky neviděli a pokračujeme v přerušené větě. Já myslím, že v tomto smyslu s Vladimírem Mečiarem je platí to tež, takže nebyl sebemenší důvod si něco říkat a si cokoliv předem a naopak, já jsem se utvrdil v tom, že v téhle té věci byla je naprostá v interpretaci toho, co se tehdy dělo, proč se to dělo a jaké to mělo pozitivní důsledky, máme za jedno. A to umožnilo, ač samozřejmě tam byla nenávistná slovenská moderátorka, tak něco mezi Friedrichovou a Vitovskou, ještě střihnutou třeba s Železným nebo něco takového, kdyby se mohla vytvořit taková triáda lidí. A ty nám pořád říkali, že se to schválně rozdělili, že to lidi nechtěli a tak dále a tak dále. No a tím, že my jsme se bez jakéhokoliv domlouvání jsme říkali naprosto stejné věci, tak tím prostě nebylo možné tohleto rozbít a považuji to za velmi, velmi cenné. Když jsme se sešli, tak já jsem začal tu první větu. No, je to tady v té vile Tugendhat v mnohem stejné. Prostě tehdy bylo šílené vedro a dneska, to vím, až dodatečně bylo 41. V té vile bez jakékoliv klimatizace a my oba staří pánové jsme to docela vydrželi. A říkal jsem, tohle je stejné, to je jiné, ale tenkrát ještě, byli jsme mladší, jsem říkal, ale říkal jsem, tenkrát ještě nebyli mobily, takže nehrozilo, že by nás rušil někdo a že bychom se my mohli domlouvat v průběhu jednání s někým a tak dále. Bylo to velmi cenné, já myslím, že úspěšné a dá se to v médiích najít.
1: V okamžiku, kdy jste tenkrát před těmi lety odjížděl na to jednání, říkal jste si, to je vlastně jednoduché, na to oni půjdou, uděláme to tak, tak, tak, anebo jste počítal i s variantou, že se prostě nedohodnete?
2: Já jsem počítal s variantou, že se dohodneme, ale nevěděl jsem, na čem se dohodneme. Já jsem si nedovedl představit, já mám pocit, že když se jedná, tak se řešení najde. Musí se jednat trpělivě, nesmí se urážet toho druhého, nesmí se prostě si myslet, že převálcuju toho druhého. I když česká média a slovenská s nimi, některá média Mečára nenáviděli prostě, tak já jsem se k němu choval vždycky naprosto férově a on to také tak vnímal a já myslím, že oceňuje dodnes a stejně tak já jsem měl pocit, že z jeho strany existuje naprosto férové a jasné jednání. Takže já jsem byl přesvědčen, že se dohodneme, jenomže jsem nevěděl předem, že ten jednoznačný postoj té slovenské strany je až zas tak jednoznačný. Mm-hmm.
1: V průběhu toho jednání tenkrát, na to byla nějaká osnova, nebo vy jste věděli od čeho, čím to začne, čím to skončí?
2: Ne, tak zaprvé osnova nebyla. Já myslím, že to jsou všechno legrácky, ty osnovy, to pak to dostane, to pak to má takový vývoj jako u prezidenta Bidena, kdy mu píšou osnovu a on pak z hlouposti přečte i to, že teď mám stát a že teď si mám sednout a pak ne, nezlobte se, žádný papír v kapce jsme nikdo z nás neměli. Naopak, já si papír vždycky nosím a tušku, protože si dělám poznámky, protože já se poučuju z toho jednání a naučuju se věci při tom jednání. Já tam nejdu s apriorními nějakými zašprajcovanými pozicemi. Takže to bylo tvůrčí, akční, kreativní jednání, ve kterém se postupně dospívalo k nějakému konsenzu o nějaké věci. Tak.
1: Vzpomenete si alespoň na jeden okamžik, kdy jste si říkal, teď jsme narazili na něco, kdy to bude kritické, teď musím být připravený.
2: Tak samozřejmě kritičtějších momentů tam bylo moc, ale já tyhle otázky dostávám, nemyslím jenom k této konkrétní věci, k výletu Genhard, ale ke všemu v politice celou dobu. A všichni chtějí slyšet ten jeden jediný moment, kdy. A já na to říkám, ne, pro mě zůstává ten celek, to směřování, to, k čemu to vede, a to mně bylo celkem jasné. Podívejte, ty volby rozdaly karty. Ty volby rozdaly karty naprosto jasně. De facto to byly první vážné volby, protože ty volby v roce 1990 byly takové potvrzení, lidové potvrzení, že je dobře, že ten komunismus skončil a že teda pojďme touhletou cestou a v Čechách dominovalo Občanské fórum a na Slovensku Verejnost proti násilí bez ověření si mandátu dostatečného. A tak jako ty volby byly takovým potvrzením toho listopadu 89. První normální volby, kdy už během toho dvouletého období 90-92 se vykrystalizovaly jasněji politické postoje, ideové postoje a díky tomu vznikly normální politické strany. Občanské fórum se rozpadlo. Správně, protože to bylo nestrukturovaný, naprosto všezahrnující celek. Tak prostě ty volby 92 byly první volby s normálními účastníky voleb a tím pádem bylo jasné, že ty dají signál, co bude dál. A na Slovensku evidentně znamenali totální, absolutní, nekonečnou prohru všech těch, kteří by se chtěli zastávat žití ve federaci a do parlamentu slovenského se nedostala žádná politická strana, která by v tom pokračování toho státu chtěla nějak na tom sázela, takže tím se to předurčilo do značné míry.
1: Ještě jedna věc k tomu, pane prezidente, ono se po tom rozdělení celkem i ve světě, skoro bych řekl na celém světě, mluvilo o tom, že se tady vlastně rozdělili dva státy velmi sametově, v klidu, v pohodě, ne, vraždilo se, nestřílelo se, ani se nějak moc neprotestovalo. Byla nějaká obava z toho, že se začátek toho vyjednávání o rozdělení může nějak zvrhnout tímto směrem?
2: Tak za prvé, vyjednávání začalo vůbec vyjasněním a představením pozic. O rozdělení to byla druhá fáze a další stupeň toho vyjednávání. My jsme si potřebovali ověřit skutečné postoje Slovenska. My, teď říkám za sebe, za nás, reprezentaci českou. A to, co člověk slýchal předtím mezi řečí a v jednotlivých izolovaných výrocích slovenských představitelů, to je něco jiného. Já považuji pro mě za smrtící moment mé setkání s šéfem KDH slovenským Janem Černogurským, kde si v Německu při nějaké konferenci, kdy on mě jednoznačně řekl, prostě tečka, my v žádném případě nemáme zájem takto pokračovat, my chceme mít tu jednu hvězdičku na té mapičce nebo na tom praporu té Evropské unie a tečka, o tom není. A to jsem byl já šokovaný a zklamaný. To jsem pořád myslel, že nějaký modus vivendi bude moci najít. A nicméně to bylo na oficiální jednání po půlnoci v nějakém baru někde v Bonnu, když skončilo večerní jednání konference, ale jako to nebylo oficiální jednání zvolených reprezentantů státu. Takže tam jsme se s tím prvně setkali a tam to bylo naprosto jasné.

0: že fúzi z SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skonč, to je... Skončí svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože já vím, jsme jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací. Jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby daná nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude. Radio Xaver.

Kapitola 9. Nora, Kamila a labutí píseň. Nora se ubytovala v hezkém apartmá soukromé kliniky v centru Evropy, obklopené těmi nejkrásnějšími horami. Jen se osprchovala, oblékla pohodlný kalhotový kostýmek, lehký svetřík s bílým ručně tkaným límečkem. Vypadala elegantně, ale velmi vystresovaně. Měla ještě půl hodiny čas na dohodnutou schůzku s profesorem Needham. Prohlédla si poznámky, které s ním ohledně Kamily chtěla projednat. Vůbec nic dalšího jí nenapadlo. Notýsek opět zavřela a procházela se po pokoji od jednoho okna k druhému. Z obou byl překrásný výhled, který jí nyní nepřipadal tak krásný. Svíral se jí žaludek a srdce bylo snad tepem přesto. Napila se nepedlivé vody, namalovala jemně rty a vyrazila po luxusním areálu kliniky. Byla na vteřinu přesná, stejně jako profesor, který jí ve dveřích své rozlehlé pracovny srdečně objal a se slovy "už vás netrpělivě očekávám, Noro, pojďte, posaďte se", ukázal na koženou bílou sedačku značky Rolf Benz. Ještě než dosedla, otevřely se tiše dveře a sekretářka se dotázala, co může nabídnout. Nora poprosila o malé espresso a sklenici nepedlivé vody. Profesor si dal to též. Noro, vynechám zdvořilostní fráze, kvůli nim jste nepřiletěla. Začal profesor Need a Nora mu za to byla vděčná. Nechtěla slyšet, jakou jste měla cestu, co naši přátelé tam doma v ráji, jak jste si to tam užívali, jak se má Igor. Jediné, co by možná snesla, by byl dotaz, jak se má její miláček Atík, ale asi ani to by nebylo vhodné. Profesor spustil a podrobně popsal zdravotní stav Kamily. Nora si vytáhla svůj poznámkový bloček, aby se postupně ptala na to, co si sama poznamenala. Nebylo to třeba. Need postupoval ve svém výkladu velmi podrobně, ale nezacházel do hloubky latinských názvů, protože si byl vědom toho, že Nora není lékařka. Na velké ploché obrazovce promítal jednotlivé orgány Kamily a k ním měl odborný výklad, který byl srozumitelný i laikovi. V krátkých pauzách se Nory ptal, zda rozumí všemu, co jí vykládá. Nora tiše přikyvovala, stále ještě jeho výkladu rozuměla. Když vám něco nebude jasné, tak mě klidně přerušte. Vše vám rád vysvětlím. Chci, abyste byla se stávajícím zdravotním stavem sestry podrobně obeznámena. Nora opět tiše přikývla, nevydala ze sebe ani hlásku, natož aby měla otázky. Napjatě sledovala obrazovku a každé slovo profesora. Po téměř hodině obrazovka zčernala, objevila se jen poslední rozesmátá fotka Kamily a ta tam zůstala po celou dobu, co spolu dále hovořili. Mám pocit, že jste všemu rozuměla, tak přistoupím k poslední fázi, kterou spolu musíme probrat, pokračoval lékař. Kamila se dostala z kómatu. Po asi 1000 dnech, kdy v kómatu byla, jsme byli nuceni ji uvést do umělého spánku. Ne proto, abychom ji probouzeli, až tady budete. Ale její stav je stále více než vážný. Vůbec nedokážeme určit přes všechna vyšetření, která jsme doposud prováděli, jak bude její tělo, mysl reagovat. Silně pochybujeme, že bude někdy schopna normálního života. To by se musel stát zázrak. Nevíme, zda nedostane šok, prostě nelze vůbec nic predikovat. Je tak slabá, že je zázrak už to, že se z kómatu probrala. Umělý spánek jí jen posílí. V této chvíli je to nejlepší lék. Nořiny do široka otevřené oči se leskly jako šelmě za nočního lovu, jako by chtěla říct, to je blbost. Kamila zvládla jiné věci, to zvládne také. Nebo se za tímto upřeným pohledem skrýval plamínek, ne plamínek, ale plamen pomsty, aniž by to sama tušila. V duchu jen doplňovala profesora. Ne asi 1000 dnech, jak říkáte, profesore. Je to přesně 1117 nocí, kdy jsem se budila a stále viděla svoji nalezenou polomrtvou sestru tady na klinice. Ne asi 1000 dnech, jak říkáte, pane profesore. Je to přesně 1125 dnů a 17 hodin, co lopata, modrooký Míla a celá ta smečka gaunerů nechali zavraždit moji Kamilu.
Ne asi tisíci dnech, pane profesore. Je to přesně 1527 dnů, kdy se gauneři společně s vrahy v taláru snaží zavraždit mrtvou. Nýt při pohledu na ní viděl, že tato žena nebude potřebovat injekci na posílení, když půjdou navštívit pacientku. Popisoval, jaký bude další průběh. Teď půjdeme za Kamilou, nechám vás tam pár minut a zítra bychom zahájili probouzení z umělého spánku. U toho budete celou dobu pro případ, že by nastaly reakce. Prostě pokud chcete, můžete být u toho celou dobu. Nora poprvé promluvila, že samozřejmě chce být celou dobu u toho a poprosila o pohodlné křeslo na pokoj Kamily. Počítal jsem s tím, odpověděl Nýt. Křeslo víc než pohodlné na pokoji už je, ale dnes se určitě můžete jít vyspat do hostinského pokoje. Nora už byla zpět ve svém pokoji, byla sklíčena. Oholená hlava, propadlé tváře a vystupující lícní kosti, zapadlé oči, černé kruhy kolem nich, ruce stařeny, jen tenká kůže a vystouplé žíly, celá průsvitně bílá. To nemůže být Kamila. Přístrojů jako v laboratoři. Nedokázala si představit, co se bude dít, jestli otevře oči. Stejně ji nepozná, jak ji může poznat, když ji nezná. Neměl by přece jen přijet její syn nebo matka? Nervózně vzala telefon a zase ho položila. Trvalo dobrou půl hodinu, než se odvážila zavolat Nýdovi. Prosím, Noro, ozvalo se po druhém zazvonění. Čekal jsem, že budete volat. Hlavně si nedělejte starosti z toho, jak sestra vypadá. Je to naprosto normální. Berte v potaz, jak dlouho nevidělo její tělo slunce, svěží vzduch. Buďte klidná, to, jak vypadá, je normální. A co ta oholená hlava? Vysoukala ze sebe Nora, ačkoliv myslela úplně na něco jiného. To je také normální u těchto případů. Profesore, kdyby zítra otevřela oči, tak mě stejně nemůže poznat, vždyť ani neví, že existuji. Nebylo by lepší, kdyby přijel její syn, matka a... Zadržte, Noro, to je naprostá hloupost. V této fázi budeme rádi, pokud jen naznačí, že nás vnímá. Pokud otevře oči, bude to zázrak. Víte, jak je to vysilující? Profesor, přestože Noře vše už vysvětloval u sebe v pracovně, s obrovskou trpělivostí ještě zopakoval v telefonu, co budou druhý den provádět a jaký lze očekávat průběh. Nedá se říct, že to Noru uspokojilo. Na druhé straně si nedokázala představit, že zavolá synovi či matce, přijeďte, já nejsem ona, ona leží polomrtvá na klinice a po více než tisíci dnech ji budou probouzet z umělého spánku. Možná, že vás pozná, možná, že vás už nikdy nepozná. Možná bude někdy mluvit, možná bude ležící troska po zbytek života. Uvědomila si, že i kdyby jí Artur či nyní profesor dali souhlas celou několikaletou spletitou kauzu vyzradit a obeznámit blízké se stavem věcí, že by to nikomu vůbec nepomohlo, nic nevyřešilo a lumpové by se mohli dále smát. Byla to další noc, kdy nezamhouřila ani oka, až nad ránem vyčerpána tvrdě usnula. Zdál se jí smutný sen, jak všichni blízcí, přátelé, ale i Atík umírají a ona zůstává sama, tak sama jako tenkrát, když zemřel její otec s matkou při autohavárii. Ani potom, co se o své rodině dozvěděla, na své nevlastní rodiče nezanevřela. Měla je stále ráda, přestože ji tenkrát ukradli vlastním a odvezli do Ameriky. Stále je milovala. Prožila s nimi nádherné dětství, byli jejím vzorem, byli jí oporou, byli milí, laskaví, plní pokory k životu a lásky k lidem. Skoro nemohla věřit tomu, že není jejich. V tom snu s nimi hovořila, že je jí smutno, proč jí všichni opouštějí. Probudila se krátce před osmou a hlasitě vzlikala. Jako v mátohách šla do koupelny a začala se dávat do stavu, který jí umožní opustit apartmá. Opuchlé oči, černé kruhy, skoro jako Kamila. Dívala se na nevyspalou oteklou tvář.
Tak to by nedal do nějakého rozumného stavu ani Leonardo da Vinci, usmála se na sebe a začala na hlavu, jak sama říkala, malovat obličej. S nanášením make-upu byla opatrná, nechtěla vypadat vyzývavě. Něco malého snědla, sušenky vzala sebou a kráčela za profesorem. Doslov. Umírání je bolestivé, bolest je nekonečná. Smrt je spravedlivá i zákeřná. Smrt je strach z neznáma. Nikdy neříkej, že sebevrah je zbabělec. Je to největší odvaha, jakou znám. Ale je blbost sahat si na život.

0: máme nová procenta, a sice 3% na zbrojení, které vyhlásila vláda Fialova. Akorát nám zapomněla říct jednu maličkost, kde na to vezme.
1: A už se ten slib stihl nesplnit?
0: Já si myslím, že to dopadne stejně, akorát ty 3% prostě jsou, já to beru jako volební kampaň. Je to takový další nekrytý šek a myslím, že to dopadne jako vždycky. Každopádně pořád, kdo to zaplatí, můžete poslouchat a sledovat na xtv.cz.

Kapitola 8. Zločin prosincové noci 50. let. Jedna z nejlepších porodnic se honosila tímto povědomým kreditem v polovině 50. let a bylo to proto, že místní primář porodník byl světová špička a jeho manželka, dětská lékařka, byla v oboru to samé. Světově známá odbornice, především na děti narozené s handicapem či porodní nízkou váhou. Oba tvořili tým, který v širokém okolí tuto porodnici vyzvedl do výšin odbornosti. V této porodnici se narodila Kamila. Její mladičká matka u porodu velmi trpěla. Bylo to v ranních hodinách pošmourného prosincového dne, kdy se porodním sálem po mnohahodinovém porodu rozezněl krásný dětský pláč, který tak milují porodníci i celý personál na sále. V tu chvíli rodilo několik maminek, ale primář si pamatoval tuto mladičkou matku, která se postavila osudu, dítě si nechala a rodiče jí dokoupili roky před soudem, aby se mohla vdát a nenarodil se jí parchant. 50letý primář rodil přímo toto krásné miminko a jeho pláč přinesl pro všechny tři na tomto malém sále velkou úlevu. Měli radost, že se dítě narodilo, že na první pohled vypadalo zdravě a navíc bylo krásné, černovlasé, baculaté a plné života, což jeho křik jen potvrzoval. Porodní asistentka odnesla dítě a na sále zůstal jen primář se svou manželkou, když rodička skolabovala. To časné ráno, nebo ještě noc, nebyl nikdo další na službě a když tak byli u dalších porodů, či se starali o novorozence. Primář a jeho o 10 let mladší manželka nemohli mít děti a už se s tím smířili. Byl to bezdětný pár, absolutně oddaný své práci. Děti milovali a zasvětili jim celý svůj život. Ty své jim Bůh nedopřál. Rodička skolabovala a primář zahájil oživování, když najednou zjistil, že porod pokračuje a že nevychází placenta, ale druhé dítě. Druhá dcera, stejně krásná, stejná jako ta první. Vysílená matka, téměř v bezvědomí, porodila druhé dítě, o kterém nebylo v záznamech o těhotenství ani slovo. Dokonce ani předporodní vyšetření, ozvy, vůbec nic nenasvědčovalo tomu, že děti jsou dvě. Byly uloženy nad sebou, takže o dvojčatech nebylo nikde ani zmínky. Primářova manželka Norika se z podroužky podívala na manžela, obrovské oči plné slz se upíraly na něj, když dítě odebírala z jeho rukou. Na sále ani na blízku nikdo nebyl. Volala sestru, ale nikdo nikde. Všichni té ponuré prosincové noci byli plně zaneprázdněni. Nebylo tu ani číslo, které by navlékla dítěti na ručičku, ani jód, kterým by napsala na stehínko holčičky jméno. Dítě, zabalené v prostěradle, vykoupala, ošetřila pupík, zatímco její manžel Erik zachraňoval mladou maminku, která bojovala o svůj život. Ošetřoval ji po porodu, placenta odcházela úplně v pořádku a mladá maminka se nakonec probouzela, silně vysílena, s obrovským úbytkem krve. Situace, že tento těžký porod nemůže přežít, se díky jejímu mládí a chuti žít začala výrazně měnit. Jak se říká, utekla hrobníkovi z lopaty. Ona žila. To už byla Norika odhodlána. Ta malá, ta, která jen tak trochu zaplakala, jako když koťátko hledá cecík své kočičí maminky, tichý pláč, který nemohl ani nikdo slyšet, ano, ta malá musí být moje. Mám na to nárok. Je to moje malá Norika. Poslal mi ji Bůh. Dáme jí všechno, všechno, co máme. Lásku. Dáme jí určitě láskyplný život, který by jí ti mladí asi nemohli dát. Budou mít práci s tím jedním svištíkem. Vždyť jsou tak strašně mladí, jak maminka, tak tatínek. Mohou mít další děti. Ano, rodička si odveze svou holčičku a já svoji Noriku.
Dětská lékařka Norika stála u dveří porodního sálu, daleko od lůžka matky, která ležela za plentou. Stála u dveří, které vedly zkrácenou chodbou právě do primářovy ambulance a také jeho pokoje, kde přespával, když měl zvlášť závažné případy a chtěl být k dispozici nebo když sloužil. Tento pokoj využívala také jeho manželka, když měla službu. Byl to vlastně jejich druhý domov. Zde trávili mnoho svého času, a to nejen, když byli v práci. Z těchto prostor se pak dostávali přímo do malé garáže, kde měl Erik svůj vůz, což v té době měl málo kdo. Erik i jeho manželka měli i za socialismu téměř trvalá výjezdová víza, protože přednášeli po celém světě a komunistický režim se s nimi i do jisté míry chlubil. Erik dokončil ošetření rodičky, poplácal jí po tváři a zvesela na ní zavolal. Tak co, maminko, už jsme se prospali? A znovu jí poplácal po obou tvářích. Rozhodně to nebylo pohlazení, ale facky také ne. Maminka Kamily se probrala, smrtelně bledá, ztratila hodně krve, ale byla v pořádku. Jen byla velmi vysílená. Tak maminko, všechno je v pořádku. Za chvíli vás přijede sestřička zkontrolovat a odveze vás na pokoj. Až se vyspíte, tak vám přinesou dcerky. To ale mladá maminka nevnímala. Dcerky, dcerku. Norika stála jako sloup i s miminkem v náručí u dveří, které nevedou na dětské oddělení. Než se Erik nadál, zmizela. On předal rodičku přicházející porodní asistentce, nestihl nic komentovat a utíkal za svojí ženou, protože nevěděl, jen tušil, že se něco děje. Vstoupil do své ordinace, tam nikdo. Šel tedy do svého primářského pokoje, tam seděla Norika, tisknoucí dítě tak silně, že ho mohla udusit. Co se děje, miláčku, proč to škvrně máš tady, je s ním nějaký problém? Sedl si ke stolu a chtěl napsat do karty průběh porodu, váhy, míry, zdravotní stav obou dvojčat. Počítal s tím, že když je u porodu jeho žena, tak zdravotní stav novorozenců je pod tou nejlepší kontrolou. Norika stále seděla, nemluvila a svírala dítě v náručí. Malá zavrněla a Norice se začaly z očí kutálet slzy jako hrachy, když se jí manžel zeptal. Pro tu druhou nemají ještě jméno, protože ani nevědí, že se jim narodila. To bude pro ty mladé překvapení, na to jsem sám zvědav. Co říkáš, Noriko? Nic, ani slovo. Toho zneklidnilo a šel si k ní přisednout. Podíval se na ten malý uzlíček, tak krásný, jak jen novorozenci mohou být, většinou jen pro svou mámu nebo porodníka, který už má v oku, jestli dítě je či není hezké. Všem ostatním připadají k nerozeznání. Ta malá se jmenuje Nora, řekla jeho žena a chtěla pokračovat. Ale miláčku, to musí rodiče souhlasit. Možná, že jí jméno Nora skutečně dají, pokud budou vědět, že si tu malou zachránila. Mlč, řekla suše tvrdým hlasem, který u ní za celý život neznal. Opakuji ti, mlč. Ta malá se jmenuje Nora, je to naše dcera. Já s ní odjíždím domů a ty zařiď vše ostatní. Tak jak nám Bůh nedal děti, tak nám Bůh dal tuto malou, naši malou Noru. Já jedu domů, dej mi klíče od auta. Erik zůstal zcela ochromen, nebyl schopen slova, seděl v hlubokém křesle, kterému se říkalo ušák, měl vytřeštěný pohled a vypadalo to, že má infarkt. Držel se za prsa oběma dlaněmi a zhluboka dýchal. Norika jako v tranzu vzala velkou tašku, ve které nosili domů bílé lékařské stejnokroje, které si prali sami, protože nevěřili společné prádelně. Potrpěli si na sněhobílé pláště, kalhoty i košile, nažehlené bez jediného záhybku. Oba byli vždy vzorově upraveni a to mohli sloužit v kuse třeba 3 dny. Tašku vystlala a kvapně do ní položila děvčátko zabalené v peřince a lehké vlněné dece. Obsah tašky zakryla lehkou dekou. Erik stále těžce dýchal, ale Norika si ho nevšímala. Hodila přes sebe kožíšek, obula si zimní boty a chystala se odejít. Vzala ze stolu klíče od jejich auta.
Věděla, že musí odejít nyní, kdy není naděje, že by někoho potkala a dítě mohlo v tašce začít plakat. Opustila primářský pokoj i ambulanci. Tiše za sebou zavřela dveře. Erik seděl stále bez hlesu, nezmohl se na to, aby jí zabránil v odchodu, nebyl schopen se jí postavit. Byl ten den přepracován, několik těžkých porodů sloužil třetí den, ten poslední porod ho zcela psychicky vyčerpal. Za jeho praxe se mu nestalo, že by rodička zemřela. Ta mladá maminka k tomu neměla daleko. Určitě by porod nepřežila, kdyby u toho nebyl, kdyby neměl tolik zkušeností a dnes i hodně štěstí. Celý uplynulý den a dnešní noc až do těch ranních nebo nočních hodin byl jeden velký nápor. A toho čeká cesta do Spojených států, kam jezdil na pravidelné stáže, kde pobýval na prestižní klinice v průměru 3 měsíce v roce. Byl to takový malý devizový robot, jak mu říkali na ministerstvu, když ho po mnohokrát pouštěli. Vždy se vrátil do své milované vlasti a přinesl něco na zub nejen administrativě, ale i sestřičkám ve špitále a doktory zase rád školil novými metodami, které získal. Jezdil nejen zkušenosti předávat, ale i získávat. Ano, tento Erik, špička oboru, je zločinec. Aniž by se přezul, jen v lékařských sandálech s přehozeným lékařským hrubým vlněným kabátem, který lékaři v zimě používali, když přecházeli na jiná oddělení, vyběhl za Norikou, aby jí v jejím záměru zabránil a odvrátil tak vězení, které by je oba čekalo. V žádném případě nechtěl zničit kariéru ani jí, ani sobě tímto jejím zcela neočekávaným krokem. Běžel jako o závod, ale zahlédl už jen zadní odrazová světla jejich auta, jak v dálce mlhavého rána mizí. Pomalu se vracel do svého primářského nemocničního pokoje. Byl si jist, že je nikdo nemohl vidět. V celém traktu bylo jako po vymření. Sedl sklesle do svého křesla a vyčerpaně po dvou nocích, kdy sloužil, usnul. Vzbudil se ani ne za hodinu, spocený, stále vyčerpaný, s obrovskou bolestí hlavy, což nikdy neznal. Protíral si červené oči, které potvrzovaly jeho únavu a nedostatek spánku v posledních dnech. Nedokázal pochopit, co to do Noriky, jeho krásné Noriky, vjelo. Nemohli mít děti, ale nikdy se kvůli tomu nehádali. Brali to jako úděl dvou, kteří děti přivádějí na svět a sami toho drobečka nemohou mít doma. Nikdy neměl pocit, že by jeho žena tím trpěla. Nikdy to na ní nepoznal. Tak proč ten zkrat? Pro boha, proč takový hrozný zkrat? Vždyť to je únos. Já jsem spolupachatel. Musím domů, musím dítě přinést zpět a nějak to tady zúřadovat. Z posledních sil se zvedl, nechal si přistavit auto, které jako primáři měli možnost po službě dostat, a nechal se zavést domů. Přišel tiše, stejně jako když chodíval ze služby v různou hodinu, aby svou Noriku nevzbudil. Tak se chovali oba, protože sloužili v různých směnách a někdy se míjeli, byli k sobě tolerantní. Měli se rádi. Dnes to bylo jiné. Norika seděla v jejich obrovské ložnici, zatažené tlusté závěsy jako vždy, drobné lampy svítily a vytvářely intimitu této místnosti. Na velké posteli seděla se skříženýma nohama a vedle ležel ten balíček, vonavý, krásný, černé vlásky. Tiše spal. Erik věděl z praxe, že s takovou ženou musí vyjednávat. Nakonec postup znala i Norika. Takže když začal v souladu s psychologickými pravidly a poučkami na Noriku působit, neřekla ani první slova oběma známé věty, když ho doplnila, co by takováto žena, ve které se pohnuly mateřské pudy tím nesprávným směrem, co by takováto žena měla dělat, aby dostala polehčující okolnost, až bude za tento únos souzena. Elis ani nedutala. Netroufla se na nic ptát. Vše bylo tak absurdní, tak strašné, že se bála, co uslyší dál. Tak co? Jsi zvědavá, jak to pokračovalo? Zeptal se Norbert. Vždyť vidíš, že ani nedýchám.
To mi snad vyprávíš knihu nebo film? A co je film nebo kniha? Vždycky kus něčího života, ne? Opáčil Norbert a chtěl pokračovat ve svém vyprávění, když mu ještě znovu skočila do řeči Alice. Prosím tě, to jsou takové podrobnosti, že nevím, jak to můžeš všechno vědět. I to se dozvíš, je to skutečný život, nemilosrdný. Někdy vypadá jako román Červené knihovny, krimidrama, krimikomedie, drama. Ale vždy v každé poloze to je osud jedné nebo více osob, rodin, národů i států, však to znáš z práce. Norbert pokračoval v odhalování tajemství, které bylo skryto více než půl století. V té chvíli ani jeden z nich netušil, že Camilla má před sebou jen pár hodin života. Jediné, čemu nikdo nechce věřit, je pravda. George Bernard Shaw.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám radost, protože se mnou ve studiu sedí starý fotr.
2: Já vás zdravím.
1: Máte nějaký identifikátor dobré hospody? Protože existuje regulární, představte si, starý fotr je jenom jeden. Jenom jeden. Mám teď, nemyslím záchody, myslím teď z těch jídelních lístků.
2: Jako myslíte z jídelního lístku?
1: Který bezpečně poznáte, jestli jste v dobré nebo debilní hospodě.
2: Tak to mě zajímalo.
1: Že to nevíte?
2: Nevím.
1: Nevíte. A musíte mě dát za pravdu potom.
2: No uvidím.
1: Jinak nedostanete manérky.
2: No, uvidím. Potom.
1: A to je tatarka.
2: Řešíme s Honzou neustále.
1: Debil v hospodě neumí udělat tatarku a dá tam koupenou.
2: Ne, tak to řešíme pomalu v každém videu.
1: No, já jsem to moc krát neviděl.
2: No, je to pravda.
1: Zatímco, když přijdete do hospody, kde na tatarská omáčka vidíte, kde je nasekaná cibule,
2: no, jasně.
1: Že je dochucená, že je tam všechno tak, jak to říká Polorej. Mm-hmm. A znám několik hospod, kde vidíte, že nemají kupovanou majonézu.
2: Že si dělají sami.
1: Mm-hmm. Ono je to v době dneska, jak jsou takový ty termomixy a to, udělá majonézu prostě samo. Výborně. Mně několikrát se stalo s Petrem Novotným, který už je pár let nemocný, takže spolu nic neděláme, ale spolupracovali jsme hodně, že když jsme přijeli někde do nějaké hospody jen tak se zastavit, a on říkal, po cestě do Prahy ještě je to a ještě je to, tak... A on řekl, můžete mi přinést jenom tatarku na ochutnání. To jsem viděl na vlastní oči třeba 5x českrát. A jenom takhle jí vzal žičku a říkal, jo, doneste jídelníček, budeme u vás obědvat. Takže to je taková věc osobně, a nevím, jestli s tím souhlasíte, nebo moc.
2: Takhle. Já si myslím, že dobrá tatarka domácí v hospodě je základ. Že pokud někdo v hospodě neudělá domácí tatarku, tak by neměl vůbec nabízet jídla s tatarkou. To se asi shodneme, jo? Pokud prostě má někdo...
1: Ne, nabízet jídla. No. Toho by měli postavit ke zdi a zastřelit.
2: Jo, až takhle, jo. Jako brutálně.
1: To je stejná debilita, jako dávat na svíčkou takzvaný terč.
2: No, to je velká debilita.
1: No. A kdo neumí... Proto já znám spoustu lidí, třeba v Praze, kteří třeba kvůli tatarce jedou do hospody, která je 30 km za Prahou. Tam vrací vys třeba Sapík.
2: Já musím říct, že třeba nás u Sapíka překvapilo ve svíčkový, tam byl sice ten plátek toho citronu, ale on byl bez šlupky. On byl oloupaný. To jsem viděl poprvé třeba v životě. Jo, já když bych chtěl jako... Já si myslím, že když se dá svíčková, jo, a chci si tam kápnout ten citron, tak musím mít měsíček citronu, aby ho mohl vzít do ruky a kápnout. Pokud mi ho dá někdo ve šlupce, na tom mase nebo na té šlehačce, tak já se ho tam nevymačknu na tu svíčkovou, takže mi je tam vlastně úplně k ničemu.
1: Proč byste si ho tam mačkal?
2: Protože to chci kyselější, protože jsem chlap.
1: Tu omáčku chcete kyselější, jo?
2: Chci si třeba kápnout trošku třeba do té omáčky, anebo trošičku prostě si chci kápnout na to maso. No, je to výborný.
1: Řešili jsme to tady se Zdeňkem Polrajchem a on mě v tom dal za pravdu. Že to, kdo toto vymyslel, takový nesmysl. Ale ve všech hospodách to dělají. A ještě na to kydnou ty zavařené brusinky. Odporný jako v takovým...
2: Jasný.
1: A šlehačku
2: z bakelitu.
1: Z bakelitu. A to musel ten Putin, nebo někdo takový, nám sem poslat. Máte ještě něco takového, co jako, když vám přinesou, už víte, že jste u blbců?
2: No, ve většině případů to je tak, že když vám někdo přinese třeba očividně knedlík, který byl ohřívaný v mikrovlnce jako v restauraci, tak to je hodně špatně.
1: Na to existuje trik, to víte, jo? S knedlíkem.
2: Jakoby, aby nebylo vidět, že je z mikrovlnky, jo? Je to vždycky vidět, protože...
1: No, je to vždycky vidět, ale že se to dá sníst v krajním případě.
2: No, sníst se to dá vždycky, protože když máte hlad, tak to sníte, že jo? Ale víte co, oni jsou ještě jako specialisti...
1: Pyšnej, to teda v žádném případě.
2: Helejte se, oni jsou ještě specialisti, který ten knedlík nejdřív nakrájí a pak ho ohřejou v té mikrovlnce. A to je teprve síla. Protože vy ten knedlík máte celý vlastně oschlý ze zhora a ze všech stran a to jako taky není.
1: Víte, jak to musíte udělat? Dát do igelitového sáčku mikrotenového pár kapek vody a strčit to tak, aby se to jenom nafouklo v té... Takhle se... No, je to ještě horší. Ale zase je lepší, když ten okraj je trošku rozblemtaný, než když je okoralý.
2: No to rozhodně, to asi jo. To asi jo. No já jsem teď viděl velký trend, třeba na TikToku, jestli sledujete TikTok,
1: ne,
2: určitě,
1: vůbec.
2: Určitě sledujete.
1: Nesleduju. Ne? Ne.
2: Velký trend, když máte tvrdý rohlík, jak z něho udělat čerstvý rohlík. To víte? Vás taky
1: to nějaký for, no.
2: Není to for. Je to, ne, já vás teď taky trošku jako nachytám.
1: Rozemlet?
2: Ne. Uděláte z tvrdýho rohlíku, který takhle o stůl omlátíte, uděláte čerstvý, křupavý, měkký rohlík.
1: No.
2: No, tak vezmete normálně ten rohlík, namočíte ho na pár vteřin do vody. No, fakt na pár vteřin do vody, třeba na 10 vteřin, a pak ho dáte upíst do trouby.
1: No, to je pěkná blbost.
2: Já bych to nežral, ale prostě přijde doba.
1: Zkusil jste to?
2: No, chci to zkusit, ale viděl jsem už miliardu videí, kde to prostě ty lidi dělají a funguje to.
1: To není možné. No, namočíte ho?
2: Namočíte tvrdý rolik do vody, dáte.
1: A jak dlouho tam necháte v té vodě?
2: 10 vteřin, 10-15 vteřin, jenom opravdu, aby se nerozmočil, tak to tam dáte, dá to do trouby a on je měkký. On pak asi zase stvrdne za nějakou dobu, ale že vyndáte, je krásně měkký. Lidi se připravují už.
1: Jo. No, pozor, je to... Já mám... kamaráda a jeho syn rozváží u nějaké té společnosti, co rozváží po domech nákupy. Rohlík, košík, jo, jak se to jmenuje. A říkal mi, že synek tatínko vyprávil, že pozorujou, že si lidi opravdu možná vědomky, možná nevědomky objednávají od ní konzerv, trvanlivých potravin a tak. Že to není jen, že se fakt jako... A jodové tablety, prej nese, že ne to vidí na lékárně.
2: Ježišmarja, jako jodové tablety kvůli radiaci?
1: No jasně.
2: Ježišmarja, fakt až takhle
1: se... Spousta lidí se toho reálně bojí, včetně
2: reálně
1: mě.
2: Bojí, no tak no, v těch médiích to je poměrně dost.
1: Mám taky dvě konzervy doma.
2: Tak já teda, já se musím přiznat, že já konzervy teda vůbec nekupuju. Mě to nikdy nechutnalo, když nám to tenkrát dělala lidsky máma, když jako nebylo moc peněz, na nás byla sama. Tak třeba konzerva jako s risotem, jako s rejží, takový risotto, dal se do toho hrášek, konzerva vepřová, zapeklo se to v troubě, bylo to takový risotto. Já jsem nikdy jako konzervy neměl rád, do dneška je nemám rád. Jo, když je nějaká dobrá domácí vepřovka, tak ano, super, ale nějakou takovou konzervu z krámu, já to nemůžu, mě tam ten pach, prostě ty konzervy prostě hrozně vadí. Jo, takže...
1: To existovala jedna konzerva, to si taky určitě pamatujete, u které to bylo patrný úplně nejvíc a ten výrobek se jmenoval krahulík. Víte, co byl krahulík?
2: No.
1: To byla takovej nepovedený jakoby lunch meat nebo něco, že to bylo takové?
2: Jo, má to taková sekaná lunch meat na půl nebo něco takového. Jako.
1: A bylo to strašně slaný a strašně divný a všichni si to vozili na dovolený.
2: Ježišmarja.
1: No.
2: No. No, tak ono... Tomu by nám asi mohl říct něco mistr Málek, že jo?
1: Který... Mistr
2: Málek. Já jsem dostal nakázáno, že ho musím zmínit.
1: Jasně, no mistr Málek je skvělý.
2: To je srdcař.
1: Já to sleduju teda možná ještě víc než vás. To mě neskutečně baví, jak některý ty výrobky dělá. Teď, co mě hrozně, jedna věc mě u něj strašně vadí u Málka. To musím vmect, až tady příště bude. Když se něco zkouší třeba až za 10 dnů, když je tam najednou ten titulek o 10 dnů později, nebo mě vám to tak naštve.
2: Jak to?
1: Video, já nevím.
2: A proč?
1: No protože vyrobím klobásy a první, co udělám, že udělám 4 kolečka nebo salám a ochutnám to.
2: Já bych to taky nedal, jo, že bych 10 dní musel jako čekat.
1: A to není, že čekáte 10 dní u videa.
2: No to ne, já vím, ale že on musí čekat 10 dní.
1: No, já bych
2: nevydržel prostě.
1: Mně to přijde tak jako, ale ty věci dělá skvěle. Teď neviděl jste pivní salám?
2: Neviděl ještě.
1: Tak to jsem panu Málkovi zavolal a řekl jsem mu, on dělá pivní salám, který musí být strašně dobrý, tak jako říká člověk, který nepije vůbec pivo. Ale všechno to musí být dobrý. Až na jednu věc, že do toho nasekal kapie, ty kousky.
2: No jasně.
1: A to mě tam strašně rozčílilo, takže jsem musel zavolat a říct, pane Málku, takhle ne teda.
2: Jako nakládaná kapie nebo čerstvá kapie?
1: Ty vole.
2: Ona totiž nakládaná kapie...
1: Pozor, to byla myslím nakládaná.
2: To je někdy dobrý v té uzenině. Jako, když se dělají nějaký takovýhle třeba, já nevím, španělský, nějaký salámy, nebo tohle, jak se kolikrát třeba do toho používají nějaký takovýhle papričky a tohle, ono to je jako dobrý. A ta nakládaná kapie zrovna jako by mě v tom třeba mě chutnala. No, vy jste tady minule říkal, že máte rád mortadelu, že jo?
1: Jo.
2: Na to jste pes, na to jste jako...
1: To jo.
2: Na to jste pes, no tak tam máte taky, že jo, kousky, že jo, jako... Jo, takže...
1: No, jak v které? Ono je několik druhů.
2: No to zase tolik v tom nevyznám, v těch uzeninách, jo.
1: Mortadela výborná a tady je v Praze, myslím, že takový, mají několik těch prodejen, nějaká firma, nevím, kde jsou italské potraviny, kam občas chodím a tam mají mortadelu, která je takhle velká.
2: Jo, to jsem zrovna dneska viděl video, kde ten Italové vyrobili takovouhle obrovskou mortadelu, to byla fakt takovýhle dlouhá štangle, teď to tam krájel tím nožem, to odevřel a to bylo kolo.
1: No ono je to totiž, po našem je to Godhaj vlastně, ne?
2: Já myslím, že Godhaj ne, protože Godhaj, to by nám zase řekl mistr Málek, a já myslím, že Godhaj to úplně není, protože mortadela je jemnější a není tam tolik česneku a tady těch věcí, ne?
1: On teď už spí mistr Málek, ale zeptáme se ho.
2: Ten nespí určitě, kolik je hodin?
1: On chodí brzo spát, řezníci chodí brzo spát.
2: Fakt jo, no, ne, ten kouká...
1: Ráno od pěti už zabíjejí.
2: Ne, on kouká, čeká, že ho zmíním a pak si polehnou. Tak teď už může jít,
1: Ne, tak to řeknu rád, že mistra Málka máme oba dva v úctě. A kdo, prosím vás, neznáte kanál mistr Málek, tak a prostě vás baví žrádlo, tak si tam dejte k němu ten
2: odběr.
1: Protože on je fakt, a to samozřejmě tady i k panu starému fotrovi. Tak Petr Šulka nám píše, dobrý večer, gurmeti, a teď naopak, na oba, která restaurace, ve které jste byli, byla nejhorší. Hezký večer a dobré hospodské zážitky.
2: Já musím říct, že v soukromém životě si na to dávám hodně pozor, kam jdu. Čtu recenze, buď je to na doporučení známých, a i to se někdy jako podělá, že vám doporučí známý, tam jsme byli, tam to bylo luxus, s nimi tam šli, strašný katastrofa. Ale když bych to měl vzít, co bylo nejhorší na kanále, tak to byla asi teď ta poslední restaurace z té série Ano šéfe, byla to Kongo v Kladně. A tam nám paní přinesla jako opravdu zkaženou polívku, obě dvě. Jo. Jedna byla nějaký vývar a druhá byla držkovka.
1: A byla těsně před smrti nebo už po smrti polívka?
2: Byla hrozná a smrděla. Já nevím, jestli jako...
1: To už je po smrti.
2: Já nevím, kde ji vzala. Jo. Protože
1: před smrti je, když cítíte takový ten jenom...
2: Tak nebyla úplně po smrti, že by to bylo úplně totálně zkažený, to zase ne, ale už jste tam cítil ten žluklej olej, takový ten smrádek. A ta držkovka nesmrděla, ale když jste se to dal do pusy, tak jste cítil, prostě, že tam je opravdu jako už je to takový načatý. A tak to bylo asi teďko nejhorší, ale my jsme s tím počítali, protože jsme šli do restaurace, která už v tom pořadu byla hrozná, a my jsme si ale říkali, hele, mají tam hotovky za 120 korun, tak pojďme udělat o tom video, kdy tam přijedeme, dáme si tu hotovku, třeba to bude super, třeba té restauraci pomůžeme, protože ona měla blbý hodnocení i na Google recenzích. A říkám, třeba tomu pomůžeme a zase v dnešní době hotovka za 120 korun. Myslím si, že to už je dobrá cena, protože dneska šly všechny ceny v restauracích strašně nahoru. No, ale prostě bohužel to nedopadlo. No. Takže zase myslím, že z videí byla tato nejhorší.

0: Děkujeme za spolupráci, šťastnou cestu, dobrou noc.
1: Jak by to teda mělo vypadat? Vy říkáte ne kapitulace, na druhou stranu ne vítězství Ruska. Byl byste ochoten v těch vašich myšlenkách a z toho, co čtu na tom Facebooku, jo, z toho vycházím, obětovat tomu míru kus ukrajinského území ve prospěch Ruska? Ano nebo ne?
2: Jo, to si musí říct Ukrajina sama, to je teda první věc, ale mně to jako přijde, že vlastně tohle bude docela určitě krok, který jako podpoří ten apetit toho Ruska to jako zkusit vlastně znovu. Protože se vlastně ukáže, že jim to vyšlo. Že jim ta agrese vyšla, tím pádem tudy vede cesta. No tak když vím, že tudy vede cesta, no tak prostě jenom dojdu k závěru, že asi beranidlo nebylo dost velký, musím si pořídit větší a prorazím to dál. Jo? To znamená, tohle to je ten zásadní problém, který já tam vidím.
1: Dobře. Vy jste řekl před chvílí, že paní Uršula řekla, že dá peníze na evropské přezbrojení, a to s dovolením.
2: Evropa, asi ne, von der Leyen ze svýho teda asi nebude. Ale prostě
1: ale to dá kdokoliv, promiňte, já dokončím tu otázku, ať to dá kdokoliv, tak to budou peníze moje, vaše
2: no, ano,
1: a daňových poplatníků. Vy jste taktně neuvedl, že to bude 800 miliard eur, podle včerejších tedy médií. Domníváte se, že je možné, že toto jednou občané Evropské unie, ať jsou odkudkoliv, ocení jako mírové gesto, nebo si budou říkat, to jsou vyhozené peníze?
2: Jo, no tak pokud chcete mít ten mír, tak prostě musíte mít správně postavenou obranu. Jo? A to je, myslím si, v touhle dobou už zcela zjevné. A my nemůžeme už spoléhat na to, že nás ochrání tady nás půl miliardy Evropanů, že nás před tími 140 miliony Rusů ochrání těch zase nějaký, já nevím teďka, kolik jich je, 200 milionů Američanů, nebo kolik jich je.
1: Máte na mysli NATO?
2: No ne, my potřebujeme skutečně vybudovat v rámci toho NATO silný evropský pilíř obrany. Takže já jsem rád, že se Evropská unie jako chytila v tomhle ohledu za nos, že se změní i nějaká pravidla, tak, aby bylo možné podpořit obranný průmysl. Ještě jednou, obranný průmysl je naše tradiční odvětví.
1: Jasně.
2: Československý zbraně zajistili svobodu Izraeli. Jo? A když bych šel víc do historie, tak bych řekl, že vlastně jediný, co se ukázalo, jako že zbraně, se kterými můžete dobít Sibiř, tak byly taky jako tady místní arzenál v rukou československých legionářů. Jo? To znamená,
1: ale vidíte, chodit, jaký jste vlastenec.
2: Tak přesně, já jako jsem rozhodně tady v tomhle ohledu, co se týče toho našeho obranného průmyslu, tak já říkám, my máme Evropě co nabídnout. Jo? Takže pojďme tedy se tímhle způsobem podílet synergicky na zvýšení evropské obrany. Jo? Máme na to.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak. No. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si v oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Bla, bla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšiml. Oni si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojede to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teď žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšnej.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové a SPD mimo sněmovnu.
2: Jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem samozřejmě Babiš, SPD a tak dále a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se to, nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četví, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu. Ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: Takže je tady čtvrtek, představte si.
1: Ksavere, to tak letí s tím Petrem Fialou, protože...
0: Zase.
1: No počkejte s těma dobrýma zprávama od něj. Těch je tolik, člověk...

0: úplně se nestačí počítat ty dny ani. A najednou je tady zase čtvrtek.
1: A jaký dobrý zprávy?
0: No samý, Xavere, samý.
1: Jste dlouho nebyl v obchodě.
0: No teď mu do toho trošku hodili vidle zase statistici, no. Zas mu to zkazili.
1: Zkazili. A já mám pro vás opravdu dobrou zprávu. Na
0: já se bojím trošku, Xavere. Já se bojím. Jakou?
1: Já jsem byl včera v zelenině.
0: Jo?
1: Já teď chodím nakupovat jenom do zeleniny.
0: No to vidět na vás.
1: No není, ale zabřednul jsem tam hovor s takovým mladým pánem a paní, kteří zjevně jeli od někud od vody a říkali, že mám pozdravovat pana Holce a že jedou do Itálie a že vám dovezou víno.
0: A no to je krásný.
1: No a na to je jediná správná odpověď, ne?
0: Jaká?
1: A co dovezete mě?
0: Tak
1: jako, já jsem říkal, choďte do zeleniny, kam chodí Holec, jako. Ne, sledujeme a mají nejraději vilzonku a tak. A přijdou se sem podívat a jsou to lidi, kteří se vám budou líbit, protože jsou hned okamžitě, to jelo Pekarová, Fiala, všechno okolo Jurečka.
0: Tak je mají rádi, jako my.
1: No,
0: tak to je dobře, akorát, to jsou naši.
1: A akorát jim tak nevěří, jak vy.
0: Tak já prositám furt. No, teď mě trošku nalomili ty statistici. Podívejte se, jak nám Petr Fiala říkal, jídlo zlevňuje, paliva zlevňujou a teď do toho přijdou statistici, vyšší inflace, řeknou, jídlo zdražuje, paliva zdražujou. Chápete to? Já myslím, že tam by měl vítnout Foltín, ne?
1: No,
0: tohle to už je dezinfo, Xavere.
1: Víte co, já jsem s ním, já to vlastně říkám proto, že my jsme tam stáli dobře 4 hodiny. A ten pán byl takový, bylo vidět kreativní, vtipný a říkal, proč vy s tím panem Holcem nezaložíte nějakou asociaci českých sviní. A já jsem říkal, co? Jak to myslíte? No, my bychom se tam přihlásili, že, nevím to jméno už, že Mařenko nebo něco. No jasný. Pane Holče, jestliže člověk, který hovoří za vládu, říká, že jsme tady část lidí svině, neměli bychom my svině se nějak organizovaně prát o svoje práva?
0: Xavere, čtete mi myšlenky. A ty lidi taky. To je vidět, jak to působí stejně na veřejnost, ne? Protože tohle je už, jako to je, že jo, jedna věc za hranou po druhý. A tak teď jsme svině. A od mluvčího vlády, mimochodem.
1: No a ty příkopy se budou vykopávat.
0: No a mě poprvé v životě napadlo, že já bych fakt normálně se v něčem angažoval. Já jsem se vždycky angažoval jenom jako streamy a komentáře a tak dál. A teď poprvé jsem si řekl přesně asociace sviní nebo pohár Otakara Foltína o největší svině, nebo něco takového, prostě, že už si to o to říká, víte.
1: Pohár nevím, ale mně to přijde nějaká taková v uvozovkách organizace.
0: Prostě je totálně zesměšnit, že jo, ty svině.
1: No tak to pojďme udělat.
0: Já jsem pro.
1: No ale na to potřebuje někoho, kdo na to má čas, komu se chce chodit chvilku po úřadech, to není tak jednoduchý.
0: To byste mohl být vy?
1: Já nevím, pane Holče.
0: No někoho najdem.
1: No tak najdem. Tak víte, jak to bylo s knihou Hříchu, ne?
0: A neskusíme samotného Foltína, že by nám píchnul?
1: No já si myslím, že on se s náma nebude bavit. My jsme pro něj svině.
0: No to by musel mít radost.
1: No ne.
0: Jel by svině stělesněný, chápete? Velký svině.
1: Chcete mít na místě, kde parkujete před XTV vykopaný příkop?
0: Myslíte, že to tady bude?
1: To bude oběhnaný určitě. A bude v tom voda nebo něco, vodka nebo já nevím něco.
0: Reklama, Xavere. Já bych mu to postrčil, ať nám to tady vykope.
1: No ne, tak na to budou fondy určitě.
0: No, jasně, ruský. Jasně.
1: No.
0: Já bych ho do toho namočil.
1: To je pro mě moje subjektivní hodnocení. Mi říkal právník, že to mám vždycky takhle říkat. Moje subjektivní hodnocení je, že ten člověk, že z ní na první pohled je, cítí, že to je zlej člověk.
0: Já říkám, mě říkal právník můj, abych říkal, že jsem slyšel. Tak já říkám, já jsem slyšel.
1: Jo, to taky je dobrý, no.
0: Jo.
1: No. A nebo je možné, že...
0: A kde jste to slyšel? Já už nevím. Já jsem šel a slyšel jsem to, ale už nevím, kde.
1: No ono se prý dokonce říká, to jsem taky nevěděl. A to se nás, pane Holče, bude brzo týkat, že u soudu musíte vypovídat, ale nemusíte si pamatovat.
0: Mm-hmm.
1: Že tam můžete přijít, že já už nevím.
0: Ale víte, já mám tip, koho si najmeme jako právníka. Už to mám vymyšlený. Jiřího Pospíšila.
1: On je právník?
0: No, ne, je? To nevíte?
1: No, ne,
0: on se právu nikdy nevěnoval až doteď, když šel podat to trestní oznámení kvůli té kampani SPD, kvůli
1: jo, jasně, Černochovi. Tak to je reklama, že jo, to víme.
0: No jasně, a je to celý pitomý jako Pospíšil, ale najmeme si ho, to bude taky super reklama.
1: A to už je advokátní kancelář Meda?
0: Je to možný, já nevím.
1: Ale ho úplně vidím u toho soudu, jak sedí v tom taláru, hladí toho čoklíka, tak neupřímně.
0: Počkej. Chcete říct, že Jiří Pospíšil dělá něco neupřímně?
1: No je, tak co, je to marketing, ne? Co myslíte?
0: Já jsem vždycky, jak jsem mu díval do očí a viděl jsem tam upřímnost. I když teď se mu do očí skoro nedá podívat, on nemá takový zalitý...
1: To nevím, ale to bych neřekl, že je neupřímný. Já jsem s ním mnohokrát mluvil a musím říct, že jako dobrý. Jo.
0: Já jsem s ním mluvil taky a musím vám říct, ale... jenom z málo kterého politika jsem cítil tak jako přehlíživou a sofistikovanou neupřímnost jako z něj.
1: Tak to já říct nemohu.
0: To já mohu, tohle já říct mohu.
1: To vy říct... Ne, dobře, tak ne. A aby jsme nebyli zlí, já si jenom upřímně myslím, že kauza Čokly je v tom, že už nemá o čem mluvit. Tak kupuje to žrádlo těm
0: svým... Jo, a nevím, třeba se dívají na Bonda doma. Tam byl jeden ten paruch, hladil, myslím, měl tu bílou kočku, ne? Měl v náručí kočičku a hladil ji a zatímco nechával žrát lidi krokodýlama, tak může se dívat na tohle a jenom kočičku by měl za pejska. Nebo za pejsky.
1: No ale on měl, teda, on teď hraje toho svatýho, jo? Ale on není moc svatý.
0: No proto mu to tak nejde, Xavere.
1: Víte, on měl vedle sebe nějakého pana Fremra,
0: což... ten byl ještě svatější než on.
1: No, a ten je zamotaný přece v dozimetráku.
0: To je váš subjektivní pocit?
1: To jsem slyšel.
0: Dobře, dobře.
1: Slyšel jsem, že...
0: A u soudu to, když tak zapomeňte.
1: A ten možná dávkoval ten kokain do těch konečníčků. Nevím, co tam
0: tak uměli žít, ne, hoši?
1: Jo, tak to bezesporu, to se jim asi nedá vzít.
0: Prachu nakradli dost, tak aby si to dožili.
1: Nevím. To nevím,
0: to jsem slyšel.
1: To jste slyšel? A nebo je to vaše subjektivní hodnocení?
0: Je možné, že jsem to slyšel, jsem si to takhle subjektivně ještě vyložil.
1: No jo, pane Holče, tak my máme problému málo, já si myslím, jo? Že ještě je potřeba přitopit. Ale což o to, on už se nikam necpe, ten Pospíšil, on pochopil...
0: Tak Xavere, teď jste prokázal neznalost. Jiří Pospíšil, jestli na něco si můžete vsadit, že Jiří Pospíšil se vždycky někam cpe.
1: Tak teď.
0: Na to si vsaďte.
1: A kam se cpe teď?
0: Vždycky jsou nějaký volby nebo někde funkcička. Jiří Pospíšil se zásadně cpe všude a na několika frontách.
1: No a proč by teda nekandidoval do eurovoleb teď?
0: Jo, tam Markéta nepustila, no. To bylo jednoduché. Markéta ho nemá ráda.
1: Jak to?
0: No je to nehodnotový, ale nemá
1: ráda pejsky.
0: A možná spíš Jirku než pejsky. Nevím, jak je na tom s pejskama, ale Jirku úplně ráda nemá. A Jirka nemá úplně rád jí.
1: Ale povídejte.
0: No, to bylo jednoduché.
1: To slyším poprvé, já jsem myslel, že tam
0: Jirka jí sehnal podporu na to, aby se stala šéfkou Topky a za to ona mu slíbila, že on bude místopředsedou. Odvolil se předsedkyně, stala se jim Markéta. Volil se místopředseda, Markéta na to zapomněla, no, na ten slib. A pan Jiří místopředsedou není.
1: No a je ještě podstatné, kdo je předsedou Topky?
0: No docela, když jste v té partaji, tak jo. Třeba když se rozhoduje o kandidátka.
1: Podívejte, kolik má procent.
0: No, víte, proč je to tak důležitý v TOP 09? Protože všichni členové jsou vlastně předsednictvo.
1: Jo, takhle. Takže oni na Medu zapomněli?
0: Zapomněli. Spíš, jak se říká v biznesu, Margaret ho prohodila prostě, no.
1: Prohodila?
0: Prohodila, no.
1: To se mně nezdá taková seriózní žena.
0: A já vidím takovou souběžnost časovou, že on od té doby se upnul místo na Margaret na ty pejsky.
1: To teda koukám, to jsem vůbec nevěděl. No a jakou roli hrál Strejda Kalous?
0: No tak ten nechtěl Margaret taky, že jo?
1: Nechtěl, jo. Mm-mm. Ten chtěl Jirku našeho.
0: No a ten chtěl hlavně svýho toho, že jo, Černína.
1: Černína. No a tam by býval Meda zabodoval?
0: No je to možný, že jo. No. Třeba byl Černín, byl taková, jako, jak se říká, větší rovinka.
1: No a to mě vysvětlete, pane Holče, už rok slyším, že bude mít pan Kalousek, on je bratr Kalousek bývalej.
0: On je bratr furt, ne? On je...
1: Je bratr.
0: Zbožnej takový člověk.
1: Je zbožný. Ne,
0: pravdomluvnej a to.
1: Myslíte, že zbožný?
0: Určitě. No tak určitě má nějakého soukromého boha, ne?
1: No já si to o některých lidech vůbec netroufám říct, jestli to je velký zásah do soukromí, ale ať
0: no,
1: je nebo
0: není... No teď si to subjektivně nějak vykládáte, ne?
1: Já jsem to slyšel, jo. Že nevím. Jo, ale řekněte mi, pane Holče, rok se mluví o tom, že bude mít bratr Kalousek novou stranu a pořád nic?
0: Ale ten se musí bavit. Jak jsou ty novináři, pitomí, ne, jak furt mu volají, ale... rozhovor a on zase vypustí tu svoji mlhu, ne? A jsou ty titulky z toho.
1: No, tak má nebo nemá? Nemá.
0: Zatím nemá.
1: Ale kdo by tam byl druhý, třetí, čtvrtý? Že by...
0: Třeba... No nevím, tak jako předpokládáme, že knížete asi už nebude exhumovat, i když on je na to cynik velký. Tak no, já myslím, že hledá toho svatýho, no.
1: Ale pravda, kníže mu pomohlo.
0: No ježišmarja, ten ho udělal, ten ho vzkřísil, ten ho položil živou vodou Kalouska.
1: Kníže,
0: byl dead?
1: Kníže ho vzkřísilo?
0: No jasně, tak když u lidovců by skončil. Ty už ho měli dost.
1: A propos lidovci, to je strašně zajímavý. Já teď začínám mít pocit, že se tam něco melé. V XTV byl pan Čunek a nevyloučil nic.
0: Ksavere, bratru Čunkovi. Já hrozně fandím.
1: No, bratr Čunek je absolutní
0: favorit. No, protože bratr Čunek je poslední, nebo jeden z posledních opravdových lidovců, ne? Skutečných. Který nezměnil svoje, jak bych řekl, Fiala hodnoty. Je to konzervativní člověk
1: pořád. Tak ještě Cyril Svoboda, ještě ten Wolf pražský.
0: Jasně, říkám, jeden z posledních.
1: Jeden z posledních, no.
0: A Marian Jurečka se vám nezdá, že drží hodnotově?
1: No, nezdá. Já, no, pan Jurečka je člověk, kterýho si z mnoha důvodů nemohu vážit.
0: Tak on je usvědčený lhář, jo, no.
1: A to ale, by ne, nevadilo, tak každý
0: to by lže, nevadilo? Ne,
1: ale vy taky lžete, pane Holče, já taky lžu.
0: No, ale nejsem usvědčený ještě.
1: Dobře, tak jasně, ale základním výrobním prostředkem každého politika je lež.
0: Ksavre, ale je lež a lež. A tak ví, jako je lež a Fialovská lež a je lež a Jurečková lež. A ta Jurečková lež byla v souvislosti s tím masakrem na Fildě.
1: Jasně,
0: což je...
1: jasně a to mu nelze zapomenout.
0: A my lžeme oba tak hezky, ne? Jako příjemně, ne? Sympaticky.
1: Ne, my lžeme tak sametově, pane Holče.
0: Tak, dobře. Ale zpátky k bratru Čunkovi. No a já mu fandím, on když uspěje v senátních a krajských volbách, tak říkám vám, že bude kandidovat na šéfa lidovců, že má velkou šanci, aby se jim stal. A že pak je velká šance, že se rozloží trojpodvod spolu a mohl by taky skončit hodnotový Fiala.
1: Fiala je věčný jako Lenin.
0: No jeho duch jo, ale jeho premiérská funkce dost záleží nebo závisí na spolu.
1: Já si to neumím představit, že by byl ostřižený Fiala od těch prachů, protože si pořád říkám, co by si počali barmský ženy, co by četli za brožurky.
0: No kontexty, ne?
1: No tak kontextu, to se tiskne asi 10 kusů.
0: No tak, já myslím, že to je na barmský ženy a žáš.
1: No ne, tak rozumíte, má to všechno svoje a my přece, pane Holče, chceme, aby se barmský ženy měly dobře a měly dostatek brožůrek.
0: Samozřejmě. My na to taky přispíváme slušně.
1: No jasně. A děláme to rádi, protože si říkáme, že barmská žena bez brožurky je úplně ztracena.
0: A nevíte, budou barmské ženy moc taky volit korespondenčně?
1: Určitě.
0: To je dobře. To je
1: určitě dobře. Tam přijde a řekne barmská žena, že je příbuzná někoho z Čech.
0: Z rodu Fialu, ne? Že možná má,
1: z rodu...
0: já to vidím, kořeny na Brněnsku, ne?
1: No. A nebo řekne, že rodina pochází z Křivoklátu a tak a oni dají razítko a ona už dostane přetištěný
0: volební lístek.
1: Lístek a jasně. Dostane za to
0: jedny
1: kontexty
0: no,
1: a jednu brožuru.
0: Vidíte.
1: Je to jednoduché.
0: Je to paráda.
1: No volně, pozor, pane Holče, z jedné věci je nemůžeme podezírat. Že koho? By to měli...
0: Ženy barmské?
1: Ne, tady...
0: Fialovce.
1: Barmský fialovce. Že by to měli blbě vymyšlený.
0: No to ne, tak zatím jim spousta těch leváren a lží prochází.
1: No, ale zpět k tomu Jurečkovi. Vy si myslíte, že ten člověk s takovouto pověstí, s takovýma katastrofálníma výsledkama a s tím, když slyším, že dvě třetiny té členské základny jsou na něj alergičtí. Že on se odváží si říct o hlasy? On si myslíte, že bude kandidovat?
0: Saver, Jurečka je to si říká boží hovátko, ne? Tak myslím, milé.
1: Tak sametově.
0: On je takovej cynik, Xavere, bez skrupulózní a bez hamby, že by to klidně zvednul. Teď on už měl dávno skončit a podívejte se, jak tam drží, jak je tam přilepený. A u lidovců už vážně si říká, že jeho drzost nezná mezí a že by klidně na tom sjezdu našel v sobě drzost kandidovat znovu.
1: Tak já se ho musím zastat. Musím být bratr Xaver v této chvíli. On nemůže jen tak skončit, pane Holče. Uvědomte si, že jeho bratr bere dotace 300 milionů korun.
0: Já to chápu.
1: Víte, co to je 300 milionů korun? A pro celou tu rodinu budou Vánoce, každý z nich má narozeniny, děcka chtějí iPhone, teď bratr potřebuje 10 traktorů, teď on to všechno tu firmu přepsal na někoho, že aby... Pozor.
0: Počkejte, to já vím, že nemůže skončit kvůli tomu.
1: No, tak.
0: A proto říkám, jak tam drží, to i vysvětluje to, proč tam drží. A ten se, Julička, ten si nenechá stát nic v cestě.
1: Já si představuju, že až bude ten sjezd těch lidovců a on bude kandidovat, to bude teď na podzim, ne?
0: V říjnu.
1: Tak, že to bude tak, že si představte, to bude v nějakém hotelu, před kterým bude velký parkoviště. Na tom parkovišti bude takový ten pán v tom oranžovým v té vestě, co tam organizuje parkování. A teď budou přijíždět ty autobusy a on bude říkat, Jurečkovi, tady zaparkovat, Bělobrátkovi, a teď tam budou ty příbuzní, co jsou, budou nominovaní, tak tam budou připraveni a venku bude stát Jurečkův bratr, co pobírá ty dotace a bude říkat, teto, prosím tě, musíš tam zafajfkovat, jak se mi křesním, Jurečka?
0: Marian.
1: Musíš tam zafajfkovat našeho Maroše, jinak nebudou prachy. Teto, ty taky, strejdo, prosím tě, tady na tu ceduličku potom musíš napsat Mariana.
0: Já myslím, že budou všude i rozvěšený kasičky na milodary pro Mariana, Xavere.
1: Pro Mariana? Víte, že jsem nad tím nedávno přemýšlel v noci.
0: Nad čím? Nad Marianem?
1: Ne, tak to není pro mě, to je prostě odepsaný člověk politicky a toho já bych rád viděl v teplákách, ale...
0: No, jste na poli nějakých pracovních? Nebo?
1: No, třeba když jednotí řepu.
0: Jo.
1: Vezme si tepláčky, pěkně, motičku. Ale já jsem přemýšlel, když se v kostele, třeba na Želivi nebo někde, vybírají do té krabičky ty prachy, daní se to? A nebo je to včetně DPH? A nebo jsou z toho nějaký odvody z obcí?
0: Počkejte,
1: nebo ti se s tím to...
0: Platí se z toho spotřební daň?
1: Spotřební daň?
0: Ty jo.
1: A nebo to jde pánu bohu...
0: Já se Xavere ovám, že to nejde, že se z toho žádná daň neplatí, že to nejde ani pánu bohu, ale že to jde bratrům a sestrám.
1: No, dobře, to by ještě nebylo tak strašný. Já mám ještě horší teorii, kam to jde, ale jo, protože oni potom, ti kněží, když zneužívají ty děcka, tak oni se často s těma rodinama vyrovnají, mimosoudně, jo. A tady máte, maminko, 100 tisíc, já už vám toho kluka kurvit nebudu. Ale víte, jak je možné, že to nezajímá finančák? A nebo na to je něco? Já to fakt nevím. EET?
0: No to bylo zrušený, si, že to, tam... počkejte, to bylo zrušený, to zrušili. Možná, že ho zrušili kvůli tomu.
1: No něco takové, já si představuju, že takový ty naši slavní modláři, jako tady bratr Jurečka a bratr Bůh ví jaký a bratr Kalousek třeba, že tam sedí v tom kostelíčku, teď vypráví si s Hospodinem a teď vyslechnou to kázání a říkají si, to je ano, takhle má pan velebný pán pravdu. A potom jde ten ministrant s tou kasičkou. Tak vám garantuju, že pan Kalousek vytáhne 5 litr a nenápadně ho tam dá. A všichni občané také, co tam sedí, protože se na vás diví jak na vraha, když tam nic nedá.
0: Možná proto zrušili to EET, ne? Že tam nechtěli mít ty registrační pokladny, ne, u toho.
1: No vysvětlete mi, co se s těma penězma děje. Je to někde evidované?
0: Já nejsem bratr Xavr, já to nevím.
1: Ale vy jste, pane Holče, člověk...
0: No já si říct, že vím všechno, ale tohle nevím. Já jsem nikdy bratry nekasíroval, já to nevím.
1: Dobře.
0: Vy máte, víte co, sedněte do obytňáku, Xaver jede a budete to testovat. Jak to je?
1: A jak to mám testovat? Já tam,
0: budete můžu, tam,
1: já tam
0: uvidíte,
1: hodím 100 korun třeba.
0: A uvidíte, co se s ní stane.
1: Já jsem dneska našel v kapse kraťasu, jak se mi vytáhl z pračky, tak jsem tam našel 100 korun vypranou. No.
0: Počkejte, takhle pan premiér našel doma milion.
1: No tak já peru prachy no,
0: tak
1: takhle.
0: Tak máte kilo ubohý.
1: Já co? Vypral. A to kilo bych tam takhle vzal, hodil do té kasičky a jak zjistím?
0: Ksavere, vykašlete se, tím to mělo napadlo, vykašlete se na nějakou kasičku lidoveckou.
1: Mě to zajímá.
0: Vezměte to kilo, odneste to do té Fialovy záložny a za 5 let tam máte desetník.
1: Ne.
0: Úročení, fakt.
1: Desetník,
0: no,
1: aniž bych cokoliv dělal.
0: Aniž byste cokoliv udělal.
1: Šef, tak bej.
0: Odneste to tam.
1: Tak já to tam zanesu dneska odpoledne. A kde to je?
0: To já nevím. No někde na tom, ne? Na Zlínsku nebo Olomoucku.
1: No ale on, pokud vím, tak ten šéf té kampeličky už je tak...
0: Mezi bratrama a sestrama.
1: Pánu, no. Hmm? A tak to šéfu někdo jiný, jo? Dal tam Petřík někoho jiný.
0: To zařídějí, no.
1: Protože Věšek taky, že?
0: Ježišmarja.
1: A všichni tady...
0: Ty... Já nějak odcházejí, co?
1: No, úplně z jiného filmu. Já jsem dneska viděl, pane Holče, titulek, který mě pobavil. Že se Rakušan a Stan dohodli s Agrofertem. Co to je?
0: To je neuvěřitelný, Ksavere. No tak Rakušan, ale vidíte, zase jsme zpátky u plukovníka Foltýna. No Rakušan obvinil Agrofert, že ho odposlouchával. Že ho? Klasický rakušanovský lhaní a dezinfo. Tak a Agrofert dal správně k soudu. U soudu to musíte, v tomto případě Ksavere nemůžete jenom zapomenout. To musíte prokázat.
1: No a nemůžu říct, že jsem to slyšel?
0: Tam je to málo. Tam,
1: ne?
0: Kdybyste tam udělal takhle, tak je to málo.
1: Málo.
0: A tak soud konstatoval, že je to málo. A tak Rakušan samozřejmě se teď musel dohodnout s Agrofertem mimosoudně a musel to stáhnout z webu, že jo, všechno. A to se mi líbí, že nakonec Rakušan se dohaduje s Agrofertem. Ne? Udělají společné prohlášení, ale zpátky k Foltýnovi. Vidíte, ten chlap fakt bude mít spoustu práce, protože já si říkám, Rakušan šířil klasický dezinfo. Mm-hmm. A říkám vám, že plukovník už teď sedí v tramvaji, jede na Letnou, na Vnitro a sedne tam na to. Zasedne, zaklekne na Rakušana.
1: Jo, takhle to začne, myslíte?
0: Jo.
1: Ale na čem oni se vlastně dohodli?
0: To já nevím, mimo soudní.
1: Já si to představuju Agrofert Rakušan, jo. Tak oni se musí nějak vyrovnat, tak třeba musí teď Rakušan týden jít škubat kuřata do vodní.
0: To je jedna věc. A druhá věc je, že třeba teď Rakušan vzal si od svých dětí doma ten šifrovaný telefon, zavolal Míšovi Redlovi.
1: No a s čím by si hráli děcka to?
0: Tak na chvíli se třeba zabaví něčím, no. Zavolal Míšovi Redlovi a řekl mu, hele, potřebuji tady trošku něco na mimosoudní vyrovnání s Agrofertem.
1: Money play? Myslíte? No ale to...
0: I když počkejte, on ho nezná. Já jsem blbej. Teď Rakušan ho nezná.
1: Nezná, to oni se neznají.
0: Tak to udělá jinak, tak zavolá Slepičákovi, ne? Ten to zavolá Polčákovi, ten zavolá Gazdíkovi a ten zavolá Míšovi.
1: Proč se vlastně tomu panu Hlubočkovi, který je vážený člověk, zastupitel bývalý, a to proč se říká tak hnusně Slepičák?
0: No protože jako... Vy před časem chval Slepičky.
1: Ale dobře, ale víte, co je Slepičák? To je stolice od Slepice.
0: No jo, a tak a choval Slepičky, no propad Slepička.
1: No to by nevadilo, ale proč mu říkali tak zleti jeho kumpáni?
0: Já nevím, já mezi ně nechodil.
1: Proč mu neříkali třeba Bruce Willis nebo tak něco? Zrovna Slepičák, to je tak zlý?
0: Tak já musím teda říct, že podobnost s Willisem jsem tam neviděl úplně, ale...
1: No pozor, oni jsou fyzicky na sebe strašně podobní.
0: Jo? To říká Hlubuček nebo Willis?
1: To říkám já.
0: Jo.
1: Já jsem ho viděl na fotce, to pan Hlubučka.
0: Tak to se mi zdá jako vaše subjektivní vysvětlení.
1: Tak mě taky všichni říkají, že jsem strašně podobný tomu DiCaprio.
0: Tak to chápu. Tam je to opodstatněný, ne?
1: Jo, každé, to trošku no. Takhle, když si takhle hodím nahoru, ne?
0: Ale jako mladšímu DiCapriovi.
1: Mladšímu, než nějaký mladší?
0: No, když byl mladší, ne, ještě, tak to myslím.
1: Asi mladšímu, no, ale já jsem nedávno nad tím přemýšlel taky, on je tak zhruba stejně starý, jak já, tak já si to vůbec nedivím, že se nás lidi pletou.
0: To je jasný.
1: No, a já přijedu do Curychu na letiště a
2: chtějí podpis lidi.
0: Prachy vám dávají hned, ne?
2: To ne. To ne. No, pane Holče, takže oni se dohodli, neboli, víte, co to je? Prostě se umějí chlapci dohodnout. I tady slepičák, ten druhý slepičák, jak se jmenuje?
0: To se musí dohodnout. Já myslím, že Rakušan se rád dohod, když nebyl schopný prokázat, že ho Agrofert odposlouchával.
2: Jo. No, a jak to mohl říct takhle vážený člověk?
0: Rakušan?
2: No ne, jak to mohl
0: říct? Takovej lhář, ten řekne cokoliv k Savere. O Filipu Turkovi řekl, že je nebezpečný člověk.
2: O Filipovi? No. O našem Filipovi? No. A je? Není, ne?
0: Nebezpečný je Rakušan.
2: Nebezpečný Rakušan.
0: Nebezpečný je Rakušan.
2: No, ono totiž, to má, pane Holče, podle mě jinou váhu, když to řekne prodavačka z řeznictví a když to řekne ministr vnitra.
0: No jasně.
2: O těch odposleších, mm-hmm. Víte? A
0: že on by o nich mohl rád co svědět, ne?
2: Já si
0: jako to... Jako nejvyšší vnitrák.
2: To vám říkám, že skoro každý ministr vnitra, jo, to, aby jsme byli upřímní, tak spoustu času prosedí s těma sluchátkama v kanceláři.
0: Ale Standa Gross to měl rád.
2: Gross to měl rád, Gross tam prý sedával do noci a tenkrát ještě byla CDčka a DVDčka a každý den mu tam byla nošena.
0: Hele, to je paráda. To byla doba.
2: No ale to je lepší než Vyvolení, ne?
0: Jo, jo.
2: Nebo Big Brother.
0: To vám garantuju.
2: Představte si, že to vás někdy lidi zajímají. A já bych přišel vždycky, dal vám 5 CDček a řekl, toto je vaše paní, toto je teta tam z Deblína, tohle je ten. A vy byste jel? Garantuju vám, že byste u toho strávil zbytek života.
0: No.
2: No. Ale takže oni se dohodli a tím je to, to. No a ještě druhý titulek mám, to no. Jsem si říkal hned, když jsem to viděl, to jsem zvědavý, co na to řekne pan Holec.
0: Aha.
2: Z našeho klubu Sviní. Klub Sviní.
0: Klub Sviní.
2: Představte si, že Německo vydalo zatykač na nějaký Ukrajince, potápěče, který zlikvidovali normálním teroristickým činem se vším všudy. Ten Nord Stream. Mm-hmm. Co je to to?
0: To je neuvěřitelná story, ne?
2: A myslíte, vlastně... že to zaplatili ti Ukrajinci z těch peněz, co my posíláme, nebo z nějakých jiných?
0: To těžko říct. Ale je to neuvěřitelná story o tom, co je na Ukrajině možný, ne? Teď je to ta země teda, kterou musíme vzít co nejrychleji do Evropské unie a do NATO, protože je svatá. A teď si představte, jak to bylo, ne?
2: To bych tady neříkal, že Ukrajina je svatá. Ne.
0: Já jsem to slyšel.
2: Má to nehezké konotace. Řekněme,
0: já jsem to slyšel
2: že...
0: a rád to zapomenu, když bude potřeba.
2: Jo,
0: jo.
2: Tak to já jsem taky slyšel a rád to bohužel nezapomenu.
0: Sede si partička ukrajinských vojáků, ožerou se jak ukrajinský vojáci.
2: Jako všichni Ukrajinci, no.
0: Napadne je, že by mohli udělat něco velkého, tak někdo přijde s tím, tak vyhodíme Nord Stream. Oni se toho chytnou, chlastají dál, pak se probudí druhý den rána, řekl byste, procitnou z kocoviny a zapomenou na to. Chlapci ne, řekli, to byl ale dobrý nápad, a zrealizovali to, ne? A ještě než to zrealizovali, protože samozřejmě se to začalo šířit po armádě, věděl o tom tehdejší velitel zálužný, tak to vypátrali hoši z Ameriky, ze CIA. A řekli Volodymyrovi, hele, tak to ne, to koukej stopnout, to je trošku moc i na Ukrajinu. No a Zelenský prej chtěl, ale už nebyl schopný to stopnout, ani on. A vemte si, takže oni to provedli, a prej to stálo jenom nějakých 300 tisíc dolarů, prej to nebyla bůh ví jak drahá operace. Ale všichni o tom lhali, ne? A teď si vemte, ty starý, důkladný Němci to vyšetřejí nakonec a usvědčejí, tolik lidí za lži.
2: No.
0: A proto vám ještě říkám, otvírá se trh pro Foltýna i v Německu.
2: O, jasný.
0: Tak tohle snad nebude,
2: no, tak
0: si nedovolí Němci.
2: Žádný čučkař. Ale řekněte mi, pane Holče, kolik myslíte, že je v naší zemi lidí, kteří trpí tou iluzí, že Ukrajinci jsou o něco lepší lidi než ti Rusáci? Já vám říkám, že to je jedna parta. A vždycky
0: no jasně,
2: byla.
0: No jasně. No tak Ukrajinci si svoji zemi rozkradli ještě víc než Rusové.
2: No to, že nás Ukrajinci tady obsadili v 68, doufám,
0: stejně jako Rusové.
2: Stejně jako Rusové a jiní.
0: A ještě nás taky po roce 45 rádi připravili o Zakarpatskou Rus.
2: Takže.
0: To taky byli velmi aktivní. Ale dobře, no tak já nevím, podle průzkumu vychází, že většina Čechů už těm blábolům vlády nevěří, té propagandě, no, ohledně Ukrajiny. to mě naplňuje jistým pozitivismem.
2: Mě vyprávěl tady pracovník z blízké firmy, tady u XTV, že jel takzvaným Boltem. Víte, co to je Bolt?
0: No jasně.
2: To je něco jako Uber.
0: Taxi, no.
2: A řídil Ukrajinec a říkal, ujel jsem s ním asi 20 metrů, protože byl na mol sednutý.
0: No počkejte.
2: V autě smrděla vodka.
0: No počkejte, tohle to je super. Já jsem čet někde v jižních Čechách, nedávno byl souzený Ukrajinec za to, že ožral jako prase, sednul do dodávky kránu, protože chlastala s nějakýma svýma kumpánama, což myslím byli Češi, a ožral je vez domů. A někde prostě naboural, všichni se zranili a ještě něco způsobili. A on byl u soudu, tam uznal vinu svoji, ale v rámci obhajoby řekl, že vlastně vůbec nechápe, proč je tady za to souzený, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší. Ale zcela vážně, upřímně, to se mi líbí.
2: Tak to víme, že na Ukrajině tohle nikdo neřeší, my víme, co to je za zem, ale to, že to tady lidi nechtějí slyšet a to, že prostě je to ve skutečnosti tak, napadl je Putin, o tom žádná, ale že to je to samý. A my si to sem pouštíme a houšť a větší kapky. A ti Ukrajinci nás tady jednou sežerou, to je bohužel pravda. Na Ukrajině toto nikdo neřeší, jasný?
0: Jo, jasný.
2: Jiná mentalita lidí. Pane Holče, já to tady mám připravený.
0: Jo.
2: Co tam dneska napíšeme? Je tady kniha hříchu?
0: To je jasný, tam půjde Rakušan. Ten musí jít do pekelní knihy.
2: Jo.
0: Ale ministr vnitra Xavere.
2: No a nedáme tam toho Ukrajince, co říká, na Ukrajině by se nikdo ne. To by bylo příliš.
0: Já myslím, že ministr vnitra tam patří, ne?
2: Jo.
0: Určitě.
2: Vy píšete, nebo já diktuju,
0: Vy, Xavere, vy to máte.
2: Další zápis.
0: No, vy píšete tak krásně, jako máte opravdu krasopis.
2: Tak.
0: Protože mít ministra vnitra v knize hříchů,
2: jak se jmenuje ten
0: vnitra? No, Vít Rakušan.
2: Vít Rakušan.
0: A je to za to, že obvinil bez důkazů Agrofert, že ho odposlouchával.
2: Rakušan.
0: A tudíž je to největší lhář a dezinformátor po všech největších lhářích a dezinformátorech z vlády.
2: Mně odposlouchával.
0: Ale nějak se tím Vítek nechlubí. Co?
3: To je škoda.
0: Protože i Markéta teď psala na tom, na X-ku, takový výčet úspěchů vlády Xaver.
2: Jo?
0: No,
2: co tam psala?
0: Bylo to moc zajímavý. No trošku to bylo v rozporu se statistikou, no ale to se stává. Je tam, jo, Rakušan.
2: Mhm. Tak jak jste mi to nadiktoval, tak to tam je.
0: No, já můžu zapomenout klidně, že jsem vám to nadiktoval, ne? No jo.
2: Vít Rakušan, Agrofert mě odposlouchával a já k tomu. Poznámečka, lež, soud, omluva a podpis.
0: A co myslíte, půjde teď prodávat to jeho český kuře?
2: No podpíšte to. Ne, on prodávat nemůže, tam by musel...
0: Hejte, víte, já bych ho donutil normálně být Agrofertem k tomu, že by třeba musel se účastnit volební kampaně ANO, ne? A oblíknout se do toho prodavače těch kuřat a rozdávat je lidem.
2: Oblíknout se jako do té masky toho kuřete.
0: Jo.
2: A to byl velký kuře.
0: A tady by měl jako jsem lhář, ne? A dezinformátor.
2: Pane Holče, vaše chvíle.
0: No jo, Xaver, teď uvidíte koncert.
2: Děkujeme všem, kdo podporují tento pořad na transparentním účtu XTV.
0: Krásně jste to řekl.
2: No já jsem toto trénoval.
0: Je to vidět. Mm. Tomáš Pokorný, dotace na megařiť, vidíte, jak se to chytá? Dotace na megařiť mistrů z přístavu Pravdy a jejich novou stranu.
2: Za to jsem dostal vynadaný
0: Lotrů, od koho? O které se ale v dobrých zprávách nedočteme. Dobré zprávy, mimochodem, víte, že to si stvořil Petr Fiala. Od koho jste dostal vynadáno?
2: No, od jedné kámošky mojí, která nás hodně sleduje a prostě říkala, volala mi a říkala, že Wilsonka dobrá, ale že jak jsem tam...
0: Mega říct slabší?
2: Ta obří prdel na tom alegorickém vozu a jak se do ní háže kokain s nápisem dozimetr někde na tom autě, že to řekla mi, že to bylo nechutné.
0: Jo?
2: Tak nechutnosti vynechme.
0: Dobře.
2: Mega říct, ještě
0: já vám to říkám furt, no, abyste se držela zpátky trošku.
1: Dobro.
0: Evžen Bělan, Wilsonova 10, ach co s váma na vás. No, Alena Davídková na Wilsonku od Azalky, Azalce děkujeme. Tomášová, Wilsonova 920 na vydání nové hodnotové české kuchařky od Kapacity v oboru Markéty Dobromily Pekarové Adamové. To jsou ksavrety její, co to vařila, špagety?
2: Špagety.
0: A s čím to dělala? S buštem a s ajdamem?
2: Bylo to příšerný, ale bylo to dobře postříhaný.
0: Jo? Tak aspoň, že ta?
2: Ale...
0: No. Počkejte, jako její hlava?
2: Ne, ten pořad.
0: Jo.
2: Musím vyseknout nový poklonu, že dělali, co mohli. Víte, jak to říká Šimek s Grossmanem? Oba muzikanti dělali, co mohli. Harmonikář a dirigent.
0: To, vy to nevidíte příští rok ve Varech? Premiéra?
2: To jo, to vidím, no.
0: Tam by si to užili, ne?
2: Jo, vlastně. Já vidím to dokonce jako, že Polreich půjde k ní domů.
0: To nevím, Xavere.
2: Ne?
0: To nevím.
2: Řekně takovýhle špagety, otevře to v okno.
0: Ještě kurva, co to je?
2: Pane Holče, jsme na konci. Jsme na konci.
0: Letí to.
2: A já už se teď těším na příští týden. Tak pěkný léto.
0: Pořádně horký, ne?

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Paní Karol, a ještě mám jeden nápad, co kdybychom polili nějaký obraz polévkou?
2: To už taky není. To už taky není originální. No. To už nám všechny originální formy protestů už nám jako vyfoukly.
1: Co to je za lidi? Co to udělali v tom Londýně? Co to je za idioty?
2: No asi jsou závistiví, že sami malovat neumí.
1: Co to je za vlaďky?
2: Tady už vidím, jak sedí za počítačem. Vyhovada římská dvě.
1: No já jsem to viděl, ale vůbec něco se o tom mám myslet. Ptám se vás, moudré ženy.
2: No já, mě by taky zajímalo, co si o tom myslet. Mě by zajímalo posadit si sem takovouhle nějakou slečnu, co tam chrstne polívku z pixly na obraz. Má pocit, že tím té planetě pomohla. Obraz je naštěstí za sklem, nic se mu nestalo. Možná, že i tyhle ty ženský, co to dělají, by mohly být za sklem.
1: Aby se nám nic nestalo.
2: Aby se nám nic nestalo.
1: Ale to byla jedna žena a jedno to ne? Nebinární.
2: Ono to celý vypadalo tak jako nebinárně, no. Ale myslím si, že to není největší problém. To jestli je to binární, nebinární, to tam nebylo to hlavní.
1: Jako čeho dosáhli nebo vysvětlete to prostému chlapci z Prahy 5?
2: Já vám to nemůžu vysvětlovat, když to nedělám, že?
1: No ne,
2: to byla ta scénka Šimka a Grossmana. Já nevím, proč se kradou kufry, já to nedělám. No, tak to nemůžete chtít po mně, abych vám to objasňovala.
1: No,
2: ale já si to prostě představuju, že teda jsem ten ekočlověk, záleží mi na planetě, no tak jdu někam do supermarketu, že jo, co je supermarketu, tam sáhnu po té pixle polévky, mám dojem, že tím, že jsem nakoupila v supermarketu pixlu polévky, že moje uhlíková stopa je neutrální, nula, ona není samozřejmě. No a pak jdu do galerie, tam otevřu tu plechovku a chrstnu to na sklo, protože jak jsme řekli, obraz je za sklem, tak to chrstnu na ten obraz a mám pocit, že něco. Mám pocit, že jsem pomohla planetě, Super. Že jsem tímhle gestem upozornila na problémy naší planety, že? Tak jako inženýrka Vlaďka má pocit, že nás upozornila na to, že o vážných věcech nemáme žertovat, tak oni mají pocit, že tím, že chrstnou polívku na obraz, něčemu pomohli.
1: No jo, tak ty všichni se motají kolem jakési té uhlíkové stopy, což ani pořádně nevím, co je. No.
2: No to je taková, to, jak to říct, to je taková prostě fiktivní záležitost. To je taková ryze fiktivní záležitost, kterou teď všichni hrozně řeší, hlavně ty biomatky a ochránci planety, korporace je řeší. Jo? To dokonce šéfové některých korporací se přiznávají, že když mají výběrové řízení a přijdou jim tam noví uchazeči, že se jich ptají, jaká je uhlíková stopa vaší společnosti. A představte si, oni namísto, aby takový uchazeče okamžitě vyrazili, tak oni jim na to odpoví.
1: A jaká je, paní Karol, naše uhlíková stopa? Teď jste mě úplně rozhodila.
2: No, tak musíme to nějak měřit, no.
1: Jako třeba, nevím, minulý týden u nás v průjezdu někdo zanechal uhlíkovou stopu nějaký prase. A my jsme tam kolem toho chodili 2 dny, než to někdo uklidil. A lidi jsou jako v tomto opravdu jako
2: pozor,
1: někdy.
2: Pozor, i uklidit uhlíkovou stopu zanechá uhlíkovou stopu.
1: Jo. A myslíte, že já mám taky uhlíkovou stopu?
2: Si myslím, že to bude nejméně 640.
1: To je podle velikosti nohy, jo?
2: Tak snažila jsem se to převést na nějakou míru, které byste mohl rozumět.
1: A vy máte kolik? Tak pro, abych byl v obraze.
2: Standardně 39.
1: Takže já mám vysokou uhlíkovou stopu.
2: No, vy máte vysokou uhlíkovou stopu určitě.
1: Oh.
2: Navíc vy jezdíte tím vozem americkým, že?
1: No tak.
2: To nevypadá na elektroautíčko. Ne.
1: Já si to vyvažuju těma berlema zase někdy.
2: No počkejte, ale o berlích chodíte doma, to se nepočítá. Přece když pojedete, když budete si chtít něco donést z kuchyně do ložnice, no tak taky nepojedete autem, že jo? To jdete pěšky.
1: No to jo.
2: To naopak možná tím, že se o ty berle opíráte, že vám není dobře, tak ještě víc toho CO2 vydechujete do vzduchu. Vy možná máte díky těm berlim ještě větší uhlíkovou stopu.
1: Ale to byste mimochodem nevěřila, že když jdete o berlích, tak si ani kafe neodnesete. Nic prostě.
2: No to vám můžu poradit, protože to měla vychytaná je moje babička. Úžasná, 96-letá, skoro 97 jí bylo, když zemřela. A ona poslední roky života právě byla imobilní, chodila o berlích, takže ona si na ty berle uštrikovala takovou taštičku, Tu si tam zavěsila právě na to, za co se držíte, a tam si nosila brýle, kapesník, nosila si tam věci, které potřebovala přenést. Pravda, kafe se do taštičky dát nedá, ale takové ty drobné předměty, abyste je nemusel nosit po kapsách nebo je někde složitě držet, tak je dáte do taštičky, zavěsíte na berle a už upajdíte.
1: Paní Karol, vy jste řekla slovo uštrikovala.
2: Ano.
1: Vy jste indoktrinovaná. Vy jste indoktrinovaná osoba.
2: Pozor, moje babička štrikovala celý život ještě předtím, než se z toho stala móda.
1: Ještě než se narodila paní Pekarová.
2: Ještě než se narodila paní, no já si myslím, že babička štrikovala ještě v době, kdy nikoho vůbec nenapadlo, že tady nějaká Pekarová spatří světlo světa.
1: Jo, no tak to, trošku to beru zpátky, ale mám takovou obavu, jestli náhodou jste nepropadla.
2: Ne, my jsme to tam měli vždycky, já si myslím, že naopak jako ta Pekarová to musela od někoho obšlehnout, to nemá z vlastní hlavy.
1: No to, na to vemte, je to 100% z vlastní hlavy.
2: No to, já si nejsem jistá teda.
1: Ale ne, tak to by dítě základní školy nepláclo, jakou kravinu.
2: No.
1: Dejte si dva svetry a zabijeme tím Putina.
2: Dejte si tři a už je mrtvej.
1: No, ne, to je. Ale dobře, tak ať je po vašem, dá se to nějak vyřešit.
2: No určitě, dejte si na to, no uštrikujte si na to, hele, to bychom mohli v rámci pleteme si, že by lidé kromě svetrů mohli posílat ještě taštičky k Saverovi na berle. No. Já už vidím paní inženýrku, jak se dá paní inženýrku Vlaďku, jak se dá k pletacím jehlicím a posílám vám batůžek. Ekologický bio.
1: No to já bych nosil.
2: Z domácího, z čeho by to mohlo být? Domácí vlnu.
1: Z domácí vlny. No, paní Karol, uhlíková stopa vyřešená, teď tady u toho popíme kafe, není to neekologický?
2: No je.
1: Kde máme jistotu, že se na sběru toho kafe nepodělí děti?
2: Učejte, já to ještě jednou ochutnám. No,
1: vy si z toho děláte srandu, ale...
2: Ne, když se na tom podělí děti, chutná to trochu jinak.
1: No jasně, no ha, ale to od vás není hezký, protože já si myslel, že řeknete, že už nebudeme pít kávu cizí provenience.
2: A tak tady my stejně nepijeme kávu cizí provenience, my pijeme tady domácí kávu. Přece Česká republika je vyhlášený pěstitel kávy.
1: To se vám zdá na první pohled. Vy jste říkala, že vás zaujal pan premiér a jeho angličtina.
2: No, já už jsem zaznamenala, že se spousta lidí mě dotazovala a na Facebooku řešili, co znamená slovo trus.
1: To on říkal tam, jo?
2: To tam říkal trus. A dokonce jeden známý mi psal, že on je napůl cizinec, takže se ptal svého tatínka, který je rodilý Američan, jestli náhodou neví, co to je trus, a ani ten americký tatínek to nevěděl. Takže pan
1: není
2: Fiala...
1: to anglicky ta stopa?
2: Ne, já si myslím, že to trus bude znamenat, že to nebude mít jenom jeden překlad, že to bude soubor slov, že to znamená, my toho Putina porazíme a Ukrajina zvítězí a pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí a demokracie a tak dále. Já si myslím, že to všechno je v tom trus obsažené.
1: Mm-hmm. Já taky nemluvím, takže si z toho nemůžu moc dělat šprťouchlata, ale on nějak hloupě něco překládal?
2: No on, jak to říct, no mě překvapilo, že poté, co si tady zvláště lidé z ODS dělali legraci s paní Schillerové, že neumí anglicky, tak najednou nastoupí pan premiér na poměrně důležité akci a nikdo si ho neveme do parády, aby s ním trošku propiloval, vypiloval to, jakým způsobem to říká. A on tam takovou vysloveně českou angličtinou, Petr Holec ve svém streamu říkal ukrajinská angličtina, taky hezký termín, jo, tak tam prostě převyprávěl něco, co měl napsaný na papíře. Ono to bylo v podstatě dost podobné tomu, když měl tady ty premiérský rozcvičky, jo, ale tam tolik necvičil, tam je pravda, že s tou gestikulací byl umírněný. Asi ho strašně vyčerpalo soustředit se na ten anglický text, ale přednes byl teda za pětku s hvězdičkou.
1: Bylo to horší než Sobotka?
2: Já si myslím, že to bylo na stejný úrovni jako Sobotka. Ale u toho Sobotky to aspoň bylo vtipný. Tady měl člověk pocit, že je to fakt trapas.
1: Jo,
2: tak já to toho Fialy nečekala, já jsem čekala, že jako akademický, já jsem samozřejmě věděla, že jeho rodný jazyk je němčina, že jo, nebo posltovská benština.
1: Spíš oblíbený.
2: Takže on s tou angličtinou jsem čekala, že jako by nemusel být na tom úplně špatně jako člověk, který strávil velkou část života na akademické půdě. Přece musel jezdit někam na nějaký kongresy, akce, přednášky, semináře v angličtině, no a on tam potom chlapec předvede tohle. Trus.
1: A musí umět anglicky premiér?
2: No měl by umět.
1: Víte, co říkal Ivan Mládek? U nás v rodině se učí cizí jazyk jenom ten, kdo nemá na tlumočníka.
2: Tak to je sice hezký, ale Petr Fiala by pochopitelně měl umět anglicky. Všichni vrcholoví politici by měli umět anglicky. A měli by umět anglicky nejenom na to, aby se domluvili. Že? Další takový expert, který neumí anglicky, tak je pan ministr zemědělství, ten se tím chlubil. Jak si nedávno povídal s anglickým nebo s německým ministrem, s polským ministrem, s několika ministry najednou a jak se tam rukama, nohama domlouvali, jak to byla hrozná legrace.
1: Tam bych to tak nějak ani nečekal, tu angličtinu.
2: No, tak ono, těch ministrů se toho dá čekat čím dál tím méně, ale prostě vrcholoví politici by měli mít tu angličtinu, nejenom, že by s ní měli být schopni komunikovat, ale měli by ji mít i na takové úrovni, aby to prostě neznělo tak, že to člověka tahá za uši.
1: A pan Stanjura prej mluví polsky, jsem někde četl.
2: To je mi sympatický.
1: Oči vyšči, že tak.
2: No, já jsem taky jednu dobu mluvila polsky, no. Ale...
1: No, je to málo, že, polsky.
2: Já se pamatuju, když jsme byla na vysoký, tak nám tam jeden pan profesor říkal, že bychom měli umět dobře na úrovni, nevím, co to je za úroveň, jak proto byly ty Ačka, Bčka, Cčka, tak prostě na té nejvyšší úrovni, že bychom měli umět jeden světový jazyk a potom k tomu přibrat ještě jeden nějaký méně známý jazyk nebo méně frekventovaný, třeba právě polštinu. On mluvil slovinsky. Jo, něco takového trošku jako fajnšmekrovského, no ale každopádně je potřeba aspoň jedním jazykem vládnout dobře. A to se teda panu Fialovi zvládnout nepodařilo, jedním jazykem vládnout.
1: No odpustíme tohleto. Kdyby mu odpustil.
2: Tak vy jste takový velkorysý, tak mu to odpustíme.
1: V tom to určitě.

0: Že jo. Měli jsme tady odklonit, to bylo taky takový hezký slovo, místo kráž, tak jsem to odklonil, tenhle ten to poponesl.
1: No.
0: Zdemokratizovat, to je další místo kráže, že se používá zdemokratizovat, demokratizace majetku.
1: Ale víte, v čem je rozdíl? Když to řekl ten ministr Kocourek tenkrát, že no. odklonil, tak to prostě jeden člověk, ten něco, ale tady to říká Česká televize, která má být první, kdo věci pojmenuje tak, jak jsou.
0: Mm-hmm.
1: A která má říct, že krádeš je krádeš. Na mě koukáte teď? Jak...
0: No já na vás tak koukám, protože je vidět, že jste sice radní České televize, ale znají vy, ty vás to ještě pořád nevyléčilo, vůči tomuto médiu.
1: Musím si tady mobil skovat, abyste mě ho neponesla k vám domů dneska.
0: Vy máte nějaký nový jablíčko,
1: jo,
0: ne?
1: Jo.
0: A počkejte, ale na to už máte docela odřený, na to, že je nový, ne?
1: No, tak to víte, chodil jsem do dvou berlích. Takže, abyste mě ho nepoponesla.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Krásný květnový den.
1: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
2: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
1: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
2: Lev 14.
1: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
2: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
1: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
2: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva.
1: Jako
2: jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
1: No ale to, že Američan, že?
2: Tak by to tak mohlo být?
1: Zvláštní.
2: No, mohlo by to tak být, že jo?
1: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
2: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko. Co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje.
1: Jo?
2: On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
1: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
2: No bože. To by byl duhovej.
1: Já jsem zkoumal, jestli má na té packe, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
2: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
1: Tak nevím.
2: Snad ne? Ale to uvidíme.
1: Neumím si to u papeže představit.
2: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě už vůbec ne.
1: Teď navrhuji usnesení.
2: Ano.
1: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
2: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
1: Já ještě nevím vůbec.
2: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší, no a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
1: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál, zvolený za Stačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
2: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
1: Zároveň autenticky provokuje.
2: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. A to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Naženeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
1: No a letěl byste tam?
2: Letěl byste tam?
1: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
2: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49, jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody, ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
1: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
2: Hromadní vrazy oba.
1: No jasně, no.
2: No.
1: Ale pro mě větší
2: teroristi,
1: prase...
2: Teroristi oba.
1: Větší prase byl Hitler.
2: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
1: Koncentrační tábory.
2: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
1: Jo, tak no. Přesvědčil jste mě.
2: A, no, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
1: Takže usnesení.
2: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
1: No, tak...
2: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
1: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
2: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali, jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
1: Méně, jo?
2: Ten méně, jo? Tak když tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
1: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
2: Já si myslím, že to je úplně jedno, teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
1: Zdržíte se hlasování?
2: Je mi to fuk.
1: Tak se...
2: Ať si každý dělá, co chce.
1: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
2: Představuju, no.
1: To je peněz.
2: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
1: No, to jo.
2: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
1: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
2: Ty jsou neutrální.
1: Rakety?
2: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme. My potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam moc okoukaný. Prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, které chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
1: To radíte někomu volební program?
2: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, u zbrojnic dobrovolných hasičů přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byly by tam čistě dobrovolně, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně. Tak to si myslím, že je rozumný projekt.
1: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
2: Jsem s tím.
1: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
2: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
1: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
2: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, které opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
1: To jo.
2: No.
1: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
2: A to je hodně témat.
1: No.
2: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů, byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat v čeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
1: Yes, jo.
2: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktů, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporu, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál. No. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, když se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
1: Dobře.
2: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
1: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
2: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
1: Ne, já o tom nic nevím.
2: My o tom totiž nic nevíme.
1: Já, jo? Já jsem tady.
2: 15. Tak jste, jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
1: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
2: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
1: To už protestuji. Zcela zbytečně?
2: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. To, tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ten, ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si teď už myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
1: Pošlu mu 14 korun.
2: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na, na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
1: O tom já vůbec nepochybuji.
2: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
1: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
2: On bude zkažený.
1: Bude zkažený.
2: No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
1: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
2: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
1: A co pak?
2: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku bavoráka. Tady jezdíme nějakým Citroenem, jo? tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říká, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený, to je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený, jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout.
1: No.
2: To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
1: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
2: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
1: Že by to měl udělat.
2: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým se říká připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No a to se tam odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělá tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
1: No a abychom končili
2: něco radostného.
1: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květem? Řekněte, z teplý lásky? Chodíte na Petřín?
2: Ne, to nechodím.
1: Ne. Čtete literaturu?
2: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
1: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
2: Také se těším.
1: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
3: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.

0: podmínkách České republiky v okamžiku, kdy půjdete protestovat, tak v tu chvíli jste proruský kolaborant. Nevím, jestli se něco takového děje v Belgii, ve Francii, v Německu.
1: Ty elity jsou všude v podstatě stejný. To je jeden scénář. Ale když vidíte v Kanadě, když protestují, tak některý média, tak jako vy, informujete podle svého a většinou velice pravdivě, pravděpodobně, že jo. Vy to pustíte do toho éteru. A tam taky. To jsou ty stanice, jako jsem říkal, Max News, Vion, Sky News, australská. My jsme tady ve váku, absolutně váku. Připomíná mi to, když jsem byl v Americe a bořila se berlínská zeď, 14 dní před tím předáním moci, co tady došlo, k čemu tady došlo, tak volám domů a říkám, boří se berlínská zeď. A maminka mi říká, co blbneš, co vám to tam zase říkají za nesmysly. Volal jsem do Bratislavy, boří se berlínská zeď. No neblbni, když na to přišel, za 14 dní byla revoluce. Teď je to strašně obdobný, to je déjà vu. A takový to napětí, co cítím, jsem zažíval v těch 70. letech v normalizaci, když se podepisovala anticharta. Všichni to museli podepsat. Kdo to nepodepsal, tak ho nutili, podepiš to, podepiš to. Je to stejná atmosféra, stejná hysterie, ať ukázalo se to na tom covidu, roušky. Slavný herec na mě křičí přes celý parkoviště, kde máš roušku? To stačí říkat, žít, jo? Jsme tam, jo? Co v těch lidech je, je to neuvěřitelné. Jak jsme ovladatelní, manipulovatelní a nepoučitelní.
0: Přemýšlím nad tím, co říkáte. No, do jaké míry, pane Kratochvíle, podle vás s tímto vším souvisí teď ty nejrůznější pokusy zavírat weby, mít jakousi cenzorskou skupinu, vést ty obousměrné dialogy s různými... Vy jste řekl, že se to nějak vrací. Není toto důležitá rekvizita k tomu všemu?
1: Nejdůležitější. Toto je nejdůležitější. Jak ztratíme svobodu slova, je konec. Jeden prezident řekl, pokud vyměníte kousíček své svobody za kousíček jistoty, nezasloužíte si ani svobodu, ani jistotu.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane holče, já úplně to, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Ripple si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: půl. Ksavr, chápete, jak je fakta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Hmm. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, který mu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte to?
1: Za tři
2: pan
1: eura.
2: Pan Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh ví, jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu, teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně,
2: No, Xavere, je to šmečkařka, no? Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situaci premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Zdravím tě, Ksaveru.
1: My natáčíme tento pořad 7. května, tedy den před oslavami 80. výročí osvobození naší země. Jakým způsobem, Miloši, ty si připomeneš to výročí, jakým způsobem budeš v úvozovkách slavit?
2: Dvakrát. Zaprvé už jsem to jednou oslavil na pozvání Svazu bojovníků za svobodu. Jsem byl v Terezíně, kde jsem promluvil na téma, že zlo se má ničit v zárodku a nenechat zbytečně rozvinout. Protože nacismus se dal porazit jak v polovině 30. let, když Hitler obsazoval demilitarizovanou zónu v Porýní. Kdyby Francie a Británie tam tehdy poslali armádu, tak Hitler padnul. Wehrmacht byl nejen ještě slabý, ale neměl ostré náboje a bylo mu přikázáno, aby při prvním konfliktu couvnul. Takže dějiny se opravdu mohly tehdy při větší odvaze tehdy vítězných spojenců odehrávat jinak. No a milý Ksavere, protože jsi to nevěděl, tak připomínám, že 8. května sleduji s velkým zájmem proto, protože jistý poslanec Miloš Zeman ve federálním shromáždění navrhl zákon, kterým se svátek konce války přesouvá z 9. na 8. května. A jak vidíš, tento zákon byl přijat. Já jsem to tehdy zdůvodňoval tím, že 9. května je historická lež. Pouze Stalin potřeboval, aby v Berlíně to proběhlo 9. května, neboť skutečná kapitulace byla v Remeši 7. a vstoupila v platnost 8. května. Takže jsem říkal, že musíme tímto zákonem defalzifikovat historii. A to se stalo.
1: Mm-hmm. No, spousta lidí, a já to čtu na internetu i na sociálních sítích a také mluvím s lidma, si připomínají toto 80. výročí i s jakýmsi podivným pocitem, když v médiích čtou a vidí a slyší, že mocipáni Evropské unie rozjíždí obří závod ozbrojení ve stovkách miliard eur. Ne každého občana toto nechává chladným, a když je teď to 80. výročí, tak je to možná ještě silnější. Poprosím tě, Miloši, o tvůj komentář.
2: No já bych to především nespojoval, to je falešná historická analogie, protože tehdy se proti Hitlerovi naopak nezbrojilo, proto jsem také mluvil o té slabosti spojenců. Ale narážíš-li na rusko-ukrajinský konflikt, tak ti odpovím jako vždy. Základní je zastavit zabíjení, základní je uzavřít příměří a pak se obrovské zbrojní programy stanou dílem směšnými a dílem nepotřebnými a téměř každý rozumný politik bude říkat, proč ty peníze dáváte na zbrojení, když tady máte zdravotnictví, tady máte veřejnou dopravu, tady máte školství, tady máte sociální péči a tak dále.
1: Dobře. Ty říkáš, je potřeba zastavit zabíjení, je potřeba příměří, ale tak možná by mohlo zaznít i z tvých úst, tedy jak?
2: No tak já považuji na rozdíl od Evropské unie, která je v tomto přes koalici ochotných v zásadě impotentní, považuji za možné, že se Donaldu Trumpovi postupným vydíráním obou stran, což je jeho oblíbená taktika, podaří dosáhnout jednání o příměří. Má na to mocenské páky. A to pro obě země. Dobře. Rusko i Ukrajinu.
1: Dobře, ale před pár dny Donald Trump prohlásil, že pravděpodobně není možné, aby pánové Zelenský a Putin se na něčem dohodli. Tak trošku to vypadá, že Donald Trump už s tím nechce mít nic společného, možná je to jenom navenek. Kdo by teda měl být tím hromosvodem, kdo by měl být tím, kdo to vyjedná celé?
2: No, tak zaprvé právě toto je součástí vydírací taktiky. Když mě nevyhovíte, já odejdu z tohoto jednání a dělejte si to sami. A protože de facto je to jediný možný zprostředkovatel míru s dostatečnou váhou, včetně vojenské váhy, tak úvahy o tom, že by to mohlo být například Turecko nebo Čína nebo jakýkoliv jiný mediátor, ze všeho nejméně Evropské unie, jsou naprosto ploché, přímo placaté. Takže sledujme se zájmem Donalda Trumpa, jak si povede, a držme mu palce.
1: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
2: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslné kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
1: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
2: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
1: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
2: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
1: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
2: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. tak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, tak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat bez ztráty tváře.
1: Co soudíš, pane prezidente, o tom, že před pár dny navštívil Prahu prezident Zelenský, prezident Ukrajiny s velkou pompou, dokonce ministr zdravotnictví pan Válek, když vítal jeho manželku Zelenského, tak měl na sobě takovou tu klasickou ukrajinskou kamizolku. Košile. Jak košile se tomu říká?
2: No, asi je to košile, to je jedno.
1: Není to rubáška náhodou?
2: Možná, že je to rubáška.
1: Nevím, co to je.
2: Já když jsem byl v Rusku, tak jednou, kdysi dávno, jsem si taky oblík rubášku. To politici většinou dělají.
1: Nebylo to celé, to divadlo okolo návštěvy Zelenského, přestřelené?
2: Ano, tak já si myslím, že už tady Zelenský jednou byl, asi před 2 lety. Každé setkání se má posuzovat podle jeho konkrétních výsledků, tak jsem rád, že se dohodla nějaká zdravotnická spolupráce, nějaká sběrná střediska pro uprchlíky, kteří se budou vracet domů. To je jistě konkrétní výsledek, takže beru to jako standardní návštěvu. Zelenský objel snad všechny země s výjimkou Ruska a beru to jako užitečnou návštěvu, kterou jsme vyjádřili podporu Ukrajině.
1: Před pár desítkami minut ve Vatikánu začalo slavné konkláve. Nevím, jestli to úplně sleduješ, po smrti papeže Františka budou kardinálové vybírat nového papeže. Jaký by měl být nový papež? Co předpokládáš, jak to dopadne? Ptám se v úvozovkách, promiň, starého prognostika.
2: Děkuji ti. No, v 80 letech už opravdu nemůžu být nazýván mladým, ale pokud jde o to, jak to dopadne, no tak asi hlavním favoritem je ten státní sekretář. Já jsem se s ním také jednou setkal nějak tuším, na pověst mi.
1: Nevím.
2: No, ale to je jedno. No a pak jsou tam černí koně, Filipinec, ku podivu Maďar, no jeden Afričan, ale toho asi nezvolí. Tady jde o to, jestli vyhraje konzervativní anebo reformní křídlo. Ono je to tak trošku promíchané, protože například papež František byl více nebo méně liberál, ale byl například tvrdý odpůrce potratů. A potraty a odmítání potratů, jak známo, patří ke konzervativním postojům. Takže skoro bych řekl, že to bude někdo, kdo aby nenaštval ani jednu ze stran, protože on potřebuje, aby ho obě tyto strany volili, alespoň částečně. Tak to bude někdo, kdo domíchá takový koktejl konzervativně liberálního papeže.
1: Je osobnost papeže, ať je jim kdokoliv, je to důležitá z hlediska celého světa politická figura?
2: Je to samozřejmě politická figura. Každý projev papeže je svým způsobem politický projev. A tomuto projevu se naslouchá, což je ze všeho nejdůležitější. Kdyby byl ignorován, tak můžeš pronášet projevy na jakékoliv téma a je to jako když se hrách na stěnu hází, ale papež se bere vážně. Stalin se sice kdysi zeptal, kolik divizí má papež, ale někdo mu má odpovědět, soudruhu generální tajemníku, katolická církev má 1 300 000 000 členů.
1: Nevím, jestli členů, ale říkejme věřících.
2: No věřících, ale registrovaných věřících.
1: Tak a vzhledem k tomu, že už je několik dnů po odchodu posledního papeže, tedy papeže Františka, tak už se může hodnotit. A já se tě teď ptám, ty jsi teda za život zažil, předpokládám, je ti 80, teď se tak rychle nedopočítám, 4 papeže?
2: No ne, se všemi jsem se setkal. Setkal jsem se, pokud si dobře pamatuju, s Janem Pavlem II. A právě s papežem Františkem. Určitě jsem se nesetkal s Benediktem, ten ostatně měl pontifikát pouze krátce. A kdo byl mezi Janem Pavlem II. A Františkem?
1: Byl Benedikt 16.
2: No a ještě nimi. Někdo?
1: Myslím si, že ne.
2: No, takže tyhle dva ano a Benedikta ne.
1: Řekni mi tvoje hodnocení, který z nich opravdu znamenal velkou, řekněme, velký pokrok pro církev.
2: No, pro církev. To musí být pokrok pro celý svět a nejenom pro církev. Takže z tohoto hlediska jednoznačně Jan Pavel II., protože to byl první papež z tehdy komunistické země a svými postoji, včetně návštěvy Polska, přispěl k jistým reformním procesům nejenom v katolické církvi, ale v celém světě. Lze říci, že i jeho prostřednictvím postupně končila studená válka.
1: A teď ryze tvůj osobní dojem, tedy z těch dvou setkání, z těch dvou lidí?
2: Já jsem se s Janem Pavlem II. Setkal v době, když už jeho zdravotní stav nebyl příliš dobrý. S papežem Františkem jsem se setkal v době, kdy hýřil energií, bylo to relativně krátce po jeho zvolení. Diskutovali jsme zejména o stavu katolické církve v České republice. Byla to velmi zajímavá diskuze. No a když to tedy posuzují prizmatem zdravotního stavu, tak jistě tehdy energičtější byl papež František. Když to při vší úctě k papeži Františkovi posuzují prizmatem přínosu pro světovou politiku, tedy pro to ukončení studené války, tak tam jednoznačně Jan Pavel II.
1: Ale já se ptám na tvůj osobní dojem, kdo z nich byl příjemnější?
2: Příjemnější, oba. Oba byli příjemní. Tohle není kritérium, které pokládám za důležité.
1: Tak včera 6. května Rada České televize odvolala generálního ředitele Součka. Odvolala ho poměrem hlasů 15-2, 17 radních se zúčastnilo toho odvolávání a vypadá to, že byl odvolán velkou silou. Co ty si o tom myslíš?
2: Podívej se, já tomu velmi málo rozumím a velmi málo o tom vím. Tohle to skoro je tak silné, že jeho potřeba respektovat, neprotestovat a vzít ho na vědomí. Já jsem se nikdy s ředitelem Součkem nesetkal, pokud alespoň vím, to bych si snad pamatoval. To, co jsem sledoval a co mi bylo sympatické, bylo odvolání Wollnera, odvolání Nory Friedrichové a v poslední době například i to, že jeho odchod žádal milion chvilek pro demokracii Petr Pidhart. No a tahle ta dvojice je mě natolik nesympatická, že když něco žádá, tak jsem automaticky proti. Ale zarazilo mě, že si pro odvolání zřetelně hlasoval i ty.
1: Ano.
2: No a protože jsi můj přítel a protože si tě vážím, tak si říkám, že bych se měl asi více o věci informovat, abych, když se mě někdo jako ty na to zeptá, jenom neplácal a neříkal, že o tom skoro nic nevím.
1: Řeknu ti k tomu drobnost. Poslední tečkou k mému rozhodnutí bylo to, že mě ředitel České televize obvinil z vydírání A to vydírání mělo spočívat v tom, že jsem řekl, že nezvednu ruku pro nic, za co by mě hrozilo, abych platil škodu.
2: No, tak to je celkem logické, ne?
1: A takže já budu znovu teď odvoláván poslaneckou sněmovnou, jak jsem se dozvěděl z Rady České televize, ale to se nedá nic dělat. Já jenom vysvětluju ten, to, proč jsem se rozhodl, tak já nevidím do hlav ostatních.
2: No, vím, že tvoje odvolání prosazuje šéf klubu TOP 09 Jakob, což je z mého hlediska asi tak nejodpudivější politická bytost na české politické scéně formou jeho projevu. Teď mluvím o tom projevu. No tak, protože už si to měl jednou a přežil si to, tak ti přeju, abys to přežil znova. Kdybys byl nevýrazný člen Rady České televize, nikdo by netoužil po tvém odvolání, protože bys nestál za to.
1: Tak to chodí. Odložení podpisu na základě předběžného opatření soudu k podpisu na jadernou elektrárnu Dukovany, to je teď věc, která běží tak trošku v médiích. Je to chyba?
2: No tak je to, řekněme, taktická chyba, že vláda už vyhlásila termín, tuším 7. května, kdy se to má podepsat, a vůbec nepočítala s tím, že soud v Brně vydá předběžné opatření, kterým se de facto podpis této smlouvy zastavuje. Druhý nevyřešený problém je stále těch 60% účasti českých firm, který, pokud vím, v té smlouvě explicitně není. Čili já o této vládě říkám, že je amatérská, její postup při přípravě této smlouvy je amatérský, takže jenom potvrzuje moje celkové hodnocení.
1: Jenom ještě poslední věc na závěr, jak znovu se ptám starého prognostika, když se tak melou ty věci na české politické scéně, tu a tam vycházejí nějaké průzkumy, jak v této chvíli odhaduješ, že je aktuální stav, kdyby teď o víkendu třeba byly volby, přežije Petr Fiala?
2: No tak poslední měsíce je poměr odhadovaných hlasů opozice konstantně 120 ze 200. Přičemž v jednotlivých průzkumech se přelévají hlasy mezi opozičními stranami. Teď například ztratili Matulisté díky chybě Filipa Turka. Tu chybu by si měl přiznat, protože když ji bude zatloukat, tak mu nikdo nebude věřit. Ale to je poznámka na okraj. Já si dokonce myslím, že vzhledem k blízkosti voleb je těch 120 konstanta, kolem které drobně osciluje několik málo hlasů, ale Petr Fiala to prohraje, a co je horší, odejde s ostudou. Z politiky obcházeli občas i lidé, kterých jsem si vážil. V případě Petra Fialy tomu tak nebude.
1: Slyšel jsem kuloární informaci, která nemusí být úplně pravdivá, ale slyšel jsem ji ze dvou stran. A ptám se bývalého sociálního demokrata teď, že údajně tři výrazné tváře sociální demokracie, Zaorálek, pan Zaorálek, promiň, paní Maláčová a pan Birke, by se mohli nakonec ocitnout na kandidátce hnutí ANO. Je to krok, který bys jim radil?
2: Tak zaprvé je to krok, který potvrdil Libor Rouček, ten kvůli tomu vystupuje za sociální demokracie, a nepřímo to kdysi potvrdil i Lubomír Zaorálek. No a podle mých kuloárních informací je to pravda. Podívej se, radit představitelům kdysi nejsilnější a nyní téměř nejslabší politické strany jak mají postupovat, je ošidné. Chápu, že si chtějí zachránit poslanecká křesla tímto způsobem. Na jejich místě by si nejdříve položil otázku, co způsobilo, že se kdysi nejsilnější strana stala nejslabší, a zejména, kdo to způsobil.
1: No, a odpověď zní?
2: Odpověď zní, že úspěch i neúspěch jakékoliv politické strany je v první míře dán osobnosti jejího předsedy nebo v daném případě předsedkyně a v druhé míře osobnosti místopředsedů, tedy nejužšího týmu toho předsedy. A to je 80% výkonu ty strany. Všechna čest jejím řadovým členům, ale odpovědnost za své politické činy nese toto grémium v čele s předsedou. No a jestliže tedy zažíváme strmý pád sociální demokracie, který už trvá řadu a řadu let, tak podle mého vysvětlení je to dáno velmi slabými, velmi neschopnými předsedy.
1: Miloši, pane prezidente, moc děkuji za návštěvu v XTV a těším se na příště.
2: No, zapomněl si mě zeptat, proč Merc dostal svoje hlasy až na druhém kole.
1: Mám to tady, když
2: ale já to napravuji jako kvazimoderátor, takže Merc dostal druhé kolo a nikoli první kolo, protože si lidé přečetli, co o něm napsala ve svých pamětech Angela Merklova. Přečti si to taky.
1: Takhle je to jednoduché.
2: Takhle je to jednoduché.
1: Jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Ahoj.
2: Rád jsem tě viděl. Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Ondřej Prokop je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Ondřej Prokop, zastupitel hlavního města Prahy, zastupitel Prahy 11 také a předseda pražské ANO.
1: Je to tak.
0: Stále to sedí.
1: Platí.
0: Dnes dopoledne to tak bylo. Sleduji občas, pane zastupiteli, váš pořad na YouTube, Čau Praho, a musím říct, že v posledním díle mě teda velmi zaujala ta vaše zmínka o drogách v Praze. Tím myslím, ne v Praze jako městě, ale ve vedení Prahy, a že se stále někde nějaké drogové aférky odehrávají. Co se teď teda přihodilo? Vy jste to tam zmínil tak krátce a myslím, že to je důležité. Občané by o tom měli vědět.
1: Předně děkuji, že sledujete můj pořad, už 39. díl. Co se týká té drogové kauzy, mně už to přijde úplně absurdní. Před rokem jsme tady měli kauzu Dozimetr, která byla kromě korupce také drogovým skandálem hnutí STAN. A vlastně ani ne rok potom, tak se podobné nějaké věci dějí v městské firmě operátora ICT, kterou mají svěřenou pod sebou Piráti. Vlastně oni založili nějakou protikorupční linku v té firmě asi před 2-3 měsíci a na tu linku někdo poslal poměrně závažný anonym, že předseda představenstva, generální ředitel té společnosti, operátor ICT, nakládá s omamnými látkami, patrně kokainem, v rámci pracoviště i mimo pracoviště. Nějak se tím zabývalo představenstvo, uniklo to do médií a hned druhý den byl ten ředitel odvolán Piráty. To znamená, že asi na tom bylo něco pravdy, protože jinak by těžko takhle rychle konali.
0: No jo, ale vy tam říkáte v tom vašem pořadu, že nejenom, že pracoval s těmi omamnými látkami, ale že to nějak poskytoval taky veřejnosti. A to mě zarazilo.
1: Na tom, právě v tom udání bylo, se říkalo, že to nějakým způsobem tam distribuoval zaměstnancům i potom nějakým lidem mimo tu společnost. Že byl nejenom uživatel těch látek, ale že byl i distributorem. A vlastně to se dneska prošetřuje. Nicméně, myslím si, že pokud by to nebylo závažné obvinění, tak by asi nebyl i hned odvolán druhý den.
0: Počkejte, vy vlastně říkáte, že to teoreticky mohlo být tak, že nejenom, že tedy užíval nějakou tu omamnou látku, ale distribuovali zaměstnancům.
1: Tvrdí se to.
0: A také veřejnosti.
1: Tvrdí se to, bylo to vlastně v tom udání, které dneska prošetřují orgány té společnosti, vlastně na magistrátu, a kromě toho vlastně na ně přišlo ještě udání za nějaké sexuální obtěžování.
0: Když si
1: pana Barsiho vygooglujete, tak zjistíte, najdete třeba nějaký jeho videa, který točil pro zaměstnance, tak tam je vidět, že asi nebyl úplně při smyslech.
0: Stahujete to k těm omamným látkám?
1: Nebo? Myslím si, že ano, je to jako patrné. Já jsem to pouštěl na posledním zastupitelstvu jedno z těch videí, které točil. On si tam povídal s nějakou postavičkou vystříženou z papíru a povídal k té postavice a potom jako simuloval hlas té postavičky, která se mluví zpátky k němu, a to natočil takovéhle video, a které potom posílal zaměstnancům, takže opravdu se tam jako děly velmi zvláštní věci.
0: Mm-hmm. Co s tím budete dělat?
1: Já jsem to upozornil na zastupitelstvu vlastně tím, že byl odvolán z toho na předsedy představenstva, tak si myslím, že jako první krok je splněn. Teďka bude potřeba udělat nějaký audit té společnosti, aby jsme zjistili, jestli to bylo selhání jenom pana ředitele, pokud se prokáže, anebo třeba nějaké kolektivní. Celá ta společnost je jako velmi, velmi zvláštně řízená. Nejsou tam k dispozici dneska všechny zápisy z rozhodčích rad a podobně, takže budeme se o to zajímat.
0: Pane Prokope, vy si v tom posledním díle mimo jiné také stěžujete na to, že nebylo programové prohlášení doposud. Mm-hmm. Ovšem mezi tím, než jsme vás sem pozvali a jste přišel, tak ono je. Myslím, že včera, my natáčíme 27.6. Části toho programového prohlášení tady mám, ale moc toho nejsem moudrý. Řekl bych, že to jsou takové jako floskulky. Uhum. A řekněte, co teda splnilo to vaše očekávání, když už se na to tak dlouho čekalo?
1: Já jsem z toho programového prohlášení zklamaný, protože pan Bohuslav Svoboda jako primátor, když se volil někdy v lednu nebo v únoru, tak slíbil, že do konce března to programové prohlášení bude k dispozici Pražanům. Máme konec června. Konečně ho teda představili se 3měsíčním zpožděním. Tak bych očekával, že to bude fakt jako pecka, když na tom dělali vlastně skoro půl roku. Nicméně v tom programovém prohlášení, co jsem četl, tak je tam částečně pirátský program, proti kterému ODS a Spolu vystupovali v kampani, tak ve finále ve spoustě si ustoupili Pirátům. A z těch stěžejních věcí, jako že se dostaví městský pražský okruh a silnice a to, co Pražany trápí, tak tam vlastně není vůbec nic a ustoupili z těch svých velkých vizí a plánů jenom na to, co by se asi stalo, i kdyby tam neseděli a doběhlo to jenom úřednickou cestou. Takže mě to jako opravdu zklamalo.
0: Řečeno teda vašimi slovy, vy jste říkal, že jste čekal vymazlenější dokument, no, taková hezká. Ale řekněte, co máme, jak to máme rozumět my občané a třeba i my Pražané, že vlastně, a to je z toho patrno, naprosto z toho programového prohlášení, že Občanská demokratická strana tak ve velkém ustupuje Pirátům a rozhodně to není win-win.
1: Já tomu nerozumím, co je nutí neustále takhle ustupovat z těch svých zásadních věcí. Oni tady slibovali Pražanům před volbami, že zatočí s těmi nesmyslnými cyklopruhy, že se budou věnovat i motoristům. A dneska si čteme v tom programu prohlášení, že souhlasí s tím, že se bude zavírat Smetanovo nábřeží a Malá Strana pro tranzit. Do dneška nikdo nevysvětlil, co to vlastně znamená, co je to ten tranzit, jestli jsou to i lidé, kteří tam vezou děti do školy nebo do nemocnice pod Petřínem. Nevíme, každopádně v tomhle tom Pirátům a panu Hřibovi ustoupili, je to tam. Pak je tam, že se budou rušit takzvaná parkovací minima, to znamená, že developeři budou moci stavět nové bytové domy bez parkovacích míst i na sídlištích a tak dále, kde je dneska katastrofální situace, to je něco, co je pro nás absolutně nepřijatelné. A celá řada takovýchto podivných opatření, které si vlastně tlačí ty Piráti, tak vlastně oni obsali ty Piráti proaktivně do toho programového prohlášení a to Spolu, nevím proč, tak jim ve většině těch věcí ustoupilo.
0: Dobře, ale co tam čtete? Oni na ně něco vědí, nebo je to nějaký společný biznis třeba, nebo co si o to má myslet? Nebo slabost třeba pana našeho primátora, že už třeba v dobrém řečeno, je to velmi zkušený, ale starý pán, jestli už třeba chce mít spíš klid, než se dohadovat.
1: Já si spíš myslím, že to je o tom, že je na ně obrovský tlak vlastně ze zhora z vlády, od premiéra Fialy, udržet tu ten takzvaný vládní půdorys, který od začátku my jsme kritizovali s Patrikem Nacherem, říkáme, že je nesmyslný, že prostě nemá smysl aplikovat něco, co může fungovat ve vládě, když vidíme, že to moc nefunguje na komunální úrovni, kdy vlastně ti lidé si nerozumí a mají úplně odlišné programy. Tak si myslím, že ten hlavní problém je, že je tlak od pana Fialy v Praze udržet ten vládní půdorys. A vlastně ODS se snaží, seč může dát dohromady ty Piráty, STAN, aby se jim to nerozuteklo a nějak se jim to nerozpadlo.
0: Pane Prokope, můžete mi vysvětlit, prosím, a taky divákům, co to znamená pojem humanizace magistrály?
1: To je další věc, která je vlastně v tom uvedena. Oni počítají s tím, že se postupně bude na magistrále ubírat provoz automobilů. Vlastně se stane se z ní do budoucna nějaká taková pěkná třída, kde se bude dát chodit i pěšky. Ono to známe ze zahraničí, z těch zahraničních západních měst, jako je Paříž, Vídeň a další. Akorát, že si jaksi Piráti a Spolu neuvědomují, že ty západní města mají dokončené většinou oba okruhy, vnitřní i vnější. My bohužel nemáme ani jeden. A bohužel do dneška magistrála je jedinou hlavní spojnicí mezi severem a jihem Prahy. A dokud nebudeme mít dokončené ty okruhy, tak já si myslím, že je nemožné tu magistrálu dále zúžovat. Nicméně i na tom se dohodli s Piráty, ODS, že chtějí vytvořit přechod před hlavním nádražím, další semafor a postupně ubírat pruhy.
0: Počkejte, přechod pro chodce?
1: Ano.
0: Nebo přechod jako lavku?
1: Přechod pro chodce, který vlastně bude namalovaný přímo na té vozovce, bude to vlastně další zdržení na magistrále přímo před hlavním nádražím. Má vzniknout přechod, kde bude semafor a bude tam další vlastně zdržení automobilů, tak jako je to u muzea a dalších místech.
0: To je ta humanizace, jo?
1: Ano.
0: A co ještě tedy spočívá v tom sousloví humanizace magistrály?
1: Tak oni by rádi ubrali ze tří pruhů na dva, místo jednoho pruhu by tam udělali pořádnou cyklotrasu, zasadili stromy. Ono to vlastně jako hezké a dává to smysl, ale až v momentě, kdy budeme mít ty objízdné trasy, až budeme mít dokončenou návaznost tunelu Blanka, až bude dojezd Blanky až na Průmyslovou, až budeme mít v Suchdole velký okruh, tak pak to samozřejmě dává smysl a pojďme se nad tím zamyslet, aby jsme to centrum udělali víc pro lidi, méně pro auta, já jim rozumím, ale je potřeba to udělat postupně tak, aby neskolaboval doprava.
0: Vy říkáte přijít o další pruh a vysadit stromy kam? Jako doprostřed?
1: Tam. Doprostřed nebo po stranách, ono, těch návrhů je celá řada. Vlastně ono to počítá do budoucna s tím, že se mají někde ubourat ty mostní konstrukce, že se vlastně má srovnat ta magistrála s terénem dole. Ono jsou takové vize prostě do budoucna, jaký kompletně vlastně začlení do toho města. Ale říkám za nás, ano, je to nepřijatelné, dokud nebudou hotové okruhy.
0: Co si myslíte vy, pane zastupiteli Prokope a vůbec ano, o těch lidech, co blokují magistrálu, myslím, že si říkají poslední generace, víte, a prosazují tedy tímto způsobem tu třicítku v Praze, tak je to nezvládnuté, oni si stěžují, že dokonce při tom posledním protestu už policie nedoprovázela, tak dávají stížnosti na gips a tak, co si o tom mám myslet?
1: Já si myslím, že se to podstatně bagatelizuje, my s tím v zásadě nesouhlasíme jako hnutí ANO. Myslím si, že zneužívají vlastně nějakého ústavního práva na demonstrace. Já rozumím tomu, že musíme zachovat právo na demonstrace, ale něco jiného, když jde jednou za půl roku velký průvod demonstrantů po nějaké komunikaci a když malá skupinka lidí, řekněme 30-40, každý týden blokuje ty komunikace účelově, tak to si myslím, že prostě není správné. Třicítka v Praze byla v programu strany zelených. Strana zelených se do zastupitelstva nedostala. Pražané jednoznačně ukázali, že toto nechtějí a myslím si, že tito lidé by měli respektovat výsledky voleb a případně se přihlásit do dalších voleb a pokud Pražané dají mandát straně, která to bude mít v programu, tak nechce to prosadí, ale dělat takovéto nátlakové, říkám až ekoteroristické akce, tak to je naprosto za hranou.
0: No dobře, vy tedy říkáte, že to není správné blokovat tu magistrálu z mnoha důvodů, které už všude možně byly stokrát rozebrány, lékařská služba a tak dále, ale nic naplat, pane Prokope, vy jste zastupitel.
1: My jsme dali se spolu dohromady usnesení na posledním zastupitelstvu, které mělo řešit legislativní rámec toho, jak tím blokádám do budoucna zabránit. Bohužel Piráti a další se přidali na stranu těch ekoterroristů a tenhle návrh nepodpořili, takže těsně neprošel. My se budeme snažit v září to navrhovat znovu, aby jsme jednoznačně zamezili tady tím ekoterroristickým blokádám a nesmyslům, které vlastně brání nejenom občanům, ale často i sanitkám, hasičům, policistům, prostě projety komunikace.
0: ODS hlasovala jak?
1: ODS hlasovala s námi pro, chtěla vlastně tomu zamezit, ale bohužel Piráti to nepodpořili, ty se přidali na stranu těch ekoterroristů.
0: Protože tuším, že Marek Benda z ODS v České televizi to velmi odsoudil.
1: Ano, tak, ano.
0: To by jako se dělo. Ale tak přinejmenším v této věci oni neustupují.
1: V této věci ne, tady naštěstí ještě mají zdravý rozum a chápou, co je pro Prahu správné.
0: Jak hodnotíte teď to nové působení primátora Svobody? Je to pořád silný hráč, nebo slyším takové různé zkazky o tom?
1: Já jsem z toho opět trošku zklamaný, jako z toho programového prohlášení. Je na něm vidět ten věk a vlastně ta kumulace těch funkcí. Myslím si, že by si měl vybrat, jestli chce být poslanec anebo primátor. Často chybí i třeba na těch oficiálních akcích, jako je otevírání různých nových staveb Prahy a podobně. A i na tom zastupitelstvu je vidět, že úplně nezvládá to řízení té schůze, které často trvá třeba i 20 hodin, tak někdy je to až jako nedůstojné. To jiné, myslím si, že by měl do budoucna možná uvažovat o tom, aby to primátorství předal třeba někomu mladšímu.
0: Jaká je vůbec komunikace v zákulisí toho pražského magistrátu mezi ANO a ODS? Protože vy si ve spoustě věcí musíte takzvaně rozumět, ale navenek, a vy už jste říkal, že to je velký tlak ze zhora, tedy od Petra Fialy a jeho suity, tak řekněte, nebýt toho tlaku, tak vy byste se s ODS-kou dohodli?
1: Tak bylo to složité, to vyjednávání, všichni to víme, trvalo to skoro půl roku, než tady vznikla koalice. My samozřejmě programově k té ODS jsme poměrně blízko v Praze, chtěli jsme právě řešit třeba ty dopravní systémové věci podobným stylem, takže my se dneska vlastně bavíme na příštím zastupitelstvem ve věcech, které si myslíme, že pro Prahu a Pražany jsou podstatné, přínosné, jako třeba zamezení tady těch blokád, výstavba okruhu a dalších, kde to podporujeme, ale pak je samozřejmě celá řada věcí, které nepodporujeme. Snažíme se s Patrikem Nacherem vždycky hledat ten zdravý selský rozum v tom, co vlastně Pražany trápí.
0: Řekněte, některé věci z prostředí, nebo případy z prostředí Prahy přerostou, nebo se octnou v té celostátní politice, a je to určitě třeba případ ten, kdy se bude prodávat ta budova hlavní pošty, tuším, v Jindřišské ulici.
1: Ano.
0: Do jaké míry pražské zastupitelstvo taková věc zajímá?
1: No, díky nám opozici, kteří jsme od začátku křičeli, že je potřeba udělat všechno pro to, aby jsme tyto budovy získali do Prahy, do našeho majetku, aby to nekoupil zase nějaký spekulant. Ono se nebavíme jenom o poště Jindřišské, ono to je budova třeba na Praze 2 a další. Tak po našem tlaku konečně primátor Svoboda a jeho rada začali jednat a podařilo se na posledním zastupitelstvu udělat usnesení, že vlastně pokud by vláda nejednala z Prahu napřímo, takže jsme posvětili i radu, že se může přihlásit do té elektronické aukce, což není úplně běžné, takže doufám, že se povede ty budovy získat do vlastnictví Prahy, protože by byla škoda, aby z takovéhle obrovské historické budovy byl další hotel nebo nákupní

0: připravil na nějaké investiční akce a ty peníze se vlastně vypařují kvůli inflaci. Takže nákup nemovitosti si myslím, že se vždycky vyplatí.
1: Lepší barák. Ještě k těm vztahům uvnitř té koalice na pražské radnici. Vy jste v tom vašem pořadu na YouTube Čau Praho řekl ve vládě Petra Fialy, vládě Petra Fialy Pirátek přestává věřit už i hnutí a hnutí STAN. Jak to mám rozumět?
0: Já jsem citoval z článku Seznam zprávy, tuším, kde byl popis toho, že vlastně STAN je zděšen z toho, jak funguje pan Stanjura, ministr financí, a že přestávají věřit jeho krokům a jeho návrhům, čemuž se teda osobně vůbec nedivím, protože pan Stanjura jeden týden něco prohlásí, že něco bude navrhovat a prosazovat, dostane kartáž v médiích a druhý týden z toho couvá. Je to zmatek na zmatek.
1: Ještě jedna věc, o které budete vědět, ta se týká Prahy 11. Magistrát podpořil grantem 1,5 milionu korun. Jo, podle reportéru ČT v minulosti se tam údajně praly nějaké špinavé peníze na tom projektu a pod dojmem pomoci dětem z Ukrajiny. O co se jedná?
0: Když začal ten konflikt na Ukrajině, tak přišel tehdy developer Paserinvest, který vlastní pozemky na Rostylech, že by nějakým způsobem chtěl pomoci, a za jeho přispění tam vlastně vzniklo nějaké takové buňkoviště, udělala se z toho nějaká dětská skupina, školka pro ty ukrajinské děti, a celé to zaštítila nějaká nezisková organizace, která se kdesi vzala, údajně přivedli Piráti nebo STAN, nevíme přesně, ale u toho otevření se fotil tehdy pan ministr Rakušan, Hřib a další vlastně papaláši. A velmi záhy na to Česká televize rozkryla v reportérech, že tato nezisková organizace, která to celé zaštítila, údajně pere ruské peníze pod tou záštitou, že se pomáhá Ukrajincům.
1: Tomu se říká win-win?
0: Je to naprosto neuvěřitelné, takže vlastně okamžitě se potom přestalo spolupracovat s tou neziskovkou a celé to spadlo na bedra radnice Prahy 11, která to nechtěla, která na to neměla finance a které to spadlo na hrb a musí to teďka nějakým způsobem řešit a sanovat. A vlastně magistrát poslal teďka další peníze na tenhle ten projekt, aniž by bylo došetřeno, co se tam vlastně dělo, kam se ty peníze ztratily, jak to fungovalo a podobně.
1: Co říkáte, pane Prokope, na aktuální průzkumy preferencí politických stran? Vy jako ANO jste na tom velmi dobře, patříte mezi ty politiky, kteří říkají, mě to nezajímá, počkám si na volby. Nebo to o něčem svědčí?
0: Já to beru určitě jako velký závazek, že spousta voličů nám potenciálně věří, ale volby jsou daleko, zvlášť ty, které zajímají primárně mě. Já jsem komunální politik, my jsme na začátku volebního období, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, ale samozřejmě je na tom vidět, že lidé jsou nespokojení s tou současnou vládou a na mě se obrací celá řada Pražanů, kteří třeba volili Spolu v těch posledních volbách dvojích a dneska přiznávají, že jsou zklamaní a vlastně hledají, koho budou volit příště. Takže já to beru jako velkou odpovědnost a musíme se o tyto lidi postarat.
1: Těším se na příště, děkuju.
0: Děkuju za pozvání.
1: Naším hostem byl Ondřej Prokop.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Pane prezidente, vítám tě v XTV, již tradičně. Vidím, že jsi celý podovolené, protože jsi byl v Tatrách, viděl jsem to na sociálních sítích, dokonce jsi tam hrál na fujaru.
2: Falešně.
1: Z estetických důvodů to nechci komentovat, ale řeknu jenom, že znám lepší hráče na fujaru.
2: No, nějakého mistra světa, že? A já jsem hned druhej.
1: Dobře. No a vrátil se domů do reality a do předvolební vřavy, protože nás čekají přesně za měsíc volby. Dnes je totiž 3., takže je to přesně za měsíc a já tím musím začít. A začnu tím, co přináší ty předvolební meetingy, ty předvolební útoky, a to je rána holí, ještě k tomu zezadu velmi zbabile, kterou schytal Andrej Babiš. Ty jsi zažil, Miloši, v politice kdeco, a je toto věc, s kterou musí politik počítat, notabene, je-li před volbami?
2: Já jsem si vzpomněl na Maxův citát: kdokoliv sáhne po klacku, dokazuje, že mu došly ideje. To je citát z Marxovy statě o pruské cenzuře, která byla cenzurována komunistickým režimem, takže tato stať nevyšla v Marxových sebraných spisech. No, samozřejmě, že s tím musí počítat každý politik, ať je to, já nevím co, Vajíčko nebo Sobotka dostal pěstí, nebo na mě v Albertově lidi hulákali, Paroubek dostal Vajíčkem a tak dál a tak dál. Je to součást politika života těžkého, jo. Samozřejmě, že to odsuzujeme, samozřejmě, že je to zbabělé. Přejeme si, aby to skončilo alespoň tímto způsobem a nikoli hůř, jako u Trumpa nebo u Fica. Nehledě na to, že Amerika je zemí atentátů, jak dobře víš. No a já se na to dívám z praktického hlediska, Xavere. A sice je to test schopnosti ochranky. Pokud člověk tu ochranku samozřejmě má, ale ty příklady, které jsem ti uváděl, tak tam všude ochranka byla. Vzpomeň si na Václava Klauze v Chrastavě, kdy byl zasažen airsoftovou pistoli. Naštěstí airsoftovou, ale to nikdo neví. Jo, to vypadá to podobně, že a výbuch, co by to mohlo být. No a ochranka vůbec nezasáhla, vůbec si toho nevšimla. No tak jsem nastupoval po něm a první, co jsem udělal jako prezident, je, že jsem vyhodil tu ochranku, respektive odmítl jsem ji převzít. Jo. Čili chci tento dlouhý monolog skončit jednou úvahou. Ptejte se ve všech těchto případech nejenom na osobu atentátníka, ale také na tom, jak schopná nebo neschopná je ochranka.
1: A ptejte se také na celkovou atmosféru ve společnosti?
2: No, tak tenhle atentátník říkal, no atentátník, útočník, říkal, já jsem to viděl včera v televizi, že bude volit buď Spolu nebo Stan, takže z toho můžeš vyvodit, že ta atmosféra ve společnosti, kterou samozřejmě vytváří především provládní média, zajímavé je, že ne ani tak sociální sítě, jako ve velké většině tištěná média. No, Seznam Zprávy například a podobně. Takže z toho vyplývá, že ano, že v každém případě atmosféra ve společnosti vedla tohohle člověka i k výroku, televiznímu výroku, koho bude volit.
1: Tak Miloši, my už jsme tedy si řekli, že to ve společnosti trošku bublá, kvasí, a já mám pocit, a ptám se teď zkušeného harcovníka Miloše Zemana, jestli vidí nervozitu, nebo zkrátka, jestli vidí na té politické scéně, že někomu z těch politiků tečou, může být i tekou, že, nervy.
2: Tekou je staročeština,
1: archaická no, ale krásný čeština. Slovo.
2: No, ano, samozřejmě, Fialovi a Rakušanovi. Podívej se, ta jejich dohoda, že nikdy nepůjdou do koalice s ANO, je něco podobného, jako kdyby, řekněme, ve 43. roce Německo a Itálie prohlásili, že v žádném případě nevstoupí do koalice se spojenci. Jo? Víš, jak tehdy vypadala situace na bojištích?
1: Jasně.
2: Takže ANO je pochopitelně nechce, ani jednoho, ani druhého. A oni se v podstatě dobývají do otevřených dveří. Nikdy se nespojím s tím, kdo mě nechce. A to je jediná věta, která je v této věci relevantní.
1: Já se přesto zeptám ještě jednou, jestli, jak to pozoruješ, jestli máš pocit, že někomu tečou nervy.
2: No těmhle dvěma. Právě tím, že udělají tento naprosto nesmyslný výrok, který je poněkud úsměvný.
1: Miloši, agentura SANEP pravidelně pro XTV exkluzivně zpracovává průzkumy. Já tady mám jeden, který, promiň, je pravda starý 14 dnů, nebo 3 týdny, to je jedno. My budeme mít za pár dnů nový, ale o něčem vypovídá. V tom průzkumu Spolu má 15,9%, neboli už je vidět bitcoinová kauza. Stan 10,1, Babiš a jeho ANO přes 33%, Piráti 8,7, stačilo 8,5 a ostatní motoristé, pravda 4,9, přísaha 2,1. Já se teď chci ptát, jestli ten slavný výrok, ta slavná myšlenka, kterou my tolik slyšíme tak často, že dávejme pozor na propadlé hlasy, neboli jak máme teď pohlížet na strany, které se pohybují těsně kolem 5%. Pro férovost řeknu, že poté vyšly některé průzkumy, kde třeba motoristé mají 5,1 nebo 5,5, ale pořád je to okolo. Co ty bys radil voličům?
2: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
1: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů?
2: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
1: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
2: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
1: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
2: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
1: Domníváš se, Miloši, jako prognostik, že nás při volbách potká nějaké velké překvapení?
2: No, jakože někdo zemře, nebo bude zatčen,
1: ne,
2: nebo
1: jakože někdo třeba skočí obrovským způsobem, protože, jak známo, a ty s tím máš velké zkušenosti, agentury některé věci měřit neumí. To znamená, že někteří lidé volí někoho, ale nikdy to nepřiznají. Často se to týká třeba SPD, případně teď nově i Stačilo.
2: Tak teď je otázka, co máš na mysli. Pokud máš na mysli takzvanou černou labuť, tedy něco, co někdo nikdy nečekal, a to může být úmrtí, atentát, jo, nemoc, ale také velká aféra, včetně sexuální aféry, to je všechno černá labuť, Ksavere. Ale ty teď mluvíš o něčem trochu jiném. Ty mluvíš o nepřiznaných sympatiích k nějaké politické straně. Ano, tak za celou dobu, co jsem v politice, komunisté nakonec měli na začátku až téměř 20%, jestli si vzpomínám dobře, ale v průzkumech vycházeli o polovinu méně. A tento rozdíl jsou právě ty nepřiznané sympatie. Mimochodem něco podobného měl i Sládek, republikáni. To už je tak stará vesta, že jenom my dva si na ně pamatujeme a někdo jiný. No, takže ano, těch nepřiznaných hlasů, zejména v případě výrazně radikálních stran, pro mě radikalismus není nadávka. Radikalismus je prostě druh orientace. Tak v každém případě si myslím, že i teď ty průzkumy veřejného mínění budou podobné a ty jsi sám na tomhle výzkumu prokázal oprávněnost teze, že bitcoinová aféra koalici Spolu zasáhne. A je to jediný průzkum, který to potvrzuje, všechny ostatní to popírají.
1: No, tím se dostáváme o krok dál, protože bitcoinová aféra zdaleka nekončí. A mě by zajímal, Miloši, tvůj upřímný názor na to, co se teď děje kolem ex-ministra Blažka. Mám na mysli jeho tweety, mám na mysli vyjádření paní Dekroa, mám na mysli vyjádření Petra Fialy tímto směrem. Prostě mám pocit, že bitcoiny jsou věčně zelená píseň.
2: No, tak když NCOZ, Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu, zahájila svoje vyšetřování, tak hned v úvodní větě uvedla podezření ze zneužití pravomoci, ne pravděpodobnosti, ale pravomoci veřejného činitele. No, na koho jiného by se to týkalo než ministra Blažka? Ale může se klidně stát, že se to nakonec vztáhne v průběhu tohoto vyšetřování i na ministra Stanjuru, protože podle všech dostupných informací o tom věděl a ministerští úředníci ministerstva financí přitom asistovali. Takže ministr to téměř nemohl nevědět, pokud není úplný hlupák, který neví, co se mu dělá s milionovou transakcí, u které svítí jeho lidé. Takže můj odhad je, a to může být i ta černá labuť, i když je předvídatelná, že kromě ministra Blažka do toho NCOZ zatáhne i ministra Stanjuru. Ministra financí, který mimochodem nemá ekonomické vzdělání.
1: Jo, a kolik takových je na světě?
2: Říká se, že dva, včetně jeho, ale nepatrejme raději potom, který to je, protože bychom byli velmi překvapeni.
1: Ano. Tak pojďme ještě k té bitcoinové kauze, prosím, jednu důležitou věc. To tady nezaznělo a já se asi zeptám úplně tak, jak to cítím. Mám pocit, že pánové Stanjura, Fiala, paní de Croa, že Pavla Blažka obětovali a z toho, co oni říkají, v reakci na to, co říká on, mám pocit, že tam někde v dálce cítím tepláky.
2: Jejich nebo Blažkovi?
1: Blažkovi, bohužel.
2: Jenom Blažkovi?
1: Já ano.
2: No tak dobře, tak v každém případě už minule jsem ti řekl, že Blažek je obětovaný pěšec, zatímco Stanjura je věž, která zatím nebyla obětována. No a paní de Croa je takovej střelec, dejme tomu.
1: No.
2: Nechci říct, že je středena, to by mě moje gentlemanství nikdy nedovolilo.
1: To tvůj jemnocit, Miloši, to by nikdy nic takového určitě neřekl, já tě myslím znám dobře. Prosím tě, pojďme se podívat. Slovenský premiér pan Fico jednal v Číně s Vladimírem Putinem. Já jsem o tom měl včera rozpravu u kafe, snad to mohu říci, s Oskarem Krejčím, který říkal, výsledek sice bude nula, ale je potřeba to dělat. Souhlasíš s tímto?
2: Takže lidi by spolu měli mluvit, což dokázal i Trump s Putinem na Aljašce, tak to je obecná pravda. Jo? Takové uraženecké nemluvení jenom dokazuje, že nemáš dost argumentů, které bys tomu člověku, který je ti nesympatický, řekl, omlátil mu je o hlavu a třeba pak hrdě odešel středem. Jo? Ale když s ním nemluvíš, tak mu ani nemůžeš říct, co ti na něm vadí. Jo? To je první poznámka. Za druhé, tady bude daleko důležitější jednání Fica se Zelenským, protože tam, jak víš, Ukrajinci drony bombardují trasu, kam proudí na Slovensko energetické zdroje. No tak podporovat Ukrajinu a nechat si bombardovat svoje dodávky je trošku absurdní. Nehledě na to, že Slovensko má v ruce velký klacek a sice může zastavit reciproční dodávky elektřiny na Ukrajinu. A to by byl dost velký zásah. Ale opakuju znovu, lidi, ať je to Fico, Putin, si nebo kdokoliv jiný, spolu mají mluvit a mají si jasně říci, co jim na nich vadí.
1: Tuto otázku v našem pořadu konkrétně tobě položím tak už po čtvrté, po páté, ale mám pocit, že to diváci čekají. Je konec války na Ukrajině v dohledu?
2: No tak já čekám, v minulém našem rozhovoru jsem řekl takovou krátkou prognozu, že očekávám summit. K němu došlo, takže náhodou jsem se strefil. No a teď bych teda očekával dva summity, případně summit spojený v jednom. To znamená Putin Zelenský a Putin Zelenský a Trump. Jo? Jestli do toho Trump bude chtít zasahovat od samého počátku, a nebo se přidá až ve druhé fázi, to nevím. Zaujala mě jedna maličkost k severu. Nedávno Trump volal Borisi Orbánovi, ale zase domníval, že se s ním dohadoval o Budapešti jako o možném místě setkání tohoto summitu. Samozřejmě, že přicházejí v úvahu i jiná místa, Istanbul, Ženeva a podobně. Ale mě by docela zaujalo, kdyby se to konalo v Maďarsku.
1: Vůbec tě nechci opravovat, hned se k tomu Orbán je Viktor, nikoli Boris. Jenom aby nám někdo...
2: Boris? Já jsem řekl Boris?
1: Řekl Boris, jestli jsem dobře slyšel.
2: Maria.
1: To si pleteš s panem Šťastným. To je úplně někdo
2: jiný. A nebo s Borisem Jelcinem, to je druhá možnost.
1: A nebo s Borisem Beckerem.
2: To už ne, já nejsem tenisový fanoušek.
1: Dobře, ještě bychom našli jiné. Dobře, ty teda vlastně nechceš říct, že tvoje prognóza je, že do Vánoc se neválčí.
2: No, moje prognóza je, že velmi pravděpodobně ty summity budou pokračovat. Jo? No a podívej se, když už se ty lidi jednou dostanou k jednacímu stolu, tak je trapný, když od toho stolu vstanou a výsledkem toho setkání není žádná dohoda. Ať už o příměří nebo rovnou mírová dohoda. Mimochodem Trump podivuhodně změnil názor. Nejdřív chtěl příměří a najednou chce mírovou dohodu. Budiš. Takže, abych to shrnul, pokud nechceš být za šaška, který nic nedokázal, tak ten summit musí skončit nějakým sdělením a v podstatě jiné sdělení než mírová dohoda nepřichází v úvahu.
1: Miloši, znáš teorii o tom, že se lidé dělí na dva druhy? Jedni mají kompas a druzí mají radar? Slyšel jsi to někdy?
2: Nikdy v životě jsem to neslyšel. A jaký je rozdíl?
1: Ten, kdo má kompas, má jasný směr a jde. Někdy přes mrtvoly, přes překážky, tu a tam si narazí ústa. Zatímco ti, co mají... A ví, kam jde. A ti, co mají kompas, tak vědí, že...
2: Radar.
1: Ne, pro ti, co mají radar.
2: Předek pro změnu ty.
1: Promiň, jsem rád, že dáváš pozor. Ano. Ti, co mají radar... se umějí věcem vyhnout, pravda, nejdou tak rychle, nejdou tak tvrdě, zpravidla. Mě by zajímalo, jestli ty seš radar nebo kompas.
2: No já bych chtěl být radar, nevím jestli jsem, ale chtěl bych být. Z toho prostého důvodu, že jak jsi sám řekl, tak kompas tě neukáže žádné překážky na cestě. Jo. A někdy je to minové pole, někdy je to ještě něco horšího, jo, propast třeba. Do které spadneš a už se nevyhrabeš. Takže ano, rozhodně radar.
1: Bys chtěl být.
2: Bych chtěl být.
1: A já pro tebe mám tedy špatnou zprávu,
2: no.
1: Protože jsme to s autorem tady toho, té teorie rozebrali.
2: No.
1: A ty seš ukázková, nebo ukázkový případ kompasu.
2: Je to zajímavé, protože mě obvinuješ, že si nevšímám překážek na cestě a tvrdohlavě jdu za svým cílem.
1: Chceš jít. Tak to je.
2: No dobře. Ale když si nevšímáš překážek, tak tě ta překážka překvapí.
1: Kteří z těch dvou teorií by si myslel, že jsou úspěšnější v životě?
2: Víš, k severu.
1: Jednoznačně kompasáci.
2: Tak to nevím, tak v tom případě by mě to potěšilo. Ostatně díky bohu úspěšný jsem, takže to by odpovídalo. Ale některé překážky, které jsem v životě zažil, bych nechtěl zažívat podruhé.
1: Řekneš jednu?
2: Jo, samozřejmě zradu svých spolustraníků v roce 2003.
1: takhle nemůžeme skončit. Musíme skončit něčím optimistickým
2: zvoláním. Takže možná, že už jsem ti to jednou říkal, ale ne, říkal jsem to Janě Bobošíkové v jejím pořadu. Musíme skončit něčím optimistickým, takže si vybereme Šoloma Alejchema. A tam je rozhovor v knize, která se jmenuje Lazik Reut Schwanz. Rozhovor dvou přátel a jeden říká druhému. Pojďme se bavit o něčem veselejším. Jak to vypadá s cholerou v Oděse?
1: Není nic horšího pro moderátora, když si chce hosta namanipulovat do něčeho konkrétního a ono to nevyjde. Protože já jsem čekal, že se rozejdeme a půjdeme dál k světlým zítřkům na poli vědeckém, nebo jak to vždycky říkáš, když cituješ toho Kunderu, protože jsem to od tebe slyšel mnohokrát.
2: Ale to už jsme probírali, zatímco toho Šoloma Alejchema jsem tím, myslím, neříkal.
1: Neříkal, ale v tomto pořadu Kunderu taky ne. Já to znám od tebe vždycky u kafe.
2: Tak víš co, tak jestli mám minutu, tak si to řekneme. Máme minutu?
1: No jasně.
2: V 50. letech byl boj proti buržoazní genetice. Ale jeden staříčký profesor měl genetickou laboratoř. Konala se odborová schůze, vedena topičem Skotelným, která si odhlasovala, že genetika je buržoazní pavěda. Tato schůze ustanovila trestní komisi, vedená tím topičem a uklízečkou, která vtrhla do profesorovy genetické laboratoře. Profesor byl zrovna dovolený, tak uklízečka nejdřív sfackovala sekretářku, která jim bránila ve vstupu do laboratoře. Potom postříkali DDT mušky drozofily, zabili několik příliš tučných morčat, uctivě se vyhnuli vlčákům, kteří slintovali přesně podle pavlovovských reflexů. No a odešli vstříc dalším úspěchům na vědecké frontě. Takhle končí Milan Kundera tento popis a já občas svým přátelům, tedy především tobě, cituji tento závěr. No, někteří, kteří to neznají, se na mě nechápavě podívají a říká, kam kráčíš vstříc úspěchům na vědecké frontě.
1: Říkáš to často, když se loučíme, a já si vzpomenu na před mnoha lety, když jsme vysílali od tebe z Lánského zámku Press Club, tak jak jsme tam potom seděli, ty si odříkal z hlavy celou tu stránku jako citaci a to jsem se divil několik dnů. Miloši, díky za to, že jsi přišel a těším se na příště.
2: Dneska kvůli mně jsme to trošku přetáhli, ale doufám, že diváky XTV ta kunderovská příhoda pobavila.
1: Děkuju, ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Kdyby mi kdo si řeknul, že postavíme trpiv, abych se mu za to postavil před objektiv. Prvně bych si řeknul, že ho dlabu, a potom bych ho roztrhnul jak žabu. Vím, že by se mi to vymstilo, ale na také vtipy mě nikdy neužilo. Možná vám to bude připadat banálně, ale já jsem ztratil odvahu a malem jsem se ocnul v pakárně. Odvahu jsem ztratil a kaj jsem sehnul, furt mě kusek chybělo, furt mě...

Za 9 hodin bylo ukončeno pátrání. Za 9 hodin bych tak maximálně poril zahradu. Kolikrát ještě déle čekám, než

jenom tolik, že basa tvrdí muziku. Za 9 hodin byla odvaha zpátky na světě. Ten, co mi ju předával, praví dobře, si ju schovejte. Dejte si ju pod dva nebo pod tři zámky a já mu na to pravím, co tak do švýcarské banky, tam by mi ju zamkli a já by se měl svatý klid. A zítra ráno bych se s ním mohl naposled.

0: to není jenom o tom, kdyby tam byla,
1: no,
0: tak je to v pořádku, jenže tam je celý, jak ta paní se tam prostě vystolicuje, milá paní Karo.
1: Hele, k tomu muselo být hrozně zajímavý, že dělali postsynchrony. To by mě docela zajímalo tam u toho bejt.
0: Takže s váma žádná debata na intelektuální úrovni není možná.
1: Ne, jenom říkám, že by mě to jako zajímalo, ale tak jako paní, co se vystolicuje na autě, já pořád se snažím si představit tu paní, jak na tom autě stojí,
0: no ona tak
1: jak
0: jako
1: teda
0: dřepí.
1: Stolicuje a snažím se si představit, v kterém momentě tam začíná ta veřejná služba a v kterém končí. Když je to na veřejnoprávní televizi. Jestli ta veřejná služba začíná už tím, když to padá na tu kapotu, anebo teprve, když to pleskne.
0: Je to tak blbý, že by to ani Barandov nepustil, podle mě. Ačkoliv,
1: no jo, no.
0: Oni by to vzali na dlucha.
1: Tak kdyby to byla kapota Jaromíra Soukupa, tak možná by to vzali. Co vy víte?
0: Já jsem se paní Karol jedinkrát, a to jsem si teda naběhl na vidle, zeptal na veřejném zasedání Rady České televize, jestli by nám mohli říct, jak se pracuje aktuálně s českými tvůrci. Proč totiž v zemi, kde vzniklo, já nevím, bakaláře, já nevím, moc nějaké města, x věcí i zábavných a tak, proč v takové zemi se mají nakupovat debility typu celé Česko peče bábovky, nebo jak se to jmenuje, reality show.
1: A to je ještě skoro to lepší, co tam je.
0: Nebo tančí Bailando, víte, co myslím?
1: Bailando.
0: Tančí hvězdy.
1: Stardance.
0: A není to náhodou tak, že jste zaspali a nepracujete s českými tvůrci? A tak se mnou vyběhl ten Dvořák. Hned odpověděl, jako ne, úplně jinak řekl, v České televizi není žádný seznam zakázaných tvůrců a tak. No, hned jsem dostal podezření.
1: A vy jste se zeptal, jak s nima pracuje, a on řekl, že nikoho nezakazujou. To je dobrá odpověď. No.
0: Asi tak, a mě to začíná mrzet, abych vám řekl jako občan, a skoro bych řekl, že bychom měli udělat nějaké sdružení občanský nebo tak.
1: Sdružení tvůrců,
0: nespokojení tvůrci, byla by to odnož toho Paroubka teď.

0: Radio Xaver.
1: My se k vašim politickým ambicím ještě samozřejmě dostaneme, ale zůstaneme ještě u vašeho soudního procesu, který běží už 3 roky, který stále ještě neskončil. Vy jste teď nepravomocně odsouzená. Kdyby jste se mohla vrátit v čase, věděla jste, co všechno vás čeká. Změnila byste něco na průběhu té osudné hodiny? Vybrala byste třeba pro to kritické myšlení jiné téma, třeba Blízký východ, který tolik nepolarizuje společnost?
2: Když jsem nad tím přemýšlela, tak jediné, co bych změnila, že bych se v té hodině pravděpodobně vyjadřovala spisovně. Nemluvila bych tak, jak
1: ale
2: mi...
1: Ale obsah by zůstal zachovat?
2: Obsah by samozřejmě zůstal stejný.
1: Podle soudu, který vás původně osvobodil a který řekl, že skutek není trestným činem, tak ale zároveň řekl, že jste pochybila v etické i pedagogické rovině. To připouštíte?
2: Nepřipouštím. Já myslím, že to byla taková úlitba, že paní soudkyně už prokázala teda ohromnou osobní statečnost tím, že vynesla zprošťující rozsudek, tak aby alespoň tam zazněl takový nějaký soudní nesouhlas, tak tam bylo řečeno toto, ale samozřejmě nepřipouštím, já jsem měla veškeré podklady pro to, co jsem řekla, nevařila jsem z vody, měla jsem všechno zdokumentované, měla jsem vše podložené, čili nebyl by důvod měnit jediné slovo.
0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
3: Pane Holče, já jsem tady dnes připravil. Vzpomeňte si, jak jsme zasevali
4: tady
3: strach.
4: Vidím svůj dobromysl.
3: No, dobromysl je moje. Ten uhlík, truhlík, nebo jak se říká, byl otočený, myslím takhle, nebo takhle? Teď nevím. Já jsem zasíval z jedné strany, to musí někdo dohledat.
4: Takže jak zalíváte? No jo, přel jste to k severu.
3: No já zalívám každý den, ale podívejte se, já to ukážu divákům. Pane Holče, už to tam jede.
4: No?
3: Už nám strach se ujal.
4: Teď tě bují, co?
3: A tady teď budu jak ti, co hárají z ruky, jo. Podívejte se, toto jsou jednotliví, jako, a vidíte tady tu samostatnou, jak vybujela ta jedna věc,
4: která
3: myslí, to je strach Pekarové z toho, že by zůstala v politice.
4: Jo.
3: Garantuju.
4: Aha.
3: Tohle to je celá dvojkoalice, nebo tříkoalice, šestikoalice, to je jedno.
4: A tady vidím trošku fialovský strach z Trumpa, ne? Asi no. Tady, jak to roste hodně.
3: Podívejte se tady na bok, jak jsou ty, jak ta rostlinka, jak vleze, jak je pokřivená.
4: Mm-hmm.
3: Tak to je Jurečka.
4: Myslíte?
3: Ježišmarja, to vidím.
4: Pokřivený charakter, jako chcete naznačit?
3: To ne, to bych se...
4: To není snad, ne, Marián, to si nemyslíte.
3: No já si myslím, že to je. A omylem ta jedna vyrostla hodně vysoko. No. Tak přátelé, nevím, jak to... Jenom mám pocit, že jsme tam dali málo té hlíny, pane Holče.
4: Proč?
3: No,
4: akorát?
3: Já bych tam ještě dosypal, ne?
4: Proč? Když to krásně roste.
3: Jo?
4: No.
3: Tak uvidíme. No, dneska je to 14 dnů, co jsme zasili, už máme
4: to
3: první.
4: Vidíte.
3: Kdy myslíte, že budeme sklízet?
4: No já nevím, teď to vidím na velký strach, takže no, to bych se vůbec nebál.
3: Že ten zásadní strach budeme sklízet těsně po volbách. To tak asi vyjde.
4: Jo.
3: No ale všimněte si jedné zvláštní věci, že my jsme zasili 4
4: no.
3: věci. Tady nám podivným způsobem roste jedna uprostřed, tady, ale kde je ta třetí?
4: Hmm?
3: To je někde tady v této oblasti, ale nechce jít ven.
4: No tak to uvidíme, no, co to je. Ale ono teď jako strachu bojí dost, takže já bych se nebál úplně.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto. Co to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní odložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo takový počasí, bylo bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, courali, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě. Ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dýchat to, co je teď třeba někde, já nevím, to Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k Ksavere dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano, bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, kteří tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně, hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem, je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. Ne?
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak, stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně, zjistil audit. Najednou, otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Dekroa. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ono je to D, není to D, Kroa, je to D, Kroa. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař nebo nevím, ale zaprvé paní D, Kroa ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane, bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce.
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, ale generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci. A oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák jako a unavený, už byl takovej celý. A on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teď tam bude bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tohletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme se udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. Jedeme nám. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten šturdl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že ta Ruska tam bude?
1: Ne, ona mi nevolala tentokrát, takže jindy volá
2: tak
1: teda.
2: Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což to asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chovají? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říkám, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková a řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk leviča.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říká nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teď říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobo Šikovou nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor k Xavere, teda. Je to těch slov tam říkala správně celou řadu. Jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom mi z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když už chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což se o pražské slávě říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co měl aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A Pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mně to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umí sekat víc a líp ale, a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teďka nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když já srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkový, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch lidí dvou pocit, že něco mluví a pak je ta Markéta a já díváme se na to něco, co mluví a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní, ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialova vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Ksavere, tohle už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teď v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, ale to byl dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma u něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli ho nepojede třeba na nějakou dovolenou, mezi tím se to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhejbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhejbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, no to se několi, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rusové, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: a jestli... A nebo příští čtvrtek skončí
2: válka. Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou, je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vidí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma. protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co, to jsou takový ty hymny, má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem ji slyšel jazzovanou, já jsem ji slyšel rapovanou, já jsem ji slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá, jo, jako že ta americká hymna, že se s ní prostě že dá lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají.
1: Yes.
2: Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině. A v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale on to není ani mužský, tam je, jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. Ale ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové. Jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domův můj, jak ten slepý.
1: Tak, na to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil, toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte
2: ten...
1: Máte to tam nízko na začátku a potom to jde rozjízko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prvíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme. Tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro tu naši, na ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme.
1: Co
2: to my jsme schodili celý třeba, pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
3: Hraje vám Rádio Ksaver.

0: Honza Hochsteiger je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Na vlastní žádost vám říkám Honzo, pan Honza. Jana nemáte rád, jsem pochopil.
1: No, Jan mě sice pojmenovali, když jsem se narodil, ale maminka mě řekla, že myslela Honza, takže...
0: Honza Hochsteiger je nejslavnější zmrzlinář v tomto městě, možná v této zemi. Vy máte tu slavnou zmrzlinárnu Crème de la Crème. A teď, když je začátek léta, tak si myslím, že bychom měli pohovořit o něčem příjemném, sladkém. A řekněte mi na úvod, pane Hochsteiger, kdy jste měl naposledy zmrzlinu?
1: Dneska dopoledne.
0: Jo, povinně? Ochutnáváte?
1: Ne, povinně, ale měl jsem zkoušku s jedním Italem z Rimini a řešili jsme nějaké obchodní věci, tak jsme samozřejmě jedli zmrzlinu, protože jsme byli ve zmrzlinárně a já se chci pochlubit kolegům, co máme nového, dobrého, takže dnes dopoledne jsem měl několik zmrzlin.
0: Co je teď největší šláger v tom vašem oboru a možná ve vaší firmě? Vy to máte na Národní, zejména tam vždycky vidím fronty, že tam máte i muzeum?
1: Máme tam i zmrzlinové muzeum. Dostaneme,
0: ale pojďme prvně říct, co je teď největší hit?
1: Novinka. Největší hit je, vždycky byl a zřejmě vždycky bude pistáciová zmrzlina. Což potom je? Dlouho nic, pak je mango sorbet a potom jsou už v krátkém sledu všechny ostatní a vanilka je na nějakém 10. místě.
0: Tomu v životě neuvěřím.
1: No,
0: že nejpopulárnější je pistáciová zmrzlina.
1: Ano, pistáciová zmrzlina je nejpopulárnější, prodá se jí rozhodně nejvíc nade všema. A zkuste si tipnout, která zmrzlina je nejdražší. No, pistáciová samozřejmě.
0: Fakt je nejdražší.
1: Když ji děláte kvalitně, používáte dobré pistácie, což je samozřejmě ideálně region Bronte na Sicílii, tak tam se pohybujete u kila té pasty, tak jako máslo pistáciové, někde mezi 2,000 a 3,000 korun za kilo.
0: Jak často se dostanete k tomu laborování, k tomu zkoušení, k tomu, že máte nějaký nápad a řeknete si, tak já to vyzkouším, jak by to vypadalo, i třeba bez nároku na úspěch. Jak často se to děje, ten proces?
1: Děje se to jednou týdně, protože já mám vyhraženou středu, právě dnes je ten den, kdy od vás ze studia pojedu do naší výrobny a už tam mám připravených několik zmrzlin. Na něco už mám i spočítané recepty, něco ještě si musím doladit a budu zkoušet. Každou středu zkouším nové zmrzliny. Minulou středu jsem měl dokonce rekord, to jsem vyzkoušel asi 16 zmrzlin.
0: Jako 16 novinek?
1: Nejsou to úplně novinky. Ono zkouší se i zmrzliny, které děláte. Třeba máme vanilkovou zmrzlinu a já chci některé věci třeba tam v receptuře změnit kvůli struktuře, textuře, kvůli vlastnostem nebo i někdy kvůli chuti, tak si udělám třeba 5-6 vzorků vanilkové zmrzliny. A potom zkoumám, jak ta zmrzlina chutná, jak vypadá, jak dlouho vydrží, takže já budu třeba dneska i zkoumat vzorky z minulého týdne, co se s nima stalo za ten týden, jak se posunula chuť, jak se chovají vlastně ve vitríně, v mrazáku, po zamražení. Toto jsou všechno věci, které zmrzlinář musí sledovat, takže...
0: Máte na to komisi nějakou, nebo jenom nejbližší tým, nebo jak se to...
1: Tak mám na to své vlastní chuťové buňky a svůj rozum a pak samozřejmě kolegové jsou mi nápomocni, takže vždycky dávám kolegům ochutnat, ale tak to rozhodnutí finální vždycky je na mě.
0: Mě láká to slovo objevitel. Říkám si, jednoho dne umřete stejně jako my všichni, budete mít někde na hezkém místě tu náhrobní desku a tam bude napsáno, zde leží objevitel. A co by to mělo být?
1: Já si myslím, že by tam nemělo být asi nic, protože já nemám pocit, že jsem ve svém životě něco objevil. Pokud jsem něco objevil, tak jsem určitě objevil to, co už objevilo mnoho lidí přede mnou. A to je to, že když něco děláte vytrvale a děláte to tak, že se snažíte to udělat nejlíp, jak dovedete, tak s tím dokážete mít úspěch a dokáže vás to těšit. A myslím si, že každý člověk, který tohle to objeví, tak má vlastně šťastný život.
0: To jo, souhlasím. Ale mířím tam, jestli existuje něco, co umíte vyrobit jenom vy, nebo ten nápad, na co jste si troufnul jenom vy. Já teď nevím, třeba zmrzlina z řetkviček, nebo já nevím, Bůh ví co.
1: Tak z řetkviček jsem taky zkoušel dělat zeleninovou zmrzlinu. To jsem zkoušel spoustu, ale to bylo, když jsme experimentovali pro ambiente na takové ty zmrzliny, které ani nejsou třeba sladké a podávají se mezi jednotlivými jídelními chody. Ty řetkvičky by možná vypadaly v tom kornoutu lepší jako v celém syrovém stavu, než kdyby z nich byla zmrzlina, ale pokud se to nelíže z kornoutu a jí se to mezi jídlem, tak to má zase jako jiné vlastnosti a jako je to opravdu velice zajímavá a dobrá věc, chutná. Ale určitě by se našly věci, které jsem vymyslel jenom já, které nikdo nemá. A
0: to je třeba co?
1: No tak třeba takovou grenadínu zmrzlinu, jako to je něco, co nikdo jiný zatím asi nemá, to jsem nikde neviděl, ale zpravidla nejde o to, aby člověk vymyslel něco, co nikdo nemá, ale aby to, co už bylo vymyšleno, se udělalo líp. To, že se, já nevím, 300 let vyrábí vanilková zmrzlina, to je jako všeobecně známé. Ale můj cíl není tu vanilkovou zmrzlinu přestat vyrábět a vymyslet místo ní něco jiného, ale tu vanilkovou, kterou všichni znají, udělat prostě nejlepší.
0: Co je to muzeum zmrzliny? Co si pod tím mám představit?
1: Muzeum zmrzliny je místo, kde přijdete, dozvíte se o tom, kdo, kdy a kde první vyrobil zmrzlinu, kdo, kdy a kde otevřel první zmrzlinárnu, jak se ta zmrzlina vyráběla, jak se mrazila, jaký byl její historický vývoj, spoustu dalších zajímavostí k tomu. A
0: jsou tam nějaké ukázky třeba, nebo video, nebo něco?
1: Video máme, zatím ještě není v provozu, protože trošku bojujeme s technikou, ale my jsme vlastně natočili naší vlastní produkci, tak 6-minutový dokument o zmrzlině. Strávili jsme s tím asi týden a skutečně tam jsou takové ty základní milníky ve zmrzlinové historii, jak se ta zmrzlina vyráběla až vlastně do dnešních dnů. Nejenom vyráběla, i prodávala, protože i ten prodej byl zajímavý. Vezměte si, že třeba v 19. století se zmrzlina prodávala na ulicích z takových vozíků dřevěných, kde byl jeden, dva, tři druhy zmrzliny a ty zmrzlináři servírovali do malých skleniček. A každý zmrzlinář měl sadu takových skleniček a zákazník tu zmrzlinu slízal, vrátil skleničku zmrzlinářovi, ten ji tak jako utřel do zástěry a pak do ní dal zmrzlinu dalšímu. A tak to bylo celý den a celé léto. Teď samozřejmě si představte, že tam ráno přišel někdo, kdo měl třeba chřipku nebo covid, tak jako za 14 dní v tom městě nebyl úplně hej. To si samozřejmě uvědomovali úřady, takže třeba v Londýně byly tyhle skleničky zakázány už v roce 1917 a úřady ty zmrzlináře jako dost jako pokutovali a peskovali, když ten zákaz porušovali, takže to je třeba takový zmrzlinový střípek.
0: No, řekněte mi, jak moc musíte, pane Hochsteigere, mapovat, co dělá konkurence?
1: Takhle, musím to dělat proto, jednak abych získal inspiraci, protože vlastně to, co já vyrábím, pramení hodně s inspirací konkurence, ale nemyslete si pouze českou konkurenci. Já sleduju i světovou konkurenci, abych tomu ani neříkal možná konkurence, abych tomu říkal spíš zmrzlináře kolegy. Pokud jsem někdy na Facebooku, tak tam rozhodně nepíšu, co kdy, kde právě dělám a proč, ale spíš koukám, co dělají kolegové. Zejména v Itálii, tam je spousta jako skvělých zmrzlinářů, ať už je to Paolo Brunelli nebo Alberto Marchetti, takhle bych mohl jmenovat celou plejádu prostě slavných jmen zmrzlinářských a samozřejmě od nich se inspiruju a taky učím, jako učíme se vzájemně od sebe.
0: Čím to, já jsem četl na Wikipedii o zmrzlině dlouhé, dlouhé pojednání, tam je historie Nanuk, jak vzniknula Eskimo a tak. A pravda, chybím tam nejslavnější, ta zmrzlinová americká firma Baskin and Robbins, myslím, se jmenovali. Tam je napsáno, že jednoznačně nejlepší ta zmrzlina italská. Čím to je? Proč ne bulharská? Proč ne, já nevím, jaká maďarská?
1: No tak musíte se podívat na Itali. Ital je specifický tvor. Já jsem v Itálii 4 roky žil, pro Itali jsem téměř 15 let pracoval a vím, že jsou to lidé, kteří většinu věcí neberou vážně, kromě jídla. Italové myslí na jídlo, řeší jídlo, zajímá je jídlo a také podle nějakých statistik, které jsem viděl, Italové v Evropě utratí za jídlo nejvíc z celé Evropy. Prostě jídlo je pro ně důležité, je pro ně důležité kvalitní jídlo a je pro ně důležité mít jídlo z místních zdrojů, chodit k lokálním dodavatelům a samozřejmě i k lokálním zmrzlinářům. Takže historicky, když se na to podíváme, tak i v Americe třeba se vyráběla na začátku minulého století kvalitní řemeslná zmrzlina, ale jakmile se začal rozmáhat zmrzlinový průmysl, kontinuální výrobníky, tak se zmrzlina začala zlevňovat, protože když něco vyrábíte hodně ve velkém, tak je to levnější. A ty řemeslné zmrzlinárny to zlikvidovalo. Prostě neustály konkurenci. A nakonec celou Ameriku, míním tím USA, obsadil zmrzlinový průmysl. A když se podíváte do třeba 60. 70. let, tak tam skoro žádná řemeslná výroba prakticky neexistovala. V Itálii, přestože ten zmrzlinový průmysl byl taky, tak Italové se jako nenechali moc ovlivnit místníma reklamama, jako gelati Motta, prostě nejlepší. Oni říkali, jo, ale já chodím prostě k Giuseppovi jako na rok do zmrzlinárny a tamhle chodím k tomu zmrzlinářovi. A oni ty místní zmrzlináře podrželi a tam se ta kontinuita udržela. U nás zase nastal jev, který se jmenoval komunismus, který to řemeslo taky jako docela jako zlikvidoval, protože v tom režimu se moc jako nedalo jako to řemeslo pěstovat, takže tam byla zase likvidace jiného typu. Ale ta Itálie přežila skutečně, když i dnes po letech srovnáme kvalitu italské nejlepší zmrzlinové výroby s francouzskou, španělskou, německou, možná, že i českou, bych možná neměl říkat, ale tak skutečně jako kraluje, to opravdu...
0: Dokonce podezírám, jestli tam na to není nějaká škola speciální v té Itálii.
1: No tak to určitě podezíráte velmi správně, protože je spousta škol, většinou soukromých, kde se vyučuje výroba zmrzliny. Takové jedno centrum je Bologna, tam je Gelato University Carpigiani a téměř každý zmrzlinář, který prošel Itálií, tak se pyšní, že je absolventem Carpigiani Gelato University a i u nás jich je spoustu, kteří si tam udělali kurzy. Když vemu naší konkurenci nebo kolegy, tak spoustu lidí tam bylo na kurzech.
0: A vy jste tam byl?
1: Jistě, samozřejmě.
0: Jak si to mám představit?
1: No prostě jsem tam odjel, bydlel jsem tam v hotelu a dojížděl jsem každý den do toho školícího zařízení. Ta výuka probíhá vlastně tak, že dopoledne je teorie, kde se počítá, protože zmrzlinařina to je matematika, kde počítáte vlastnosti cukru, sušinu, správné poměry těch surovin a potom následuje oběd v takové závodní kantýně, kde se ale vaří velmi kvalitně, to si nepředstavujte jako něco nekvalitního.
0: No ale oni mají, ne?
1: Po obědě, po takovém krátkém obědě následuje praxe, kdy to, co jsme dopoledne vypočítali, tak se prakticky vyrábí a takhle je to každý další den.
0: No a končí to nějakou zkouškou?
1: Nebo? Končí to potom zkouškou a když člověk uspěje, tak dostane certifikát, že absolvoval.
0: Vy jste obstál teda u zkoušky. Měl jste jedničku nebo dvojku, ať to...
1: Takhle tam se to nehodnotí známkami, tam se hodnotí, buď to obstál nebo neobstál.
0: Čím to je, že se tu a tam na různých místech objeví nějaké lokální zmrzliny, které se pak stanou slavnými? Jo, to prý je v Bulharsku, se tomu říká sladoled. To má jenom jednu chuť. To nemá příchuť, jako když přijdu k vám do vaší provozovny, vy jste na národní, víte?
1: Na národní a pak mám ještě čtyři další
0: ještě provozovny. Ještě čtyři další, tak to pak řekneme. A to má jenom jednu chuť a nějak se to nabírá tu lopatku a lidi to milují. To samý je případ ruské zmrzliny. Najednou ruská zmrzlina bez nějakého, bez čokolády, bez jahod. Jak je to možný? Jak se toto urodí?
1: Nevím, jak se toto urodí, ale v tom Bulharsku, stejně jako třeba na Balkáně, je sladoled prostě běžný výraz pro zmrzlinu. To je jako...

0: ruské zmrzlině za stolik nevím, protože jsem sám v Rusku nikdy nebyl. Takže znám to, co se tady prodává pod pojmem ruská zmrzlina. Vím, že když jsem byl jako dítě, tak byly jako dvě ruské zmrzliny. Jedna, která se jmenovala ruská zmrzlina, ale pravděpodobně byla česká, a potom taková, která byla jako skutečně ruská, ale nepamatuju si, že by v ní byl nějaký rozdíl. Mm-hmm.
1: Nosíte v hlavě nápad na zmrzlinu, ke kterém jste se ještě neodvážil? Něco šíleného?
0: Takhle, není to ani tak šílené, jako spíš technologicky komplikované. Pro mě jsou třeba jako složité zmrzliny, například, já nevím, z chia semínek nebo tapioky. Jsou z toho naprosto skvělé dezerty, z těchto těch věcí. Ale udělat tu zmrzlinu je velmi obtížné, protože když dáte ty tapiokové perly nebo chia semínka nabobtnat, tak oni absorbují veliké množství vody, která samozřejmě, když zmrazíte zmrzlinu, tak se z ní stane led. Takže zatímco tapioka v dezertu je skvělá, tak ve zmrzlině je tvrdá jako kámen a není úplně jednoduché to udělat tak, aby to tak nebylo. Takže to je třeba něco, co vždycky, když mám čas, tak se do toho pustím, chvíli to zkouším, pak zjistím, že to nejde, tak to vstekle zahodím a dělám něco jiného. Ale vy jste se mezi řečí zeptal, jak to, že je někdo v té zmrzlině úspěšnější než jiný. Já si myslím, že hlavní věc pro úspěch v čemkoliv je vytrvalost. Když něco někdo dělá a je v tom vytrvalý, tak dřív nebo později bude mít prostě úspěch podle mě vždycky, protože ta vytrvalost je prostě klíčová vlastnost. Takže já, cokoliv mi nejde v životě, ať už je to zmrzlina z tapioky, nebo či semínek, nebo rýže, nebo prostě oříšková, takovou, jako bych ji chtěl, tak se k tomu neustále vracím a dělám to tak dlouho, než se mi to nakonec podaří.
1: Mm-hmm. Mám správný dojem, když přicházím do toho obchodu se zmrzlinou a dívám se na ty boxíky, jo. A když ta zmrzlina je taková, že praská, jakoby, že taková, jo, že to není úplně krém, ale taková, že jsou tam ty vrásky takový, jo, že jak to nabere, tak to se, rozumíte mi, taková popraskaná. Jakoby.
0: No tak pak je něco špatně v té receptuře.
1: Něco špatně, protože na mě to působí, že to je dobrý.
0: No, nevím, co úplně myslíte, ale jako pokud se zmrzlina... No
1: některá se tak jako rozlomí, ale některá jenom krém za každý okolností.
0: Takhle, měla by ta zmrzlina být prostě konzistencí jako krém zmražený. To znamená, jo, měla by být krémová, táhlá, neměla by praskat, lámat se, drolice, to prostě by mělo asi značit, že někde byla chyba v té receptuře.
1: Máte rád show okolo zmrzliny, když vidíte třeba na Facebooku nějaká ta videa, jak dělají ty, z melounu jsem teď viděl, že naseká meloun těma dvouma špachtličkama, teď to tam. Je toto pro české podmínky zajímavá věc?
0: Určitě to je zajímavá věc, protože cokoliv prodáváte, tak je důležité, jak to prodáte. A určitě, když vám zmrzlinový kornout bude prodávat nějaká usměvavá slečna nebo usměvavý mládenec, anebo i prostě někdo starší a bude se u toho usmívat, tak z toho budete mít větší radost, než když ta obsluha bude taková jako nepříliš milá.
1: Určitě, ale já jsem tam na show.
0: Na show. Určitě. Určitě je to krásná věc. Při našem prodeji na to úplně není prostor, protože show vyžaduje čas. Ano. Ale rozhodně mě to baví a jsem dělával různé show, třeba při výrobě zmrzliny nebo i při prodeji, ale chce to trošku jiné publikum. Nechce to publikum, které jako čeká si koupit zmrzlinu, ale které čeká show. Určitě znáte, jak to vypadá v Turecku při prodeji klasické zmrzliny, kdy má takovou dlouhou tyč ten zmrzlinář.
1: A dva to dítě si chudák vezme.
0: Ten prázdný kornout, nebo tam dělá různé jiné show, místo aby mu podal kornout ze zmrzlinou, tak mu podá ruku.
1: Skvělý.
0: To je úplně jako skvělá věc. Ale baví vás to vidět jednou, dvakrát, pak už vás to moc nebaví. Aspoň teda mě, když jsem pracoval v Turecku asi půl roku, tak na začátku mě to fascinovalo a potom už mi to přišlo takové, jako že mi to moc jako nebavilo. Ale tohleto show dělali vlastně v těch zmrzlinárnách pro turisty. Když jste si kupoval zmrzlinu v jedné z těch 20 zmrzlin na Istiklal Caddesi, na té hlavní třídě v té evropské části Istanbulu, tak tam to dělali.

0: Když jste šli někam za roh, tak tam už nikdo nic takového nedělal, protože tam si kupovali Turci a ty už na to nebyli zvědaví.
1: Na vašem místě už bych ho měl tady toho Turka, toho showmana.
0: Ale tak já nevím, jestli by to šlo, protože italská zmrzlina má úplně jinou strukturu než ta turecká. Ta turecká vlastně není dělaná strojem, tahle zmrzlina, ale je vlastně jako tuhnutá bez stroje. Takže má takovou jako velmi lepivou a tuhou konzistenci. Je to trošku něco jako turecký med. A to show, které oni tam dělají s tou zmrzlinou, by třeba s tou naší zmrzlinou nešlo dělat. To by všude lítalo, to by se vůbec nedalo takhle dělat.
1: Vidíte.
0: Ale třeba žonglování se špachtlemi, to jsme měli jednoho uchazeče o zaměstnání, který byl žonglér, tak já jsem mu přinesl špachtle na zmrzlinu a řekl jsem, ať to zkusí a docela mu to šlo, tak jsem uvažoval o tom, že by jsme ho zaměstnali, že by mohl jako pro pobavení zákazníků něco předvádět.
1: Crème de la crème aktuálně najdeme teda na Národní a kde ještě?
0: V Husově, na Starém městě pražském. Ano. Potom na metru na Hradčanské, pod Kaštany ulice, to je přímo u metra Hradčanská. U náměstí Míru v ulici Jana Masaryka a potom ve Strašnicích na Průběžné ulici. Tam máme vlastně výrobnu zmrzliny a sklady, takže potom tu se všechno distribuje, co jsme vyrobili.
1: Máte moc hezké podnikání a přeji vám, aby se dařilo a těším se na příště. Naschledanou.
0: Děkuji moc za pozvání a zdravím vás i vaše diváky.
1: Naším hostem byl Honza Hochsteiger.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Hraje vám
4: All my music.
3: Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musel zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji.
2: To je dobře.
1: Od toho výroku gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezku no, vádíte, fakt.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. Kde je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zautočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak budete
2: slavit? Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener-Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavi Němci a tam je uvěznili. A tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda. Jak říká ta paní... Teď mi její jméno vypadlo, ale všichni si ji vědí.
1: Myslíte paní
2: Blbuše,
1: Nerudová?
2: To říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na sítích, ale nechci být vulgární. Já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší?
2: Ne, vůbec. Já o toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně, čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: vnímám. Počkejte, a máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to, vulgárně, jedno to není.
2: To není samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byli, znovu opakuji, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce nezkoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování v určité skupině a odsoudí mě nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allah Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou, říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. Nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímnej. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejichž peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A i oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když selže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech po tom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily... Podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcemi, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu stolu a řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají a jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak ji to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede z tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější.
2: Chcete říct,
1: že to je horší, tady je, to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali o občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, máme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary, ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: To řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa, to je ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to je, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: Několikrát jste se ptali na Janičku Zlatíčko, vulgo ministryni obrany Černochovou, která to, co se kolem ní děje, to už je na diagnózu od Jamily. Já na ní pořád čekám, ta musí přijít každou minutou. Pojďme se podívat. Víte, že mezi ministryní Černochovou a náčelníkem generálního štábu Řehkou vznikl konflikt, že on chtěl dokonce rezignovat kvůli tomu. Černochová to tak začala zahlazovat, pozval si oba premiér. Sešli se, já nevím, možná tam Petr Fiala takhle zatnul pěstičku a takhle bouchnul do stolu. Protože ten výstup z toho byl typický fialovský, z toho bylo vlastně komuniké, jaký já si pamatuju, komuniké ústředního výboru KSČ. Dál budujeme naši armádu a naši vlast a všechno je dobrý, jedeme dál. No, ono samozřejmě to začíná mít do hru, protože Řehka si asi řekl, sakra, tak jak já to vylepším, no tak v podstatě nás připravil na válku mezi NATO a Ruskem. On proto má dar. Já nevím, jestli jsou to námluvy teď už s Černochovou, nebo o co jde. Proč si to nemohl odpustit, když se na to celou dobu snaží, aby vlastně, a vidíme to, aby se do války s Ruskem nedostalo. No a Černochová, ta udělala geniální titulek. Zaútočili na mě přesně ve chvíli, když jsem šla do vzduchu. Já tady na ní koukám, baví mě to, řekněte mi, jak se chodí do vzduchu. Já teda chtěl bych se podívat, jak to vypadá, když jde Janíčka Zlatíčko do vzduchu. No, ona vlastně v tom rozhovoru rozvinula další svoje paranoje, a sice vlastně, že za tím konfliktem mezi ní a Řehkou stojí Rusové, kteří tady teď jako na maximum teda pojedou dezinfo a svoji propagandu a chtějí rozhádat, a ona je ta silně proamerická ministrině, tak samozřejmě jdou proti ní. No a takže už jsou v tom i Rusové, vidíte, nakonec to muselo, mohlo to skončit jenom dvěma způsoby. Buď za to může Babiš a rozhádali Babiš, anebo Putin, tak Černochová si tentokrát vybrala teda Putina. Dobře, podle mě tam Babiš ještě přihodí, ale ona Černochová vlastně ještě dodala teď jako k tomu další vysvětlení, a sice, že vlastně Řehkovi odebrala jisté pravomoci personální, protože měla nějakou zprávu, že dochází v armádě ke korupci. No já si říkám, tak je to zajímavý, že, a že to nemohla Řehkovi říct, tak si říkám, takže ministrině ví, nebo má informace, že v armádě dochází ke korupci, ale náčelník generálního štábu to neví. No, asi šla do vzduchu teda, fakt Janíčka Zlatíčko zle. Nevím, ta vláda už, tohle, to už je skutečně zralý na to, na nějakou explozi v té vládě. Ale mě pobavilo, já jsem to dával na Twitter a někdo z vás tam udělal skvělou věc, vlastně jak to vyřešit. A je to hrozně jednoduchý, pojďte se podívat. Mohl by na to zabrat rusofil tady prášky, kdyby si vzal jednu premiér, 4 Černochová a 3 Řehka, tak může být po konfliktu. Já nevím, nemám to ověřený, ale něco mi napovídá můj vnitřní hlas, že rusofil už distribuje a prodává ministr Válek, ale jenom na předpis. Uvidíme. Takže rusofil na ně tento vyléčí.
1: Kompletní archiv a živá vysílání na kanále Xaver Live. A pokud se vám videa líbí, klepněte na odběr. Díky za podporu.
2: Pane, ať si stéblo trávy

0: Radio. Co ty bys radil voličům?
1: No, já bych řekl, že teď už ten problém s propadlými hlasy téměř není, protože ty malé strany se stihly sjednotit. Konec konců i Piráti se pro jistotu spojili se Zelenými. Stačilo, to už jsme tady několikrát probírali. Bohužel motoristé udělali jednu chybu, že se nedohodli s přísahou, to je hrubá politická chyba, podle mého názoru. No a Okamura dokázal majstrštyk, protože spojil dokonce několik, řekněme dvouprocentních politických stran dohromady, takže teď má těch necelých 15%.
0: Ano, 14,8 podle SANEPu, ale říkám průzkum, který už je maličko starý. Ty říkáš, že vlastně není žádné riziko propadlých hlasů.
1: Ale je, tak samozřejmě. Pokud neuspějí motoristé, tak to máš skoro 5%. U přísahy právě díky té chyby, o které jsem mluvil, to máš 2%. No ale předtím to bylo 1 000 000 propadlých hlasů. To je dramatický rozdíl, Xavere.
0: Řekni mi, pane prezidente, vedou se dlouhosáhlé debaty o tom, že se podle těch třeba průzkumů, podle toho, co se děje v médiích, na veřejnosti, také na ulici, že se s největší pravděpodobností komunisté vrátí do Poslanecké sněmovny. Byť pod značkou stačilo v této chvíli. Je pro Andreje Babiše nebo pro Tomia Okamuru, myslíš si, že je přijatelné opírat se o hlasy komunistů?
1: Tak pokud nebude zbytí a nebudou mít jinou alternativu, tak samozřejmě, že ano. Konec konců už jsme zažili několik případů, kdy po listopadové revoluci hráli komunisté svoji roli.
0: Myslíš si, že je lepší v tomto případě sklonit hlavu a vzít nějakým způsobem komunisty do hry, nebo je lepší v takovém případě držet takovéto s komunisty se nemluví a třeba i nechat vládnout vládu Petra Fialy v případě Spolu?
1: Já si myslím, že rozumné řešení, které v tomto případě asi bude, je trojkoalice ANO, Okamura, tedy SPD, a právě Stačilo. Vzhledem k tomu, že ve Stačilo jsou i sociální demokraté a národní socialisté, tak já bych Stačilo nestotožňoval s komunisty. A v takovém případě si myslím, že ta kombinace možná je.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Vojáci samozřejmě mají nějakou svou hrdost, ale taky mají nějaké závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
4: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
3: Ano.
4: Vymění si náčelníka generálního štábu.
3: No, já doufám.
4: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají to tak jako jedním hlasem.
3: Já doufám, že zruší i tohle to celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví.
5: Celý pořad podtrženo sečteno s Petrem Holcem můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz. Posloucháte rádio Xaver.

0: díky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako pokaždé ekonomka Markéta Šichtařová. Mimochodem musím dodat i kandidátka SPD za Svobodné ve sněmovních volbách. Markéto, tak máme motorovku v Česku konečně a sice motorovku Javiera Milleje, argentinského prezidenta, protože SPD se rozhodlo jako vlastně jedna ze dvou stran, protože ještě motoristi taky chtějí řezat do státního rozpočtu, radikálně říznout do státního rozpočtu. Chcete říznout 60 miliard korun. Kde říznete a koho říznete?
3: No, tak já bych se k tomu hlásila. A já musím předeslat, že já bych toho nařezala teda daleko víc než těch 60 miliard. Ale aby teda to bylo trošku uvěřitelné, tak jsme se rozhodli, že budeme navenek komunikovat 60 miliard, ale ty poznámky, které já tady třeba mám, kde se všude dá škrtat, tak já bych toho napočítala zhruba na 300 miliard, jen tak od oka.
2: 300 miliard?
3: Fakt, dá se to. Dokonce by se hypoteticky dalo ještě více, ale jak říkám, zůstaneme raději
2: to
3: u zdi.
2: Jenom když vezmu 300 miliard, tak to byste vlastně škrtla plánovaný deficit neboli manko státního rozpočtu na příští rok od Zbyňka Stanjury, protože ten tam plánuje přes 280 miliard korun. Ještě vzhledem k tomu, že víme, že on to podhodnocuje ty schodky, tak bych řekl, že jste v podstatě škrtla Stanjurův deficit státního rozpočtu. Ale proč mám takovou radost? Protože v Česku se úplně za poslední 4 roky vytratila debata ekonomická nebo politicko-ekonomická o tom, že je možný redukovat a zaříznout státní rozpočet, který prostě bují opravdu jak rakovina. Já si pamatuju, když nastupoval k moci premiér Petr Fiala, tak sliboval, že řízne 100 miliard korun. Nastoupil k moci a najednou bylo ticho a to ticho on se takhle promlčel až doteď, celým tím volebním obdobím a ne, že by nebyl schopný jenom škrtnout. On ještě začal přidávat ty deficity a nabral rekordní dluh za ty 4 roky. Tak proto já mám radost z toho, že ANO, SPD a ODS v tom předchozím volebním roce snížila daně zaměstnancům, což já jako libertarián musím kvitovat, protože to považuji za olupování nás všech. A ono je to i v podstatě o míře svobody, protože když nám stát míň bere, tak nám taky míň dává a má nad námi nižší moc, nebo menší moc. No, ale co nastalo, že když se to škrtlo, tak najednou všichni, nebo většina ekonomů, já bych řekl vládních ekonomů, hlavně z nervů, nezačala přemýšlet o tom teda, kde škrtnout ve státním rozpočtu, aby se samozřejmě ten výpadek příjmů vykompenzoval, a začali jenom všichni křičet, že to snížení daní bylo špatně a že prostě se musí přeci navyšovat příjmy státního rozpočtu a že přemýšlet o tom, kde snižovat jeho výdaje.

0: je úplně něco jako dezolátskýho. Tak já jsem rád, že i vy chcete řezat a pojďme na to. První věc, a to považuji za rakovinu opravdu naší demokracie, jsou politické neziskovky, které za poslední 4 roky zmutovaly v to, že se snaží udržet režim Petra Fialy u moci. Vím, že tam máte docela slušný miliardy na nich.
1: Jo, přesně tak. Politické neziskovky, to je místo, kde bych asi začala, protože to je v podstatě nejjednodušší nebo nejlépe srozumitelné. A také vlastně nejjednodušeji udělatelné. Připomeňme třeba USAID v Americe po nástupu prezidenta Trumpa. To v podstatě nebylo o ničem jiném, než o politických neziskovkách. Vezměme si ten poprask, který tam nastal, vypadalo to jako konec světa a najednou je ticho po pěšině a najednou to funguje. Prostě USAID se škrtlo, pak se něco málo vrátilo zpátky, ale to bylo jenom něco málo. Takže jaké pak, že to nejde? To se dá udělat v podstatě opravdu jedním zákonem nebo jedním škrtem. U nás počet zaměstnanců neziskovek, podle teda posledních mně známých údajů, no to samozřejmě bude už malinko jinak, 118 tisíc. Jejich propuštění znamená úspora na hrubých mzdách přes nějakých 38 miliard korun při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele víc než 51 miliard korun za rok. V okamžiku, kdy přestanete ty politické neziskovky krmit penězma od státu, no tak samozřejmě to v podstatě znamená propuštění těch zaměstnanců. Když opravdu z toho velmi striktně vyderivuju jenom to, co celkem jistě můžeme označit za politické neziskovky, tak se dostáváme na 15 miliard korun za rok, abych teda z toho nevyškrtala neziskovky úplně všechny. Na druhou stranu, oni tam jsou i neziskovky, které třeba nejsou vysloveně politické a mají třeba i různé bohulibé účely, ale potom je otázkou, jestli na ně má přispívat stát. Za mě nemá, protože stát má přispívat na konkrétní projekt. Stát má přispívat třeba na sociální politiku nebo obecně, plošně, na nějaké LDNky a podobně, ale ne na neziskovku, která se zaměřuje na jednu konkrétní LDNku. To prostě není podpora toho sektoru jako takového. To je podpora těch konkrétních lidí, kteří konkrétně pracují v té jedné neziskovce, takže já bych se vůbec nerozpakovala škrtnout státní podporu pro úplně všechny neziskovky. A to není nic proti těm neziskovkám, které nejsou politické. Když někdo prostě chce dělat provozování historických parních vlaků, proč ne? Já proti tomu vůbec nic nemám. Nejsem pro nějaké rušení, ale proč by to měl financovat stát?
0: Respektive my.
1: Jasně, to znamená my. Takže já bych úplně klidně se klonila k tomu, že ne mluvit jenom v tomto případě o politických neziskovkách, ale v podstatě o škrtnutí podpory, státní podpory pro všechny neziskovky. A to už se opravdu dostáváme na těch 51 miliard korun za rok. A teď si vezměte, že SPD mluví o tom, že chce ušetřit nebo škrtnout ročně 60 miliard. A my jenom na těch neziskovkách uděláme už 51, takže máme téměř splněno. A to jsme zatím jenom na začátku, to jsme u neziskovek.
0: No já jenom pro diváky a posluchače našeho pořadu předestřu zhruba do jak bizarní situace my jsme se v Česku dostali, že na tu vládu Petra Fialy se skutečně začali nabalovat víc a víc politických aktivistů, kteří vysávají státní rozpočet neboli naše peníze. A uvadu jenom takový příklad, asi nejznámější dezinformátor jménem Bob Kartous je poradcem, placeným poradcem ministra školství a tenhle člověk s tou svojí dezinfokampaní a aktivismem objíždí školy a dělá prostě školení učitelům, pedagogům. A já si říkám jenom mít dneska dítě a vědět, že jeho učitele školí takovýhle člověk jménem vlády a dává jim nalejvárnu politickou, primárně politickou, tak prostě vůbec nechci to dítě do takové školy posílat. Tak to jenom, kam jsme se dostali, mimochodem, to jsou i lidi, kteří veřejně se už nebojí urážet lidi a říkat jim, jestli se cítíte, že jste schudli za téhle vlády, tak si běžte najít lepší práci, tak já bych byl šťastný, když to říznete a dodržíte ten slib, nebo se vám to podaří prosadit, protože tihle lidi, tihle ty vyžírkové si konečně vyzkouší si český trh práce, který není úplně nejlepší, ale zkusí si, jaký to je, živit se za soukromý peníze.
1: No pozor, on ten český trh práce je v deficitu přes 100 000 lidí, kteří na tom trhu práce chybí. Takže já velmi často mluvím o tom, že já bych například doporučila velmi výrazně zredukovat počet státních zaměstnanců. A kdybychom je zredukovali jenom někam třeba na úroveň roku 2016, já schválně uvádím tenhle ten rok, protože to už byl nafouknutý ten počet těch státních zaměstnanců. Ale ještě pořád to nebylo tak, že bychom byli v tom stávajícím dnešním stavu. Takže když si vezmeme ten rok 2016, tak je to pro všechny velmi přijatelný kompromis. Zdůrazňuji, že já bych šla teda jako ještě víc do razance. Ale dneska máme nějakých 487 tisíc lidí a půl pracujících vyloženě pro stát. Veřejný sektor je ještě větší, jako třeba krajské úřady, okresní a tak dále. A kdybychom se vrátili na úroveň toho roku 2016, tak je to 437 tisíc. To znamená propuštění něco přes 50 tisíc státních zaměstnanců. To není zas tak moc. Ale vemte si, že na trhu tuhle tu chvíli je nějakých 270 tisíc volných pracovních míst, které lidé nejsou schopni naplnit. To znamená, že po nich by okamžitě ten trh práce začal sahat. Mimochodem, znamenalo by to úsporu nějakých 26 miliard korun za rok, při zahrnutí celkových nákladů zaměstnavatele nějakých 35 miliard korun za rok. A po nich by se zaprášilo, jako když na poušti vylejete hrníček čaje do písku, protože to by se hned vsáklo na tom trhu práce. Samozřejmě otázku, jestli by ti lidé uměli pracovat, protože neumím si představit, jestli by třeba Bob Kartous uměl vzít do ruky lopatu.
0: To radši ne. Ale já jsem řekl, že ten český trh práce je brutální v tom, oni by si našli práci, on by je vsál velmi rychle, to je pravda. Na druhou stranu, asi by si nežili tak, jako si žijí teď z našich peněz, protože lidi jako Bob Kartous, oni vyjedou udělat školeníčko, aktivismus politický, a to je klidně 30-40 tisíc za 2-3 hodinky práce. A to ještě řeknu, že oni dojí erár na své platy, na své faktury, a když vyjedou do škol a i jinám do veřejné správy, no tak dojí ten samý rozpočet, protože to jsou druhý peníze, odkud oni jsou placení. Takže já bych jim to velmi přál a přál bych jim, aby si vyzkoušeli právě český trh práce i s jeho platy, protože to by procitli asi.
1: No, přesně tak. Takže odkud brát vlastně ty lidi, kteří by potřebovali uvolnit z té státní správy? Už tady máme teda ty neziskovky, to je jedna věc. My ty neziskovky musíme brát v podstatě taky trošku jako státní sektor, protože když je stát platí, no tak je to v podstatě stát. No a potom tady ještě je možnost rušení přebytečných úřadů. Ono by se těch úřadů našlo hodně, ale zase zůstanu u zdi a zmíním jenom to takovou tu špičku ledovce, která je asi nejvíc viditelná. Určitě by se daly sloučit některá ministerstva, což ale tím, že vlastně pod těmi ministerstvy je celý obrovský aparát a ty státní úředníky v podstatě nelze tak jednoduše propouštět, tak jenom tím sloučením a zrušením těch jejich duplicitních míst se vlastně dá propustit velký počet zaměstnanců. Takže úplně bez problémů lze třeba sloučit ministerstvo dopravy s ministerstvem průmyslu a obchodu a ještě bych tomu přifařila i agendu ministerstva pro místní rozvoj. A to máme najednou vlastně ze tří pracovních míst vytvořené jenom jedno. A můžeme propouštět tím pádem kvanta státních zaměstnanců, kteří ale nejsou takoví ti policisté, učitelé, lékaři, tedy zaměstnanci státu, skutečně pro lidi. To jsou prostě fakt byrokraté, kteří tam toho užitku moc nenadělají pro náš běžný život. Vedle toho se samozřejmě bezproblémově dají zrušit všechny ministerstva bez portfeje, to znamená ministr pro evropské záležitosti, který má na mysli, ale na starosti.
0: Nic
1: má agendu Evropské
0: starosti,
1: unie.
0: Nic nemá na starosti. Martin Dvořák, to byste mi nemohla udělat, to je, bez něj si to nevím představit.
1: Ale já bych to klidně udělala.
0: No, ale já vám řeknu ještě jednu věc, jestli tohle uděláte, tak se připravte na to, ty neziskovky mají ohromný výtlak v médiích. Ostatně ty neziskovky a většina našich médií, která je vládních, tak to je jakoby jedna nádoba spojená. A jestli do tohohle říznete, tak oni dokážou naplnit Letnou a budete za strašný zlouny, takže se musíte připravit na ohromný tlak a jak od nich, tak z médií, že jste bezpečnostní hrozbou, ale to myslím, že na to už si zvykáte.
1: Tak ne? Já bezpečnostní hrozba jsem označovaná už dlouhou dobu, jako proruský agent taky jsem označovaná. A teď jenom nevím, jestli máte na mysli tím naplněným Letnou, jakože by tam ti propuštění zaměstnanci těch neziskovek, že by naplnili tu Letnou, anebo ještě, že by zverbovali nějaké další příznivce.
0: No obojí.
1: Každopádně by to asi státnímu rozpočtu hodně bodlo, protože už jenom tím, co jsme teď napočítali, tak už jsme se dokázali dostat a to, když se opravdu hodně držím teda u zdi a když řeknu dobře, ne všechny neziskovky, ale jenom ty echt politické, tak to už máme nějakých 15 plus 35 miliard, takže to už jsme na nějakých 50 miliardách a vlastně, kdybychom se drželi ještě trošku více rašoupli s těma neziskovkama, tak už se blížíme vlastně ke stovce.
0: No, teď mě napadá, z toho by se možná dalo poslat něco i důchodcům, ne?
1: No, já jsem nikdy neříkala, že bych byla proti valorizaci důchodu a takovému tomu vlastně to zvyšování věku pro odchod do důchodu za mě je vlastně úplně zbytečné. Hmm. Ono se sice říká, že ten důchodový systém, že má velký problém a že nemá peníze, ale za mě houbelez, že nemá peníze. Ty peníze tady jsou, akorát prostě jdou na věci, na které jít nemají, jako na ty neziskovky, nebo na Ukrajinu. Mm-hmm. A to je další teda bod samozřejmě, kde se dá notně škrtat.
0: Ukrajina, pojďme na to, protože Ukrajina je něco podobný jako politický neziskovky. Fialová vláda nám strašně lže o Ukrajině. A nejen pokud jde o geopolitiku, ale i pokud jde o naše výdaje celkové, celkovou tu sumu, kterou už jsme vlastně na Ukrajinu poslali. A stejně tak do médií pouští, já bych řekl, klasický dezinformace o tom, že vlastně Ukrajinci, kteří jsou tady v Česku a z nich část pracuje, tak vlastně už jako zaplatili do našeho sociálního systému nebo státního rozpočtu víc, než my jsme poslali na Ukrajinu, což je samozřejmě nesmysl. Pojďme na Ukrajinu.
1: No, ta data o tom, kolik peněz se do rozpočtu dostává od Ukrajinců, jsou dosti neprůhledná. V podstatě nikdo nedokáže ani rozporovat, ani potvrdit, jenom jako intuitivně celkem je jasné, že ta data jsou trochu cinknutá. Takže abych nebyla nařknutá z toho, že používám nějaká svoje vyfabulovaná čísla, tak budu citovat Institut pro světovou ekonomiku v Kýlu, který to spočítal za nás.
0: Takže západní,
1: za nás.
0: Řekněme.
1: Takže západní data, institut. No, tak to by se mohlo ujmout. Takže podle tohoto institutu Česká republika poskytla od začátku té ruské války až přibližně do konce dubna 2025, kdy teda to bylo počítáno, tak ukrajinským imigrantům plus přímá pomoc na Ukrajinu nějakých 8 miliard eur v přepočtu 198 miliard korun. Mm-hmm. Když to rozpočítáme na to období, za které to bylo počítáno, tak to vychází zhruba 62,5 miliardy korun ročně. Takže zrušení sociálních dávek pro imigranty plus nepřizpůsobivé a konec této přímé podpory pro Ukrajinu by přineslo vyřešení těch slibovaných 60 miliard.
0: Kolik už to máme tady dohromady zhruba s těma neziskovkama?
1: Tak zaokrouhlíme ty neziskovky a nějak dejme tomu 150 miliard. Ono to samozřejmě nejde říct úplně přesně, protože záleží na tom, jak moc třeba do těch neziskovek zatneme, kolik těch státních zaměstnanců propustíme, ale 150 už teďka uděláme celkem najisto.
0: No tak my tady tomu Stanjurovi to manko normálně odmázneme. Jestli půjdeme takhle dál. Ale k Ukrajině je potřeba říct ještě jednu věc, protože tohle to je pomoc, kterou platíme my v rámci národní pomoci, v rámci národních rozpočtů. Tady je ještě druhá fronta a tady z Evropské unie. Evropská unie hospodaří taky s našimi penězi, protože tam posíláme peníze a ona pak přeposílá na Ukrajinu, čili tam jsou další naše peníze, které jdou na Ukrajinu a které se vůbec nezapočítávají. No vláda, že by je tam započetla do toho, to ani nepředpokládám, ale myslím, že vy je v tom nemáte taky, ne?
1: I v tomhle tom nejsou, v těch číslech, které já jsem uváděla, ty v tom nejsou. Ono to je vlastně počítáno jako součást těch peněz, které my posíláme do evropských fondů. Tady je nutno říci, že od příštího roku už budeme čistí plátci do Evropy. Tady ale nutno počítat s tím, že pokud bychom sáhli na ty peníze, které my posíláme do Evropské unie, tak samozřejmě Evropská unie sáhne na peníze, které posílá nám, takže tam nula z nuly pojde. Takže tím my příliš jaksi neušetříme, ale přesto by to bylo pozitivní. Protože to, co se děje, je, že my vybereme plošně od lidí na daních peníze, které pošleme do Evropské unie. Ti lidé si s tím můžou dělat s těmi penězi, které my jim vezmeme, cokoliv. To jsou prostě plnohodnotné peníze. A my jim ty plnohodnotné peníze vezmeme a dáme Evropě. A Evropa nám něco vrátí.
0: Mm-hmm.
1: A i kdybychom nebyli čistí plátci, i kdyby to bylo šul nul, že bychom dostali zpátky to, co my tam posíláme, tak to, co dostaneme zpátky, to nejsou plnohodnotné peníze. Dalo bys to přirovnat třeba ke stravenkám, protože my za to můžeme koupit jenom něco.
0: Mm-hmm.
1: Můžeme za to financovat projekty, které se té Evropské unii nějak líbí. A samozřejmě Evropské unii se líbí takové ty různé údajně zelené projekty, genderové projekty a další nesmysly, nebo cyklostezky odněkud nikam, jasně rozhledny v údolí a podobně. Prostě projekty, které v podstatě by nikdo soudný nevymyslel, mm-hmm. pokud by se měl řídit tím, po čem opravdu je na trhu poptávka. Čili i vlastně, kdybychom teda my nic neposílali a z Evropské unie nic nedostávali, stejně si polepšíme, protože bychom neměnili plnohodnotné peníze za stravenky na blbosti.
0: Mm-hmm. To ještě potřeba říct, že my z těch našich plnohodnotných peněz velmi štědře přeplácíme plnohodnotnými penězi ty byrokraty EU, kteří ty peníze přerozdělují, a že víme, že obecně v EU jsou výrazně vyšší platy než v Česku. Takže my z toho platíme ještě armádu v podstatě přesně lidí, kteří nám diktujou, jak máme, za co máme utrácet naše vlastní peníze. Vy tam máte ale ještě i další věci v rámci té motorovky.
1: Jsou tady ještě další věci, jedna z nich je inkluze. Málo kdo si uvědomuje, kolik lidí nasála jenom ta povinná inkluze ve školství. V roce 2018 školy zaměstnávaly asi 15 600 asistentů pedagoga. A mezi roky 2019 a 2024 se ten počet asistentů pedagoga na základních školách zvýšil o víc než 50%.
0: Mm.
1: Takže od zavedení inkluze v tom roce 2016 až do roku 2025 stálo to inkluzivní vzdělávání v Česku zhruba 78 miliard korun, což teda zahrnuje i náklady právě na ty asistenty a další podpůrné opatření, které bez problémů byly předtím pořešeny v těch speciálních zvláštních školách. Takže inkluze, ohromná černá díra, a její zrušení by pomohlo všem, pomohlo by těm handicapovaným dětem, pomohlo by dětem v běžných základních školách, pomohlo by trhu práce, protože ti asistenti pedagoga by se zase uvolnili a dostali by se na trh práce, který v tuhletu chvíli je hladový po dalších lidech, a zároveň by to pomohlo státnímu rozpočtu.
0: Hmm. No tady potřeba říct, vezměme to jako politicky, ta současná vláda, je jasný, že tyhle škrty, tohleto vysvětluje, proč ta vláda nebyla schopná škrtnout ani korunu, protože začali jsme politickými neziskovkami, tak to jsou v podstatě jejich neziskovky, které je pomáhají držet u moci, takže tam škrtat nemůžou. Ukrajina, to je jejich prostě svatá kráva, kdo řekne špatný slovo, nebo realistický slovo o Ukrajině, tak je ruský dezolát a šváb, takže tam ta vláda neškrtne taky. Víme, že jsme vlastně už téměř 4 roky zažíváme situaci, kdy česká vláda pokaždý, když je potřeba, když ukrajinský prezident řekne pošlete peníze, tak ona peníze najde a pošle je, ale pro Čechy ty vlastně tady známe jenom škrty a to, že se cokoliv pro český občany snižuje. Takže tam nemůže škrtnout nic taky, a inkluze, no tak tam má Piráty a hlavně STAN, což je progresivní, aby řekl progresivní extrémisti, jinak nemůžu. A inkluze, to je prostě jedno z jejich výkladních skříní prostě. Takže tady vidíme, proč ta pětikoaliční vláda Petra Fialy, a je nutný pořád do toho počítat Piráty, protože oni prostě v té vládě jsou zodpovědní za všechno, co udělala, a odešli až poté. Takže do toho musíme počítat. A mimochodem, oni už se znovu hlásí do vlády Petra Fialy případně příští po volbách, takže to bude případně stejná úplně pětikoalice, možná ještě s horšími Piráty. Takže tady jenom vidíme, že pokud by ta vláda se udržela u moci, tak nemůže tady ze všech těch věcí škrtnout ani korunu. Ale vy tam máte ještě další věci.
1: V podstatě nemůže škrtnout, protože všechno to, co tady my teďka jmenujeme, tak je prostě výkladní skříně té vlády. Hmm. Neziskovky, Ukrajina, další speciální úřady, které vlastně byly teď zřízeny. Tak to všechno vlastně tím se ta vláda chlubí. Ale co mě asi snad možná nejvíc irituje, protože to je nejvíc tak jako průzračně zbytečná věc, co zbytečná, kontraproduktivní věc, no tak to je Green Deal. Podle NERVu nervu, provládního nervu, by přechod na tu údajně plně zelenou ekonomiku v Česku do roku 2030 podle Fit for 55 stál přibližně 1 bilion korun.
0: Mm-hmm.
1: A do roku 2050 by všechny ty související změny vyšly stát, to do toho nepočítám společnosti jednotlivce, vyšly zhruba na 3 biliony korun. A už teď se běžně odhaduje, nebo vyskytuje se v médiích takový údaj, že ten Green Deal vyjde Česko zhruba na 220 miliard korun ročně. No, takže zrušíme Green Deal a máme 220 miliard ročně v kapse.
0: No, tady je potřeba říct, že ten Green Deal je tak škodlivý, že došlo k jedné nečekané události, k velkému coming outu. Nevím, jestli jste to zachytila, ale už i Štěpán Křeček, osobní poradce premiéra Petra Fialy, je kacíř, protože už i on v podstatě rozporuje ty lži Fialovy vlády o tom, že případný zavedení emisních povolenek 2 pro domácnosti nebudou žádný extra velký náklady pro nás všechny. No a on asi se vrací k ekonomické profesi, už ani on se asi na to nemůže dívat, nebo se bojí o to, aby se nezničil profesně. Ale on napsal komentář skutečně velký o tom teď, kolik to opravdu bude stát a že nějaký fixování té emisní povolenky, ta cena je nesmysl, že už stojí víc a samozřejmě, že celý je to koncipovaný tak, že musí stát víc, aby se plnili ty, aby to naplnilo ty cíle, kvůli kterým to bylo udělané. Takže tady vidíme, že vlastně Petra Fialu už zrazují v tom jeho lhaní i jeho vlastní, tak to vždycky bývá začátkem konce. Tak to jenom pro ilustraci toho, jak nám vláda o tom lže, ale tady je potřeba znovu říct, on to byl i mimochodem prezident Pavel, který vzkázal Fialově vládě, své vládě, která ho podporovala a hnala na Pražský hrad ve volbách, že nemá přestírat, že jako nemůžeme v Green Dealu nějak vzdorovat prostě, že to vláda odsouhlasila v EU, Fialova, tak teď, že nemá lidem jako říkat a dávat nějakou iluzi, že to může nějak redukovat, změnit nebo zrušit. Takže tady vidíme, že znovu, když by se udržela tahle pětikoalice u moci, tak uvidíme, že prostě nebudou schopní to udělat.
1: No, SPD s podporou Svobodných, Trikolory a Pro má výslovně napsáno v programu, že jsme si vědomi toho, že to je náš závazek splnit Fit for 55, zavést emisní povolenky a že zároveň prohlašujeme, že pokud budeme tady ve vládě a budeme to moci jakkoliv ovlivnit, takže prostě ten závazek vypovíme, že prostě se k němu nebudeme znát, že prostě jednoduše řekneme ano, víme, že se tomu Česká republika zavázala a my teď říkáme, že ten závazek rušíme.
0: Mm-hmm.
1: Takže to je docela slušná rebehlie, to nám asi úplně neprojde jednoduše od Evropské unie, ale já v této souvislosti chci ještě upozornit na jednu věc. My jsme se tady bavili teď o té ceně těch emisních povolenek, o tom Green Dealu a tak dál. Ale ono to má ještě daleko větší rozměry, které si málo kdo uvědomuje. To nejsou vlastně ty náklady státu. Nejsou jenom ty přímé platby na to, že někomu dotujeme, já nevím, prostě přechod na jiná kamna, nebo že poskytujeme dotace některým korporacím, aby třeba přišli na bezuhlíkovou výrobu. Ono to je třeba i o tom, že my se odstříháváme od těch levných ruských energií. A vláda se tím dlouhodobě chlubí, že se od nich odstříhává, nejen od energií, ale prostě od levných ruských surovin. A já sama mám podezření, že vlastně ty neustále se kumulující sankce, které Evropská unie uvaluje proti Rusku, že nejsou ani tak motivovány možná tím nějakým politickým bojem proti Rusku, ale že jsou prostě motivovány tím, že obecně Evropská unie má strašlivě spadeno na fosilní paliva a energetické suroviny a že každá záminka se hodí k tomu, aby se tyhle ty fosilní paliva zdražily. Hmm. Takže když uvolíme sankce na ruské suroviny, ruské energie, no tak se nám logicky energie zdraží. No a výsledkem toho zdražení energií potom byla třeba ta energetická krize, kterou jsme měli krátce potom, co skončil COVID, takže jsme z jedné krize přešli do druhé krize. No a ta se musela řešit tak, že se potom lidem dotovaly energie. No a to samozřejmě stálo rozpočet obrovské peníze. A to jsou vlastně taky skryté náklady Green Dealu, protože jestliže Green Deal a ta nenávist vůči fosilním palivům je hlavní motivací, proč uvalovat sankce na Rusko a proč se odřezávat od levných ruských surovin, tak logicky potom teda máme drahé energie a logicky to musíme lidem dotovat. Takže i tohle to je vlastně Green Deal. Takže on je potom ty náklady na ten Green Deal, na tu dekarbonizaci a celou tohletu ideologii ještě výrazně rostou proti tomu, co se do toho toho oficiálně započítává. Takže když mluvíme o zrušení Green Dealu, tak v podstatě s tím je spojeno i to, že se nebudeme dál štítit levných energií. Naopak, levné energie jsou žádoucí. Tak jako Trump řekl, drill baby drill, prostě těžte, co můžete, tak já říkám, čím víc levných energií, tím lépe. A to je ještě taková nadstavba nad ten Green Deal. A tím pádem už se dostáváme, já už to ani nedokážu počítat, kolik miliard to je, ale prostě ten schodek toho státního rozpočtu máme tímhletím zaplácnutý.
0: No tak já vám na to řeknu, že poslouchal jsem člena NERVu, byly Národní ekonomické rady vlády, ekonoma Petra Zahradníka. Nevím, jestli se mu takhle vlastně dá ještě říkat, ale ten v televizi ujistil lidi, že vlastně drahý energie, které dusí nejen ekonomiku, ale samozřejmě i domácnosti, jak jsou drahý, máme mimochodem nejdražší nakupní sílu v EU, takže se toho nemusíme nijak bát, protože Evropská unie pro nás má fond, z kterého nám bude vyplácet sociální dávky, v podstatě další stravenky na energetickou chudobu. Tohle je jenom potvrzení toho, že tohle je skutečně myšlení vlády, když už i ty ekonomové vládní tohle to vlastně podporují a mluví unisono jako vláda, tak je vidět, že je potřeba vzít tu motorovku pořádně velkou a nejen na neziskovky. No já doufám, že se to podaří a jenom zkážu divákům a posluchačům pořadu, kdo to zaplatí, ať ohledně toho, že nejde škrtat ve státním rozpočtu, pro boha, ať tomu nevěří, protože škrtat jde. My jsme tady vlastně proškrtali Stanjurovi státní rozpočet a jeho manko na příští rok, který já už si myslím, že to udělá jako pomstu příští vládě. Tímto zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Naschledanou.
2: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Zuzana Majerová je naším hostem. Dobrý den.
1: Hezký dobrý den.
0: Zuzana Majerová je předsedkyní Trikolory. Předpokládám ještě stále. Pojďme dnes zahájit, paní předsedkyně, případem Miroslava Ševčíka, docenta, což je váš bývalý, myslím teď Trikoloru, bývalý ekonomický expert.
1: Ano.
0: No a pokud vím, tak mu hrozí odvolání. Co
1: ano.
0: Si o tom celém případu myslíte? Je zatím nějaká Ševčíkova chyba nebo je zatím politika?
1: Je zatím politika. Já myslím, že to se netýká jenom Mirka Ševčíka. Stejně tak se můžeme podívat na případy, ať už paní učitelky Bednářové nebo pana Druláka, těch případů, kdy jsou lidé nějakým způsobem ostrakizováni, dehonestováni, trestně stíháni nebo vyhazováni z práce, je jenom v letošním roce 138 a pravomocně odsouzených již 51. O to se zajímá ta organizace PRAK. Takže tyhle informace mám i přímo od nich. A Mirek Ševčík neudělal nic, co by bylo v rozporu s nějakým etickým kodexem nebo čímkoliv se pan rektor zaštiťuje. Ba naopak, Mirek v loňském roce, aby vyšel fakultě vstříc, tak než kandidoval na děkana, tak se vzdal té role toho ekonomického experta Trikolory, aby to bylo nespochybnitelné, takže to, že jsme přátelé, toho se zatím teda vzdávat nemusí, ale ekonomickým expertem není již od loňského roku a vlastně celá ta kauza je naprosto nafouknutá, to potvrdí každý, kdo tam byl nebo kdo viděl veškerá ta videa, všechno se to spustilo po té akci 11.3., kdy Mirek procházel tím náměstím, on se neúčastnil té demonstrace a u muzea za ním přiběhl ten zmlácený pan Kočí, který ho žádal pouze o pomoc a Mirek se snažil nakontaktovat vrchního velitele tam, těch ozbrojených jednotek, aby si s ním promluvil o tom, co se tady děje. To je vše, co se stalo, bylo to v neděli nebo v sobotu, v době volna, v žádném případě to nebylo přeci v rozporu, takovým lidem se přeci říká gentlemani, ne? Máme pomáhat bližnímu svému, ne?
0: Trikolora se zastane docenta Ševčíka v okamžiku, kdyby byl odvolán?
1: Samozřejmě, pokud...
0: Jakým způsobem?
1: Pokud, tak my jsme Mirkovi už samozřejmě nabízeli i právní pomoc, on má svého výborného právníka a víceméně já udělám maximum proto, aby v rámci toho, že máme ve straně pana Koudelku a další schopné právníky, aby jsme ten případ napadali. A Mirek je taky nezmar, on to nenechá být, on se odvolá. I ten způsob, jakým to rektor vůbec volil tu cestu, napřed se sešel fakultní senát Národohospodářské fakulty, ten Mirka podržel, protože fakulta stojí za ním. Pak rektor svolal etickou komisi, ta ho také podržela, fakultativní, pak teda svolal, to de facto bylo už na čtyřikrát, co jsme tam mu vyjadřovali podporu před Vysokou školou ekonomickou. Pak svolal etickou komisi celouniverzitní, no a jelikož to chtěl mít posvěcené, tak samozřejmě teďka v tomto týdnu, mám pocit, kdy to bylo v pondělí 26., svolal celouniverzitní akademický senát, kde věděl, že tam už jsou zastoupeny i jiné fakulty a těm lidem je naprosto na rovinu a jasně říká, no já nebudu jmenovat, že se mají rozhodnout, buď to budou oni nebo on. A já si myslím, že sám pan rektor Dvořák by se měl v rámci své minulosti a jeho aktivický investmentem zamít před vlastním právem.
0: Jinými slovy, vy potvrzujete nebo říkáte, že docent Ševčík půjde do sporu, kdyby náhodou?
1: Ano, definitivně.
0: Tak, co očekává Trikolora od spojení nebo od toho memoranda, které bylo uzavřeno s hnutím SPD?
1: Co my očekáváme víceméně, tam to není o nějakém našem očekávání, já jsem prosta už několik let mít nějaká očekávání, ale my jsme už v loňském roce vlastně byli osloveni a v mnoha krajských městech jsme kandidovali společně na kandidáce v komunálu. Všude, kde jsme kandidovali, tak se ten úspěch potvrdil, dokonce v mém Olomouckém kraji to bylo všude, kde jsme společně kandidovali v komunálu na 12%. A pro SPD bylo takové jako tížené, aby se jim to podařilo v Praze, kde nikdy, protože Praha měla samozřejmě volby krajské, ale chtěli překonat tu 5% metu, což se právě tou spoluprací a tím synergickým efektem toho spojení nebo spolupráce dvou stran potvrdilo. A jelikož ta spolupráce byla dobrá, tak jsme už na podzim po volbách komunálních si slíbili, že se budeme snažit to rozvíjet dál. A jelikož tady máme vládu, kterou máme, a ta zoufalost lidí si myslím, že enormně k tomu jako narůstá, tak a lidé de facto nás žádají, a to už jsou stovky tisíce, já nevím, ať se snažíme na té opozici nějakým způsobem spojovat nebo spolupracovat, a Trikolora vždy spolupracovala, ať už v těch prvních krajských volbách, tenkrát roku 20, v roce 21 jsme spolupracovali, takže jsme podepsali, na základě toho jsme od jara nějak vyformulovali ten text a podepsali jsme 14. června memorandum o spolupráci ve všech volbách roku 24, což se týká voleb do Europarlamentu, senátních voleb a krajských voleb.
0: Pod jakou značkou vlastně tedy společně půjdete do těch voleb?
1: No, my zcela jistě, protože právě to mnoho lidí si myslí, že Trikolora bude schlamstnuta tou větší stranou SPD. Já vždycky říkám, že dokud budu předsedkyně, tak zcela jistě ne. Protože to by nevytvářelo ten kýžený efekt synergie. Protože pro spoustu lidí Trikolora je tím symbolem pravicovosti, konzervatismu. S SPD nás samozřejmě spojuje ten konzervativní pohled a hlavně ten zájem našich lidí České republiky na prvním místě. To je to stěžejní. A když bychom kandidovali pod jednou značkou, tak si nemyslím, že ten nárůst, a nemyslím si to jenom já, myslím si to i Radim Fiala a Tomio Okamura, tak ten úspěch by nebyl takový, jako když právě ti lidé budou vědět, že je to ta větší SPD a Trikolora. Takže zcela jistě to nebude nějaká nadstavba, tak jak si udělala pětikolka spolu, ale bude to SPD, Trikolora a možná ještě i někdo další.
0: Takže to bude nějaký blok, to mám rozumět, který ponese...
1: Bude to nějak... koalice.
0: Koalice, Trikolora, SPD a možná ještě někdo.
1: Samozřejmě,
0: nebo my jaká jsme budou,
1: ochotní
0: jednat
1: s kýmkoliv.
0: Jestli se...
1: Já si myslím, že je důležité se za nic neschovávat a není na to ani tolik času, lidé nemají moc v oblibě, když se vytváří takové ty deštníkové značky. Já si myslím, že je dobré nazývat...
0: No, funguje to, jak vidíte.
1: No, bohužel to zafungovalo, ale já myslím, že tam fungoval ten element antibabiše.
0: Vy jste nezmínila možná podstatnou věc,
1: ano,
0: v tom všem, a to je to vlastenectví.
1: Ano, to je to stěžení.
0: No a kdo tedy krom SPD a Trikolory je ještě tedy ve vašich očích vlastenecký subjekt? Jako protože říkáte, možná se ještě někdo přilepí. Tak
1: jako těch menších stran, které mají jako dílčí programové body podobné a chtějí vystoupit z EU, tak jako my, a chtějí, aby bylo zavedeno referendum o takových věcech, nejen o takových věcech, o obranné smlouvy, si myslím, že by referendum mělo být také, tak je více, jsou to svobodní, ale ti, pokud vím, tak chtějí sami, ale ptal jste se na názvy, takže svobodní v tomto tématu bych řekla. A pak jsou různé takové ty drobné strany.
0: Víte co, ptám si proto, paní předsedkyně,
1: ano, ano,
0: abychom si udělali, já a diváci, nějaký názor, jak je to silné, ta strana, ten blok, to, čemu říkáme vlastenecká scéna třeba.
1: Vlastenecká scéna. Tak kdybychom to počítali na počty propadnutých hlasů, v těch volbách 21, tak to bylo přes 1 000 000 propadnutých hlasů, což je poměrně hodně. Dále máme nějaké necelé 3 miliony lidí, kteří nechodí k volbám. To je potenciál, který je nutné využít, ale samozřejmě já naprosto chápu, proč nechodí k volbám. Protože když potom vidí, a teď současná vláda je krásná ukázka toho, jak se lidem lže ráno, v poledne, večer, jak se lže pořád, jak program je cár papíru, jak strana, která uráží a zdehonestovala slovo pravicová, se stala progresivní piráto-zeleno-levicovou. Já nevím, jak to naznat.
0: No potřebovali nazvat, je to prostě vyhubit Babiše, tak to myslím, no, každý ví, ale...
1: No ale člověk by čekal, že měli taky nějaký program. A oni slibovali nízké daně, odstoupení od Green Dealu a podívejte se, co dělají. Zvyšují veškeré daně. Zbyněk Stanjura neumí ani správně udělat rozpočet, logicky, protože není ekonom.
0: Dobře, a tak ještě mi řekněte k tomu tématu toho spojování. Je přijatelný pro vás pan Reichl se svým pro?
1: Myslím si, že ne, protože v té otázce vlastenectví oni to vnímají jinak a pokud vím, a to je pro SPD i nás stěžejní, on odmítá vystoupení z EU a on velice pléduje za naše participaci v NATO, která je z mého pohledu také jako velice silnou otázkou k diskuzi.
0: Je to rozumné, paní Majerová, vystupovat této chvíli z Evropské unie pro nás občany?
1: Já si myslím, že je to nejvyšší doba, chvíle.
0: A proč? Už je v tom projektu nainvestováno tolik peněz.
1: Ale tady nejde o peníze, tady jde už o svobodu, o suverenitu, o svébytnost. Jako vždyť my tady ztrácíme svou vlastní půdu pod nohama. Já nechci, aby naše země byla opravdu něčí montovnou a kolonií.
0: A čím si pomůžeme, když vystoupíme?
1: Budou tady platit naše zákony. Budou nadřazeny naše zákony nad zákony EU. To je jedna z prvních věcí, která je nutná udělat.
0: Předpokládám, že si...
1: Víte, já už jsem v roce 2003 volila proti. Já v tomto mám v celku jasno.
0: Dobře, ale předpokládám, že si z SPD v tomto rozumíte, že by bylo prvně před tím referendum o vystoupení.
1: Samozřejmě, to je nutné.
0: Co když to referendum dopadne tak, že občané nebudou chtít vystoupit v většině? Tak tuto myšlenku opouštíte?
1: Tato myšlenka je samozřejmě má, bytostně je to v našem programu, ale ctím demokracii. Mhm. Takže pokud lidé v referendu by rozhodli takto, tak bychom se snažili nějakým způsobem aspoň je edukovat nebo zajistit to, aby stejně jako v Německu, stejně jako v Polsku, naše zákony byly nadřazeny nad zákony Evropské unie. To je to minimum. Tady se porušují zákony, tady se porušuje ústava. Tady se poslední rok a půl dějí věci, které já si vůbec nemyslím, že jsou blízko letům 80. Já si myslím, že jsme tady v letech 50. Jako, aby já chodila na výslechy, na odbor extremismu a terorismu. Já mám pocit, že toto už není ani k smíchu.
0: Vy jste už lehce zmínila svoji nelibost nebo nespokojenost s tím, jak se vyprofilovala postupem času Občanská demokratická strana, ale na druhou stranu tam máte asi spoustu přátel, bych řekl, z dob minulých.
1: Mocné.
0: Už tak mocné. Některé.
1: Už mocné, ano.
0: Co si máme myslet o výroku Zuzo si kráva z úst paní ministryně Černochové?
1: Že to hovoří vše,
0: no ne,
1: o paní Černochové a s dovolením Jana Černochová rozhodně nikdy nebyla osobami blízká.
0: A... No to spíš vypadá jako na takový kamošský povzdech, jako když v hospodě si řeknu s někým, ty vole, co to říkáš?
1: Hysterické osoby mají různé typy projevů a tohle byla reakce na to, kdy já jsem poukazovala na základě dne dětí s Downovým syndromem a tento den byl zneužit k PR ministrem vnitra Rakušanem a samozřejmě někteří lidé to nepochopili a mysleli si, že to mělo být zneuctění těchto dětí, což bych si nikdy nedovolila. No a toto byla jedna z jejich mnoha hysterických reakcí. Kdyby zůstala u takových, tak to by ještě bylo dobré. Je horší, že ona jde daleko dál.
0: Zamrzelo vás to, paní předsedkyně, protože přeci jenom je to ministrně obrany?
1: Ne, ne, mě nemůže urazit člověk jako Jana Černochová.
0: V poslanecké sněmovně se opět probírá manželství pro všechny. Předpokládám, že Trikolora stále trvá na tom, že to není třeba. Ostatně si to myslí řada lidí, ale to nejpodstatnější, paní předsedkyně, je to vůbec téma?
1: No v současnosti, kde se potýkáme s tím, čím se potýkáme, ať už je to ten konflikt na Ukrajině, ať je to naše ekonomická situace, inflace, ne, není to téma. Na dnešní dobu měly by se řešit daleko důležitější věci, ale když se na to podíváte zpětně, já jsem byla ve sněmovně od roku 2017 do roku 2021 a toto téma samozřejmě rezonovalo už v tom období. My jsme jasně byli připodepsáni i s Václavem Klausem mladším na té ústavní novele, kde bude zakotveno, že manželství je pouze svazkem muže a ženy. Takže v tomhle jako tradicionalistická, jako konzervativní strana samozřejmě názor neměníme, ale samozřejmě, protože mezi těmi lidmi i já mám spoustu přátel ve své rodné Olomouci, tak musím říct, a já jsem to opakovaně zdůrazňovala, že nemám nic proti narovnání právního vztahu. Protože oni opravdu, co se týká dědictví, zdravotní dokumentace a spousty těchto věcí, to nemají stejné, jako mají heterosexuální páry.
0: Ani v rámci takzvaného registrovaného partnerství?
1: Ne. Není to, opravdu není. A v tomto případě, a musím říct, že ti naprosto běžní homosexuálové a lesby za tohle to neplédují. Za tohle to pléduje ta jejich LGBT ABCD, XY, já nevím, jak už se to jmenuje, lobby, která je samozřejmě celosvětově podporována těmi progresivistickými silami, ale tito lidé jediné, co žádají, je narovnání práv. A s tím já nemám jediný problém. Já jediný problém, který mám jako konzervativec, je, aby se to nazývalo manželství.
0: Co jste říkala na tu zprávu, která, myslím, proběhla včera v médiích, my natáčíme 29. června, že paní předsedkyně sněmovny se natolik dojala, myslím, že v Senátu, nad projednáváním tohoto, že tam uronila slzu. Věříte jí to?
1: Ne.
0: No počkejte.
1: Ne. Tak, současné vládě, vy věříte někomu z té současné vlády?
0: Tak až mě pozvete do vašeho pořadu, já budu odpovídat na otázky, ale ona není ve vládě, víte, ona je předsedkyně sněmovny.
1: Důvěra, no to, ale je součástí této vlády paní Pekarová, že samozřejmě. Je jednou je předsedkyní jednou z vládnoucích stran, takže je součástí této vlády. Ne, samozřejmě, že ne.
0: No a potom by to bylo velmi přestřelené, ne? Už.
1: Tak emoce se sem tam hodí, ne? Já myslím, že oni byli všichni velmi dobře proškoleni, aby dokázali ronit slzy, smát se a
0: to
1: plakat.
0: To si opravdu myslíte?
1: Potom jsem by to s ním přesvědčena, protože ty lidi znám.
0: No takže ve skutečnosti je to paní Pekarové podle vás jedno, ale toto je takové divadlo.
1: Ne, tak paní Pekarová samozřejmě pléduje za manželství pro všechny.
0: No to víme, že pléduje, ale uvnitř.
1: Ona je aktivistka.
0: Jako, mě zajímá, jestli to, tam je to přesvědčení.
1: Zkuste se jí zeptat. Já za ně nechci mluvit.
0: No zatím odmítla jsem přijít. Tak ještě mě řekněte, taková ta akce aktivistů, kteří se tu a tam procházejí po magistrále, myslím, že to je poslední generace, co si o tom myslíte, je to nějaký další stupeň toho aktivismu a je to věc, se kterou se čas od času už budeme teď pravidelně setkávat v různých podobách, a nebo je to zase organizované od někud a má to třeba úplně jiný účel ve skutečnosti?
1: Já úplně nevím, já jsem asi v tomto případě nezaznamenala, že se tady aktivisti procházejí po magistrále.
0: No, oni zablokují dokonce občas.
1: Že ji zablokují. Tak já takové ty nahodilé jevy jako příliš nevěřím, obzvlášť když ti lidé jsou podobně nějak oděni, mají různé typy transparentu. Já si myslím, že to je vždy všechno velmi pečlivě plánované, tak jako objímání stromů a záchrana.
0: Kdo na tom to může mít zájem?
1: Já myslím, že Pirátská strana velice horuje za tady ty progresivistické nálady, konec konců sponzoruje Prague Pride, ale já už teďka v té vládní pětikoalici, vlastně mě se trošičku smívají ty rozdíly mezi těmi stranami.

0: Si představit, že by prošla v českých podmínkách takzvaná korespondenční volba?
1: No, ve své mysli si to nedovedu představit, ale mám velké obavy, že tato vláda udělá vše pro to, aby prošla tato korespondenční, aby prošla korespondenční volba. My jsme od počátku výrazně proti, protože je to i protizákonné, protože volby mají být tajné. A ve chvíli, kdy volby jsou korespondenční, tak dost dobře nemohou být tajné. Protože ten člověk, který v rámci korespondenční volby ten lístek odesílá, tak musí být nějakým způsobem identifikován. Nemluvě o tom, že máme jasnou ukázku z toho, jak to dopadlo, jak dopadly korespondenční volby, ať už v Rakousku, anebo prezidentské volby v USA. A já si myslím, že volby jsou svátek a lidé by opravdu měli v ten den se hezky oblíct a jít do té síně s tou možností, že můžou hlasovat a volit toho, komu věří a komu chtějí dát ten mandát. No, to právě, přece není záležitost, která se dá do obálky a pošle.
0: A zajímavé je, že toto, tedy ta korespondenční volba, což bychom, možná mi dáte za pravdu, měli považovat za skutečně vážné téma.
1: Ano, to je.
0: Už dávno ustoupilo do pozadí. A to, co je manželství pro všechny, což, promiňte, nepovažuji za vážné téma, to jsou plná média. A já si pořád říkám, o čem to svědčí. Neděláte vy politici něco špatně?
1: No, já nejsem ve sněmovně, ale já nemyslím, že my politici děláme něco špatně. Já myslím, že mass média dělají něco hodně špatně.
0: Je to příběh médií tohleto?
1: Ano. Já myslím, že tady je mediokracie
0: no a proč
1: jako
0: to média dělala? Já si to pořád neumím představit, ten důvod.
1: Protože tato vláda má sněmovnu, má senát, má média. Však konec konců se podívejte, jak jednostranně. Já nemám problém s tím, co média. A já to teďka zúžím na ty veřejnoprávní, co si všichni platíme v Českou televizi. Já nemám problém s tím, co vysílá, já mám problém s tím, co nevysílá. A vzhledem k tomu, že si ji platíme všichni, a vzhledem k tomu, že aspoň se to říkalo, že demokracie je diskuse, tak aby mohla ta diskuse nastat, tak tam musí být zastoupeny názorové proudy.
0: Očekáváte v této věci nějaké zlepšení nebo nějakou změnu v okamžiku, kdy se střídá jeden generální ředitel za druhého v případě České televize?
1: Já toho nastupujícího nového pana ředitele vůbec neznám, ale za doby, kdy jsem byla ve sněmovně a z toho, co vím, tu televizi nikdy úplně neovládal pan ředitel. Že ano, tam hlavní slovo má mladý pan Železný.
0: Opravdu.
1: Náš Václav Moravec, já myslím, že Xavere, že nejsem sama, kdo o tom ví.
0: Jsem rád, že jste
1: a není
0: přišla.
1: To žádná novinka.
0: Těším se na příště, na shledanou.
1: Ráda jsem vás viděla.
0: Naším hostem byla Zuzana Majerová.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou dvě třetiny za chviličku.
1: To je krása.
2: Jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu. Vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli, ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety. Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí. Jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Sem. Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Když jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že to je ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohohle toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne,
2: že?
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: zdaleka
2: vy jste
1: ne,
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci to přeháněl, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zas takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Určitě. Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď nad hranicí Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit. Jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa?
2: Ale určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: Víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Sorry, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské fórum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednu otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Ptáte se, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řekl,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: To, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout. Já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Omprádox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přinesete.
2: Já to oceňuju.
1: Vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: No tak jestli spousta lidí má obavu, takže tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
2: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu, a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
2: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
1: All the time. Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Jiří Weigl je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jiří Weigl byl vedoucím kanceláře prezidenta Václava Klause a byť měl nabídku od Miloše Zemana pokračovat jako kancléř, tak ji odmítl. Spolu založil Institut Václava Klause, který vlastně dodnes řídí. Institut, ano. Nikoliv Václava Klause.
2: Ano, je to tak, institut řídím, snažím se o to.
1: Tak, pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo, ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu byla prostě jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k ústavním hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.
1: Tak ono bude hodně záležet, kdo nastoupí po Petru Pavlovi, jaký k tomu zvolí přístup. Každopádně hrad se nechal slyšet a vysvětloval tu nepřítomnost nejen Václava Klause, ale i Miloše Zemana tím, že seznam hostů na žádnou z těch protokolárních akcí není identický, není stejný a že páni prezidenti jsou zvaní 28. října na Den české státnosti. Stačilo vám takové vysvětlení, nebo jak si to vysvětlujete, že ta pozvánka nepřišla?
2: No, nerozumím tomu, myslím, že je to výsledek neprofesionality. Já nevím, jestli pan prezident Pavel vůbec o tom ví, jestli se zajímá o to, kdo je zván na tyhle ty státní akce, nebo je to čistě v režii úředníků, kteří prostě se snaží třeba někomu zavděčit, nebo nevím jak, ale každopádně teda v dobách, kdy jsem hradní administrativě šéfoval já, tak by bylo nepředstavitelné a u prezidenta by mi nikdy neprošlo, že bych opomněl pozvat Václava Havla třeba. To,

0: se nedovedu představit.
1: A že mezi pány prezidenty ty vztahy nikterak neskvétaly, to není tajemství, že si nebyli nějak blízko?
0: Byly to naprosto rozdílné osobnosti svým založením, vzděláním a tak dále, s politickými názory, ale to jim prostě nebránilo se k sobě chovat korektně a slušně.
1: Já jsem četla pravidelný podčárník Petra Kamberského na webu Lidovky.cz. Dovolím si citaci. Nepozvat je není demonstrací či vyškolením dvou konkrétních pánů, s nimiž Pavel názorově nesouzní, ale s neuctěním společenských pravidel a státní kontinuity. Vnímáte to také tak? Nebo je to už ostré?
0: No, já to tak vnímám, že to je taková ta degradace těch pravidel slušnosti, které aspoň na téhle vrcholné úrovni tady vždycky platila. A myslím, že je to ještě o to smutnější, že vlastně oba nepozvaní páni prezidentové byli vrchními veliteli toho současného. Čili to má ještě tento charakter, čili ke svým bývalým nadřízeným by se měl člověk chovat slušně.
1: Tak, nicméně reakce přišla od europoslance Filipa Turka, který odmítl jít na Pražský hrad právě z toho důvodu, že pánové Klaus Zeman nebyli pozváni. Jak jste hodnotil toto gesto? Přijal jste ho s povděkem? Zaznamenal jste ho?
0: Já jsem ho zaznamenal. A myslím, že je to prostě v kontextu toho, jak se ta část veřejnosti, která, jak jsem viděl v médiích, s takovým škodolibostí přijala to, že dva bývalí prezidenti nebyli pozváni, tak jak oni se chovali k prezidentu Zemanovi, když nepozval některé rektory, kteří se vůči němu nějakým způsobem vymezovali, tak mu bylo připomínáno, že to není jeho soukromá akce, že to není jeho soukromá oslava, že nemá co selektovat mezi hosty, ale že má dodržovat tradici a protokol a tak dále. Takže je vidět, že ten dvojí metr tady platí stále velmi silně a že to, co je dovoleno, jak je to latinské přísloví, quod licet jovi, non licet bovi, takže to tady prostě platí. Takže že pan Turek to pozvání nepřijal, to je v kontextu chování spousty současných i bývalých politiků a poslanců, kteří se takto vymezovali zase vůči prezidentu Zemanovi.
1: A pane doktore, ruku na srdce, pokud by to pozvání přišlo, přijal by ho Václav Klaus, šel by do španělského sálu?
0: To si neodvažuju odhadovat.
1: Neodvažujete si odhadovat? Vy, bývalý kancléř, blízký spolupracovník Václava Klause?
0: Ne, prezident Klaus je velmi disciplinovaný člověk, takže on státní svátky a státní akty vždycky ctil a dodržoval. Nicméně v poslední době, minulý týden, on byl na jedné docela velké konferenci v Istanbulu, takže právě by asi to pozvání musel odmítnout, protože byl v zahraničí. Takže by se toho nezúčastnil, ale pokud by byl v republice, tak myslím i bez ohledu na to, co by si myslel o programu třeba toho shromáždění nebo o projevech pronesených a tak dále, tak určitě by na tu akci šel.
1: Mluvili spolu někdy mezi čtyřma očima, myslím tím prezident Klaus, prezident Pavel?
0: No to mluvili spolu mezi čtyřma očima určitě v dobách, kdy prezident Pavel tehdy jako možná ještě jako plukovník, nebo nevím, jestli možná už byl generálem, byl jedním z adeptů na vedoucího vojenské kanceláře prezidenta republiky.
1: To ano, ale jako prezidenti, jako hlavy jako státu, jestli spolu mluvili.
0: Asi spolu mluvili, myslím, před 28. říjnem, před tím státním svátkem, před tím večerem, kdy vždycky je takové setkání těch ústavních činitelů a bývalých prezidentů v reprezentačních prostorách přilehlých k Vladislavskému sálu. takže tam asi spolu mluvili, ale já jsem u žádného jejich setkání přítomen nebyl.
1: Tak, Petr Pavel na těch čtvrtečních oslavách Dne vítězství pronesl, že dnešní Rusko v některých ohledech se chová podobně jako v minulosti nacistické Německo. V posledních týdnech, vlastně i měsících, se to hodně hemší těmi paralelami. Mohu připomenout, často vídám a čtu Mnichov 38. Která ta paralela podle vás obstojí?
0: Já bych s těmi paralelami byl velmi opatrn z řady důvodů. Ta jednak nesrovnáme druhou světovou válku a válku na Ukrajině. V druhé světové válce bojovaly milionové armády, miliony mužů na obou stranách, vlastně desítky milionů byly zmobilizovány, desítky milionů také padly. Byly spáchány nejstrašlivější zločiny v dějinách lidstva, genocida, holokaust, vyhlazovací tábory, plynové pece. Prostě ta apokalypsa té druhé světové války byla nezměrná a já mám pocit, že taková, ono je to na jedné straně pochopitelné, třeba Ukrajina je ve válce, vede válečnou propagandu, tam je v zemi ve válce je dovoleno skoro všechno, že jo, používat k posílení morálky, ale u nás my bychom si přeci jen měli dávat pozor, protože na jedné straně tím jakoby snižujeme závažnost toho, co se odehrávalo před těmi 85 až 80 lety. Ono je snadné všechny válečné zločiny a že se jich na Ukrajině nepochybně páchá spousta, o tom není sporu, nazvat genocidou. Ale genocida je něco úplně jiného. Genocida není nějaké zvěrstvo spáchané nějakými opilými vojáky někde v nějakých sklepeních. Nejsou to přestupky důstojníků, kteří porušují pravidla civilizovaného v uvozovkách vedení války a tak dále. Ale genocida je státem organizované vybíjení nějakých velkých skupin lidí s použitím celé té státní mašinérie jakožto oficiální politika toho státu. To je vlastně to, co Němci provedli židovskému obyvatelstvu Evropy.
1: Čili se toto spojení používá s Ukrajinou.
0: A jestliže říkáme, že bez ohledu na to, jak drastické třeba ty jednotlivé zločiny na Ukrajině se odehrály, tak pokud ale to nazveme genocidou, tak tím vlastně relativizujeme holokaust. Relativizujeme to, co se stalo za té druhé světové války. Navíc většinou tedy se na Ukrajině se bojuje na tom východě, na tom ruském východě, ruskojazyčném východě obývaným Rusy, takže genocidu asi Rusové na Rusech těžko spáchají. Čili to je jeden z příkladů těch falešných paralel, které se objevují.
1: Tak a vy jste přinesl knihu, kterou jste napsal se svým spolupracovníkem Ivo Strejčkem a právě se věnujete 80 letům od konce druhé světové války a věnujete se právě i těm paralelám.
0: Věnujeme se...
1: Nebo jste opatrný právě, jak jste...
0: No to, ono to není, ta kniha není o srovnávání druhé světové války a války na Ukrajině. To není jejím obsahem. Ta knížka vlastně obsahuje dva rozdílné texty. Já bych pohovořil o tom svém, jestli je stručně, o čem jsem se tam snažil psát. Vlastně ta druhá světová válka odkryla spousty takových, jak bych to nazval, mýtů a takových zbožných lží, které si sami o sobě o naší zemi, našem státu, jeho vzniku, o první republice, o Mnichově, o vzniku druhé světové války, o jejím průběhu, o osvobození a dalších věcech vlastně jsme si zvykli říkat, aniž se příliš zamýšlíme nad tím, jak to tedy bylo skutečně a jestli si náhodou sami nemalujeme tu minulost naší vlastní na růžovo. A tak s tímto záměrem jsem se snažil k tomu tématu přistoupit.
1: Tak já tu knížku se takhle půjčím, ukážu ji na kameru. Dostání je v IVK, respektive na našich internetových stránkách.
0: Na našich internetových stránkách a potom také ji dáváme do knižní distribuce.
1: Tak. A co vás přimělo k tomu napsat takovou knížku? Protože vy říkáte, mnozí nebo někteří si malují tu historickou tragickou zkušenost na růžovo. Vidíme i v současné době, že se zaměňují určité historické, řekla bych, historické věci, které jsou jasné, tak najednou tak jasné nejsou. Tak byl to ten důvod?
0: Já za ta léta dlouhá, kdy jsem se pohyboval v blízkosti té vrcholné politiky, tak jsem téma druhé světové války zažíval velmi intenzivně. Na počátku 90. let vlastně přišel ten atak na tu naší interpretaci druhé světové války a jejich důsledků zvnějšku. Přišel s otevřením, s pádem komunismu, s otevřením bran Evropy pro bývalé komunistické země, tak najednou se objevily v našem sousedství hlasy, které říkali, tak teď se na tu minulost podívejme nově, vy jste ti nově příchozí, vy chcete být těmi demokraty, vy chcete být těmi Evropany, takže ta druhá světová válka a ty její důsledky musíte pojmout zcela jinak. A ta válka samotná, ten průběh, ty zločiny a okupace a to všechno, o čem jsme si tady jen tak krátce zmínili, tak ty jako byly odsunuty stranou, ale jako by ta historie začala až v tom roce 45 a odsun a sudety a sudetští Němci a majetky a vyrovnání a odpuštění a termíny, odsun, vyhnání a to všechno, tak to byla velmi podstatná zahraničně politická agenda 90. let a byl to skutečně závažný problém a nebylo jasné, jakým způsobem vlastně celým tímhle úskalím proplujeme, protože i na české straně byly velmi významné síly a hlasy, které se solidarizovaly s tím tlakem zvnějšku, kteří říkali ano, to, co se stalo z české strany po válce, tak to musíme odčinit naše viny. V podstatě tady probíhala snaha ty viny symetrizovat. Češi jsou vini stejně, jako byli vini Němci, takže Němci už se ze svojí minulostí vyrovnali, teď je třeba, aby se vyrovnávali Češi, že jsou známé případy táborů v Letech a těch jiných pracovních táborů, kde byli internováni většinou Romové za druhé světové války, tak to bylo velké úsilí, které bylo tlačeno zvnějšku, aby vlastně tyto tábory byly vylíčeny jako české koncentráky, protože dozorci tam byli Češi, čili najednou byla snaha to interpretovat jako to, co se tam dělo, ty hrůzy, které tam ti internovaní zažívali, že to je vlastně česká kolektivní vina, že my jsme tedy také měli koncentráky vlastně české, že jo, a takhle se to prostě přehrávalo do těchto poloh. A ignorovalo se samozřejmě, že my jsme byli německý protektorát, že tady platili, že tady vládli okupanti, že tady vládli Němci a říšské zákony a že národnost jednotlivců v těch táborech nebyla rozhodující. Bylo by to asi stejné, jako kdybychom tvrdili, že ti dozorci ve vyhlazovacích táborech třeba v Polsku, kteří většinou nebyli ani německé národnosti, ale byli to různí etničtí Ukrajinci nebo Litevci nebo Lotyši, takže to byly, že to byly tábory těchto národů. Tak to prostě nebylo. Byla to snaha pro tu historii druhé světové války takovýmhle způsobem překroutit a přepsat. A dneska se to posunulo trochu jinam. Dnes ten tlak na přepsání historie druhé světové války nejde zvnějšku, protože s Německem se nám podařilo v roce 1997 tuhle kapitolu aspoň na oficiální úrovni uzavřít tou česko-německou deklarací, kterou dojednal Václav Klaus a Helmut Kohl. Ale dneska tady přichází snaha o revizi dějin ze strany české a bohužel tedy zdá se, že přímo ze strany té neoficiální vládní, kdy se veřejnosti snaží vnutit představu, že vlastně těch 9/10 českého území, vlastně, že ta naše republika nebo obnovená nebyla osvobozená, ale že byla sovětskou armádou okupována. A je to,
1: v čem je to nebezpečné, pane doktore?
0: No je to součást té antiruské hysterie, iracionální antiruské hysterie, která je živena tou válkou na Ukrajině a přestože tedy bez ohledu na to, co se v té oblasti skutečně děje a bez ohledu na to, jak se k této válce stavějí i ten náš hlavní spojenec, Spojené státy, tak ta česká oficiální politika se chová naprosto hystericky a iracionálně a vlastně není téměř, je srovnatelná pouze s pozicí pobaltských zemí. U nichž má jejich postoj jistou logiku, protože oni byli součástí Sovětského svazu, oni byli velmi brutálně perzekvováni ty pobaltské národy, takže tam jisté ospravedlnění pro takovou tu přepjatou antiruskou hysterii je, ale sebevědomá země, která přeci jen má nějakou sebedůvěru a stojí, tedy je součástí všech těch evropských struktur a bezpečnostních struktur, by měla provádět trochu racionálnější a sofistikovanější politiku.
1: Pane doktore, a skýtá to nějaké nebezpečí, toto překrucování dějin, historické pravdy?
0: No, zaprvé je to součást, jak jsem říkal, toho českého obelhávání se, protože komunismus vlastně tady je propojováno osvobození a nástup komunismu. A sugeruje se tady představa, že to Rusové nám vnutili komunismus ten, že oni vlastně, že nás okupovali a tím tady násilím zavedli komunismus a my jsme tady 40 let všichni trpěli. Prostě pravdou je, že my jsme žádnou okupaci k zavedení komunismu nepotřebovali, my jsme se komunismus zavedli sami. A komunistická strana byla už za první republiky jedna z nejsilnějších komunistických stran na světě. A my jsme po válce byla jasným vítězem prvních poválečných voleb v roce 1946, voleb demokratických, čili drtivá většina voličů, nebo ne, drtivá většina, měla 46%, ta strana, to od té doby žádná politická strana ve volbách u nás nikdy takovéhle vítězství nezískala. Zrovna tak únorový převrat, jak se říká, to nebyl převrat nějaké skupiny spiklenců, ale ten měl masovou podporu toho obyvatelstva. Čili nelžeme si do kapsy, že někdo za nás nám ten komunismus zavedl, že jsme to, my jsme byli všichni odbojáři, všichni jsme byli disidenti, všichni jsme byli to a pak najednou a dělal nám to někdo jiný. Ne, prostě ty viny jsou na naší straně na prvním místě a okupováni jsme byli 21. srpna 68. Kdyby někdo z těch, kteří tady hlásají tyhle bludy, a dokonce přímo ze Strakovy akademie, jak jsem zjistil tedy, ten strategická komunikace vládní, kdyby tohle se pokusil říkat těm lidem v tom roce 45, tak myslím, že by se na něj vztahoval retribuční dekret.
1: Pane doktore, děkuji za tento historický výklad. Člověk by neřekl, jak v roce 2025 bude důležitý.
0: Ne.
1: O to více, ale ještě prosím krátce, vraťme se do současnosti a přece jenom využiju toho, že tady mám bývalého vedoucího kanceláře prezidenta republiky. Zajímalo by mě, jak jste hodnotil návštěvu už druhou Volodymyra Zelenského tady v Praze a k tomu, jak k ní bylo přistupováno, kdy Pražský hrad oznámil, že to bude návštěva zvláštní kategorie, uzavřel se celý Pražský hrad. Byla to návštěva, která si zasloužila zavření celého hradu a řekněme takové i mediální zdrženlivosti, ono potom ty informace vyšly navenek ještě předtím, než odtajnili to jméno, kdo sem přijede, ale jak byste vnímal tu návštěvu tady?
0: Tak ono, těch informací o ní, co bylo jejím obsahem, tedy příliš mnoho zveřejněno nebylo, takže já se neodvažuji soudit, jaký byl její hlavní smysl a záměr. Nic bezpečnostní opatření bych ani nespochybňoval, ta země je ve válce a je možné, že se může stát cokoliv. Takže se nedivím těm, kteří mají bezpečnost té návštěvy na starosti, že podnikli všemožná opatření, aby předešli jakýmkoliv rizikům. Mě spíš zarazilo to, že s jakou úporností se ta oficiální česká politika jakoby vzpírá té americké snaze ten konflikt ukončit. Že vlastně zaznívají z úst těch našich představitelů taková slova, jako že kompromisy na Ukrajině prostě jsou nepřijatelné, že prostě ten agresor musí být poražen a přestože ten jediný, kdo by tedy toho agresora mohl porazit Spojené státy, tak dává najevo, že žádný takový úmysl nemá. Nebo že my Spojené státy jasně řekly, že Ukrajina se nestane členem NATO a naši představitelé vyjadřují podporu vstupu Ukrajiny do NATO.
1: Je to proti zdi?
0: Proti tomu, proti velmoci, že jo, největší. A je to velmi, velmi zvláštní, protože vlastně tak v zahraniční politice platí taková osvědčená pravidla, že země by měla mít dobré vztahy se sousedy na prvním místě a také dobré vztahy s velmocemi. A ta naše zahraniční politika si vůbec tyhle cíle neklade. Se sousedy máme vztahy docela problematické, se Slovenskem velmi špatné, s Maďarskem, které už teda není, ale vnímáme ho stále jako souseda, velmi špatné. Polsko se nás příliš nevšímá A já pamatuju doby, kdy, když se v Německu ujal vláde nový kancléř, tak přijížděl na seznamovací návštěvu do Prahy. Teď se říká, že kancléř Merz možná za 2 měsíce nebo kdy dorazí do Prahy na nějakou konferenci. Nevím, ale rozhodně jsem neslyšel nic, že by takováhle to kolečko, které se dělávalo mezi těmi sousedy, platilo. A pokud jde o velmoci, no tak s Ruskem, já myslím, ty vztahy horší být nemohou a stále teda se zhoršují a zhoršují bez ohledu na to, co se na Ukrajině děje. A s Čínou jsme ty vztahy zbourali z vlastní iniciativy sami. No a teď jsme na dobré cestě se takhle propracovat i se Spojenými státy.
1: Tak a když proti tomu položím nebo postavím zahraniční politiku právě Slovenska, se kterým my jsme ty vztahy si poškodili, nebo zkrátka vzájemně ty vztahy nejsou dobré, tak Robert Fico za poslední půl, tři čtvrtě rok byl v Jižní Koreji, byl v Rusku, byl ve Spojených státech amerických, byl v Číně, teď byl velmi kritizován, ale zároveň i velmi chválen za to, že zamířil do Ruska. Dělá on tu politiku takovou, kterou bychom měli dělat my? Nebo ani ta jeho zahraniční politika vám není, nebo není podle vašeho gusta?
0: No, Robert Fico je zase v trošku, každá ta země je v trochu jiné pozici a má větší či jiná rizika než ta druhá. Čili Slovensko je soused Ukrajiny, válka probíhá přímo v jejich sousedství. Čili on v tom není sám, stejně je Maďarsko, Rumunsko. Tyhle země evidentně se cítí velmi silně ohroženy tím, co se na Ukrajině děje. Mají strach, že ten konflikt se může rozšířit i na ně, na jejich území, že do toho mohou být zataženy. Trpí nepochybně tím, že jsou vlastně v tom počítány do regionu, kde probíhá válka. Takže je jasné, že oni hledají cesty, jak by minimalizovali tahle ta rizika. A na druhé straně oni také vnímají, že to Rusko nikam nezmizí. Ono je blízko nich a přiblíží se tím, jak kolik toho ukrajinského území podrží nebo nepodrží, ale prostě určitě z té války vejde mocensky posíleno, hospodářsky, možná i krátkodobě vojensky třeba bude oslabeno, ale mocensky prostě prokázalo, že je to velmoc, se kterou jako je třeba počítat a je třeba se jí bát. Oni teda hledají nějak cesty, jak s tím Ruskem koexistovat. No takže ta hysterie, která se tady spustila vůči Robertu Ficovi, je prostě naprosto přehnaná a se v ní odráží takový ten český paternalistický postoj, jako že my ty Slováky musíme pořád vychovávat a civilizovat a udělat z nich ty správné Evropany a prostě vést je, a když to nedělají, tak je musíme vypohlavkovat. Jako, tak tohle to, co tyhle ty stereotypy, které na té české straně prostě se někde projevují, tak teď naplno se jako projevili vůči tomu Robertu Ficovi, že on si jako dovolil něco prostě někde samostatně vůči tomu Rusku podniknout. Je zajímavé, že nikdo, když jede rakouský kancléř do Moskvy, tak nikdo u nás ani nehlesne, když Macron nebo německý kancléř pojmou úmyslu, že Putinovi zatelefonují nebo třeba se tam jednou vypraví, tak určitě se nás na to nebudou ptát a nikoho ani nenapadne, že by si předvolal jejich velvyslance a ptal se, co to má znamenat nebo něco podobného.
1: Tak asi nebudeme bránit v přeletu nad naším územím.
0: Bránit přeletu
1: nebo a takováhle
0: gesta. Takže prostě Slováci pochopitelně, když závisejí na ruském plynu a dalších surovinách, tak asi chtějí mít právo s těmi Rusy mluvit a vědět, na čem jsou, a nespoléhat jenom na amerického emisara Witkoffa, jako jestli náhodou si vzpomene, že taky existuje nějaké Slovensko nebo neexistuje.
1: Tak sám jste říkal, že Rusko nezmizí, budeme s ním jednou muset mluvit i my, myslím tím Česká republika a její představitele.
0: No a budeme muset teda, myslím, že se všichni tváří, že to nikdy nenastane, ale to je velmi krátkozraké a prostě příští vlády to budou mít složité.
1: Já moc děkuji, pane doktore, že jste přišel a budu se těšit na příště.
0: Já děkuji za pozvání, moc mě těšilo.
1: Naším hostem byl Jiří Weigl. Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichteřová. Markéto, byla jste teď někdy v bance svojí a znáte svoji uhlíkovou stopu?
2: No, v bance jsem byla přednedávnem, ale uhlíkovou stopu teda neznám a ani mě nenapadlo si ji zjišťovat.
1: Ne, tak to asi nejste uvědomělá občanka, protože teď se provalilo, že banky, kromě spousty jiných služeb, které od nich chceme, dělají takovou službu, kterou asi většina lidí nechce, a sice, že měří nám, klientům, na základě našich bankovních transakcí takzvanou uhlíkovou stopu, neboli počítají nám, jaký jsme špindírové za to, co kupujeme. Když si koupíme auto, vědí ku příkladu, nebo různý třeba jídlo a tak, tak nám prostě spočítají, jak jsme zaneřádili a znečistili svět. No ale ona tohle je jenom taková špička ledovce, která teď pukla a začalo se to řešit kvůli tomu, že někteří klienti měli pocit, že jim někdo nutí nevyžádanou službu. Ale ono se to týká i firem, samozřejmě zasahuje to do ekonomiky, protože celá ta zelená nesmyslná agenda a motivace zasáhla i bankovní svět, který je strašně důležitý pro úvěrování firem a tak dál. A stejně tak tam vidíme i strašidelnou politickou motivaci, kdy jsou diskriminováni klienti jenom kvůli svým politickým názorům. Takže to bude tématem tohle, kdo to zaplatí. Jinak tenhle pořad můžete poslouchat na xtv.cz.

0: Don't think twice, it's alright.
1: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
2: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
3: Děkuji za pozvání.
2: Dějí se věci.
3: No, velký. Čím dál tím větší.
2: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně. Kampaně jenom všeho druhu.
3: Víš, co se mi líbilo? A to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
2: Ty si jako tam nějakou si, že souvislost?
3: Ne, vůbec, nechci vůbec naznačovat. Ne, nerozvažuju se.
2: Takový podezření. No, z Istanbulu. My natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi, čemu se nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
3: Já
2: jak to chápeš?
3: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelný, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakýma

0: se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
0: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď se vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
0: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení, než Dominik Feri, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
1: A o kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltína, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltín po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
0: Promiň, že se směju, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
0: Ne, ale jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltín vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltín oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat 30 minut. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
0: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si 2 věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
0: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
0: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: No, ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
0: Já si je vydávám sám.

0: No, každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
1: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
0: No.
1: A bude to potom, co už 6krát odcházel.
0: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
1: No, viděl jako, bych v léčebně psychiatrický, docela vážně.
0: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
1: No, děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích. Ani si to nechcem představovat.
0: Byl to vládní koordinátor, nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
1: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
0: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
1: Úplně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.
0: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pak mi to předraží.
1: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze
0: smíchu,
1: nás obou.
0: Vůbec.
1: Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
0: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
1: Ale jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
0: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
1: No já myslím, že
0: se... Kde bude parkovat?
1: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
0: Máme přehlídku, já přijdu.
1: Jo,
0: já přijdu.
1: Jo.
0: Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
1: Měla by, já teda jenom koukám.
0: Prázdná peněženka.
1: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzly v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli 3. nebo 4. A nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
0: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
1: jasně,
0: bydlení.
1: Jasně, jako čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno. No Fialovi, jo, to chápu. Ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
0: No, ale... Doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení
1: no,
0: a utichnou zbraně. A co potom?
1: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
0: Protože co když Putin skončí?
1: No, jasně.
0: Jako myslím, skončí s tou válkou, skončí válka.
1: Kdo nás napadne?
0: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
1: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
0: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
1: Já nepřeju Ukrajině špatného, ale když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce a že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi a on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi nebo jeho země, který jejíž je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá se noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno pro to, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
0: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
1: No, já v tomhle tomu jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. A v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešný naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
0: No, a slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že... Zaznamenal jsi, co jsi říkal? A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a... Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry. Smíš, tím ho vtáhli do hry.
1: Jo.
0: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
1: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
0: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
1: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak je jich zvykem, lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohleto stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohleto mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
0: A možná ani to ne.
1: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přidanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
0: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v Dukovanech?
1: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
0: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody?
1: Když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu, dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala, teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
0: Hodila nám nějak do toho vidle.
1: Hodila nám dávíře do toho atomovku trošku.
0: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová říká, že bychom měli chtít kompletní změní těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Leyenová?
1: No,
0: tak
1: jsem
0: ono
1: chtěl...
0: je asi více věcí, že?
1: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál, Ursula von der Leyenová by měla skončit, ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
0: To jsou ještě 4 roky.
1: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže tohle je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
0: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
1: No já se obávám toho, co uvidíme po těch 4 letech.
0: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
1: Díky za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
2: Hraje vám Radio Xaver.

rozbitává zase dá vždycky nějak slepit a každá kostka ledu jednou roztaje. I každá kocovina se dá něčím přepít. Kolik chceš cukru, můžeš hodit do čaje. Můžeš se odevzdat nům tak, jak volně plynou, nebo si prohlížet celou noc pod peřinou. V herbáři usušené lístky z tramvaje. Můžeš si lepit náplast, kde tě bota tlačí, a stavit barikády z židlí u dveří. Nakonec stejně přijdeš na to, že ti stačí. Je něco k obědu a něco k večeři.

Každý den potkáváš se u jednoho stolu, chystáš se k rozletu a pak se ukáže, že jako zib jezdíš jen nahoru a dolů, že dávno zapadl si přesně do drážek. Budík řve každé ráno do práce a klusem, ať stíneš v automatu dát si vodku s džusem, abys měl do života špetku kuráže. Polikáš útržky věd a možná si radši, že těm tvým moudrým pravdám nikdo nevěří. Na oko bráníš se si přiznat, že ti

Naposled v 8. třídě chová si se spurně, že každý strůjcem svého štěstí přece je. Od těch, kdo párkrát skončil tvůj hlas něčí urně, pak si šel domů a dál se nic neděje. Tvůj vlak si drncá, všichni kolem někam jedou, ty jsi na cestách, ty cesty ale vedou. Jenom tam, kde jsou položené koleje. Ještě je naděje, škoda, že nejsem mladší, říkáš si, já se ještě jednou předvedu. A kdyby ne, tak vlastně docela mi stačí.

0: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
1: Dobrý den.
0: Sledoval jsem před pár dny na televizi Nova vystoupení pana premiéra Fialy, který tam povyprávil občanům, jaké všechny možné dávky je teď možné čerpat. A zamýšlel jsem se nad tím, jestli je to tak správně přijít vědomí, že když je někomu nejhůř, je mu potřeba pomoci, ale říkám si, poslední dvě vlády, tedy Babišova a Fialova, si tak nějak zvykli rozdávat nám, občanům, penízky na počkání. Jenže moje zkušenost, předpokládám, že i vaše, je, když jdete k lékaři a bolí vás hlava, tak on je lepší, když hledá tu příčinu, než když do smrti jíte Ibalgin. A já si teď říkám, jestli náhodou my nedostáváme jenom ten Ibalgin. A jestli vůbec nějaké řešení té příčiny existuje.
1: Tak to je podstatná věc. To příklad toho Ibalginu, já myslím, že je docela dobrý, ale to je ještě nějaký funkční medicína, která snad ještě nějaké zlomky nějakého působení má. To není úplně čirej oblbovák, který jenom způsobí, že bude bolest menší. Tak já myslím, že premiér ve svých vystoupeních, a já mu nechci šát na zoubek, jestli i ve své hlavě, plete dohromady příčiny inflace od kompenzace důsledků inflace na nejrůznější subjekty ekonomiky, jednotlivce i firmy. Plete tyto dvě věci. Takže to, že se udělají kompenzace s léčením inflace, nemá vůbec nic společného. Nula. Ať nám nikdo neříká opak. Že vlády chtějí pomoci nejvíce zasaženým inflací, buď dobře nebo špatně, si vyberou ty, kterým mají pomoci. To je jedna věc, ale ta s inflací bezprostředně nemá nic společného. Za jednoho předpokladu, že vláda má rezervy, nebo vláda má vyrovnané finanční hospodaření. Když nemá ani rezervy, ani vyrovnané finanční hospodaření, tak kompenzace, nejrůznější sociální dávky, samozřejmě způsobují, musí být na dluh. No a dluh, každý dluh, inflaci dále zvyšuje. Takže prostě my už máme mnoho let nemalý státní dluh. A když budeme další kompenzace dávat a zdrojem, Špidla se mýlil absolutně svým slavným výrokem, zdroje jsou, tak když ty zdroje nemáme, tak musíme na dluh to dělat. No a to je další roztáčení inflace. Takže nejen, že debata o kompenzacích tohoto typu není léčením inflace, ale je prostě přidáváním k inflaci, protože to na dluh.
0: No, když bych zůstal u toho příměru s Ibalginem, tak někdy se stane, že vám lékař řekne, že s tou příčinou toho neduhu už se nedá nic dělat a oni na to mají, lékaři, takové hezké sousloví, už to musíme nechat přírodě, což každý z nás nerad slyší. A není toto náhodou ten případ?
1: No tak já myslím, že inflace není fenomén bohem daný.
0: I ten obří dluh.
1: No to jsou reálné fenomény někým nějak vytvořené a těch se musíme zbavit. Tak samozřejmě inflace je obrovský pomocník v této věci. Inflace je likvidátor dluhů. Na inflaci vydělává strašlivě každý dlužník, protože on ty peníze splácí v jiné hodnotě těch peněz, takže inflace je pro každého dlužníka nejvítanější věcí, která vůbec je. A proto taky státy velmi často, na rozdíl od jejich občanů, od jejich obyvatel, tak státy, ty vlády tu inflaci docela vítají, protože ta jim pomůže ten dluh snižovat. Takže takhle ono se to tou inflací někdy vybije, jestli nezvítězí spirálové efekty, které budou tu inflaci dále popohánět. Když si zavedeme indexaci všeho možného i nemožného, když odbory vyvzdorují, že když inflace překročí tolikle procent, tak se musí platy a mzdy zvýšit o tolikle, no tak když se zavede špatná indexace, no tak se inflace nezbavíme nikdy.
0: 10% navýšení mezd pro státní zaměstnance, nepochybně jste to v posledních dnech zaregistroval, to je věc, kdy se inflaci, promiňte, uhýbá, nebo kdy se jí stavíme čelem?
1: No tak jako díky bohu odbory nevyvzdorovaly 17,5% přírůstek platů ve státní sféře, tak je to méně, než by si než možná se člověk něčeho bál, no ale i to je číslo velmi, velmi vysoké a vede k tomu, že ta spirála inflační dále trvá.
0: A neměli s tím, víte, pane prezidente, počkat s těmi 10% třeba až po volbách? Proč se to takto narychlo před volbami? Není v tom nějaké čertovo kopítko?
1: Za prvé volby. Teď nám hrozí, nebo teda před náma jsou volby, které se inflace netýkají. To bychom měli říct naprosto jasně. Máme komunální volby a komunální volby bezprostředně s inflací nemají nic společného. Komunální volby maximálně diskutují o tom, jak bude obec užívat peníze, které má k dispozici na opravy osvětlení chodníků a já nevím, vodovodu a čeho dalšího, ale to neřeší makro problémy. Ty řeší volby do parlamentní, a které vytvářejí vládu a tak dále. Takže komunální volby bezprostřední žádnou souvislost s inflací nemají.
0: Jinými slovy, nebyl to dáreček voličům
1: státním. Ale mohl to být politické strany, které kandidují nejen ve federálních volbách, teda federálních parlamentních celostátních volbách, ale i ve volbách komunálních, tak ví, že mají složitou situaci v celé zemi, tudíž i v každé obci. No tak to se snažím, celostátní politici chtějí pomoct těm komunálním svým stranickým politikům, chtějí pomoct tím, že můžete přeci říkat, že naše strana ve vládě prosadila zvýšení toho a toho. Takže takhle nepřímo to nějaký efekt teoreticky může být.
0: Kandidát nebo budoucí kandidát na prezidenta republiky pan Hilšer prohlásil před pár dny, a to mě zaujalo, že ty vysoké ceny energie a ta plynová záležitost nebo s tím plynem, že to je všechno důsledek toho chování ruského tyrana, říkal. Já se bojím, že se mýlí, že to celé začalo už před tyranem. Znamená to tedy, že i takto vážná věc, jako je boj s cenami energií, jsou zneužity takto předvolebním boji?
1: Co myslíte? Určitě.
0: A je to téma do voleb prezidentských?
1: Opakuji znova, tak zahraniční politiku, máme-li vůbec nějakou, tak ta zahraniční politika se opravdu nedělá na komunální úrovni. To jako, jestli se horní, dolní zastupitelstvo obce rozhodne, že bude bojovat s tyranem, nebo naopak bude žádat s tyranem se zkamarádit, to na celostátní politiku nemá vůbec žádný vliv. Že pan Hilšer, nevím, nemohu o něm říct nic pozitivního, tak si to radši nechám pro sebe.
0: Dobře.

zima, když nechce být krátkou. Přemýšlím, zdali půjde to být aspoň 3 týdny s Katkou.

kdybych tu moc měl a měl v hlavě zmatek, vyhlásit bych chtěl státní svátek.

0: či hladce, slova splétám rád, slíbil jsem je Katce.
1: Hraje vám Radio Xaver.
2: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa, tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 tisíc dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
3: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
2: A páchají tady dobro.
3: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

0: kytky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Teď trošku bez záruky, protože už bylo pozdě v noci.
3: Teď trošku fabulujete.
2: No, jenom vzpomínám. Taková, ale fakt jako totální, že ten, kdo si dá na Facebooku k profilové fotce českou vlajku, podporuje
3: Putina.
2: No asi.
3: Noří se do prokremelských
2: Proboha,
3: sítí.
2: Co to je za logiku?
3: A to jsou oni, ta jich zvrácená perverzní logika. Tak tomuhle jsme došli, proto já mám takovou radost Trumpa, znovu říkám. Že jim do tohohle říznu.
4: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: that girl.
1: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
2: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
3: Děkuji, dobrý den. Děkuji za uvítání.
2: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české

0: ženské menšiny, ochrání alevity. Tak co se stalo?
1: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy, z části to nejsou ani Syřané. To jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, protože jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly, je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jak my bychom si třeba přáli, aby to byl třeba Islámský stát nebo více Islámský stát. Nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibího Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho, mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference. Jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
0: Tak a to by se museli konat volby? Také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šara se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
1: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak tedy ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla

0: mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15. tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4 až 5 let?
0: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
0: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil? Vůbec ne. Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze, čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říci, Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe, syrská, přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašar Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
0: no,
1: nikde
0: Evropané,
1: nic?
0: Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat, si úplně nejsem jista, to je na jedné straně, na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná, dá se jí vůbec vládnout?
0: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bashar Assad vlastně?
0: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Shara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jak si ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Assad, mladý Assad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme. A další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my. A je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes. Vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Assad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude, ale očividně...
0: Já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jste zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
0: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odevzdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu, řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
0: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já
1: opravdu?
0: Jsem, ano, já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: a býval
0: to chodí.
1: Za Joea Bidena.
0: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Tak jestli jste si všimla, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vyfik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, že měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jako by nebyl by zas kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
0: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
0: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
0: Já mám
1: ale
0: pocit, ale
1: bych
0: nerada bych
1: ho
0: to A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně pracovně, že, uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
0: asi
1: by
0: tak,
1: mohlo jednou přijít.
0: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem nejdřív, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka, nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla by byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. Děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
0: Putinem telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
0: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdárnému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
0: já si myslím,
1: jak to zvládne?
0: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
0: Tím mě nechápu. Toto prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
0: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
0: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi. Posloucháte Radio Xaver.

0: Zbyněk Linhart je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Senátor Zbyněk Linhart, nestraník za hnutí STAN a muž, který se celoživotně zabývá ochranou životního prostředí, a to zejména proto, že vy jste doma v krásné Lípě na Děčínsku, tam jste byl také komunálním politikem, starostou a místostarostou, takže k tomu krásnému kraji máte svůj vztah. Ale, pane senátore, nemáte pocit, že v posledních letech a měsících je právě ta ochrana přírody trošku spíš móda než skutečné úsilí o ochranu planety?
1: No, kdy to tak je, a samozřejmě v těch 80. letech, když já jsem vstupoval do Českého svazu ochránců přírody, tak ta situace byla přesně opačná. Že spíš jsme se snažili upozorňovat na věci, které se obecně moc nevnímaly, a teď si myslím, že je to přesně naopak, že my nejsme v situaci, kdy potřebujeme jako veřejnost přesvědčovat vládu a další o tom, že je potřeba víc chránit a víc ty věci dělat, víc utrácet peníze. Někdy je to spíš opačně, že se z toho stala móda, někdy takový trochu jako fetiš, někdy hlavně především taky jde o velké peníze, ať už peníze, že to je velký biznis, jo, dneska životní prostředí, ale jsou to také velké dotace, ať už ty státní a především evropské, například z emisních povolenek a tak dále. Čili samozřejmě je to dneska už velký politikum, velký peníze, velký biznis. Mm-hmm.
0: No, pojďme se vrátit trošku v čase, protože je to, myslím, zhruba rok, kdy probíhal ten rozsáhlý požár, řeknu schválně, ve vašem kraji. Čeho to byl důsledek podle vás?
1: Tak těch věcí je víc. Samozřejmě obecně, když vysvětlují to, že bylo sucho, že změna klimatu, tak to samozřejmě jedna část té pravdy. Druhá věc je to, že už dlouho, mnoho let předtím, tam kulminovala kůrovcová kalamita, jak na té saské straně, tak především na české. Čili jsou tam desítky kilometrů suchého dřeva, jsou to miliony kubíků suchého dřeva a suché dřevo opravdu hoří. Není to tak, že nám vědci vysvětlovali, že suché dřevo nehoří. Nevím, co tisíce let lidi přesně vědí. A takže ten důsledek byl potom i to, že se zanedbávala, a to totálně, prevence. Protože samozřejmě tam jsme zvyklí, že každoročně hoří. Taky jsme na to upozorňovali, že hořet bude. A měli jsme se na to připravovat. Také v úvodu toho požáru, a to potom vlastně i přiznali, ještě druhý den mluvili o tom, že se snažili řízeně vlastně hasit. Respektive to znamená někde ten požár třeba nechat vyhořet. A jenom se to vymklo kontrole. Vzhledem k tomu, že jsme na to nebyli připravení, nebyli jsme v regionu, samozřejmě se o tom vůbec, to bylo tabu, nechávat hořet oheň, tak jak se nechává třeba ve Spojených státech, v národních parcích nebo v Africe, ale to jsou území, které jsou tisíckrát větší. Takže to je věc, o které se možná dá mluvit, ale my jsme na to nebyli připravení. Bylo ohromné sucho, ohromné množství suchého dřeva a hodně velký vítr. Z toho se vznikl ten požár, který byl nebývalých dimenzí. A trval vlastně téměř měsíc a důsledky vidíme dodnes.
0: Známe. Vy jste před chvílí řekl, pane senátore, vědci vysvětlovali. Mimo jiné, také, jestli si vzpomenete na tu událost celou, tak vědci také vysvětlovali, nebo jistá část z nich, že je to dobře vlastně, že tam v té oblasti hoří, že to je pro tu přírodu dobré. Jak se na to dívá člověk, který se tomu roky věnuje, té ochraně přírody?
1: Tak jsou to dvě vlastně roviny té diskuze o tom, co znamená požár v lese, v přírodě. A to je jedna část diskuze. Ono opravdu do života, do přírody požár patří. To asi jo, příroda si s tím samozřejmě poradí.
0: Tak je to katastrofa.
1: Je teda zvláštní, že z hlediska té ochrany přírody, že když to vemu za ty státní ochránce přírody, že jim vyhořela část území, kterou do té doby chránili jako zónu přírodní, přírodě blízkou nebo klidová území, to znamená největší stupeň ochrany to požívalo. Mm-hmm. Jim to vyhoří a oni z toho byli jako docela nadšený. Ale to je jedna věc, ekologie ohně, co oheň a jak patří do přírody, o tom se můžeme bavit, a samozřejmě, že příroda si poradí se vším, a dneska vidíme, že příroda si poradí, že už samozřejmě roste a tak dále, obzvlášť když popeliště zalijete vodou, tak to ví každý pitomec.
0: Dobře, takže to hoří. Patří, takže, pane senátore?
1: Z jedné strany jistě, a příroda si s tím jistě poradí. Jenom my musíme myslet na to, že v těch regionech, a jsme ve střední Evropě, v Evropě, která je poměrně zaliděná, je to v zásadě kulturní krajina, respektive okolo všude žijí lidé, Takže to má své limity. Prostě nemůžu nechat tady hořet požár, notabene ho vyvolat, tak jako třeba někde v Africe nebo tamhle někde ve Spojených státech, kde jsou prostě tisíce kilometrů bez lidských obydlí. Tak toto je zaledněná oblast, čili ono se to tady z Prahy hezky říká, hoří nám les a je to dobře, tak to jsme poslouchali i v době, kdy ještě tam hořelo, kdy šlo lidem o majetky, hasičům šlo o život. A tady někteří do televize říkali, jak je to dobře. Možná, že jo, já jim to nechci brát, to je fakt jiná diskuze. Ta ochranářská, respektive z hlediska té přírody. Druhá věc je, že tam žijí lidé, že jim šlo o majetky, o životy. A že to má své limity, prostě tohle všechno.
0: Zkrátka, věříte tomu, když někdo řekne, že to je pro přírodu dobře, že hoří?
1: Já nejsem zastáncem, nejsem zastáncem toho, že to je dobře, tak to ne. Ale samozřejmě, když se na to podívám těmahle očima, tak hlavně mě zajímá to B, protože si nemůžeme dělat v té přírodě i jako ta státní ochrana přírody, která spravuje to území, dostala to od státu do správy, tak si nemůžeme dělat, co chceme. Mimo jiné, protože okolo jsou vesnice, nemovitosti a starostové právě už dlouho před tím požárem upozorňovali na to, že bude hořet, že to je nebezpečí a že to je nebezpečí především pro ta obydlí. Jestliže až do vesnic vlastně byly suché lesy, které můžou hořet a jak jsme viděli hoří, tak samozřejmě nepřijatelné pro tu obec samotnou, aby držela pusu a dělala, že se jich to netýká, že se nás to netýká, jde o naše obydlí a jde taky o náš les. Je to naše příroda, my v tom prostoru jsme vyrostli, my v něm žijeme. Čili když se někdo k nám chová jako tak, že jsme vetřelci, který tam nepatří a to území si vlastně do jisté míry vemou, tak je to nepřijatelná věc podle mě, protože ochrana přírody, obzvlášť ve střední Evropě, se má dělat společně s lidmi, společně s místními lidmi, ne proti nim. A to do jisté míry tak to jako bylo a obávám se, že přestože ta změna v chování správy Národního parku je znatelná, tak do jisté míry někteří lidé to tak stále vidí.
0: Pane Linharte, vy jste na jedné straně tím ochráncem přírody už roky, tedy pokud vím, zabýváte se tím, žijete v té, myslím, že to je chráněná krajinná oblast dokonce. Na druhé straně jste senátorem, neboli ten pohled vidíte z obou stran na tu ekologii, na ochranu přírody a zvenku to vypadá, že ne vždycky si to rozumí. To, co si přejí moci páni, řeknu třeba i zákonodárci, jaký názor mají ti jednotliví, třeba aktivní ochránci, tak vy jste tady na té přímce kde? Jste spíš tím politikem, nebo jste spíš tím, kdo si vezme ten igelitový pytel a jde sbírat odpadky z lesa?
1: Obojí. Já vlastně chodím do lesa, sbírám odpadky, když jsou ty akce. Dneska je to spíš do jistý míry symbolika. Už to není jako za mlada, že jsme chodili ve velkém, víkendy jsme trávili v lese a sázeli jsme stromy a nejenom ty smrky, ale chodili jsme samozřejmě uklízet les.
0: Počkejte, tomu nerozumím. Jak je to symbolika? Úklid je pořád úklid, ne?
1: No dobře, ale dneska už to dělám tak, že prostě den země nebo nějak, dělám to při nějaké příležitosti do jisté míry, tak jak to dělají mnozí politici, že to udělám takhle, že zrovna to nedělám každý víkend, tak jako jsem to dělal, když jsem chodil na gymnázium a dělali jsme to vlastně z nějakého nadšení.
0: Vy jste 68. ročník, neboli necháváte to mladším, tak to mám rozumět.
1: Asi tak třeba, ale přiznávám se k tomu, že do jisté míry to dělám jako politik, že prostě se přesvědčím, že dvakrát do roka jdu do toho lesa a udělám nějakou, zúčastním se nějaké symbolické akce. Ale já to beru taky tak, prostě já to moc těžko, jako nerozliším to, jako kdy jsem politik a kdy jsem vlastně ten
0: člověk. A potkávají se ty dvě představy?
1: Já myslím do jisté míry, jo, jenom musíme ulevit z těch pohledů, jako nesmí se ze mě stát a já myslím, že to není ani tak o těch politicích, mnohdy je to o těch státních úřednicích, kteří už to berou jako věc, že to území je vlastně jejich a že ho okupujou. Do jisté míry to tak možná někdy může vypadat. A já jsem člověk, který žije jak v tom regionu, tak se zabývá tou problematikou, dejme tomu, že ne na té vědecké úrovni, ale problematikou ochrany životního prostředí a ochrany přírody vlastně celý život. Jenom si myslím, že se to má dělat rozumněji, ne dogmaticky, ne dělat fetiš, například fetiš dělat z kůrovce nebo dělat fetiš z ohně v přírodě. A to mi tak přijde, že někteří to tak jako mají nastavený.
0: No,
1: dokonce i v té státní správě.
0: Ale kůrovec je přece problém jak Brno.
1: Je to problém, ale zase, když si uvědomíme, že dejme tomu, že můžu připustit, že národní parky a lesy v národních parcích jsou v jiném režimu, že vlastně se tam nemá tolik zasahovat, že to není hospodářský les, to všechno člověk chápe. ale je o to, do jaké míry. A jestliže třeba ministerstvo si na konci roku 2018 schválilo zonaci národních parků, v našem případě Národního parku České Švýcarsko, a 2/3 toho národního parku je zóna soustředěné péče, co ty dvě slova znamenají, soustředěná a péče, tak to znamená, že tam chtěli asi soustředěně pečovat, což znamená, že dělali věci ode zdi ke zdi, například vyráběli 40-hektarový holiny, nebo předstírali, že budou dělat jakési pufrační pásmo nebo zónu kolem Národního parku půlkilometrovýho, aby vlastně nemohli ohrozit kůrovcem ty ostatní lesy, to znamená ty neochranářský, což samozřejmě byla iluze, protože to množství kůrovcového dřeva a množství kůrovce je tak ohromný, že to lítá i kilometry. Čili nejde právě nakonec jenom o to území Národního parku, který je relativně malý, ale i o to území okolo, to znamená lesy, lesy České republiky, obecní lesy, soukromí lesy, to všechno vlastně víceméně v tom regionu lehlo. Mm-hmm. Že tam nastaly velké škody právě i v tom hospodářském lese.
0: A co si myslí ochránce přírody, který se tomu věnuje roky, zároveň senátor o těch lidech, kteří uplatňují svůj ekologický pohled na svět extrémním způsobem. Mám tím na mysli teď ty nejrůznější aktivity, kteří blokují dálnice, tu a tam se také někdo údajně nějak přilepí k silnici a musí ho vysekávat, dělají takové ty protesty, které jiným lidem komplikují život. Co si o tom myslíte vy?
1: No možná, že do nějaké míry bych proto mohl mít pochopení, třeba i z těch 80. let, kdy jsme nedělali takovýhle extrémy, ale snažili jsme se na některé věci upozorňovat, možná ne úplně všedními prostředky. Možná, že do nějaké míry bych to chápal, ale čeho je moc, toho je příliš. A myslím si, že všichni musí dodržovat zákony, to znamená i takovýto aktivisté nemohou prostě blokovat dálnice, blokovat silnice, protože se tím nic nevyřeší. Ale především si myslím, že se tak nemá chovat státní úředník, člověk, který je placený státem, který se má chovat racionálně, odpovědně a vyhodnocovat všechny důsledky toho chování. A přijde mi, že daleko nebezpečnější, spíš než takovýto aktivisté, je, pokud takováto činnost a takovýto pohled se přenese do státní správy. A mnohdy si myslím, že k tomu někteří nemají daleko.
0: Měl byste příklad? Kdy se to přenáší do státní správy?
1: No, měl bych řadu příkladů, ale třeba bych uvedl, aby jsme nechodili daleko a nemáme tolik času, tak třeba k tomu požáru. Právě když jsme upozorňovali dávno dopředu samosprávy na to, že jsme v kulturní krajině, v oblasti, která je osídlená, tak mnozí zpochybňovali to, že se o tom vůbec má diskutovat. Že vlastně nehoří, suché dřevo nehoří. A to nám říkali státní úředníci, to nám říkali zástupci státu a nebavili se starosty, i starosty do jisté míry zesměšňovali v tom smyslu, že říkali, moc koukáte na ty fantastické filmy nebo koukáte moc na zprávy z Austrálie. No tak jde o to, že takhle se chovat státní úředník nemá, protože i ten státní úředník, který je v tomto případě zodpovědný za nějaké území, třeba v tomto případě za území Národního parku, tak to má řešit se vším všude. Je odpovědný za to území i z hlediska třeba požární prevence. Mm-hmm. To neznamená, že je to Národní park, že se na všechno může kašlat a může se říkat, příroda si poradí. No, samozřejmě. K tomu ale potom nepotřebuje správu, která má 55 zaměstnanců a 150 milionový rozpočet. Příroda si vždycky poradí, to samozřejmě pravda. A jde jenom o to, že já to území jako státní úřad mám spravovat se vším všudy, se vší odpovědností, protože to, abych jako ten státní úředník měl taky každý měsíc výplatu, tak ten někdo musí vydělat. Mimo jiné taky ten cestovní ruch, který v tom regionu působí a do jisté míry, pokud bude udržitelný, tak to nemusí být v rozporu se zájmy ochrany přírody.
0: S tím, co říkáte, nelze jinak než souhlasit, i včetně těch aktivistů. Ale vidím tady takový drobný problém, že vy, pane senátore, vy jste zákonodárcem. Vy jste člověk, který se podílí na tvorbě zákonů, na tom, jak budou znít třeba ty nové. Takže se nemůžu ptát jinak, než na ten okamžik, jestli se domníváte, že stávající zákonná úprava týkající se třeba ochrany přírody je dostačující, anebo se do toho musí nějakým způsobem sahat a dál pořádat nejrůznější věci, teď se to myslíme jmenuje Green Deal a mluví o tom celý svět, protože to má být ještě nad vším. Tak se ptám, jak to vidíte vy?
1: tak jedna věc je zákon a vymahatelnost zákona a dodržování zákonu. Tak já myslím, že zákony máme do jisté míry přísné až dost.
0: Takže dostatečné, říkáte.
1: No, teď bychom se mohli bavit o čem, ale z hlediska životního prostředí si myslím, že až, jo, že vlastně ty nástroje, pokud státní ochrana přírody nebo státní úřady chtějí, tak je dokáží uplatňovat docela dobře. V mnoha oblastech, ať už jde ochranu přírody nebo ochrana životního prostředí, jenom se musí chtít. Někdy se chce až moc. Obecně jsme formalističtí až hodně ve všem. A ochrana přírody a životního prostředí to umí taky. Někdy vás dusejí ty státní úřady na kde jaké pitomosti, formalitě a někdy neumí řešit zásadní problémy. Čili já myslím, že problém není ani tak v zákonech. Ty vlastně 20 let pilujeme a zpřísňujeme. Je otázka, jak se ty zákony uplatňují a jak přísně a jak kdy. Takže bych řekl, že v zákonech ten problém zásadní není. Jde o to, jak ty úřady se chovají, které je mají uplatňovat a jak je uplatňují někdy přísně, někdy naopak ledabile.
0: Takže je to v lidech vlastně, říkáte?
1: Do jisté míry v lidech, ale v tom systému. Já myslím, že obecně ten náš státní systém není mnohem funkční, respektive hodně formalistický. To platí i o ochraně přírody.
0: A teď ten Green Dealeček, to mě teda zajímá, protože spousta lidí to nenávidí, jiná část občanů říká zaplať pánbu za to. A k tomu ještě si dovoluji speciálně na vás dotaz, když vy se tomu věnujete té ochraně přírody takřka celý život, tak jestli máte pocit, že Green Deal má šanci zachránit tu planetu notabene, když ho podporuje jenom malá část světa a tou malou částí světa, myslím, kus Evropy.
1: Tak to je téma, který je hodně složitý a to je na samostatnou kapitolu. Jo. Tak Green Deal v obecné poloze, to tak bývá velmi často, je vlastně v zásadě dobře. Že jo. Chceme všichni chránit přírodu, chceme dělat všechna ta opatření, chceme rozšiřovat přírodní území a chceme jistě snižovat emise a tak dále. To všechno asi platí. V obecné poloze to tak je. A jde o to jenom, jak to naplňovat. Těch 14 prvních právních předpisů, které jsme projednávali za poslední dva roky, tak vlastně to naplňování je někdy nerealistické a možná jde za nějakou hranu udržitelnosti, protože mimo jiné jde také o to, že když něco chci prosadit, tak to musím umět lidem vysvětlit, obhájit a ty lidi to musí uníst. Čili jeden z těch balíčků, těch 14, bylo zřízení Evropského sociálního fondu, čili všichni si uvědomovali, že to má dopad uplatňování toho Green Dealu v té podobě, jak vlastně Evropská unie to chce dělat. No a jde jenom o to, do jaké míry jsme ochotní si toto připustit, do jaké míry jsme schopni to ufinancovat, protože když vlastně, jestli si dobře pamatuju, z toho Evropského sociálního fondu pro Českou republiku na asi 7 let mělo být 40 miliard, tak je otázka, jestli to něco zásadního řeší, protože 40 miliard při těch dopadech na ceny kde čeho, energii, tak budou docela znatelné. Do toho vlastně přišla válka a tato celý ještě vlastně urychlila nebo respektive akcelerovala změnu cen a všeho, ale 40 miliard je strašně málo. Čili jestli chci prosazovat politiku životního prostředí nebo jakoukoliv politiku, tak ji musím dělat tak, abych nevyvolal přece ohromnou odezvu proti. A myslím, že to začíná být znatelný třeba v západní Evropě. V Německu vidíme posilování těch jiných stran a někteří se tomu diví, no ale jako když lidé a voliči si o nich nemůžou myslet, přeci jsou pitomci, že mi nerozumí. Musím se zamyslet nad sebou, jestli ty věci dělám dostatečně dobře, umím je obhájit a taky je musí umět uníst, znamená i finančně uníst. A to Evropský sociální fond úplně nevyřeší. Notabene, ty dopady budou víceméně celoevropské. Cena emisní povolenky je stejná v Lucembursku jako v Bulharsku. Takže dopad emisní povolenky na člověka v Lucembursku je zásadně jiný z jeho příjmy než na člověka v Bulharsku. A to si myslím, že si musíme uvědomovat a dělat to s těmito limity. Pokud jde o to CO2 a další věci, Evropa versus svět, tak to samozřejmě musí také člověk mít na paměti.
0: Kdybychom vzali jenom jeden detail, a to je ta diskuse kolem spalovacích motorů aut, vis elektroauta, tak tady stojíte na které straně barikády?
1: No, velmi často lidi říkají, kteří obhajují ty elektroauta a ten tlak na to, aby se to uplatňovalo rychle z hlediska předpisů, to znamená limitů, zákazu, nebo z hlediska toho investování veřejných peněz, dotací do elektroaut, tak říkají, Dick, mobilní že to je přirozeně, že vlastně to je přirozený vývoj a ukazují to třeba na mobilních telefonech, kde jsme byli před 20 lety s mobilními telefony, kde jsme dneska. No a musel to někdo nařizovat a musel to někdo dotovat a dostali jsme se k tomu. Tak je otázka, do jaké míry se to má nařizovat a dotovat. A v tom teda problém mám, protože si myslím, že ten přirozený vývoj do jisté míry, kdyby se mu přiměřeně pomáhalo, tak doputuje, možná, že to bude o 5 let později. Ale pokud je o elektroauta, tak se předtím musím ptát, kde vyrobím tu ekologickou elektřinu.
0: Takže se vám nelíbí ten tlak?
1: Nelíbí se mi ten přehnaný tlak, obzvlášť pokud to v kontextu toho světa. V kontextu výroby té elektřiny.
0: Už tomu rozumím. Vy máte z krásné Lípy kousek do Německa. Předpokládám, že jako mnozí spoluobčané taky jedete nakupovat někdy do Polska, někdy do Německa. Před pár dny oznámil jeden řetězec prodejní a obchodní, že na pár dnů zvýší ceny. Četl jsem zatím na pár dnů. Bude k ním jakási ekologická přirážka, neboli ty vybrané výrobky budou dražší. Domníváte se, pane senátore, že toto je cesta ke šťastným zítřkům?
1: Tak já myslím, že ten řetězec chce upozornit na ten problém, že do cen chce promítnout všechny ty další náklady, které nejsou přímo finanční, a je to třeba ten ekologický aspekt. Že by tím chtěl něco dosáhnout, to asi ne.
0: Takže řetězec dělá politiku.
1: Spíše to asi, já nevím, jo, já jsem o tom slyšel, četl jsem to možná před 3 dny někde ve zprávách, takže nevím přesně, co tím sledují. A do jisté míry je pravda, že když bych chtěl promítat do cen i všechny ty ekologické aspekty, tak ty ceny budou o 50, o 100% možná vyšší. Ale na druhou stranu my ohromně dotujeme všechno, čili dneska už jako promítat něco do cen a vlastně když je křížem krážem v celé Evropě všechno prodotováno zleva zprava a v Čechách je to obzvlášť, tak je to fakt pofidérní vlastně, kudy to chci zatěžovat náklady a kde vlastně to dotuje. Takže my jsme bohužel opravdu už dlouho dotační ekonomika, tak jak nedávno řekl prezident Nejvyššího kontrolního úřadu, v tom s ním musím souhlasit, ta ekonomika je úplně nakřivo celá. Jsme prodotovaný zleva zprava a ten objem veřejných financí, který zasahuje do ekonomiky, je ohromný.
0: Dotace jsou zlo, říkal nedávno v XTV jeden český ekonom, dá se s tím souhlasit?
1: Já bych neřekl, že je zlo, to je platí jako extrém, do jakého extrému půjdu, jako dotace samozřejmě do veřejných subjektů, do veřejných statků, do silnic, dálnic a dalších věcí je asi jsou potřebné, že jo? Do investování do veřejných subjektů, samospráv je asi do jisté míry v pořádku, ale jde o tu míru, my jsme ji už dávno překročili. A nejenom v té veřejné správě, ale především mohutně dotujeme podnikatelské subjekty. A jde o to, že ty peníze se někde musí brát, oni nerostou na stromech, dokonce třeba i ty emisní povolenky, o kterých se teďka hodně mluví, ze kterých se financují opravdu po babičce a podobné věci, tak to nevzniká jako samo o sobě, to se předtím někde vybere, to máme v nákladech na cenu elektřiny, tepla a tak dále, to předtím se od nás, od lidí v celé Evropě, třeba celoevropský systém vybere a pak se to přerozděluje. A jde o tu míru přerozdělování a myslím si, že to přesáhlo nějakou míru a zase, jak to vidím v Čechách, tak těch dotací je takové množství a fakt 30 let se živím. Tím, že jsme jako město získáváme dotace, tak si myslím, že už je to přehršelo, už je to přehnaný.
0: Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
1: Děkuji. Naschledanou.
0: Naším hostem byl Zbyněk Linhart.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavre, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlíne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy,
1: Xavere. Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A měl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: No, jste pěkný kolaborant.
1: Kolaborant. No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, to se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jste pozůstalí a
2: já
1: tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte
1: je,
2: si,
1: je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane Holče.
2: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak. Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý městský věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mm-hmm. To je jako guilty jako vinej a pleasure je potěšení.
1: Takže no neříkejte mi to, mě nedávno psal můj bývalý ředitel Frekvence 1, pan Škoda, a říkal, vy jste moje guilty pleasure.
2: No tak ví, tak jsme jeho Rakušanové.
1: Takže to není pochvala moc.
2: Úplně to nemusí tak být.
1: No a dalo by se najít nějaký úhel, který by to pochválil?
2: Určitě.
1: Že to je třeba zajímavé.
2: Se to taky dá vysvětlit tak, že se bez toho nedokážete obejít. Což si myslím, že platí na nás dva. Takhle bych si to vysvětlil.
1: Jo,
2: co?
1: Jo. No, pane Holče, já jako nevzdělanec tady vedle vás starýho reportéra ostříleného z reflexu a všechno, co jste zažil, ale já vás musím poučit trošku. Poučit, jako zafušuju do vašeho komentování.
2: Tak vy, jde z vás zkušenost taková.
1: Zkušenost. Já vám řeknu, jak to dopadne.
2: Ale co?
1: Ty volby.
2: Jo. Povědejte.
1: Babiš to vyhraje s brutálním náskokem. Mm-hmm. Babiš bude mít 34%. Mm-hmm. Možná 35%. Okamura 18%. A pak všechno ostatní.
2: Mm-hmm. To se může stát, dobře.
1: A lidi, já to slyším od spousty lidí, buďte opatrní na ty strany, co jsou na hraně, pozor na ty ztracený hlasy. Mm-hmm. A to letos nebude.
2: Jo.
1: A letos nebude ani trošku. No a co vy myslíte, on už představil program?
2: Dneska. Dneska
1: no a je tam něco o nás?
2: Máme tam slíbenou nějakou dotaci.
1: Říkají to ne, v tom programu, že podpoříme
2: ne, já jsem to poslouchal celý. Nebudete věřit. A říkal jsem si, a teď už přijde řada na nás. Teď už tam musíme být my. A nic.
1: Opravdu celý?
2: Opravdu celý. Opravdu celý, Ksavr.
1: Tak já tu moji prognózu beru zpátky. Babiš dopadne hrozně.
2: Proč?
1: Bude mít tak 15%. No když nás nemá v programu,
2: jo.
1: No nemůžou lidi volit vůbec.
2: No.
1: No jo. A myslíte, že sjednotí ten rozhlas a tu televizi?
2: Já bych, víte, co já chci? Já bych to zrušil. A kdyby to aspoň sjednotil a ušetřil, tak i to je krok správným směrem.
1: Co? Jdeme. Jeden náš divák, Biozonky, říkal, že jsme se tady bavili o televizi, o rozhlase a říkal mi, a potkal jsem ho v trafice, mám dva zážitky z trafiky, a říkal mi, no a nic nezůstane na svém místě, jenom ten Milan Friedrich tam někde bude sedět.
2: Jo.
1: Představte si, že jsem byl včera pozdě, docela večer kolem 10. v trafice si koupit foukadlo.
2: Tam už se prodává jenom to, ne? Tam už nejsou skoro žádný noviny, ne? V trafice.
1: Víte, že jsem tam žádný neviděl?
2: Už skoro žádný nevycházejí, tak.
1: Já se potom nedívám. Hmm? No, tak ale cigarety já měli. A přišel tam pán a říkal, můžu se s váma vyfotit? A já jsem říkal, jasný. A on mi říkal, já jsem revizor. A měl tady takovou tu malou kamerku. A já jsem říkal, jak revizor? On říkal, no, jako z dopravních podniků. A normálně sympatický mladý člověk říkal, že manželka sleduje hlavně vás a nás tady a to. A on byl revizor.
2: Revizor.
1: Představte
2: to je si. Něco, ne?
1: Revizor až z Petrohradu. No tak to mě pobavilo, z toho jsem měl radost. Ale víte, co mě ještě teď leží v hlavě? Vy jste zmínil toho pana Rakušana. Ona prej nějaká nahrávka.
2: A mně se k sebe líbí, jak to ohlásil na sebe. On sám na sebe vyhlásí kompro, protože je, jak to říct slušně, pokakanej až za ušima. No, to je takový lirický, ne?
1: Jako vějíce je posraný.
2: Jo, jako takhle, vějíce. Jo.
1: Stejně jako ten Fiala, oni vidí, kam se to řítí.
2: Ale víte, co je nejlepší, že to je pomsta otců zakladatelů podle všeho stanu, který on zašlapal do země, prohodil, jak se říká, zbavil se jich, uzurpoval si to. No tak si udělali nahrávku, že jo, a
1: no, ono to má být kolem toho dozimetříčku.
2: Kolem dozimetříčku a trošku to má ukazovat to, že totiž Rakušan je, když si přečtete to, co on, jak na sebe to kompro vyhlásil, tak si ho přečtete a řeknete si, a tak to je jasný, protože on je vlastně hloupej v té svojí, jakoby zdánlivý, jak to říct, v té moci chtivosti a bezkrupulóznosti, tak on je vlastně tupej. A on vám jako dá nápovědu sám, protože řekne, a tu informaci o té nahrávce jsem dostal z médií, nikoliv od policie, protože já, samozřejmě jako ministr vnitra vůbec nemůžu vědět a nevím, co se děje v policii. A ta nahrávka ho má usvědčovat z toho, že asi trošku ví, co se děje v policii.
1: No jasně, pane Holče, řekněte těmhle těm výrokům, znáte jedinýho člověka, kdo by ještě takovýmhle debilitám věřil? Já neznám ani jednoho.
2: Já myslím, že jsou to ty holky ze stanu od Rakušana. Ty, co si tam navolil kolem sebe, když se zabetonoval u moci a v čele stanu.
1: Myslíte?
2: To jsou takový, oni se jmenují jako Michaly, Pivoňky a já nevím, jak dál. Tak ty, myslím, soudruhovi, předsedovi pořád asi ještě věří. Oni vidějí to v těch jeho očích. Co?
1: No já nevím. Já jsem viděl dneska na Facebooku kreslený vtip, ale moc hezký.
2: No.
1: Kde je pán jako opravdu s vytřeštěnými očima a za ním běží děti s telefonem a podávají telefonem ta bublina a to jedno dítě říká, tatínku, volá ti strejda Riddle.
2: Jo. No jož, šifr telefon.
1: Šifr telefony. No já nevím, jestli my nejsme, pane holče, nějak pozadu, že my nemáme ty šifrované telefony.
2: Teď já jsem vám několikrát říkal, že bych chtěl šifr telefon.
1: Ale kde se to bere?
2: Tak to zaříte někde.
1: No, nemusíme kvůli tomu vstupovat do stanu?
2: To ne, to bych nedělal. To
1: no,
2: bych... Já bych se bál trošku o život.
1: Proč?
2: Tak kolem toho dozíku je kolik? 5-6 mrtvejch? Já bych se bál.
1: 5-6 mrtvejch. Taková politická strana takových hodných lidí. No.
2: Takový hodnoty samý.
1: Hodnoty. Ale oni budou mít hodně procent, oni budou mít tak 10-11. Na opozici dobrý.
2: No, na opozici. No hlavně na krimibandu, ne? Opravdu, co?
1: No a budou v opozici, no. Takže... No a prosím vás, vysvětlete mi, ještě já se pořád teď kladu otázku, když vidím tu kampaň, to Spolu bylo v televizi na Primě, byla nějaká diskuse a tam hovořil ten pan ministr Hladík.
2: Ten je hustej. To je lhář, Ksavre.
1: No, používá termíny, jako jak to bylo s těmi billboardami a tak.
2: S billboardami?
1: S billboardami.
2: Odkud je?
1: Z Brna.
2: Tak to vysvětluje vše.
1: Ten člověk, já nechci být zlej, ale on neumí říct souvislou větu bez chyby. To je něco jako já. Ale já nejsem ministrem.
2: Ale jste od Brna vlastně taky, tak to, tam, no, tak pozor, tam to dává jistý smysl.
1: Z úpatí Českomoravské Vysočiny. To už něco jiného. To už je opravdu
2: něco jiného.
1: Brno nám leží u nohou.
2: To jo.
1: Brno si Ptičnov pucuje boty.
2: To je na vás vidět.
1: Jo, to je jako, buďte v klidu. No a řekněte mi, co to za člověka? A on kandiduje.
2: Co kandiduje? No ježišmarja, jasně.
1: No. A z které on strany?
2: No od bratrů a sester, od božích lidí. To je boží lhář.
1: On je bratr, tak
2: to
1: je...
2: Ježišmarja.
1: Tak to
2: je sedí. Vysoký bratr, to je bratr číslo 2 nebo 3.
1: K tomu začínám rozumět.
2: Ale on je hrozný lhář. Ale já vám říkám, že ten skončí v pekle, protože tam to mají takhle. Buď do nebíčka, nebo do peklíčka. A bratr Hladík půjde do peklíčka. To vám říkám.
1: To já takhle říct neumím, já, protože... Jo. No, nesuďte, pane holče.
2: No ne, já vidím, já ho soudím za to, co dělá, za to, jak lže.
1: Ale já vím, ale buďte... Bůh každýho miluje a pro každého člověka je na světě místo. Ne. Buďte trošku křesťanský.
2: Na světě, ano, ale víte, kdo Ksavere otevírá nebeskou bránu? Jak se jmenuje?
1: Svatý Petr.
2: Tak já mu ji neotevřu. Takže půjde do peklíčka.
1: Do peklíčka? Jo, vlastně svatý Petr. No jo, mě to až teď cvaklo.
2: Já jsem vám dopřál čas.
1: Mě to taky chvilku trvá.
2: Jo, ne? Tak co?
1: Je,
2: ale dojde vám to.
1: Dojde mi to, jako potřebuji trošku času. Já mám totiž dlouhý vedení, mě to jde přes Smíchov.
2: No a co?
1: Přes nádraží a tam taky občas vypnout. Omlouvám se. Pane holče, tak mi vysvětlete, jak je možný, že takovýhle člověk, který je tak průhledný, tak když se na něj díváte, tak vidíte nic. A on něco řekne a vy vidíte třikrát nic. A oni ho dají na kandidátku. Já neříkám, že to je zlej člověk. Já ho na rozdíl od vás nesoudím.
2: Já to byl, že tak nebejvá úplně...
1: Já bych mu dal dokonce tělo Dobrej Kristovo, člověk. Kdybych chtěl.
2: Co byste mu dal?
1: Tělo Kristovo.
2: Já bych se dal berličkou.
1: Berličkou ne, to já ne. Já nepodporu násilí.
2: Já taky ne.
1: A já si pořád říkám, že kdo na mě kamenem, na toho já kvašákem. Mm-hmm. Kvašáky mám zase.
2: A nebo kladívkem.
1: A dal byste si kvašáček, co? Já to na vás vidím, pane holče.
2: No já jsem si vzpomněl, Ksavere, na dětství jsme měli učitele Dílen na základní škole a on byl trošku pošuk. Pak ho vyhodili a on občas dal někomu, nebudete tomu věřit, do hlavy kladívkem, když něco špatně udělal. A jednou dal spolužákovi kladívkem trochu víc a už pak skončil ve škole.
1: Počkejte, to mi neříkejte.
2: To fakt?
1: To mi neříkejte. My jsme měli ve škole učitele Dílen a on trestal žáky kladívkem.
2: Tak to byl možná ten samý démon, možná rotoval po městech.
1: Za toho já jsem dostal dvojku schování. Protože dílny v té škole...
2: Jste byl slabší dílna?
1: Já jsem byl svině hlavně.
2: Jako, tak to vám zůstalo.
1: No to mi zůstalo. Dílny byly vedle šaten, to znamená šatny suterénu a pak škola a my jsme měli dílny v pátek odpoledne. A ono to mělo jenom takovýhle maličký okýnka, takový ty, jak bývaly ventilačky, si vzpomenete, a který byl ještě hodně vysoko a byly asi takhle široký jenom. 15 cm možná. A já jsem ho v pátek odpoledne zamčel v té dílně. A klíč. A já jsem si myslel, že se za hodinu vrátím a že to odemknu a uteču. No jenže, co se nestalo, ona byla za hodinu zamknutá, byly zamknuty ty dveře do těch šaten. Takže on tam byl až do večera, než ho začala hledat rodina. Mm-hmm. Byl z toho hrozný průser a já jsem se pod tíhou důkazů.
2: Přiznal.
1: Přiznal, ale pak jsem si mnohokrát říkal od té doby, co to je za učitele dílen, to byla dílna, kdy tam musel být nějaký nebozízek, kterým by odvrtal zámek. Kdy tam muselo být něco, čím by... A kdyby se takový chlap rozběhl a padnul těch dveří, tak... No nicméně byl průser na světě. No. Dost velký, pane Holče. Protože to vypadalo, že budu chodit do školy v horních loučkách. Jako. Chvilku. To se tak u nás říká.
2: No, tak víte, to byly časy, co?
1: Takže vy jste taky měli problémový učitele dílen. No a ten Rakušan učitel, ne?
2: Rakušan učitel.
1: No, tak já... Víte, kam jeřím.
2: No, já mám kratší vedení než vy, takže jo.
1: No a není nakonec i ten Fiala učitel, jen tak se ptám.
2: Vidíte, jak se k tomu dostáváme?
1: Tak dodílen, ne?
2: No, dodílen.
1: Dodílen. A nebo do dolů.
2: Myslíte, ty už nejsou u nás, takže dodílen.
1: To už není v Jáchymově? Nebo někde?
2: U nás se skoro nic už netěží, ne?
1: Netěží, no. Škoda. No, já pořád chci vidět v lidech to lepší, pane Holče, protože nejsem tak zlej jako vy. Tak já si pořád říkám, že nebude ten pan Rakušan tak zlej, jak vy si myslíte. Pravda, nevěřím hloupostem typu, že neví, co u policie. Každý minister vnitra.
2: Vy si myslíte, že trošku to? Co?
1: No, já nevím, že za ministra Grosse.
2: Tak ale ten opravdu nevěděl, co se děje u policie.
1: Se zaznamenávali ještě odposlechy na CDčka nebo na DVDčka, nevím na co. No a říkalo se, že on byl kolikrát do jedné do noci v práci, a že seděl, měl ty sluchátka.
2: Jasně, a teď si vemte, Xaver, to není náhoda. Gross si na vnitru udělal tým Mlín.
1: Mlín?
2: Mlín.
1: Fakt Mlín.
2: A všichni se děsili, co to pro boha je tým Mlín, ještě s tím názvem, ne? Mlín, jako co evokuje.
1: Kdo se dostane do Mlín.
2: Tak. A od té doby nikoho nenapadlo už si na vnitru udělat nějaký extra tým, protože už to samo vnitro stačí. Teď přijde Vítek, a co udělá tým Kryt. No, a kam chodí na ty názvy, mi řekněte, tyhle pošuci.
1: No, neměl
2: co?
1: Náhodou ministr Chovanec Kobru?
2: Kobra je daňová, ne?
1: Daňová jsem, Kobra, to musí pod vnitrem, ne?
2: Tak to bylo asi pod celní správou spíš, nebo pod...
1: A celní správa
2: ale,
1: pod vnitrem.
2: Chovanec byl trošku blázen, ale nebezpečný, ale myslím si, že tým jako Kryt nebo Mlín neměl.
1: To je... No, jako Kryt je fakt hrozný.
2: To teda.
1: Podle mě. No ale on ten pan Foltín, já jsem vám ho viděl, on hovořil u paní Tachecí.
2: Tak to musel ale vznešený rozhovor.
1: To se potkali dvě legendy. No bylo to velmi znešený, jako
2: pěkný. A řekl, že svině?
1: No ne. A řekl jednu věc, pane Holče, ten pan Foltín tam seděl, ty svoje oči, jako pichlavý. To. A paní Tachecí se ho ptala, co když volby vyhraje Babiš a co s váma, nebo něco podobného. A víte, co řekl? Víte, co on řekl?
2: Ne.
1: Že bude sloužit této zemi.
2: Ježiš, jen to ne.
1: A jak vyřknu ta slova, mě normálně slzy.
2: A paní Tachecí taky ne?
1: Paní Tachecí ne, paní Tachecí je tvrdňaská.
2: Já myslím, že tvrdňaská na jednu stranu a na druhou stranu, že je měkaská, ne? Spíš.
1: Fakt? No tak já to nevidím. Jako
2: no, jo,
1: tak na mě to skočí na YouTube jednou za rok.
2: Tak. Vy k ní máte slzy tak jako tak, ne? Když se znáte
1: ano,
2: dobře, tak to tak
1: nemůžu nejde. Říct dobře, ale byl jsem roky její podřízený a tak. Musím říct, ať si myslíte cokoliv, vy, takže Bára je podle mě dobrý člověk a byla skvělá šéfka.
2: Jo, já vám skvělá to nerozporuju.
1: Ostrá teda.
2: Jenom teď vím, že jako je ostrá tak na jeden tábor a na takový ten druhý ne.
1: To já nemohu říct, no. Protože jsem viděl po strašně dlouhé době. Víte, kdy jsem to přestal sledovat?
2: Co?
1: No, Báru.
2: No.
1: Ona tam v době covidu měla nějakýho profesora, nevím, Kovadlina, nebo jak jsme, nevím, to je jedno, pardon, žádná, není v tom nic velkopanského, já to fakt nevím. A on tam byl týden co týden. A mě už to tak nebavilo.
2: Víš, já si ho pamatuju. Nevím, už to jméno,
1: Kovadlina,
2: jasně.
1: Kovadlina, ne? Nebyl?
2: No něco, to je jedno. Takový já vím jméno. Úplně, vím přesně,
1: ale on tam byl. Ale on tam byl pořád. Říkal jo, pořád to samé.
2: Jasně.
1: A vlastně on byl přesvědčovatel. Mm-hmm. A v mým případě přesvědčoval přesvědčenýho, protože já jsem se chtěl očkovat, tak jsem se naočkoval, už jsem se pak neočkoval a dneska to vidím celý jinak, ale tenhle ten už mě tak sral. S těma plky.
2: Jo, já vím.
1: Normálně plky, plky, plky. A divím se, že ona se tomu propůjčila, protože jestli Bára má něco ráda, tak je to pestrost.
2: Pestrost?
1: Názorová.
2: Tak, Xavere.
1: Ne, nevím. Takže jsem neviděl dlouho, ale Foltýna jsem viděl a neměl jsem pocit vůbec, že by k němu planula nějakou lásku. To teda musím říct. Ale představte si, že takovýhle člověk vám řekne, že chce pracovat pro tuto zem. No, pane Holče, to já jsem od vás nikdy neslyšel.
2: Xavere, není nic strašidelnějšího, než slyšet, že Foltýn chce pracovat pro tuhle zem.
1: Jak to?
2: No, vy nevidíte to jeho děsivý dílo?
1: No, je to děsivý.
2: No, tak vidíte.
1: A já myslím, že jiní z historie chtěli pracovat pro svůj.
2: Jo, jo. A jak to dopadlo?
1: Pro svoji říši někteří.
2: Taky.
1: Ale to nebude ten případ, pan Foltýn.
2: Já si myslím, že on by se tam propracoval klidně, když ho sleduju.
1: To nevím. To,
2: jo, já myslím, že mám tak, to.
1: Tak nesleduju, ale mrzí mě to na vás, popravdě řečeno, že vy vlastně, pane Holče, vůbec nechcete pracovat pro tuto zem, která vám dala život,
2: to není pravda,
1: naději, dává vám budoucnost. A vy chcete tam pracovat pro sebe jenom. Ne. Já, tady z naší dvojice, já jsem ten, kdo chce pracovat pro svoji zem, jako pan Folty.
2: Já pracuji pro vlast furt, Xavre.
1: Pro vlast?
2: Jo.
1: Pro kterou vlast?
2: Pro svoji i pro vaši.
1: I pro Smíchov?
2: Jo, třeba se snažím, dělám všechno proto.
1: Jo, to se musím napít, to je nervák aby, s váma.
2: Jo, plukovník Foltýn skončil. A víte, co se mi na nich líbí? Jaký oni jsou šmejdi. A že?
1: Pane Holče!
2: Jo, celý ten jeho hnusný odbor. A ano, říká, zrušíme vás, to bude jedna z prvních věcí, jestli půjdeme do vlády, rozprášíme vás. SPD to říká.
1: Jindra
2: to říká.
1: Náš Jindra?
2: Jo. A já jsem šťastný, protože v to doufám, že to udělají.
1: Tak toto ne, oni, pane Holče, toto jsme si nedomluvili.
2: A oni,
1: bylo řečeno, že v tomto pořadu šťastný nezazní.
2: Já musím.
1: Neříkejte, že jste šťastný. Řekněte mi, že jste happy.
2: Já se chtěl říct, já budu šťastný,
1: kdykoliv
2: když to začnu
1: šťastný.
2: A oni, když to slyšeli, tak řekli, největší
1: Maria
2: chyba
1: Gloria.
2: Příští vlády by byla zrušit nás.
1: No, oni chtějí sloužit
2: chtějí
1: té zemi.
2: Sloužit. Jo.
1: Krásná je naše zem a mír z ní pramení.
2: No, to se mi úplně zdá poslední dobu.
1: Počkejte, to jsem se učil na základní škole.
2: Jo, to jo.
1: Já jsem to recitoval potom za trest. Jak jsem
2: jste recitovali s Kalouskem? Nesešli jste se někde na recitálu?
1: Ne,
2: budovatelských verš.
1: On recitoval.
2: No, jasně, on se za to, on to má, Mindra.
1: Já vám řeknu, co jsem ještě recitoval. Jestli vás to teda zajímá. Na 7. listopad bylo výročí Veřesem. Mm-hmm. Říkám to dobře?
2: No, bylo to 7.
1: 7. listopadu. A já jsem ještě se musel naučit jednu báseň, která začínala rudou barvou dneska září sedmička v mém kalendáři. Není to tak hezký?
2: Je to krásný.
1: A já, když si to dneska vybavím,
2: jenom být vámi,
1: jsem dojatý.
2: Zkusím se někde zabrousit do archivu, jestli to tam leží, tak to vymažu.
1: To ne, to až budu někam kandidovat. No ne, tak já jsem měl pionerský šátek.
2: No to já úplně vidím.
1: Měl jsem takový červený desky a tři cípy pionerského šátku, víte, co znamená? Pionýr, svazák, komunista.
2: Fakt?
1: To byly tři, to si pamatuju dneška. Já to dneška ctím. Proto já mám tak rád ty komunisty.
2: Jo, tak.
1: Mě dali tu recitační dovednost.
2: To je jasně.
1: No, pane holče, vy si z toho děláte srandu, ale...
2: No, nedělá moc.
1: Já si myslím, že nebude lehký se Foltyna zbavit. To není jen tak, že my to rozprášíme. To říká možná Rajchl.
2: Říkají Babiš, a oni to můžou zrušit, oni ho můžou vypráskat.
1: Ale je nějaký zákon o státní službě, ne?
2: Hobby, on je právě mimo zákon, to je na tom vlastně to nejlepší.
1: Jo, protože on je to ještě mimo zákon.
2: Jasně, no tak protože on je v podstatě zaměstnancem Pepy na Hradě. A ten ho tam strčil, on není úplně zaměstnancem úřadu vlády. No,
1: Pepi Dvořáka?
2: Ne, Pepi Pávka.
1: Pávka!
2: No. Takže on nemá ani žádný jasný mandát. A on vždycky říká, já tady ani nejsem zaměstnaný. Když se to je vlastně... A jako vy teda máte přesně funkci? Já tady nejsem ani úplně zaměstnaný.
1: on je vyžírka, ne?
2: Jo.
1: Tak ty typická vyžírka. Jo. On nic nedělá, kromě komunikační karty.
2: Ale viděl bych pro něj misi povolební k Severe, protože on se teď specializuje... Taky. Ale on se teď specializuje na ty lidi, co se, jak říká, zbavili odpovědnosti občanské. Že někteří už jsou prejstracení, ty už jako nezvedne z té země a nevrátí do společnosti, ale někteří jsou tak jako mezi, že tam ještě naděje a já myslím, že vy jste ještě mezi, ještě že tam je ještě naděje a že by vás plukovník mohl ještě zvednout z té země a vrátit do slušné společnosti.
1: Jako na koleje. No a dá se k tomu někde přihlásit?
2: Zavolejte mu.
1: Já na ně nemám telefon.
2: Tak mu napište mail.
1: Mail? To je plukovník zavináč vyžirka.cz.
2: Jo, a napište, padnul jsem prostě, zahodil jsem občanskou zodpovědnost, potřeboval bych pomoc zvednout a vrátit do společnosti.
1: A on přijede?
2: Jo.
1: A přijede na motorce, nebo?
2: Já nevím, možná s nějakým Antonem.
1: No. Víte, co mě totiž zaujalo, že náš prezident jezdí na motorce?
2: Víte, já nejsem motorkář, ale hrozně se mi líbí Harley, ne? A i ten symbol, co to je, prostě když se řekne Harley a vybaví se Harley, tak vidíte Ameriku prostě...
1: Ty noční vlci, ne?
2: No tak ty jsou Rusové, tak tento motorkářství...
1: Jsou Rusové ti vlci?
2: Jasně. Ale Američani mají Hells Angels, ne? Ale Harley je prostě Amerika, to je jeden ze symbolů Ameriky, fakt. Harley je Amerika a
1: 66.
2: Jo. Route 66, prostě jedete nekonečnou krajinou, kde nic není, sedíte na té mašině, prostě máte puštěný pořádný rok a jedete.
1: Pěkná blbost.
2: Co?
1: No, co na tom je, jet krajinou, kde nic není.
2: A je to super, já třeba jezdili autem.
1: Ale jeďte se tady okolo Tišnova.
2: Jo, jo.
1: Na průzku,
2: já tohle na Americe mám právě hezky, rád, že jedete klidně celý den, máte kolem sebe úžasnou krajinu a nikde moc není civilizace. Ale... Harley je symbolem svobody, ne? To je prostě, že sednete na tu mašinu a všechno je to vaše před váma. A teď oni tam vezmou rozvědčíka, komouše bejvalýho a co hůř, ještě tam vezmou tu politručku a oni tam jedou spolu s nima, ne? Chápete to?
1: No vy ležíte na zemi, pane holče, vy jste zralej na pomoc.
2: Že taky, že asi bude vzít nás muset obavit.
1: Já mám pocit, že jako to není dobrý.
2: No, ale počkejte, já mám pointu.
1: No.
2: Já to mám vypointovaný jako Jindra. Pan doktor Pospíšil, znáte ho?
1: Meda.
2: No a když teda agent Pávek a politručka Bávková udělali tuhle tu spanilou jízdu, tak celý jejich fanklub se mohl jako zvlhli hodně. Tak napsali, tak. A tohle to je ten váš prezident. Prostě. Tak si řekl, tak asi jim stačí, že umí prezident jezdit na motorce. Dobře, mohli to říct. Nemusel udělat prezidentem, ne? Kvůli tomu. Ale už se stalo.
1: Dobře.
2: A pan doktor Pospíšil, jak má takový talent na to si naběhnout na ty bydle, tak zaparafrázoval Paroubka, řekl, nechci se dotknout žádného státu, ale který stát tohle má? No a teď se objevily fotky, koho myslíte, takový méně hodnotový?
1: Orbán.
2: Ne, to není motorkář, ještě lepší.
1: Ještě lepší
2: kádr.
1: Tak Fico jedině.
2: Ne, ještě musíte trošku víc na východ.
1: Ne.
2: Jo.
1: No tak... Zelenina.
2: Zelenina ne. Vlad.
1: Car.
2: Car je nejznámější motorkář, který jezdí s nočníma vlkama, ne? A jsou fotky, jak má tu mašinu ohromnou. Užívá si to, ne?
1: No to se Meda sekla.
2: Jo.
1: Ježíš.
2: Meda, no, co byste čekal.
1: No a tak to není. A já jsem zase někde četl na Facebooku o panu Medovi, že Medě... že
2: to je teď pan, je...
1: 50 přebaluje, uspává.
2: A je to pan teda, jako když to...
1: Nevím, já to, to je v dnešní době to, pane holče, úplně...
2: Já právě jenom se ptám, abych to, abych byl ve obraze, abych správně to používal.
1: No, a já jsem si vlastně říkal, proč ne?
2: A tak ono by bylo, já bych vlastně tomu fandil, kdyby u toho zůstal a už třeba se nevracel do politiky nějak, ale on kandiduje tady v Praze, to víte.
1: Kandiduje v Praze. Pane holče, tentokrát to bude takový vyprášený kožich těmhletěm lidem. Nezapomeňte, že oni je všechny za poslední dobu prohlídli, ti lidi. A já tady mám výtisk na stole vedle.
2: Měl jsem složku.
1: Složku, kde je rukopis knihy, kterou vydává IVK k volbám.
2: Nemáte nějakou nahrávku?
1: No, četl jsem 14 stránek.
2: Aha.
1: Jak ten Klaus je všechny zneuctil. Jak jim pojmenoval, co to je zač. Ta TOP 09. Stane. Já jsem normálně vám tady četl to z těch papírů. A když jsem vlastně na třetí stránce, tak jsem si říkal, já si s tím vlezu pod stůl, aby se někdo tady z nástupiště nedíval, že to čtu.
2: Jo, jo.
1: Normálně protistátní čtení se vším všude. Klaus jako vždycky ťavka na přesný místo a sepsul tam všechny od Turkovců počínaje až ODS končí všechno. Jeden vedle druhého. Všem stejným metrem jako pan prezident. Pane holče, chcete to přečíst?
2: Jo,
1: není
2: jo.
1: To tak jako... Protože představte si, že jsou ještě lidé, kteří nás mají rádi.
2: Jejich sabere spousta.
1: No, je jich 6 dneska. Ale i jsou skvělí, protože podporujou nás, tento pořad. Na
2: Pravdu, přístav pravdy.
1: PPčko.
2: Dobrou věc.
1: Přístav pravdy. No.
2: Tak sabere, poslouchejte.
1: A... Na transparentním účtu XTV. Já vás budu poslouchat a kdyby vám to nevadilo, já bych si u toho začal připravovat KHčko. Jestli vám to nevadí.
2: KHčko je co?
1: KHčko. Jdete kniha Řichu.
2: A, no jasně, tak jo. Tak jo. Poslouchejte. Ksa.
1: Takže přátelé, pan Holec hovoří.
2: Alena Vítková, na Vilzonku od Azalky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav pravdy. Vidíte, přístav pravdy, ten drží. Tomáš Sova. Vilzonova 920 na premiérku Věrku.
1: Yeah,
2: byla vaše premiérka, Ksavere.
1: Ale já bych to fakt chtěl.
2: Věrka je taková, Věrka se nám propadá taky, Ksavere.
1: Ještě to promysl.
2: Víte, co Věrka jako říká občas? Já bych je všechny nakopal do prdele v té vládě.
1: Říkala? Já jsem ji hrozně dlouho neslyšel nic říct, ale líbí se mě, čím dál viděl jsi mi na fotografiích. Hmm? Ale tam nic neříká na těch fotografiích.
2: Jo? Ať pro ní do horních. Čuchtomrlý přijede auto s majáčkem a na věčnou židli pro Mildu Friedricha. Ksavere, ten Milda.
1: No.
2: Dagmar Kadlecová, pro vás všechny, za vše, co děláte, za Ksaverovo krátké, ale mozecké přijetí u vás.
1: No.
2: Jaké přijetí?
1: Přijetí? To je jako audience.
2: No to jo, ale...
1: No jestli... asi byla tady, nebo byl.
2: Aha, tak to jo. Tomáš Pokorný, na stoleček se sesličkou pro Milana Friedricha do přístavu pravdy, kde nikdy nebude místo pro Prevítkovo zlo. Vidíte, jak se vede.
1: Prevítkovo.
2: Ten Milda Friedrich, až to uvidí tohle a co, Ksavere? Daniel Klement, na Vlzonku přístav pravdy mistrů Ksavera a Holce. Tak díky všem.
1: Pane Holče,
2: no.
1: Do knihy Říchu bez konzultace musel jsem si to prosadit. Vít Rakušan za nahrávku o Dozíku.
2: Je to geniální já nevím, nevyhlásím na sebe taky nějaký kompro?
1: No já myslím, co? Že na nás bude nějaký kompro, co nevidět. Typoval bych to ještě dovolen, pane.
2: Mně se to líbí, on je fakt jako nápaditej. Co?
1: Já už jsem si kvůli tomu zrušil účet na Pornhub.cz.
2: Jo, není to škoda?
1: Tak je to škoda, měl jsem předplatný.
2: Ksavere, nestrčím tam tu propisku, vidíte?
1: Ježíš, pane holče, za to vám tak děkuju.
2: Vidíte, jak já jdu do sebe.
1: Prosím vás, řekněte mi, kde jste toto pochytil?
2: Možná v těch dílnách od toho učitele.
1: Víte, kde se toto dělalo? Já jsem toto spatřil nedávno v jednom seriálu. Jak se dívám uchylně na ty staré seriály. Okres na severu.
2: Okres na severu.
1: On tam generální nebo okresní tajemník něco podepíše a takhle to tam strčí, jak vy.
2: To byl Moučka.
1: Moučka. Ježíš, to já miluju. To je, pan Holče, je takový jako...
2: Vždycky vás identifikujeme v Praze, odkud pocházíte. Jakmile řeknete první toto, vaše,
1: toto?
2: Tak to víme.
1: Co znamená?
2: V Praze nikdo neřekne toto.
1: A co jsem řekl toto?
2: Jakmile toto a toto a toto, já jsem se musel rozesmát.
1: A co je na tom blbě?
2: Protože v Praze nikdo neřekne toto, rodilej Pražák.
1: Řekne totok?
2: Tohle.
1: Tohle?
2: Mhm. To je z Číny, takový, co?
1: Je to takový jako nedomrlý jakýsi celý. Toto je hezký.
2: Toto je krásný.
1: No to je, já zas...
2: Tam je ten Tišnov, Ksavere.
1: Ale pane, o čo zavíjí vaše plky. Běžte dál na Slovácko, tam říkej hento. Zase. To ještě lepší.
2: Odsaď je rád, ne, Bartoňček?
1: Rád?
2: Hm?
1: Je ze Slovácka?
2: Myslím si, že jo.
1: Já jsem myslel, že z respektu, jako, že se tam narodil v archivu.
2: Ne, on je z aktuálně CZ, to je taky, ale já myslím, že je ze Slovácka.
1: Jo.
2: Má to bodrý srdíčko velký.
1: On je dobrý.
2: Jako vy.
1: No, tak nebo, Holče, ne, o některých věcech bych pomlčel.
2: Ne,
1: u ničeho neříkejte jako vy. To je hrozně nebezpečné. To může mladýho chlapce, jako jsem já, v tom citlivém věku.
2: Máte pravdu. Tak může... já bych to řekl jinak, já bych to opsal. On to myslí dobře stejně jako vy.
1: Já to myslím dobře.
2: Dobře.
1: A ještě mi řekněte poslední věc. Myslíte, že Pávkovi, Politručka a komunista budou volit stačil, ne?
2: Komunista. No tak tam je to jasný.
1: To je jasný. Mm-hmm.
2: Ale oni vykroužkou ty opravdu komunisty, protože oni tam nechtějí. Oni tam nechtějí žádný ty nekomunisty.
1: Jo, takže no. Martu Semelovou.
2: Martu Semelová, to je jejich kádr.
1: Jsem se dozvěděl, že kandiduje.
2: Mm-hmm.
1: Ale... Pane Holče.
2: Ta je dobrá, ne?
1: No je to ta stará garda.
2: Ta je hustá.
1: To jako rudou barvou dneska září.
2: Mm-hmm.
1: Pozor. No jsme na konci, pane Holče. Zase musím týden vydržet.
2: Bude to těžké, co?
1: Bude to těžké a už teď si říkám, už aby byl čtvrtý.
2: Já tak.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Nashled, Xaver. Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Končí.

0: na cesta, stříknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek.

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se

nic, až jednou lehl jsem si na koleje. Neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek, ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel, a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, hele, stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadnem, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás to

0: klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie a musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? A není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se tím musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát, že je úplný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii. A protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zas může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici. Jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, bude to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí. Je to samozřejmě hrozná věc. A ty co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
0: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
0: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
0: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam teda ono dostane.
1: Jestli.
0: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít

0: tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, sice ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam bude mít hrozně moc a koalic. A já teď nevím, jestli třeba paní Šechtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem, protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech. A ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý, to asi my nevyřešíme.
1: První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
0: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti, na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře, euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny hele to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Dejte dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák, Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A bylo to strašně dobře. Ty lidi, ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, i když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
0: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začalo bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím. Prostě mě ten zub vytrhnou a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělá nějaká paní 30 let. A problémy s doktorama nebyly. protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před krajskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád. Pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestní, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo, hejtman a starosta říkají, to je v pohodě, to máme dny obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
0: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já, a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All-in podcast, každému doporučuji, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby, v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
1: To je všechno.
0: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
0: Přiletíme někam, to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
0: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler. Posloucháte Radio Xaver.

0: jak měsíc nad Hradcem, jak pivo na zelenou, to v parku drnkaj si Romové.
1: Una castaña virginal.

za vrabcem, půl psem a napůl ženou, do hlavy griotkaru, ole. Jak měsíc nad Hradcem, spím s tváří odvrácenou.

0: Ladislav Vízek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den přeju.
0: Fotbalová legenda.
1: Asi ano.
0: Je to tak? Slyšíte to rád?
1: Asi je to lepší než Matador nebo důchodce, takže to legenda se hezky poslouchá.
0: Člověk, který pozoruje věci okolo, já to o vás vím a sleduju, že občas si zakomentujete něco, ale pojďme začít teď aktuálně od toho sportu v naší zemi obecně, nejenom fotbal, všechno ostatní. Všichni říkají, že na to málo peněz. Že už nebudeme mít takové ty slavné sportovce, jako je třeba vaše generace fotbalistů, Vízek, Panenka, tuším bych mohl říct, že?
1: Ano.
0: A další hokejisté, Jágr, Jirka Šléger a spol. Je to všechno otázka peněz, pane Vízku?
1: No, víte, já si tak úplně nemyslím. Že já si myslím, že ta generace, co je teď, je jiná, než jsme byli my. A tam se to penězma, si myslím, dohnat nedá. My jsme byli z vesnice hodně takhle, talent jsme měli, byli jsme pohyblivější. Dneska ty mobility, počítače se podepsalo určitě na výchově těchto z těch mladých kluků a holek. A myslím si, že peníze by to nedohnali, že prostě se méně sportuje. Samozřejmě souhlasím s tím, že těch peněz do sportu jde obecně málo, protože já si myslím, že sport je na planetě zájem pro lidi číslo jedna, jo. A myslím si, že se nám nerodí prostě takový talenti nebo takový sportovci, jako bylo předtím. Já si myslím, že nám ubývá, podívejte se, medaily, že už není tolik medailí, že na olympiádě už ty olympijský vítězi spíš umírají, nežli se množej. Je to prostě, vím, že jsme malá země, ale byli jsme se sportem na tom líp a je to tak těžká otázka na ně odpovědět, ale myslím si, že tak úplně o penězích to není.
0: No a teď je tady konkrétně u toho fotbalu z posledních let řada osobností, řeknu pana Čecha, například Nedvěd, Rosický, ostatně váš blízký příbuzný,
1: ano.
0: Pan Šmicer, takže se občas něco urodí, ale v posledních 5-6 letech mám pocit, že se neurodilo nic, ale já nejsem moc velký sledovatel toho.
1: Ne, říkáte to dobře, tahle ta generace, to byla poslední generace, Koller, Baroš, Šmicer, Poborský, ty teda byli mimořádně úspěšní, byli v žebříčku FIFA na prvním nebo na druhém místě světového žebříčku, byli jsme jedni z nejlepších a podívejte se, skončili a já jsem hlásil, že nám nastává doba temná a myslím si, že je to už docela velká doba temna. Říkal jsem si 2-3 roky, ale já si myslím, že od té doby už uteklo 10 let a k medailím ve fotbale máme hrozně daleko. Když uděláme čtvrtfinále já sáme a nedivte se, že já pak třeba jsem poměrně kritický, protože vždycky jsme byli fotbalová země nebo s dobrýma fotbalistama. A myslím si, že ještě dlouho budeme čekat, jo. A je to takový smutný, proto jsem takový dost kritický. Lidi mě jakoby zastavují, že na to koukám kriticky, ale já koukám kriticky. A momentálně jsme ve stádiu, kdy zase máme národní mužstvo takový nějaký, že se od něj žádný velký výsledky čekat nedají.
0: Vy jste, pokud se nemýlím, končil kariéru, tu aktivní, v roce 88 ve Francii.
1: Ano.
0: Jako špičkový fotbalista. Za rok byla revoluce a hned poté ti špičkoví hráči, řekněme profesionální, začali vydělávat násobky toho, co jste vydělávali vy. Přišlo vám to někdy líto?
1: No, přišlo. Musím říct, že to mám dokonce, i ten vzor mám v rodině. Protože ta revoluce těm klukům pomohla. A já jsem měl to štěstí, že jsem naskočil do posledního vagónu. Že jsem mohl aspoň ještě, už mě bylo 32 let, když jsem šel do Le Havru, do Francie. A byl jsem za to rád. A potom po té revoluce se otevřela hranice takovým stylem, že prostě ty mladí kluci už mohli v těch letech, kdy byli mladí a proto si tam vydělali hrozný peníze. Já to vidím na Láďovi Šmicrovi, že Liverpool, Lens, Bordeaux. No a když tam hrajete v 35, a snažíte se něco vydělat, tak je to úplně rozdíl, než tam hrajete v 25 a jste tam třeba 8-10 let v tom zahraničí, tak to už si vyděláte opravdu. Já to dám na příkladu toho, že třeba můj zeťák si mohl koupit hotel, já jsem si mohl koupit hospodu, ale pozor, čtyřčička, ale s větrákem, slušná, jsem na ní hrozně hrdý, ale ten rozdíl, to vidíte, že ty kluci prostě byli finančně úplně někde jinde.
0: Mluvíte o Kozlovně, je to ano. Tak, která je na Praze 8.
1: Ano, Bohnice, Čimice.
0: Přímo vlastně naproti do vchodu Bohnické léčebny,
1: ano,
0: vedle mami, Albertu.
1: Mám ji ideálně postavenou.
0: A když by tam někdo chtěli na pivo jen tak v rámci výletu, jakou má šanci, že vás tam potká?
1: No, malou, protože já bydlím nedaleko v Chabrech, kde mám baráček, kde si myslím, že už umřu, tam už zůstanu, protože já jsem bydlel za hospodou v Řadovce, to jsem nechal synovi. Dcera bydlí, je vdaná se šmistrem, ty mají nádherný bydlení a mě pomohli trošku k baráčku taky, bydlím ve Slepý ulici v Chabrech, jsem strašně spokojený, je to taková polovesnice, ale když chcete, za 4 hodiny jste na Václaváku, myslím si, že už o vesnici nemluvím, protože bych se tam nikdy, já jsem východních Čech, bych se tam nikdy nevrátil, nechci říct, že jsem Pražák, ale v Praze si myslím, v Praze v Chabrech, myslím, že už dožiju.
0: Teda, pane Vísku, na marketing nejste moc dobrý.
1: Ne, to myslím, že ne.
0: Na otázku, jestli vás mají šanci potkat, tak musíte říct kdykoliv, aby přišli hosti.
1: No,
0: a ne, že šance je malá.
1: Víte, my jsme takový obyčejný, ne, neděláme moc velký reklamy. Já do ty hospody v centru jsou úplně jiný, nežli na periférii. Máme teda, jsme levnější, než v centru, to je už, samozřejmě.
0: Už se chytáte, už je to dobrý.
1: Samozřejmě, všechny tam zvu, ale že by mě tam, jo, někdy jako na Mariášku mě tam zastihnou lidi. Když tam jdu, tak jdeme na karty, protože se tam scházíme na Mariášek, taková parta, takže kolikrát i dvakrát týdně jsem tam, ale taky se může stát, že tam za měsíc vůbec nejsem. Je to v pronájmu, kamarád to má v pronájmu a já se o to tak nějak. Já jsem se o to staral 30 let a můžu vám říct, že jsem se rozhodl jako jeden z prvních fotbalistů koupit hospodu, ne-li vůbec první. A můžu vám říct, že kdybych se rozmýšlel momentálně, takže bych to asi změnil a byl bych u fotbalu.
0: Ještě k tomu vašemu působení ve francouzské lize. Promiňte, těch 11 gólů. Přemýšlel jsem nad tím včera večer velmi dlouho. Jestli pak si každý z nich pamatujete?
1: No to ne, pamatuju si jeden. Jeden si pamatuju. Kopa, a to byla ještě desítka. To byla penalta proti Paris Saint-Germain. Chytal tam Bac, nebo tak nějak se jmenoval ten reprezentační golman. A kopal jsem, byli jsme outsideri, a kop jsem i k tyčce a on ji vyrazil před sebe. A já jsem ji doběh a naznačil jsem, že to dám k druhý tyči. A on tam skočil a já jsem zastavil. On se tam mlátil a já jsem to jenom tak cizelérsky zasunul. Vypadalo to jako, že si z něj dělám srandu. A byl to gól měsíce. V televizi tam je Bit de la Semaine. Takže to byl vyhlášený gól. Takže proto si ho asi pamatuju, protože jinak to je tak dávno. Ta Francie, kterou od té doby mám strašně rád, ale na ty góly si nějak jakoby moc nepamatuju. Ono jsem jich dal poměrně dost a jo, plete se mě to v hlavě.
0: 115 gólů v české lize, československé lize, to jako, a v reprezentaci 13, abychom...
1: Ano.
0: No. Ano, tak ty výhry v Mariáši, to když sečteme...
1: Jsem v renomovaném klubu kanonýrů. Takže to jsem splnil, jsem tam s takovými jménami, jako je Nejedlý, Plánička, to byl golman, Bican. Siegel, Lafata, z těch novějších. No a pořád jsme otevřeni a je to takový prestižní klub fajnových střelců a hrozně těžký je to teď pro ty mladíky.
0: Mám docela pocit za poslední roky, že vy bývalí fotbalisti jako Tonda, Panenka, že tak máte k sobě takovou úctu vzájemnou, snad i kamarádství v mnoha ohledech. A ptám se, jestli někdo z té vaší generace, z těch evropských, jo, a teď mě opravte, jestli se seknu v čase nebo v méně, jako byl třeba Johan Krankl, nebo jistý Breitner, nebo Rummenigge, říkám to jména dobře.
1: Ano, určitě.
0: Znali jste se, byli, jako, víte o sobě dneska?
1: No ne, to možná Tonda Panenka, že byl
0: v Rapidu, jasně.
1: V Rapidu, ale já byl v malém. Já myslím, že Šmísa, že ty mladší jo, ale my ty starší, co jsme tam byli jenom opravdu na rok, na dva, tak takové přátelství jsme nenavázali. My jsme tam byli opravdu jako žoldáci, jenom si vydělat peníze a domů, protože aby nám to na něco dalo. Kdežto já vím, že Šmísa má spoustu přátel. Spoustu přátel. Určitě i Koller bude mít přátele v Dortmundu a mají to. Takhle to je u těch mladších, jo, u ty garnitury, co je Rosický a spol, Nedvědová garnitura, tomu říkám, tak ty mají kamera. My jako Kroupa, Panenka, Dobijáš, ne, to už je tak dlouho a nemáme. Nemám žádný velký jméno, nemám. Já jsem ani s velkýma jménama nehrál, takže to bylo jenom, jsme tam byli na návštěvě.
0: Máte nějakého fotbalistu, ať už vaší generace nebo současné, to je jedno, na kterého se rád díváte?
1: To samozřejmě.
0: Říkáte si, on tak hezky hraje. Vidím to třeba na hokeji.
1: Tak já mám.
0: Jak se s tím mazlí?
1: Já mám, to mám rád a můžu vám říct, že já jsem hrál v éře, kdy hrál ještě Johan Cruyff, když jste ho vzpomněl. Můžu říct, že toho jsem měl strašně rád. A momentálně z těch fotbalistů, co jsou, tak miluju Messiho. Miluju Messiho, protože ty kličky a tohleto je teda už taky na sklonku kariéry. Teď bude rozdávat raz v Americe, ale za nejlepšího fotbalistu momentálně považuji Kyliana Mbappého z Paris Saint-Germain. Ani ne Haalanda, ani ne Neymara, ale tenhle kluk francouzský se mě líbí.
0: No a Ronaldo, na to jste zapomněl, ne?
1: Ale nezapomněl. Ronaldo se mě líbí, nelíbí, to je gólostroj, ale co se týče hry, to, jak já to, jak se na to koukám, tak ten Messi a Mbappé, to jsou umělci a Ronaldo je jenom taková mašina na góly. Ten vás nepotěší nějakým slalomem nebo nějakou uličkou. Ne, že by hrál na sebe, ale ten je slavný přes góly. Samozřejmě jich dal strašně moc. Haaland bude něco podobného. Taky gólostroj, ale že by jsem na něj já osobně koukal moc hezky, to se říct nedá.
0: Teď k vážnějším věcem. S jakým pocitem jako bývalý reprezentant a teď jste v tom klubu kanonýrů, že ligový hráč, sledujete takové ty tahanice, že najednou stojí šéf českého fotbalu před soudem. Najednou se někde propírají odposlechy, co kde říkali. Mluvím teď o tom panu Peltovi. To přece vám, sportovcům, lidem se smyslem pro fair play, musí být krajně nepříjemné.
1: No já vám
0: a co vám odpověď rovnou?
1: Řeknu, jak se na to koukám. Já si myslím, že to je velká ostuda.
0: Je to ostuda.
1: Že to je taková hanba našeho fotbalu, že si vlastně podávali předsedové kliku ve věznici. Rozumíte, pan Pelta přišel, Berber tam nastoupil, o pana Chvalovského se taky pokoušel, ale ten to měl asi z biznisu. Myslím si, že tohle to neudělalo dobrou reklamu našemu fotbalu a divím se, že by se to mělo rychle vyřídit, aby protože ty lidi jsou žalovaní doteďka, ovlivňujou, když řeknu pana Peltu, ovlivňujou dění u nás, on je ve funkci. Já nechápu, jak je to možný, že je předseda Severočeského kraje člověk, který je žalovaný, který má načrtno to 6-7 let v žaláře, takže já téhle z té justici vůbec nerozumím. A kdyby se to udělalo nějak rychle a spravedlivě, si myslím, že to patří k tomu. Já si myslím, že pan Pelta nepatří do vězení, je veselý, tohle, ale prostě udělal chybu a musí pikat. Já bych mu finanční pokutu dal. Tohle zavírat je to dost krutý, ale prostě takový jsou zákony pro všechny a musíme to tak brát.
0: Z toho pana Berbra, vašimi slovy, je vám fyzicky špatně.
1: Je.
0: Co se přihodilo?
1: Tak speciálně pan Berber mě ještě za ty články upřímný, čestný, pravdivý, že jsem věděl, jak jde náš fotbal, že to nemáte cenu sázet, že on ví všechno. A já jsem si to dovolil napsat a on si představte, že mě ještě žaloval. Takže já chtěl omluvu ve všech denicích a 100 000 korun ode mě za to, že utrpěla jeho... Na neštěstí cizinecká nebo ta policie, co dělala, tak to odhalila, že jsem měl na můj poput, určitě ne, na něčí, takže odhalila takové věci na fačru, že ho okamžitě zatkli a pravdu jsem měl samozřejmě já a on stáhnul tu žalobu, protože by mu ublížila ještě. Je to takový komický, že on, který seděl v žaláři, měl na mě žalobu, takže byla stažená. Já jsem z toho měl, můžu vám říct, bezesný noci. Už jsem scháněl advokáta, měl jsem ho sehnanýho, klepal jsem se. Já jsem nespal měsíc, až pak, když se vidělo, že mám pravdu asi já, takže bylo vyhráno a proto říkám, že tyhle ty lidi by měli být, si myslím, po zásluze potrestaný.
0: Byla chyba, pane Vísku, komentovat coming out jistého toho fotbalisty pana Jankta?
1: Ano, to je další věc. Ve mně, víte, to bylo tak, že já si myslím i teď, že to neměl oznamovat, že byl ve Spartě, byl adept na reprezentaci, prostě měl si to nechat pro sebe a noviny z něj udělali hrdinu a já jsem řekl ano, je odvážné, že tohle to řekl, ale nesouhlasím s tím a najednou byla taková odezva, že s tím souhlasím, že má tu orientaci takovou a začali se mě smát, tak jsem vystoupil v jednom pořadu v televizi, kde jsem měl bohužel smůlu, že ty moderátoři byli spíš na té druhé straně a řekl jsem, že prostě považuji ho za odvážného, ale že úplně, a to si pamatuju, že úplně ta příroda to tam není. A na tuhle tu větu jsem teda dostal strašně naložíno, zákaz do televize a kdesi cosi a tak dále. A nemyslel jsem to vůbec zlé, protože já jsem vyrost v osmdesátkách a vím, jaký to bylo. Vím, že tam byli taky homosexuálové a tyhle ty s orientací a dneska se ale mlčeli. A dneska je to tak, že se spíš tím chlubějí. A my jsme ty špatný. Je to prostě ta doba je taková, že já říkám kolikrát s nadsázkou včas umřít, abych tohle neposlouchal, protože když se k tomu vyjádřím a já nevím, proč bych neměl právo říct svůj názor a jsem za něj tak bičovaný, že mě to strašně překvapilo, protože jsem téměř nic neřekl. Samozřejmě, když jim ujížděl policie a byl v drogách, tak najednou všichni říkali, že mám pravdu. A mně se to tak vrací hezky, že jo a doteďka si myslím, že jsem měl prostě pravdu já.
0: Vzhledem k válce na Ukrajině, jaký je tedy váš jasný názor na účast sportovců? Nedávno nebyla do Prahy vpuštěna ruská tenistka a čekají nás olympijské hry velmi brzo.
1: Ano.
0: Tak na které straně barikády stojíte?
1: Ano, já mám na tohle naprosto jasný názor. Já prostě, když vidíte ty šoty v televizi, ty rakety v barácích a nestydějí se poslat i do nemocnic a co se tam všechno děje, já si myslím, že to není normální a že prostě by svět měl držet pospolu a prostě se proti, on teda je, si myslím, že proti Rusku jsou určitý takový restrikce, všecko. Já si myslím, že to je málo ještě pořád a vím, že sportovci trpějí, ruský, že mají zakázáno, ale prostě jinak to není. Jsou to, někteří sportovci se i dokážou vyhranit a říkají, že mají to Z-ko a jsou ještě pro válku, ale pro tenhle ten konflikt, ale představte si, že stojíte v Luhansku a spadne tam raketa a zabije to třeba děti. A to se samozřejmě stalo, je, tam je tolik tisíc mrtvých. Pro mě v tomhletom století je to nenormální, je to prostě na hlavu padlý a já nevím, co se musí stát, aby se tenhle ten krvavý konflikt skončil.
0: Ale má za to trpět holčina, která celý život dosavadní maká, ano, trénuje tenis.
1: Ale tak se ozvou. V Sovětském svaze to je sportovní národ. To jsou sběrači medailí. Podívejte, já myslím, že by to ublížilo jakoby Putinovi a spol, kdyby se ozvali hokejisti z NHL, kdyby fotbalisti, kdyby tenisti, tenistky, tak to je takový nátlak, že prostě se musí vyjádřit a nikdo se nevyjádřuje, hrajou, prostě musí trpět, že jsou z národa, který válčí. Je to nešťastný, je to, já nevím, jestli je to i spravedlivý, ale prostě je to tak a uvidíte, jaký budou jak se budou handrkovat na olympiádě, protože půl světa chce, aby nejeli. Bach, předseda olympijského výboru, který je spolčený s Rusem, tak jako asi tam to bude těžký, ale jako já si myslím, že to řešení bez nich, už kolik akcí je bez nich a dá se prostě až přestanou válčit, znova je přijmout. Vím, že to tyhle ty holčiny, která přijede do Prahy, správně jste řekli, ale přijela se raketama, to je taková sranda, tak si myslím, že prostě na to ty organizátoři mají právo. A myslím, že nás Český olympijský výbor je proti startu ruských sportovců. A já můžu říct, že já taky.
0: Rád vás poslouchám, pane Vísku.
1: No, já to nerad říkám.
0: Docela dar. Nemyslím toto téma, ale vy jste vypravěč vyloženě.
1: Tak já jsem se už otrkal, protože jsem poměrně dost často v pořadech a už prostě nemám takovou trému jako ze začátku. Víte, když se na mě rozsvítilo červený světýlko, tak se mě rozklepaly nohy, zuby, všechno. Teď už nedrkotám a už jsem takový sebevědomější a proto mluvím tak, jak mluvím.
0: Držím palce, jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Naschledanou.
1: Já děkuju taky vám. Naschledanou.
0: Naším hostem byl Ladislav.
2: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz Posloucháte Radio Xaver.

na cestu s nima, že musím se dát. Zavřu a půjdu bez dlouhýho ptaní, odejdu s nima a odejdu.

0: Standardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. A dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neselí, nebo to, dva týdny dovole.
1: Už je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne, jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem měl dneska se.
2: Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ho, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází, tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalej, že jo? Teď si vemte. Nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z dozimetru, Ksavere.
1: Dozík? Vy tomu říkáte dozík?
2: No dozík, helejte, mě to baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku,
2: no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na kmotra 4, ne? Co?
1: To je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Kornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím jo? Srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané.
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak Vítek je čím dál tím lepší. A teď si vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkajte, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak
2: ne?
1: A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho. A do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, jak jsem z médií, tak jak určitě že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: A o motoristech?
2: Mhm.
1: To jsou naši.
2: jejich ale

0: Ne, takže takhle to tady chodí a vidíte...
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
0: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
0: To se zakryje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
0: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
0: To jistě jste. Jako, nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
0: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
0: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
0: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
0: Tý Český televize, myslím.
1: No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
0: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream je porážit takhle, jo?
0: Já...
1: Asi desetinásobně.
0: Já to
1: a
0: vím.
1: A počkejte, a na online vysílání na internetu České televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
0: Ve středu.
1: Ne ve čtvrtek.
0: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní, klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti, kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holči, něco je špatně. Ale já nevím, co.
0: Něco je špatně. Mně napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
0: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
0: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
0: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
0: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás pobaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
0: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
0: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm, že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mi musí dát slovo.
0: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
0: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
0: To se netroufnou, ne?
1: No, oni jsou ostří. A teď je tam máme novýho místopředsedu od včerejška.
0: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
0: A bývalý šéf rozhlasu, jo?
1: Hlava pomazaná.
0: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý člověk.
0: A on tam jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
0: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
0: No, když říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, a... pozor. To můžete jako veřejnost.
0: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
0: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
0: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
0: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
0: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct?
0: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně? Vy to řeknete mile. No. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
0: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
0: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
0: konstruktivně,
1: vím.
0: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
0: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: Úplně šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čerého šílenství a zoufalosti.
0: Totálně, ale tohle to, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: No, počkejte, bude to, ta demonstrace?
0: Asi jo, ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně. Ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
0: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
0: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
0: Určitě bude něco, nějaký... Vítek je zručný na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat nebo něco?
0: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No, zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
0: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
0: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
0: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No, ještě.
0: Myslíte, že je přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
0: Ne, nic. A toto kontrolu fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
0: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
0: No, on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
0: No, tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
0: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
0: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělá.
1: To byl Kolibřík, ne?
0: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
0: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
0: No já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušano vyhodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už vidí. Víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
0: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plní předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
0: Jo.
1: A řeknu si... Ať mají tu šanci. Mm-hmm. Je to poctivý?
0: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
0: No tak to se vám může stát, to se může stát každému. No tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděl, jak jsem čestný.
0: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
0: No, to bude tajná, ne?
1: No, tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil. No,
0: já se ptám.
1: No,
0: víte? Vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Pomínáte si při nějakých
0: jo, volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba?
0: To tak, asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
0: To je největší zlo, Xavr, to je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není, Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a
0: no to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi, pokorně.
0: Ksaverit, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
0: Jo.
1: Že jo?
0: To je lhář jenom, no v úvozovkách.
1: To já bych Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
0: To už není, to už se rozebrali.
1: Jak to?
0: To už se rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
0: to už neexistuje.
1: Tak,
0: jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak, pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
0: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
0: No tak.
1: Really?
0: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to po schodičku, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
0: A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorní.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoiny, jo?
0: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
0: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila.
0: Skončila.
1: Pro mě neskončila,
0: Xavere,
1: pane Holče.
0: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
0: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
0: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
0: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jedinýho spoluobčana, pane Holče, v mým okolí, už vůbec u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mně vypadly noviny málem na zem.
0: No vidíte.
1: Říká, vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
0: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysílání.
1: Noviny?
0: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam, už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
0: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
0: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi. Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
0: no,
1: že?
0: No, máme pejska. Pejska.
1: Ten... Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel. Ale čertové.
0: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
0: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
0: Vládní Český rozhlas. Od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí. ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím, my jsme satirický pořad, kde se můžou říct i satirické věci.
0: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od
0: Babiše. Já ho znám taky.
1: Já mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem taky. Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x v Průhonicích.
0: No já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady tak jsme zaťukali.
0: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. A, ale to je správný, mně se to nakonec líbí, jako já nemám proti němu nic a on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
0: jasně,
1: za každý vlády.
0: A zase berme to tak, platí si to Češi, je to jejich Český rozhlas, už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
0: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
0: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
0: jo? A já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších pater Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili, protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu to, nějakou.
0: To
1: jednu,
0: já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal ale, si, aj, ty brusku mě
0: ale
1: rychle.
0: Počkejte, ale nějak se to muselo stát. Někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti. To mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
0: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktorama, víte, co tam myslím dokážou. Si, že nejedná a těm nejbližším, těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
0: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsům, ne? Takže to on je opatrnej taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrnej, kdybych chtěl být ředitel Českého rozhlasu.
0: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku vyset pořád, to se o vás ví.
1: No. Pro jistotu.
0: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názor.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
0: Jo, ta, Gany, které, to je Mega, ne?
1: Megany od Harryho, aha, to je ta herečka.
0: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
0: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu, jo. Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
0: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo. Jo? Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
0: Jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
0: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo.
0: Jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Vyrozonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
0: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
0: Ale víte, co mě se líbilo? Ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
0: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev. Jediný slovo nebylo o Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v té chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvala tam na rodinu, no, co tam, proč není tady?
0: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xavere, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď? Soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule v Británii nebo ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl, přijeď, pojď krábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
0: A tak on má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, vy jste taky Evropa, ne?
0: Já jsem elita, že jste?
1: Elita ne.
0: A vy jste elita.
1: Já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
0: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
0: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co, naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
0: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
0: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si nahlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
0: To já nevím, Xaver.
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
0: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
0: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
0: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladej.
0: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
0: Myslí to z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize, víte, jak ten pan Mrze naše zpravodajství posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
0: Jo,
1: tak.
0: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
0: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
0: Jo.
1: A za profesionála.
0: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu. A on tam obhajoval otázky vás o Moravce.
0: No, tak to musí nesnát.
1: Musí, no, tak to víte, má za sebou ty... No a říkal, že hosté do otázek se zvou různými způsoby. Přes mail, přes telefon, přes SMSky a tak. A já jsem vzal slovo a já jsem říkal, no to věřím, však s SMSkama vy to umíte, ne?
0: A co on?
1: Takhle si dělal.
0: On se nezasmál dobrýmu?
1: Ne, ale všichni ostatní zasmáli. Jen tak. Takže pane Holče, jeďte.
0: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
1: Marcelu, já mám rád,
0: jo,
1: tak nějak, lidsky.
0: Taky.
1: Máte ji rád lidsky?
0: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak, ta se má.
1: Cože?
0: Je v Římě.
1: Co dělá v Římě?
0: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
1: Já Řím nenávidím.
0: Proč, pro boha, nejhorší, větší město, super město.
1: Nejhorší město na světě.
0: Proč?
1: To už je lepší Novgorod.
0: Tak vy jste přes to Rusko, no to se...
1: To je Ukrajina, ne Novgorod?
0: Pro ruskej.
1: No to na Ukrajině, ne?
0: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
1: Jižný Novgorod.
0: Xavere.
1: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
0: Pověřte si, kde je Novgorod. To je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Xavere.
1: A Bůh, jestli existuje, to mi napadlo.
0: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Xaverovi taky.
1: To tam píše.
0: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Xavera Holce.
1: To je dobrý.
0: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
1: Azalka? Tak
0: Azalka, jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu Dochanová. To je hezký, to je vtipný.
1: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kde by na sobě měla dva svetry.
0: Ale měla by
1: jeden
0: mít.
1: By vylízal
0: Savré,
1: ten...
0: měla by mít.
1: No my,
0: pro, říkám, jak pro... se říká, nezapomnění, ne? Co?
1: No jasně.
0: Nebudeme si nějak angažovat v tom hodnotově?
1: Nemáme na prachy.
0: Co? Vy?
1: No já určitě.
0: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
1: Ale Klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby Klub Svíní dělal sochu paní.
0: No, to by se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batůžkem nechtěl přijet.
1: No já nemám ani batůžek, ale to se dá koupit, ne?
0: Jo, a já mu možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
1: Tam jich budou mít.
0: To víte, že jo, ona pěkně plní.
1: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
0: Jo, Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká, tak děkujeme všem.
1: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
0: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
1: Jo.
0: Ale on teda jede, Xavere, ten se utrh ze řetězu zle.
1: Vám přestal, vidíte?
0: To jste udělal schválně.
1: Nepozor, to bude nějaký, nedávět.
0: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
1: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
0: No.
1: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
0: A já jsem vás tak bral, že jste...
1: Jo, no? já jsem tady jako soukromá osoba.
0: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
1: Já vám udělám kafíčko.
0: Jo, to byste bylo hodně.
1: Máme nový kafíčko.
0: Fakt? Hm?
1: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
0: Aha. Není to podvod nějak?
1: Ne, jenom kapku jaru dáte.
0: Tak to jo.
1: A
0: vy jste byl vždycky fajnšmekr.
1: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
0: Dneska je kolik?
1: 25.
0: 18? Tak 25.
1: Příští týden už bude tak do tujího, že já z toho mám úplně nervy.
0: Jo?
1: Hm? Přemýšlím, jestli příští týden nepozvím nějakého hosta do Lzonky.
0: Hredla?
1: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Redl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
0: Tak když jsem řekl, ať přiveze batůžek?
1: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
0: Vítek?
1: Že by tady s náma seděl?
0: Jo, tak Vítek, víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
1: Jako, musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
0: No, já to chápu.
1: Že Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
0: Kde?
1: Ale, no
0: kde?
1: Tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
0: Co lžete?
1: No, vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
0: Ne.
1: Ne?
0: Ne.
1: Já jo?
0: A jestli tak hodnotovou, vy?
1: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hm? Nepřišel by bába?
0: Jasně.
1: On na to by mít čas.
0: To už skončí kam? Páni, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama, to začíná v pátek.
1: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
0: No. Budeme tady mít premiéra v podstatě.
1: A když ne, Babiš, tak aspoň kaska konečná.
0: Jasně.
1: Pane Holče, to je všechno, těším se na příště, nashledanou.
0: Já taky jsem.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektriky.
1: Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no a

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dá.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

0: příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, dýchám tady sám.
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

0: kterou si prošlapu sám. Kterou si prošlapu sám.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
2: Markéto, na začátek kontrolní taková milá lustrační otázka. Byla jste teď v Bance někdy a znáte svoji uhlíkovou stopu?
3: No, v Bance jsem byla, tam jsem poměrně často. Ale uhlíkovou stopu teda neznám, to se přiznám.
2: Tak si ji rychle zjistěte, protože předpokládám, že jste uvědomělou občankou, protože nedávno se medializoval takový fenomén, že se zjistilo, že banky svým klientům měří uhlíkovou stopu. A oni to vynesli ven klienti jejich, kteří si nepřejí, aby jim to někdo měřil, nějakou uhlíkovou stopu. A banky se začaly hájit tím, že to dělají jenom naopak na vyžádání těch klientů, kteří si to přejí.
1: Celý rozhovor sledujte na XTV. Na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver. Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zase tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco, ta skutečnost, který, z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby jim do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho, vlastně byl

0: je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
1: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinut, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
0: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
1: Tak to bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
0: Tak Duka.
1: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
0: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
1: No,
0: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
1: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
0: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla II.
1: Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
0: Co vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
1: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Otčenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a Bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, po papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus.

0: takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
0: Aha, a o vás je stará ambasáda, velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
0: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: dojem. Potom nějaké setkání třeba? Nebo...
0: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu,
0: můžeme.
1: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
0: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
0: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
0: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
0: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že jo, klasickým způsobem, že jo, to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
0: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem, tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
0: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže
1: odhadnout. Je možné, že tam přiletí Putin?
0: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak, není to přestřelené celé?
0: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
0: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
0: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Že nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili, stejně nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i z Ruska?
0: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu, my jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde, takže jsme se, už nebyla jedná, jsme se hádali jenom, protože jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
0: Tak příště.
1: Doufám, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
0: Můžeme to zkusit.
1: Těším se na to a díky za to, že jste přišel.
0: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.

0: Naším hostem je Karel Novák. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Bývalý šéfredaktor zpravodajství České televize a současný předseda Rady České televize je naším hostem. Rada České televize má před sebou volbu generálního ředitele. Petr Dvořák se o tento post uchází už po třetí. Bude mít 7 vyzývatelů. Je čas na změnu ve vedení České televize? Nastal po 12 letech?
1: To uvidíme, to bude záležet na kolektivním rozhodnutí rady.
0: A jak to vidíte vy? Cítíte, že je čas na změnu?
1: Může být, nemusí to, jako, nelze takhle říct, jestli je čas na změnu nebo není. To záleží na těch projektech a na té prezentaci kandidátů bude záležet.
0: Vy už jste si přečetl všechny projekty?
1: Já už jsem je kandidátů přečetl jsem je úplně dopodrobna ještě, ale ještě jednou si je dám úplně podrobně, ale ano, přečetl jsem všechny projekty.
0: Vidíte mezi těmi 8 kandidáty budoucího generálního ředitele České televize?
1: No určitě ano, teda udělám všechno pro to, aby jsme zvolili v tom červnu. No. Jako jsou tam jména, ano, která můžou vést Českou televizi, ano určitě.
0: A máte vy sám pro sebe vyhodnocené jasné jméno, nebo váháte?
1: Mám vyhodnoceno několik jmen.
0: Čili víte 5 jmen, která byste chtěl mít u ústního jednání potom v červnu?
1: No ano.
0: Z těch 8?
1: No ano, já je mám pro sebe vyhodnocené.
0: A máte třeba i jedno jméno, které vyloženě preferujete?
1: Mám několik jmen, které vyloženě preferuji a bude záležet samozřejmě i na těch pak pohovorech ústních, že jo? Tak maturita taky se skládá ze 2 částí.
0: Jaké jsou vůbec vaše požadavky na generálního ředitele České televize?
1: Ty požadavky byly vyspecifikované samozřejmě v podmínkách toho výběrového řízení. Tam byly věci jako vysokoškolské vzdělání, samozřejmě magisterského směru, je tam negativní lustrační osvědčení, všechny tyhle věci, trestní rejstříky a tak. A samozřejmě jsme tam měli taky větu, že je vítáno jakoby manažerské působení třeba v médiích a tak.
0: A vedle tohoto, jaké další požadavky by měl splňovat kandidát? Nejen tedy ty, které jsou dány, bez kterých to nelze?
1: Já si myslím, že tahle specifikace je dobrá. Měl by být schopný manažer. Jako musí řídit, bude řídit firmu, která má téměř 3000 lidí, má 7miliardový rozpočet téměř. Musí mít manažerské zkušenosti. Podle mě teda, jako samozřejmě, teď mluvím sám za sebe. Tohle pro mě bude jedno z rozhodujících kritérií určitě.
0: A je třeba něco, co by neměl proti současnému generálnímu řediteli naopak mít?
1: Já nemůžu teď specifikovat, je 5 týdnů do zvolení generálního ředitele a nebudu říkat, co by měl, co by neměl mít a tak.
0: Je vůbec téma komunistická minulost kandidáta s ohledem na poslední prezidentské volby?
1: V podmínkách výběrových řízení nic takového nebylo. Samozřejmě tam byly ty věci, jako bylo lustrační osvědčení a tak. To všichni kandidáti těch 8 splnili.
0: A pro vás je to téma?
1: A pro mě je spousty témat, jako podle kterých se budu rozhodovat. Spousty kritérií.
0: Jeden z kandidátů, bývalý ředitel televize Prima Martin Kondrát v pořadu Ptám se já, kritizoval výkon Martina Řeznička, zejména v té druhé prezidentské debatě, dokonce ho nazval excesem. Ostatně Rada České televize si nechala vypracovat analýzu, a to profesorem Janem Jirákem a docentem Martinem Charvátem. Podle té analýzy byly debaty právě vedené Martinem Řezničkem, nebyly nestranné, vykazovaly známky porušování nestrannosti a rovného přístupu ke kandidátům. Stotožňujete se se závěrem této zprávy, této analýzy?
1: No, já to jenom upřesním. Rada České televize má k dispozici 2 analýzy. To byla jedna z analýz. Má k dispozici analýzu společnosti Mediatenor, pak má k dispozici onu analýzu, kterou vy zmiňujete, a pak má teď ještě k dispozici stanovisko České televize. A vlastně tyhle všechny analýzy a materiály budou použity pro vypracování jednotné odpovědi Rady ČT, protože samozřejmě přišly stížnosti, jako ostatně na všechno přichází stížnosti, tak tohle jsou podkladové materiály pro vypracování té stížnosti, které pro vypracování odpovědi na ty stížnosti, které Rada přijme většinovým stanoviskem.
0: Jak dlouho to bude trvat, nebo co se teď děje s těmi analýzami?
1: Teď Rada pověřila na minulém zasedání 19.4. 3 členy, aby to stanovisko se pokusili naformulovat. To se teď děje.
0: Tak a vy osobně, když se vás zeptám nikoliv jako předsedy Rady České televize, ale jako diváka Karla Nováka, tak vy byste souhlasil s tou analýzou, kterou jsem zmiňovala já? Nebo s výsledkem té analýzy?
1: Jenže já tu nesedím jako divák České televize, já tu sedím jako předseda rady. Já vám to řeknu takhle, kdo chtěl, nebo kdo měl zájem, tak já jsem mu třeba nějaké své stanovisko řekl. I vzhledem k nějaké třeba editorské mojí minulosti a tak, ale kdo chtěl, tak, jako, tak jsem mu to řekl. A jinak přijmeme jako rada prostě jednotné stanovisko kolektivní. Já tady nebudu říkat, co se mi tam líbilo, nelíbilo. Jako. To se omlouvám.
0: Ani jako divákovi?
1: Ne,
0: Karlu Novákovi,
1: jako,
0: který
1: já vím, já
0: platí televizní poplatky. Podle profesora Jiráka, to, jak probíhaly debaty a jak se choval moderátor, je určitou výpovědí o tom, kam se žurnalistika posouvá. Stává se podle profesora Jiráka emocionální a také se začíná být zvyklá někomu stranit. Vidíte to také tak?
1: Já teď nechci reagovat na analýzu profesora Jiráka. Jestli se mě ptáte na stav médií, jestli se stávají aktivistická a to, tak si myslím, že je to samozřejmě celosvětový problém, který můžeme vidět od nějakého roku 2015, možná dřív. Ostatně i Robert Čásenský říkal, vlastně dnešní šéfredaktor Reportéra, říkal, že ano, že i Mladá fronta stranila v roce 2013 při první prezidentské volbě, že to bylo aktivistické, řekl to jednom rozhovoru, taky myslím pro jedno médium. Žurnalistika obecně celosvětově ano, se stává víc aktivistickou.
0: A můžeme ještě v této chvíli mluvit o žurnalistice?
1: To jo, tak to je na nějakou definici žurnalistiky, to je jako samozřejmě, že můžeme. Můžeme mluvit o žurnalistice. A že jako některá média soukromá jsou aktivistická, to je jejich prostě business model, nebo aktivistická, že třeba někomu straní nebo zaujímají nějaký názor. Konec konců není to nic nového. Když si vezmete třeba tisk za první republiky, tak samozřejmě ten tisk byl tehdy stranický, vyjadřoval nějaké ideologické názory, preference.
0: Ale tak analýza prostě... tedy, já vím, že se k ní nechcete vyjadřovat, nicméně analýza naznačuje, že aktivistická začíná být i Česká televize. Může si to dovolit?
1: Já bych neřekl, že aktivistická Česká televize, to je takové hrozně zobecňující
0: tvrzení. Poukázala na porušování nestrannosti.
1: No tak zase ta druhá analýza na to nepoukázala.
0: A vy se kloníte ke které analýze?
1: Já se budu klonit k většinovému stanovisku rady. Ale hlavně já se nechci klonit k žádné analýze. Já prostě mám tři materiály v současné době a všechny tři si čtu podrobně, seznamuji se ze stanovisky jedné analýzy, druhé analýzy se stanovisky České televize a z toho si udělám celkově názor. Není to tak, že se musím překlonit k jedné.
0: Sledujete třeba i komentáře lidí? Zvlášť tedy po té prezidentské debatě?
1: No tak určitě sleduju stížnosti, které přišly na tu radu. Ano.
0: Nemyslím jenom stížnosti, myslím i zkrátka stížnosti nebo komentáře, které se objevují na sociálních sítích, pod články, na zpravodajských webech a tak?
1: A sleduju všechno samozřejmě.
0: Tam ta kritika byla opakovaná?
1: Byla kritika, někdo zase to nekritizoval, někdo naopak vyjadřoval, že to bylo skvělé. Ty názory byly různé, jako, no, opravdu.
0: A budou mít vliv na volbu ředitele České televize i skandály jejich hlavních tváří zpravodajství a publicistiky, myslím Marka Wollnera a Nory Fridrichové. A bude to mít vliv na výběr?
1: Tak já myslím, že se s tím Česká televize nějakým způsobem vypořádává. My jsme jako rada vlastně opakovaně požadovali po generálním řediteli jakoby, informace o tom, jak to probíhá a rada vždycky to vzala na vědomí, takže já si myslím, že to asi zase takový vliv. Nevím, to si musí říct každý jednotlivý radní.
0: Čili podle vás se s tím generální ředitel Petr Dvořák vypořádal dobře?
1: Ne, podle mě i podle rady jako celku, protože jsme vždycky vzali na vědomí ty jeho informace o tom.
0: Souhlasil jste třeba s tím, že o Marku Wollnerovi a jeho osudu rozhodoval panel, kdy nebylo známo, kdo v něm sedí a byl schopen říct, zda se trestný čin stal, či nestal?
1: A takhle jako trestný čin není
0: tak to,
1: na
0: tak
1: tom,
0: to
1: aby...
0: definováno.
1: Já vím, no, já osobně tak trestný čin by měla definovat policie, zda se stal nebo nestal. To je jedno, já si generální ředitel vytvořil nějakou komisi nebo management České televize se závěry té komise nás seznámil a my jsme to vzali na vědomí. To je celý.
0: Marka Wollnera nahradila v tichosti Aneta Snopová. Je to vhodná osoba? Je to osoba na svém místě?
1: Já nejsem HRista České televize.
0: Dobře,
1: já se nemůžu
0: vyjadřovat. Ale pracoval jste přes 20 let v České televizi, jste velmi zkušený člověk,
1: děkuji.
0: Zároveň jste také, tím myslím televizně zkušený, zároveň jste také určitě divák, určitě poplatník televizních poplatků, tak tam se Karla Nováka.
1: Ptáte se Karla Nováka, předsedy rady. Já nemůžu říkat, kdo by měl moderovat.
0: Já to neříkám, já jenom říkám, jestli já se jenom ptám, jestli Aneta Snopová je ta správná osoba, osoba na svém místě?
1: To se ptejte managementu České televize, ne mě. Já do toho vůbec nemůžu zasahovat ani z pozice rodní.
0: Já nechci, abyste do toho zasahovali, ale bych chtěla, abyste mi odpověděl.
1: No, já vám odpovídám, že do toho nevím, že se k tomu vůbec nemůžu vyjadřovat.
0: Dobře. Generální ředitel, pokud se dozví o střetu zájmu ve svém týmu v České televizi, tak je povinen o tom informovat radu České televizi. Aneta Snopová byla, nebo je žena, která současná tedy dramaturgině a také moderátorka reportérů České televize, která měla či má velmi blízký vztah s vysoce postaveným manažerem dopravního podniku. A čili můžeme mluvit asi o střetu zájmů. Ostatně Marek Wollner sám řekl v DVTV, že v případě, kdy se mluvilo o dopravním podniku, tak Aneta Snopová sama odcházela z porady, protože se cítila být ve střetu zájmů. Byl ten její pocit správný?
1: Já nevím, my jsme to neřešili tohle na radě.
0: Nevím, já k tomu nemám. Jsme to na radě, ale byl
1: nemám
0: ten
1: tomu
0: její pocit,
1: já k tomu nemám informace, abych tomu mohl cokoliv říkat.
0: Dobře, ona se cítila být ve střetu zájmu, pokud by přistoupila na to, že to střet zájmu byl, tak o vás, o něm měl generální ředitel Petr Dvořák informovat radu České televize. Informovali o tom?
1: Já vám na to úplně nedokážu odpovědět, jako jestli tam došlo k něčemu nebo nedošlo. Neřešili jsme to na radě, takže já vám neřeknu, jestli měl, neměl, nevím.
0: Aneta Snopová má přímý vliv na to, co se bude v reportérech České televize vysílat a zároveň má vztah s nejvýše, nebo s jedním z nejvýše postavených manažerů dopravního podniku, podniku, o kterém se často informuje. Tak je tam střet zájmu?
1: Já nevím. Já nevím, nezabývali jsme se tím jako rada. Ani jsem nedostal na stůl žádnou stížnost, takže jsem se tím nezabýval.
0: A teď, když vám to takto říkám, viděl byste
1: tam střet zájmu? Já bych se k tomu musel sehnat další informace. Nemůžu vám takhle odpovědět.
0: Dobře, tak pojďme dál. Vy jste zmiňoval, že na radu České televize dochází řada stížností. O jaké stížnosti se jedná? Jaké nejčastější stížnosti to jsou?
1: To je fakt škála stížností od příjmu televizního signálu až po konkrétní
0: stížnosti. A ty nejvíce nejčastější opakované stížnosti?
1: Statistiku nemám, ale dejme tomu, že to může být jakoby zpravodajství třeba samozřejmě.
0: A co konkrétně?
1: Milion věcí. Spousta věcí. No.
0: Dobře, tak třeba ve vztahu k prezidentským volbám, o kterých jsme mluvili?
1: No tak tam chodily stížnosti na průběh té debaty.
0: Co se divákům nelíbilo?
1: Nevím to takhle z hlavy. Musel bych si to vzít.
0: Byly stížnosti i na to, na moderátora Řezníčka?
1: Tak nepochybně asi ty stížnosti tam tohle obsahovaly. Teď já těch bylo několik desítek jakoby těch stížností.
0: Hodně se diskutuje i o tom, co je vlastně ten veřejný zájem. Někdo říká, že do České televize nepatří pořady, jako je třeba Stardance, Máte slovo, Peč za celá země. Někdo naopak tyto pořady hájí. Vy zastáváte jaký názor? Patří na veřejnoprávní obrazovku tyto pořady?
1: Já nejsem ředitel České televize, abych o tom rozhodoval, které pořady patří a které nepatří. Jsou to, spousta z nich jsou pořady, které třeba vyrábí nebo vznikly v BBC, což je jako veřejnoprávní korporace britská. Takže já tam nevidím asi problém sám za sebe v tomhle.
0: Čili vy nemáte s tím problém, vy si myslíte, že tyto pořady mají místo České televize?
1: Nemám problém s tím, že tam jsou. Neřešil jsem to.
0: Zabývali jste se na radě, nebo dostali jste třeba i podnět, dotaz od diváků, proč v pravidelné politické, a hlavní si myslím politické debatě otázky Václava Moravce, proč tam nechodí bývalí prezidenti Václav Klaus či Miloš Zeman? Proč tam nevystupují?
1: Nevybavuju si takový podnět teď z hlavy, nevybavuju si ho.
0: A je dobře, že tam tyto velké politické osobnosti nejsou? Je tam naplněn ten veřejný zájem?
1: Jako veřejný zájem tam určitě naplněn je. A jestli tam někdo konkrétní, nevybavuju si stížnost na toto. Takže a jinak dramaturgie je samozřejmě v rukou managementu.
0: A vám tam nechybí tyto dvě politické osobnosti?
1: Já myslím, jestli třeba dostali pozvání, jestli odmítli, nebo nevím tohle.
0: Odmítali, ano, pozvání, ale spíš mě zajímá, jestli se třeba i rada nezabývala tím, proč ta pozvání opakovaně odmítali.
1: Tak jestli jako někdo odmítne pozvání, tak co s tím máme dělat?
0: A je to, no, možná
1: jako to je věc každého, jako jestli
0: proč
1: tam
0: to,
1: jde, nebo
0: to
1: ne.
0: Tak je, protože...
1: ne. To je věc každého, jestli někam chce jít, nebo nechce jít do nějakého pořadu. Já jsem se taky svobodně rozhodoval, jestli půjdu sem, nebo nepůjdu.
0: Ano, mě to velmi těší, děkuji.
1: Ano,
0: děkuji,
1: já ještě jednou děkuji za pozvání.
0: Děkuji, že jste tady, ale Miloš Zeman i Václav Klaus shodně odmítají debatu s Václavem Moravcem. Tak se ptám, jestli není na místě třeba přemýšlet i nad tím, že Václav Moravec není neomylný.
1: Čekejte, jako, že někdo odmítá debatu, tak ji prostě odmítá.
0: Jsou to dva bývalí prezidenti.
1: Ano, no tak mají k tomu nějaký důvod, tak ji odmítají. Tak když jako máme spoustu jiných televizí, všeho.
0: Ano, právě. A tady mně přijde, že právě komerční stanice tu Českou televizi jakoby supují v tomto směru.
1: Nemyslím si, že komerční stanice suplují Českou televizi, veřejnoprávní televizi, máme tu nějaký duální systém.
0: V tom konkrétním, že dávají prostor, respektive jejich pozvání přijmou dvě bývalé hlavy státu.
1: Tak třeba nejsou tak kritičtí. Jako to je, jako...
0: Myslíte, že tím to je?
1: Já nevím, čím to je. Prostě někdo dostane pozvání a buď ho přijme, nebo ho nepřijme. To je celý. To je úplně
0: vás,
1: jednoduchý.
0: Je podle vás dobře, že... Petr Fiala jako premiér je tedy pravidelným hostem Otázek Václava Moravce a že tam nemá oponenta?
1: Nevím, nezabývali jsme se tím, jako rada nepřišla na to stížnost.
0: A vy jako divák jste se tím zabýval? Nechyběl vám tam oponent, když se třeba sledoval Otázky Václava Moravce?
1: Co si pamatuju za těch, jak jste zmiňovala, přes 20 let, 25 let, tak tam někdy byl premiér sám, někdy tam nebyl sám, jako těch modelů je x. Kdy tam byl premiér sám. Není to jako jediný, který tam byl sám. V minulosti tam taky byli premiéři sami, byli tam s někým.
0: Byl tam Petr Fiala, měl tam někdy nějakého oponenta?
1: To já si to nečárkuju. To fakt nevím.
0: Když končil bývalý ředitel, myslím tím pana Janečka, tedy ředitel, který byl před Petrem Dvořákem, tak v rezervním fondu zůstaly 4 miliardy korun. Teď již Česká televize nemá k dispozici žádné rezervní peníze. Bude muset Česká televize začít hospodařit jinak?
1: No to tak úplně není pravda, že nemá žádné rezervní peníze.
0: Má rezervní peníze?
1: Pokud se bavíme o nějakém cash flow, tak samozřejmě cash flow má Česká televize. Jestli budeme se hospodařit jinak, no tak je třeba si uvědomit, že ten televizní poplatek, reálná hodnota je někde na 86 korunách, protože se 15 let nějak nezvyšoval, zatímco všechno ostatní se zvyšovalo. Takže samozřejmě Česká televize musí šetřit, dokud to nebude vyřešené financování.
0: Nastal tedy čas na debaty o zvýšení?
1: Nastal čas určitě na debaty o financování České televize. Těch možností je samozřejmě víc. Jedna z nich je zvýšení televizního poplatku, druhá možnost je takzvaná redefinice poplatníka, protože vzhledem k technologickému pokroku a k technologickému vývoji, to, že vlastně televizní poplatek vázaný na vlastnictví televizního přijímače, tak to bylo před 20 lety, platilo dneska ne. Dneska můžete z televizní vysílání online platformy můžete sledovat na jakémkoliv zařízení, takže tohle je třeba taky možnost, jak definovat toho poplatníka. Platba právnických osob samozřejmě jakoby nějakým způsobem se dá, jedna z cest by mohla být i reklama, protože já teda osobně samozřejmě nejsem, aby se vracela ve větší míře reklama na českou televizi. Konec konců byla to tehdy dohoda z roku 2008, která právě umožnila zvýšení televizních poplatků za to, že tam vlastně nebude reklama. Těch možností je skutečně víc. Ano, a na vaši otázku, je čas na debatu o financování České televize. Ta debata probíhá.
0: Zmínil jste zvýšení televizních poplatků. O jakou částku by měl být navýšen?
1: To je politické rozhodnutí.
0: A vy nemáte představu?
1: Mám, tak určitě jako si myslím, že o těch 15 korun minimálně by mohl být navýšen.
0: Jak se díváte na novinku, kdy na Voyo, placené platformě televize Nova pod hlavičkou České televize, znáte z České televize se nabízí pořady Kavčích hor?
1: No, to je právě ono, to souvisí s tím financováním, jako, protože já se nedivím, že Česká televize v současné situaci, kdy skutečně ta reálná hodnota toho poplatku je 86 korun a ne 135, tak hledá cesty, jak získat finance. To...
0: A je to dobrá cesta?
1: No tak je to jedna z cest, samozřejmě. No.
0: A nemůže to potom rozčílit poplatníka televizních poplatků, kdy potom půjde na Novojo, bude se chtít podívat třeba na Kukačky, seriál Kukačky, a bude muset vlastně zaplatit dvakrát?
1: Ty pořady jsou přístupné na i-vysílání.
0: Pořady jsou přístupné na i-vysílání?
1: Zadarmo, na i-vysílání Česká televize.
0: Ano, a tak potom nerozumím, proč to dělá jakoby Vojo, když divák může jít na i-vysílání.
1: Tak to já nevím, proč to dělá Vojo.
0: Žádnou stížnost na toto neobdrželi? Na radě?
1: Ne, zatím tam ne. Nepřišla žádná, zatím, co se tohle týče. Nevím, poslední stížnosti jsem kontroloval před týdnem zhruba. Takže zatím tam žádná stížnost na toto nebyla. Vím, že se to řešilo, že o tom byla řeč na poslední radě, myslím, kde generální ředitel na to odpovídal.
0: No. Děkuju, že jste přišel.
1: Já děkuju za pozvání.
0: Naším hostem byl Karel Nová.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

sice pár chvil mě jen znáš, ale věř, že svět je náš, nic víc. Nic míň.

to snadné získat na oplátku navždy lásku tvou.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Vítám tě, Vadime.
2: Ahoj, Alex. Já ti vlastně tykám a ty si nikdy nevysvětlovala, proč si tykáme, že si tykáme. Já jsem se koukal na toho Filipa Turka, jak si s ním měl povídání. A tam si na začátku vysvětlovala, když si se neomlouvala, jako že si tykáte, že si tykat budete, že je hloupý, abyste si vykali, když si tykáte. Ale on je politik, tak jako je to nebezpečnější si tykat s politikem, než se mnou s pouhým muzikantem. My si jako tykáme normálně, nikdy jsme to nepotřebovali vysvětlovat, ale přece jen přijde Filip Turek a máš potřebu to vysvětlit.
1: Tak dobře, tak až budeš kandidovat, tak to budu vysvětlovat i u tebe, jo? Vysvětlovala jsem to poprvé a naposledy a my jsme tady prostě zkrátka jsme se domluvili, že tady nebudeme hrát nějakou komedii, že mu nebudu říkat pane europoslanče, ale prostě Filipe, protože se zkrátka známe. Tak, ale aby si měl dost času na to okomentovat témata, která jsem vybrala pro podtrženo sečteno, tak začneme u pana prezidenta Pavla. Volby se blíží za 14 dní, de facto, bude jasno. Deník CZ napsal, pokud chce být Babiš premiérem, Agrofert může být problém. Naznačil Pavel. Ty náznaky, to není první náznak, že by Andrej Babiš v čele vlády mohl být problém. To už je několikátý náznak. Jak soudíš ty kroky pana prezidenta? Nezasahuje nepřiměřeně už do té, řekněme, předvolební nějaké debaty, předvolebního klání?
2: Já si myslím, že zasahuje, ale teď jde o to, jestli jako odpovídal na otázku, pak bych respektoval, že říká svůj názor, anebo nějak aktivně má potřebu, jako aby to lidi slyšeli. Protože on v tom článku říká, no, jsou ankety, kdy říkají lidé, že by chtěli za premiéra Andreje Babiše, a jen tak jako upozorňuji, když to převyprávím, co on vlastně jakoby říká, jen upozorňuji, že taky být premiérem nemůže, protože prostě pokud bude vlastnit Agrofert, tak mám zákonný důvody ho nejmenovat, aby se stavoval tu vládu. A navíc je tam ještě Čapí hnízdo, tak on tak jako vysílá takový signály. A teďko, abych jako nebyl zlej, tak jestli to říká opravdu, že odpovídá na otázku, tak chápu, že vlastně takhle odpoví, ale jestli si to jako tak jako říká jako takovou jemnou message voličům, říká, hele, to André možná jako tam nakonec mít nebudete, možná zkuste toho Fialu, nebyl by lepší volit prostě někoho úplně jinýho, který
1: to
2: určitě...
1: Velká otočka, ale...
2: Určitě tomu Fialovi... No, zkus si to můžeš. Určitě tomu Fialovi já bych jako dal to sestavování té vlády. No, zvažte to. Další otázka. Říká on, ale můžeme pokročit dál do vozu, jak chceš.
1: Tak ano, ale on tam vlastně říká, viděl jsem průzkum, ve kterém vévodí Andrej Babiš, že ho lidé nejvíce chtějí, aby byl premiérem, ale tak zřejmě asi neví, že už má zase ten Agrofert zpátky,

0: A tak jako, a samozřejmě, a zmiňuje ten soud, a zmiňuje to, že ten soud už nemůže rozhodnout, musí rozhodnout o vině, musí stanovit nějaký trest a tak dále, tak jako by to připomíná. A jo, já se tam, je to nutné?
1: To je to, co já říkám, jakože, že on vlastně, jako on to využil pro vzkaz těm lidem, hele, ten Babiš prostě ne, já jako, tak jestli mi řeknete, že má sestavovat vládu, tak já mám s tím nějaký problémy, je tam Čapí hnízdo, on vlastní ten Agrofert, takže se novináři ptali Babiše, co on teda na to, a on říkal v případě teda jako, že po volbách a pokud vlastně jako my máme vstoupit do té poslanecké sněmovny s nějakým tím výsledkem, tak já splním všechny zákonné předpoklady. Což zase není až tak složitý. On zase dá Agrofert svěřenskému fondu, nebo ho dá někomu jinému, nebo Havlíček bude premiér, nebo cokoliv. No tak jo, tak až všichni budou mít nějaký výsledky na stole a řeknou si, tak fajn, tak my jsme vlastníci takovýhleho podílu ve volbách a to nám umožňuje něco a co teda jako musíme udělat, aby jsme to mohli realizovat, tak ta doba je až potom. A tenhle ten jeho balónek, který Petr Pavel vysílá, já mu prostě moc nerozumím, on se z té otázky mohl dostat stejně jako Babiš, že by mohl říct, hele, pojďme to řešit po volbách. Prostě Babiš musí splnit veškerý zákonný předpoklady, jako všichni ostatní, a pokud je nesplní, tak já ho nepověřím sestavení vlády. Tečka.
0: Tečka. A nebo, pokud by byl nadstranický prezident, řekne třeba, pan Fiala má taky své věci, pan Rakušan má taky své nějaké jako kauzy. Já vím, že to nebrání v tom jej jmenovat, ale prostě, okay, že když jako trochu podsouvá lidem, koho volit, nevolit, tak, takže...
1: To už bych si chtěla asi moc, to si myslím, že...
0: Moc,
1: že vlastně to zase není až tak osobní, jsou to kauzy vlastně těch stran, ale dobře, já to nechci rozporovat, máš určitě pravdu, ale já jsem k němu jako vstřícnější, já si myslím, že to už by jako nedal tohle takhle, ale mohl se z toho vykroutit a říct si, hele, víte co, pojďme se jako Babiš, pojďme se o tom bavit po těch volbách.
0: Tak.
1: Navíc, ale to je to, co je zvláštní, že prostě on má zkoušku k těmto věcem, který nastavou po volbách s Babišem už před volbama. Co to je za zkoušku? Proč?
0: Ano, mají se potkat, ale a také má pan prezident ještě mít projev k národu.
1: OK. Já jsem četl, víš co, jak se dneska má, já nevím, kolik hodin to bude, ale jak se mají odhalit ty poslední slova
0: TGM,
1: jo? Mm-hmm. Kolik to je, nevíš?
0: Já myslím, že už to proběhlo, že to bude dopoledne.
1: No já jsem se zrovna koukal, ještě ne,
0: máme,
1: protože někdo
0: 12,
1: je poslal...
0: 21.
1: Poslal poslední slova TGM, který drží Petr Pavel v ruce, a tam na tom vzkazu bylo napsáno, nikdy nedopusté, aby na Hradě byl zase komunista. Nebo aby tam byl komunista. TGM. Tak jsem si říkal, tak to je dobrý for, tak co řekl opravdu. Ale ono je to 5 stránek nějaký, ono je to dlouhý.
0: To 5 stránek, myslím, že jen tak rychle jsem četla, že to má být v angličtině, také se to týká uspořádaního pohřbu. Už se cítil asi, že je konec. Myslím, že to mělo být z ledna 34. Ten dopis...
1: 37.
0: Myslím, že, no, někdo upravil, že právě ne 37, ale že 34 z ledna a že on zemřel 37, ne? Ale pojďme dál, ať nám neubíhá čas, ale to, co si ty četl, to jistě v těch papírech nebude, ale samozřejmě je to vtipné, aspoň tedy pro někoho. Tak, do voleb může zřejmě zasáhnout i ústavní soud. Novinky.cz napsali, ústavní soud všeho nechal a bude prioritně řešit skryté volební koalice SPD a Stačilo.
1: A taky zase říkal, že když je to priorita, ten Baxa, že jo, šéf ústavního soudu, tak říkal, že to nestihnou zřejmě teda jako do těch voleb a že si teda po volbách přijdou s tím, že ten jejich volební výsledek je neplatný, protože prostě jako ta koalice nebyla proti v souladu se zákonem, tak se ty hlasy přerozdělí, vlastně nový volby nebudou, tak na tom vydělá zase nejvíc ANO, vydělá na to, myslím, že SPD se dostane do poslanecké sněmovny, že překoná těch 12%. Takže se posílí ty všichni ostatní. Oslabí to komunisty a hlavně to naštve všechny ty, kteří chtějí volit Stačilo. Teda jako. A to nejsou jenom KSČM, ale to je celá řada jako lidí, kteří prostě jsou už tak naštvaní, že budou volit teda tu konečnou. A tak to je teda opravdu, to bude jako velký zásah a velký negace spojený. Kdyby to ten ústavní soud takhle rozhodl, no tak to bude velice jako zrušená situace v zemi, si myslím.
0: Zrušená situace v zemi, myslíš, že až tak, že by lidé vyšli
1: ne,
0: do
1: ne,
0: ulic?
1: Ne, ne, ne. Tyhle ty lidi, kteří budou volit, stačí do ulic ani nevídou. To jsou na vesnicích, jsou to starší lidi, i v Praze je hodně, neříkám, ale to nejsou ty, kteří jdou do ulic a berou ty transparenty. To by musel někdo svolat a to zase asi konečná dělat nebude. Jo. Takže si myslím, že to ale bude zásah prostě do důvěryhodnosti ve stát a důvěryhodnosti v tyhle ty volby a pro vládnoucí establishment. A do toho počítám i ústavní soud, upřímně řečeno.
0: Pokud by se měli nějakým způsobem vymezovat nebo definovat koalice, tak mělo by to se týkat těchto voleb? Nemělo by to být později? Neměl by být ústavní soud zdrženlivější? Právě kvůli té, řekněme, účelovosti, že z toho může být cítit.
1: K tomu dostal v běžném pořadu jednání, k tomu podnětu, kdyby to teda jako nechtěl dělat prioritně, tak řekne, tak fajn, tak vzhledem k ostatním věcem, který my tam máme, tak se k tomu dostaneme někdy třeba v červnu, v září 26. No, tak co s takovým výsledkem potom? Co s tím? Takže on to teďka dělá prioritně, bude to taky po volbách. Když ještě nebude ustavená vláda, tak budeme znát výsledek. No, jako je to těžká situace. Na druhou stranu, Alex, já si myslím, že když tenhle ten podnět ten ústavní soud dostal, že nějak se k tomu postavit, jako by musí. Jo? Takže já vlastně ani mu nějak nevyčítám, nebo neříkám, že je spolitizovaný. Uvidíme ten výsledek, no ale jo, tak jo, patří to k demokracii a pokud ten ústavní soud nějak rozhodne a bude to v neprospěch stačilo, tak uvidíme, co to udělá.
0: Ale lidi v ulicích nečekáš.
1: Ne.
0: Slovenský velvyslanec vyjádřil na ministerstvu zahraničních věcí protest kvůli účasti Rakušana na demonstraci. Minister vnitra se účastnil demonstraci progresivního Slovenska na Slovensku, které mířilo proti konsolidačnímu balíčku a úsporám, které se na Slovensku chystají. Je taková účast vhodná? Může si minister vnitra dovolit nebýt ministrem vnitra, najednou být obyčejným člověkem a jít na demonstraci na Slovensku v sousedním státě?
1: Víš co, já jsem na tím přemýšlel vlastně, kdy je to vhodný, kdy mluvíš sama za sebe a kdy jako ústavní činitel už nemluvíš sama za sebe a de facto jako za sebe by si mluvit neměla a mluvíš už jenom za ten úřad, za tu funkci, za tu stranu, za ty voliče, kteří tě dostali. A je to strašně těžký. Já si myslím, že člověk by se zase neměl zbavit možnosti a práva vystupovat sám za sebe někde. Na druhou stranu, tohle je taková vztahová záležitost mezi sousedy, je to názorová věc, není to zásadní, jo. Když prostě sebe postaví se někdo za zbytečnou smrt nebo nesmyslnou smrt Charlieho Kirka, tak tomu rozumím, tak je to osobní postoj a bez ohledu na to, jestli jsem ústavní činitel nebo kdokoliv, tak můžu říct, že s tím prostě nesouhlasím a že to považuji za strašný. Jít na demonstraci na Slovensko, když jsem politik ve volbách, tak jsem si říkal, za prvé je to nevhodný, ale za druhý jsem si říkal jako obecně, jako když ty tak vemeš, jste sousedi, teď jsou tam manželský páry, ty manželky se kamarádě, jedna si stěžuje, ty druhé říká, hele, u nás je to opravdu strašný, ten můj manžel, to je takový parchant a to. A teď tak přijď, já tě pozvu k nám do ložnice a tam mu to řeknem, tam budeš demonstrovat, že jsi prostě na mý straně, jo. Tak to je podobný, jo. Jako teď přijde manžel do ložnice a má tam dvě a to říká, jsi špatnej, tady kamarádka, sousedka to říká taky. Jako my máme stejný názor, že vlastně tady demonstrujeme proti tobě. Je to vlastně stejný jako v té ložnici. Prostě do určitých věcí prostě nemáš zasahovat. Nemáš zasahovat to, co se děje tímto způsobem v druhé zemi, protože to je jako stejný jako v sousedských vztazích.
0: No, pan bývalý primátor Hřib, šéf Pirátů, nám to tady objasnil, proč to tak se stalo, že pan Rakušan zamířil na Slovensko, říkal, že progresivní Slovensko a STAN mají stejného předvolebního stratéga.
1: No dobře, ale
0: je to vysvětlení.
1: Není to vysvětlení, je to možná mu řekl, hele, tak jako tak jak ten strateg přijde a řekne, tak pane Rakušane, tady máte tohle meeting, tamhle, teďko pojete v tričku někam mezi lidi, budete tam veselý klapec, odvedle jsem teďko slyšel někde, jakože byl jste sympatický. A taky tady máte Slovensko a ten Vítek Rakušan řekne, dobrý, Slovensko, dobrý. A tak to takhle veme a nepřemýšlí o tom. No to samo vypovídá o tom vlastně, jaký ty lidi jsou, že prostě nedokážou posuzovat tyhle ty rady, které oni dostávají vlastní hlavou a nějakým citem pro tu situaci. No.
0: A myslíš, že to na jejich voliče právě naopak může zapůsobit, že ministr vnitra přijel podpořit Slováky?
1: Ale já myslím, že v zásadě asi jo, že prostě oni říkají, hele, ale tak tam ten Fico, to je taky takový tohle, on tam přišel, ten náš Vítek a postavil se na tu správnou stranu. Já myslím, že na voliče STAN, že to jako funguje, no.
0: Že přišel podpořit Slováky před něčím, co my tady nám udělali vlastně taky. Taky jsme měli svůj konsolidační balíček a
1: ale
0: další.
1: Já bych to právě jako vzal za ten jiný pohled a to je jako zasahování do života druhých. Jo? Já ještě, jestli to bylo nesrozumitelný s tou ložnicí, já ještě jako řeknu jeden takový příklad. Když jsem byl mladý, tak kamarád, manželé měli, ona měla milence. A teďko to všichni věděli, jenom to nevěděl on. A já jsem byl jejich velký kamarád. A já jsem si říkal, no mám já jako říct, že je to kamarád, tak dělá pitomce, že on to neví a všichni to víme, tak mám mu to vlastně, tak se to jako naznačil, jo. Tak jako naznačil, on to tak nějak jako pochopil napůl a vlastně si to ani nechtěl připustit. No a pak co se stalo? Pak milenec skončil, ty se zase vrátili k sobě, měli se rádi, řekli si to a já byl ten nepřítel, protože já jsem jim zasahoval do něčeho, do čeho mi vlastně vůbec nic nebylo. Jo. Neměl jsem jim zasahovat vlastně do jejich vztahu, byť prostě jsem něco věděl a on to nevěděl, žil jakoby v klamu. Ale tohle to jsou tak citlivé věci a my tohle to dělat nemáme. Nemáme zasahovat a vměšovat se do života druhých a poskytovat nevyžádané rady.
0: A já myslím, že to přesně dělají Slováci. Přeci Slováci by nás mohli kritizovat za spoustu věcí. Zdražení, inflace, bitcoinová kauza, dozimetr, nezvládnutá digitalizace a tak dále. Tady se přeci nepovedlo takových věcí. A mlčí.
1: No, protože prostě jako nevím, jestli se říct, že jim nechybí Kinderstube, ale já myslím, že to je otázka vlastně nějakého konzervativnějšího, uměřenějšího pohledu na svět, že vlastně ta naše progresivně liberální scéna je taková to, že ti chce určovat vlastně, jak máš žít a určovat ti to dobro a říkat ti to, že se mýlíš. Prostě ona ti chce zasahovat do svého života a ta druhá část, která momentálně ta konzervativnější vládne zřejmě na tom Slovensku, jako si říká, jako žít a nechat žít. Tak žij nějak, ale prostě třeba můj názor nemusí být jako úplně nejsprávnější pro tvůj způsob života.
0: Další téma, vlastně velké volební téma, první zprávy CZ, emisní povolenky urychlí inflaci a zasáhnou každou domácnost. Souhlasíš s tím, nebo pan Kovanda nemá správné informace a propočty a odhady?
1: Ale oni to celkem přiznali, že to tak jako dopadne a teď oni říkají, jestli to bude za 45 euro, za 400 euro a když to bude za 300 euro, jaký dopady to bude mít, někdo vypočítal až 100 tisíc na domácnost při dvou dětech. No jasně, teďko oni to zastropovali, zase vysvětlovali ekonomové, že vlastně cenu povolenky nemůže zastropovat, protože to je jako cenný papír, takže vlastně jako v tom je obchod, takže když ji zastropuješ nahoře, tak jako popíráš to tržní chování, ty ceniny jako takový. Ale zase jakoby zpátky, jo. Já bych řekl, to vlastně je svým způsobem navazuje to, co jsme si říkali před chvílí. Oni, ta Evropská komise nebo Evropa jako taková, i naši poslanci, kteří to schválili a celý ten Green Deal, tohle je klacek na lidi, dřív to byl klacek na firmy, to, co už jako běží v těch povolenkách, a tohle je klacek na lidi. Pokud si nebudete kupovat elektrické auta, hybridní auta, pokud si nebudete vlastně kupovat, zateplovat domy a kupovat soláry a já nevím co všechno, tak budete trestáni. Tohle je normální trest.
0: Je to takový donucovací prostředek?
1: Je to donucovací prostředek, přesně. Jako je to vlastně, ale oni to tak jakoby říkají. Ty, kteří si to nepořídí, jak to zaplatí. Jo. No teďko ale my říkáme, dobře, ale to je, jako zaprvé je to složitý, ne na to každý má peníze, že mu dáte dotaci, jedna věc, ale tohle je zase ne každý také, jakoby chce udělat. Ale vlastně tenhle ten způsob, to chování, to donucování, to je něco, co jasně jako výrazně nesouhlasím, že jsme se dostali do situace v té Evropě, že prostě nějaká parta lidí si něco vymyslí a řekne my, aby jsme zachránili planetu, my ani nezachráníme s tím podílem, když my to všechno tady splníme, tak to neznamená, že ta planeta, to je tak mizivý procento, jako na co my máme vliv, že se něco hne, že se hne lísteček jako v té klimatické změně. Ne. Pořád prostě ty ostatní země budou chrlit ty emise a všechny tyhle věci. A my se tady budeme takhle bičovat navzájem pro nějakou partu fanatiků, který rozhodli, že vlastně takhle to bude. A teďko vlastně ty povolenky jsou trest, bič na lidi. Pokud teda jako se nebudete chovat, jak my říkáme, tak budete prostě si to platit a budete prostě schudnete. A to je to, co se říká, že to je nějaký sociální fond, že vlastně se tam půjdou ty peníze. Ale z toho sociálního fondu půjde jenom těm nejchudším jako ta pomoc. Takže střední vrstva se propadne na tu chudší, ty sociální dostanou prostě nějakou podporu, která je z toho zase jako nedostane ven, ale dejme tomu neumřou hlady. No a ty bohatší, ty to zaplatí a zase jich to, se to tak až tak jich to netkne. Jo. Takže vlastně tohle je způsob, jak si to rozdat s lidma a buď ta poslechneš, anebo prostě budeš výrazně chudej.
0: Donucovací prostředek, tak. No a je to jedno úskalí, Seznam zprávy, Čína může vypnout soláry na českých střechách, ovládá klíčovou součástku. To je šokující. Máš soláry?
1: Já jsem měl, mám, ale na to, ne na elektřinu, tak. Ale na sluní, na vodu. No a já, když jste zařadila tohle, tak jsem si říkal, aha, Alex už možná otevřela tu knížku, kterou já jsem jí dal před časem. A
0: tam se
1: o tom píše, o těch Číňanech a o tom, jak všechny tyhle ty přístroje mají backdory a dají se prostě nějakým způsobem vypnout, zneužít, nasměrovat, dá se s nima pracovat.
0: Takže skutečně Čína by tady mohla provést řízený blackout? Ale myslíš, no, tak až jako tak daleko by to mohlo jít?
1: Technologicky teďko nevím, jako tam jsou nějaké ty směrnice, já jsem nestudoval technicky, jak by to mohlo být, ale v tomhle tom prostředí ano, tam je celá řada prostě nášlapných min, který může vlastně ten, který je vyrobil v tomhle tom virtuálním, v tom technologickém prostředí, může použít, využít, skrze ně se někam dostat, získat nějakou informace, může prostě cokoliv. A pak na druhé straně je zase nějaká obrana, která prostě nastavuje pasti pro tyhle ty možnosti a nastavuje nějakou obranu. A jak ty jsou aktivní a jak v té obraně jsou zase schopní, já úplně nevím, ale věřím tomu, že ty útočníci vždycky jsou napřed. Takže ano, jako kdyby jako došlo na nějaký globální střet, nebo střet vlastně těch dvou civilizací, tý azijský, toho BRICS, celého prostředí a toho západního světa, no tak když si to rozdají mezi sebou, tak my prostě tady opravdu můžeme zašít úplně všechno. Ale zase na druhou stranu, proč by to ta Čína dělala? No. Proto já zase věřím tomu, že vlastně se musí dohodnout. Já jsem pořád proto, i ta se žodná, že dneska tam není válka na Ukrajině v tom našem výběru, ale v zásadě pořád...
0: Je tam jiná válka, buď v klidu.
1: Pořád je to o tom se dohodnout. V tomhletom globálním prostředí, když máme nad sebou satelity a všechny propojeny a soláry a hybridy a něco všechno, my nakupujeme ty suroviny z té Číny, tváříme se, že ne, ale my je prostě tady jako to zase jak nemáme moc. Takže to prostě je globální. A tam haraši zbraněma a říkat a vytahovat se to, co dělá Ursula von der Leyen, to je absurdní, co ona říká. Ona říká, potrestáme, tvrdě zasáhneme.
0: Bojovat musíme.
1: Ocelovýho dykobraza nastavíme. Jo. Zbraně koupíme.
0: To je děsivý, ale...
1: No tak je směšná, protože v tom globálním prostředí prostě tam to o tomhle tom není. Tam prostě se musíme dohodnout.
0: Slovo diplomacie jakoby vymizelo ze slovníku.
1: To možná, že to je 19. století.
0: Zakázané slovo. Tak. V XTV byl v našem pořadu za čárou, byl profesor Petr Drulák a mimo jiné řekl, záměr Izraele je vylidnění Gazy. Podpora Spojených států amerických je obrovská ostuda. Macron se staví do role evropského vojevůdce, doma vše prohrál. Řešením jsou nové volby. Nové volby ve Francii.
1: Ten Petr Drulák rozumí té Francii, tam já to beru, ale on je vlastně nezarputilej, ale odmítá vlastně, je řada lidí, kteří nenávidí opravdu to Netanyahua, je řada lidí, kteří s ním nesouhlasí a mají k tomu spousta informací a spousta důvodů si to myslet, já to nerozporuju, protože já to tak jako neumím, to téma. A co se týče genocidy v Gaze, já si myslím, že genocida tam neprobíhá. Že to je přece jenom, tam není hlavní záměr zabít ty lidi. ten hladomor není hlavní nástroj. Tam je válka s Hamasem. To je hlavní důvod, proč vlastně ten konflikt tam jako je. A že jsou u toho velké ztráty, že prostě se to dá možná jako z nějakého úhlu vidět jako opravdu jako likvidace toho národa. Já to nerozporuju. Hladomor, ty lidi prostě jako ten Hamas je používá jako lidský štíty, je to strašný. Ale říci, že vlastně cílem Izraelu, Izraelců je zlikvidovat palestinský národ, že to je primární jejich cíl, já myslím, že ne. Protože kdyby to tak bylo, tak vlastně ten konflikt toho září, 7. září 23, to bylo myslím, to, co provedli tehdy vlastně ty Hamas bojovníci, tak byla rozbuška, která tohle to celý strhla. Předtím to nebylo. Tak pro mě vlastně to je válka s ohromnýma ztrátama lidí, majetku, hodnot, všeho, je to strašný, ale za genocidu já bych to nepovažoval.
0: Ale za pokojné vylidnění Gazy to taky nepovažuješ?
1: Hele, co vlastně, co je, jak to tam je, prostě síla, ono se ukazuje jiný příklad, že ta síla je ten pragmatická politika světová, prostě pořád je v té síle, že ten, kdo má sílu, ten, kdo má spojence, ani mají Američany, no tak dělá nějakou politiku a můžeme to vykládat, můžeme říct, že to je prostě genocida, že to je prostě, já nevím, zabíjení lidí a že to je strašný. Jasně, ale ta síla pořád rozhoduje. Jo. Takže my jsme neměli zapomínat, že ten svět takhle odjakživa byl postavený. A my až posledních desetiletích to chceme měnit a říkat, že hodnoty mění svět. No dobře, no tak tady vidíme, že vlastně ty hodnoty tam se dostávají na frak, protože ta síla vítězí.
0: Choval by se Benjamin Netanyahu jinak, kdyby neměl v zádech silného spojence, Spojené státy americké. Petr Drulák to komentoval, že je to obrovská ostuda, ta neutichající a bezmezná podpora Spojených států amerických Izraeli.
1: Byl by jakýkoliv prezident, americký prezidentem, kdyby neměl podporu izraelský a židovský lobby v Americe. Když to znáš, tak do té Ameriky si asi jak jezdila, že jo, tam prostě ten židovský vliv je obrovský, na tom vlastně je spousta prostě lidí, kteří tam odešli za všechny možné války, to byla země svobody, tam vybudovali ty finanční impéria, podnikatelský korporátní impéria, no bez jejich vlivu prostě žádný americký prezident jakoby nevznikne, tak co, tak to je prostě nějakým způsobem, jako to vyvažuješ, no, tak takhle to je a já si nemyslím, že by jakýkoliv americký prezident jako řekl, tak já přestávám podporovat Izrael, protože si myslím hodnotově, že se dostal někam jinam.
0: No, takže ani tu hypotetickou otázku, nebo odpověď na otázku, zda by se Izrael choval jinak, pokud by neměl v zádech takového spojence, jako jsou Spojené státy.
1: Já si vlastně nepřipouštím, protože on prostě to jakoby jako není možný, no. Z principu to není možný, když víš, jak prostě ta lobby, nevím, jestli správně říkám židovská, ale prostě ta tam je obrovská, no.
0: Ale přeci Izrael zaútočil i v Kataru. Katar je přeci něco jiného pro Spojené státy. Profesor Drulák tady říkal, že se tím Spojené státy tak trochu stávají směšnými. Tím, že já všechno vím, tak bez reakce přechází, nechávají to být.
1: Jo,
0: jako jenom Donald Trump vždycky řekne, nepotěšilo mě to, nebo nedělá mi to radost, nebo něco takové.
1: Ale jako dobře, tam je to nějak, jako by ten svět je teďko srozumitelnější. Trump říká sice nějaké věci, které chtějí slyšet a tak lidi, ale zároveň je jasný, že stojí na straně Izraele. Ve válce s Ukrajinou on prostě stojí na straně silného Ruska a nechce dopustit, aby ten konflikt posiloval zbližování Ruska s Čínou. Takže když mi je to takhle jasný, víš co, ona to jsou vlastně dva různý druhy jako i politik. Je reál politika a pak je ta idealistická, ta hodnotová, ta normativní politika.
0: A to je to, nedělá mi to radost.
1: To je takový to, že se říká, buď seš reál politik a odhaduješ věci tak, jak asi jsou, a říkáš je tak, jak asi jsou, což jsem já a mě strašně rozčuje ten druhý způsob, ale uznávám, že to je způsob. A ten druhý způsob je, že říkáš věci tak, jak by si chtěla, aby byly.
0: Přestože jsou nereálné.
1: No, přestože jsou nereální. A já se s tím nedokážu vyrovnat, protože já to mám nastavený v hlavě tak, že pořád odhadu, jak ten svět asi jako dopadne, ať je to dobře nebo špatně, tak se snažím číst a předpokládat, že půjde nějakou cestou, kterou já vidím a považuji za logickou. Ale pak jsou ty druzí, kteří říkají, to jsou ty voliči ODS a Spolu a vlastně ty Evropy a celého Green Dealu a říkají, no ne, to není důležitý, když prostě se řekne, jak by to mělo být a budeme o to usilovat, tak ono to tak dopadne.
0: Jo. A není to cesta do pekel?
1: No, nevím, no, jako oni se tyhle techniky, že jo, koučovací, ty veřejné afirmace, oni říkají, že když to pojmenuješ, když to řekneš nahlas, tak to zmotníš, a když řekneš, že prostě do roka bude mír na Ukrajině a Putin stane před válečným soudem, tak je z velké části zajištěno, že to tak bude, když to řekneš.
0: Opravdu?
1: No jo. To říkají vlastně ty kteří prostě jsou ty idealisti. Oni říkají, musíš vlastně věci chtít. To je celý s těma emisníma povolenkama. To je vlastně, jsem sledoval teď nějakou debatu a tam ministr Kupka říkal na otázku Pavlíny Wolfové, to bylo na CNN, co teda jako budeme dělat, když jako to nedohodneme, to zjemnění těch povolenek, a on říká, budeme jednat. On říká, dobrý, to je plán A, to je ideální plán. A plán B, jaký je plán B? On říká, není plán B, my budeme jednat a my to dojednáme. No a to je to co mě rozčiluje, protože pak tam byla ta opozice a on říká, no, když to nedojednáme, tak my jsme připraveni k národní nespokojenosti nebo protestům, jo? A nebo to neuděláme, nebo to neimplementujeme. A Kupka říká, budete platit všechny ty sankce a všechny tyhle ty pokuty a všechno bude. My budeme jednat. A ona pořád říká, třikrát se ptala, no, čtyřikrát. Dobře, a když to nedojednáte, jaký je plán B? No my to dojednáme.
0: Mm-hmm. Máme plán, to tady ukazoval za ně Hřib. Vadíme, moc děkuji, že jsi přišel.
1: To je všechno, tak děkuji.
0: Je to všechno, strávili jsme spolu krásnou půl hodinku.
1: Děkuji za pozvání.
0: Podtrženo sečteno a Vadim Petrov. Hraje vám Rádio Xaver.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Pane doktore, jak moc v institutu rezonovalo to nepozvání Václava Klause na Pražský hrad na oslavy 80 let od druhé světové války?
2: No, že by to nějak zvlášť rezonovalo, to asi ne. My jsme o tom od prezidenta ani nevěděli, od prezidenta Klause, že pozvánku na tohle akci nedostal. On to zmínil při nějaké přednášce. Ale mě to a nás, kteří jsme s ním byli na Pražském hradě, to trochu zarazilo. Ne proto, že by prezident toužil za každou cenu se vracet na hrad, kde působil, ale mě to zarazilo tedy osobně z takového profesionálního hlediska, protože pozvání bývalých hlav státu bylo jedno ze základních pravidel hradního protokolu. Já si nedovedu představit, že bych nezaslal pozvánku na shromáždění, nějakou slavnostní akci k státnímu svátku, k nějakému významnému výročí, třeba bývalému prezidentovi Václavu Havlovi, bez ohledu na to, jaký v té které době měl vztahy s tehdejším úřadujícím prezidentem Václavem Klausem. To bylo zcela mimo jakoukoliv v diskusi. Prostě bývalý prezident je nezbytnost vlastně, protože já myslím, že tak, jak se chováme k hlavám státu, tak vlastně tím něco vypovídáme i o sami sobě, jak se chováme k tomu našemu státu jako takovému. Ten prezident je jeho reprezentantem, zastupuje stát navenek, je to vlastně ten symbol té naší státnosti svým způsobem, byť nepsaným. A pokud ho nějakým způsobem se snažíme takovýmhle přehlíživým způsobem degradovat nebo ho prostě nějak snížit, tak tím škodíme sami sobě. Ti lidé, kteří takhle fungují v té současné hradní administrativě, si to možná neuvědomují, možná tyhle věci podceňují, ale konec konců tak, jak si zavedeme nebo tak, jak se zavedou pořádky a chování k bývalým nejvyšším ústavním činitelům, tak to samozřejmě dopadne i na toho současného vládce Pražského hradu a myslím, že také bude považovat za minimálně neslušné, kdyby byl opomíjen svými nástupci.

bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní hlavně z doslechu.

Praze se o nich šíří, že jezdí tramvaji, strkají hlavy pod vodovod a pak i

nastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je prebit.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. Zatímco my jsme tady byli plni v těch 60. letech tohodle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka tohohle toho, půlka tohohle, téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Hmm. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném

0: abych já tam něco říkal, takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobřem.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak, tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
0: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy, popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
0: Fakt jste tam nikdy nebyl?
1: Nikdy jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
0: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo o ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Zárolová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladej, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
0: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty, nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další

0: roky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten, nebo tak bych si vysníval, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky. No, já bych
1: že by
0: skoro,
1: byl z Brna?
0: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní.
1: Mm-hmm. Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka
1: vyšla
0: v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vrátím, jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiný, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. V těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale
0: pozorně
1: diskutuje. Ale doporučte, tady se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá, v Olympii to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety nerozpoutala se 24. února 22. Na tu bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále. Nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou, ztrácí práci, ztrácí zaměstnání, ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajgla a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, Xavere. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl tohle výročí. To bude zásadní pokus o přepisování historie. To se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky rektorky
1: Nerudové.
0: Jste byl, myslím, že byl 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v uvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás, přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl. Na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Na Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesud, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí.
1: Mm-hmm. Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt.
0: Mm-hmm.
1: Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: Už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu. Tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: jsem
1: to. Tím
0: mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je...
1: Chybí vám ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem velmi, to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně fanatické odmítání této možnosti. Mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne v Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou bych. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě
0: dva,
1: ne.
0: Ano, 2002. 22. 22, samozřejmě.
1: To
0: Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říct, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít za prvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdřív dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dětinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného.
1: Ale
0: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím. Ne?
0: Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
1: Představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně...
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jenom. Jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu. Takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Masnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, já, tak si to já, necháme.
0: Teď to, ne, to ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

tam pozorně mi naslouchá a usmívá se pro sebe. Potom zašeptal mi do ucha, já něco měl bych pro tebe. Pak jen tiše třikrát zahvízdal a než jsem stačil vydechnout, kaštanovej kůň přede mnou stál, řekl, že chce mě

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
2: No a na kolik je ten účet?
1: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak by se řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
2: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut. A my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
1: No já bych řekl vlastně, ač Evropa

0: za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dáti dál a tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
1: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
0: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unie. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy.

0: které jsou kvalitní a jsou levné, a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali? Takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou. Teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst. Takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
1: No tak to už nemáme další dobu. Tak pojďme si říct, co to zaplatí.
0: To se bohužel obávám, že vím.
1: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pánbu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. od příštího roku. Spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono to propisuje do úplně celé ekonomiky.
0: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no helejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše Green Dealovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
1: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
0: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
1: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kdy Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
0: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
1: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech. Ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
0: Já vám to řeknu.
1: Evropská unie je pro smích úplně každému.
0: Máme přátelé v Ukrajině.
2: Ukrajina.
0: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu, z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
1: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
0: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
1: Nashledanou.
2: Radio Xaver.

0: Kudlo. Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži. Vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
1: Ano.
0: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
1: Aha.
0: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
1: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
0: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
1: Ano.
0: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
1: 3300... A něco.
0: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
1: Bylo, blížili jsme se tam.
0: Za trojskou unci dolarů.
1: Bavíme se v dolarech.
0: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
1: No.
0: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
1: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
0: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
1: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
0: $5000
1: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
0: No,
1: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufil říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
0: Což je ta věc, promiňte,
1: ano,
0: od které bylo odstřiženo Rusko.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
0: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
1: Přesně tak.
0: Ne
1: přesně.
0: Částečně.
1: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
0: No, to pane Vlášku, jako pozor.
1: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
0: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
1: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo. Abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů. A vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund. A náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
0: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
1: já budu směrý a opravím vás, můžu?
0: No opravujte.
1: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
0: To říkám, ne?
1: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
0: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
1: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
0: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
1: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
0: Odvážná
1: myšlenka. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
0: To myslíte vážně, co teď říkáte?
1: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
0: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
1: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
0: ale...
1: Tady
0: jste v XTV, pane Vláčku.
1: Takže na rovinu jedeme.
0: Ježíš Kriste.
1: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
0: No.
1: Jiné vysvětlení to nemá. Totiž.
0: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
1: určitě.
0: V Evropě,
1: určitě.
0: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
1: Jednoznačně.
0: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
1: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
0: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
1: Tak.
0: Řekněte teď, tady...
1: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky. S tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
0: Česká.
1: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
0: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
1: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někdo vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
1: Neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
1: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
1: ano.
0: Protože jak nám říkala
1: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme
0: říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
1: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc.
0: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, ale kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocnej, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Nevěřím.
1: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empíre. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko klidně. A my to, tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
1: ano.
0: Tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
0: no ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé. Vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, to můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
1: ano,
0: to dobře.
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
0: No jasně.
1: V rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkali Jiří Paroubek.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.
0: Za stranu a za lidi 83. díl, paní Karol. Dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím.
0: 83. díl na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
4: No máme co dohánět.
0: No a proti mé 325 na streamu.
4: Ty, to je krása.
0: No.
4: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
0: Myslíte?
4: Jo.
0: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
4: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta. Prostě taková pěkná atmosféra. A co vy?
0: No, já to mám na takové slabé 4 dneska.
4: Co po to?
0: Tak ráno jsem řešil nějaké věci, jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No, asi tak.
4: Ještě tak to jste takhle hodnej.
0: No, a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze 7 na 4, to je hrozná rychlovka. Ale vy jste teda na 10, mám to tak chápat?
4: Jo, klidně na 10.
0: Jo?
4: Klidně.
0: Já jsem byl včera dopoledne na 9.
4: A co pak se stalo tak pozitivního?
0: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
4: Neslzel jste. No, ale tak ona to není legrace být alergik. Jo. Já s tím mám taky svoje zkušenosti.
0: No, představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, mm-hmm. nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
4: Čehože? Geniálního?
0: České televize.
4: Jo, geniálního. Mm-hmm.
0: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
4: Dojetím.
0: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
4: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
0: To...
4: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
0: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulárně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
4: Jo, jakože, že tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili. No, všechno to... zůstane při starém, to je radosti.
0: Nevím, jestli si to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
4: na stožár pana Friedricha.
0: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

snad že je příliš čistá, nebo snad že studí, já nevím. Jedna věc je však jistá, píseň o ní nutí. Myslel jsem totiž, v tom je ta potíž.

0: Pane Holče.
1: Já jsem měl něco...
0: Alergie?
1: Co?
0: Alergie?
1: Ne, na ten, co odpovím, až řeknete, a je tady ten čtvrtek. A...
0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Náš den?
1: Ksavere, to už je taková jistota, jako že náš premiér nikdy nelže. Co?
0: A já mám pro vás při čtvrtku dvě dobré zprávy.
1: Je, jen to ne. Není už jich moc poslední době.
0: Je.
1: Inflaci jsme porazili, hele. Bohatneme, na západ jdeme, Ksavere. Jste v rozvadově, víte to, s Petrem Fialou?
0: Já jsem to viděl, a viděl jsem Pravda vítězí.
1: Ta hlavně zvítězila. Ta zvítězila nejvíc.
0: Ale víte, s tím na západ, já bych byl opatrný, ale já nevím, tady asi platí, že výjimka potvrzuje pravidlo, ale pane Holče, já nebohatnu. Já
1: ne?
0: Jsem naopak jako...
1: Koukám na vás, Ksavere.
0: Jako,
1: vy bohatnete?
0: Jakože přibírám.
1: No to jsem nemyslel,
0: no, tak
1: ale...
0: To jo, jako... to...

0: nějaký jako...
1: Bývalý šéf vojenské policie. Takže Xavere, zlatej cenzor Klíma, vám říkám. Z Bakala Presu.
0: No, takže myslíte, že lepší ten počítač nepoužívat?
1: Já bych ho ani neaktivoval, ani nezapínal, radši.
0: Dneska říkal. Byl tady na návštěvě jeden podnikatel, který nás občas navštěvuje, a on říkal, hele, já už do firmy nekupuju nový počítače, já kupuju skartovačky.
1: Jo, to se vyplatí.
0: No, chcete slyšet ty nové zprávy? Dobrý? Dvě?
1: Jsou opravdu dobrý?
0: Jsou opravdu dobrý.
1: OK, začněte jednou.
0: No, první je ta, že představte si, přijel jsem včera domů, jo, a měl jsem ve schránce velkou modrou obálku.
1: Povolávák.
0: Kde už byly hlasovací lístky pro ty evropské volby. A z toho já usuzuju, že ještě pořád mám volební právo.
1: Ty,
0: ještě mě to
1: Xavere, komunista... Ale já měl kaslík prázdný, takže já už ho nemám. Já už ho nemám.
0: Tak pane Holče...
1: No to muselo přijít, ne? Co?
0: Tak vzhledem k tomu, že já ho mám, tak já vám ten jeden preferenční kroužek dám za vás. Koho tak chcete hodit?
1: Jo.
0: Já budu kamarádský, mám dva preferenční kroužky, jeden vám obětnu.
1: Zadarmo? Gratis fakt?
0: Gratis.
1: Tak já popřemýšlím. No já jsem to tušil, že to přijde. Už když pan premiér po volbách říkal a děkoval demokratickým voličům, asi říkal, to asi nebudu já, Ježišmarja.
0: Dovedete si představit, že by něco takového řekl Havel Zeman Klaus?
1: Ne.
0: Já jsem myslel, že to je nějaká legrace.
1: To by neřekl ani Putin. No ale vážně.
0: Tak Putin. Tam bych si nevsadil, ten si myslím, že je schopen všeho. Ale no on by to neřekl, on by poslal na gulag rovnou ty vybraný.
1: No.
0: Tak. Ale já pořád jsem přesvědčený, že žiju v té demokracii, i když možná podle pana premiéra Fialy jsem nedemokratický volič.
1: No to jste.
0: Což mě uráží úplně do hloubi duše. Jestli já nejsem nakonec i ta spodina.
1: To jste taky, Xaver, ale já... obraťte si to. Fiala všechno obrací na ruby, obraťte si to a proste si otázku filozofickou, jestli to není vlastně čest. Dejte dneska nedemokratický volič, protože si můžete říct, já jsem nevolil to zlo, jako tohleto.
0: Já vím.
1: Tu příšernost. A můžete si říct, já jsem ještě člověk s kritickým myšlením. Co?
0: No.
1: Člověk si to musí odpláčet do
0: takže
1: dobra.
0: Takže vlastně já jsem sice spodina, ale nevolil jsem továrnu na lež.
1: Jste spodina, nejste blbec.
0: Děkuji, no, pane Holče, takhle hezky mi to ještě nikdy nikdo neřekl. No ale mě to leží v hlavě, jak to může někdo říct. I rozumíte, když se v té šíři na to podíváte, jsou lidi, kteří nemůžou volit. Jsou lidi, kteří mají nespůsobilost k právním úkonům, vždycky je zatím nemoc, ne? To tak lze říct, jo. Ale přece jinak to je absolutní začátek všeho, to je první schod všeho.
1: No ale je to dáma. První.
0: Dáma?
1: No říká se, když řekne, že někde je spodina, tak se o ní říká, že je dáma ta.
0: Jo, ne? Jasně, ale toto měl říct pan prezident komunista Pavel.
1: To není dáma.
0: To není dáma, ale je to prezident této země a on prostě řekne, ať nám to vysvětlí, ať řekne, že to bylo v nějaký legraci.
1: Ale
0: že říkal
1: vlastně, na legraci není.
0: Ne, ať mu to někdo poradí a řekne, prosím vás, to byla anekdota. A já budu klidnej a já řeknu, ha, mně se taky za život nepovedly všechny anekdoty, beru.
1: Ale já mu za to zase děkuju, Xavere. Já to znovu musím otočit.
0: Za to?
1: No. Podívejte se, celou dobu nám ho malujou na novýho falešného Havla, ten jejich kýč. A on to žádný Havel není, prostě je to rozvědčík Pávek, bývalý komouš, agent vojenský STB s falešnou občankou, to je on. A oni ho furt přemalovávají a on vždycky se prořekne a je to v něm. A teď prostě to zase šlo ven, no tak řekl, některý lidi by neměli mít volební právo, tak si vzpomeňte na totalitu. Tehdy se to řešilo tak, že jsme volební právo měli, ale volit jenom jedinýho kandidáta. No, tak je to v něm. No,
0: no já vím, ale rozumíte, on jako nečte třeba, myslíš, si přečetu ústavu, která nám zaručuje nějaké věci?
1: Já vám řeknu, co čte. Vím přesně, co čte prezident Pavel od Nového roku.
0: Z Buzuluku.
1: Novoroční projev o euru. To už asi po pátý, co nám to řekl.

0: Tak.
1: No to
0: Takže
1: pane
0: on čte, co mu
1: oče,
0: napíšou, Xabre.
1: Při vašem vzdělání to mi vysvětlete, co on je posedlej tím eurem?
0: No tak píšou mu to tam lobbysti, no, tak on... Xabre, není to, jak to říct slušně, není to spodina, ale není... Co? No tak
1: já to
0: guma, no, trošku.
1: Přece vidíme všichni, a vy to sledujete daleko víc než já, veškeré ty diskuse o tom. Vždycky se najde někdo pro, někdo proti. Není to nějak moc vydiskutované, nejsou žádný argumenty na stole a pořád se o tom žvaní. A přece takovýhle člověk, když už to řekne, tak to přece má mít to sdělení podstatu, argumentaci, směr. Když něco takového, promiňte, že se toho pořád dovolávám, ale řekne Václav Klaus, nebo Miloš Zeman, tak řekne proto, proto, proto.
0: Nebo a... Danuše Nerudová. Ta ne asi.
1: Ne, no, ne, ne.
0: Jak se říká, Xavrově, ta má mít podnět a přísudek. No a jemu tam jedno z toho vždycky chybí, ale víte co, vy říkáte, jsou pro a proti, jasně jsou, a často jsou to lobbystický zájmy. Někomu by to vyhovovalo víc, někomu ne. Ale my tady máme nezávislý argument, vydaný letos v zimě. Je to analýza České národní banky a ministerstva financí, která se dělá pravidelně. To jsou, víte, co je ironie? Petr Pavel říkal, tohle to mají rozhodnout odborníci. Což, jak jste řekl, on není. No tak tady udělali analýzu odborníci. Do toho vůbec ani nemluvil Stanjura, což úplně není odborník na to. No a ty konstatovali, že pro nás není výhodný přijmout euro, protože konvergence naší ekonomiky s eurozónou není dostatečná.
1: Tak.
0: No.
1: A já mám ten názor, já mám s dovolením názor.
0: Doufám, že ne nesprávnej, Xavere. To
1: no,
0: bych musel
1: já nevím,
0: to tady vypnout.
1: Já nevím, jaký. Já mám názor ten, že bych, nebo názor, spíš touhu, představu, naději, že bych chtěl, aby jsme dál měli českou korunu. Ale houby tomu rozumím. A nechápu, nemám data, nemám ty souvislosti ekonomické. U mě je to jenom pocitová věc.
0: Jako teplota venku. Jak se teď udává, všim jste si k sebe? Skutečná pocitová teplota? Co?
1: Ale na to byl na Facebooku někdo... Strašně vtipnej, neviděl jste to?
0: Možná, jo.
1: Chystal zaměstnancům výplaty.
0: Jo, že... a udělal pocitovou výplatu?
1: Udělal skutečnou a pocitovou.
0: Jo, jo, jo.
1: Ale promiňte, já to musím doříct. U mě jsou to jenom emoce. Je to jakási emoce k tomu, že to je česká koruna, že to patří k Čechám, stejně jako by mě vadilo, kdyby se Říp přejmenovával na nějaký Karlsberg nebo něco, tak bys taky nechtěl.
0: Něco ukrajinského.
1: Nebo něco ukrajinského, jasný. Nechtěl bych to. Celý. A já si pamatuju, protože jsem starý člověk, pane Holče.
0: No to ne.
1: Ne?
0: Jste v nejlepším, v rozkvětu.
1: Jo, promiňte, protože jsem v rozkvětu, tak si ještě pamatuju, jak byly krásný takový ty modrý stomarkovky s tím pánem v tím černém klobouku.
0: Jo.
1: Pamatuju si, jak byly hezký šilinky, jak to byly hezký peníze. A nejvošklivější byly drachmy, jo, a tak. A nějak se mi to líbí. A představa, že budu mít ty eura z umělý hmoty, tak já bych už asi do smrti si přepočítával jako s troškou nostalgie. A kolik by to bylo na koruny, kdyby jsme měli?
0: No já teď přemýšlím, Xavere,
1: takže
0: jestli tohle nejsou ký narrativy nevhodný.
1: No je to proruský narrativ,
0: no ne, tak
1: absolutně.
0: Já jsem, teď jak nastupuje plukovník Foltín, teda dělat strategickou komunikaci vlády a bojovat proti dezinfu, tak on v podstatě řekl, že nikdo nebude spochybňovat pravdu. A já teď od té doby, co jsem to slyšel, tak vždycky přemýšlím, jestli je něco pravda a abych to nespochybňoval.
1: Já říkám,
0: protože končí sranda, Xavere.
1: Počkejte. Já jsem řekl, můj pocit, to je čistá pravda. Já popisuju...
0: Je to pocit nebo pravda?
1: Je to můj pocit, který jsem tady popravdě popsal. A tak je v tom emoce, tak jsem řekl, že tomu nerozumím.
0: Tak já jsem z toho jelen, Xavere. Teď jste řekl, že je to pocit, který jste popravdě popsal.
1: No já jsem úplnej blb.
0: No to jo, ale já se začínám bát.
1: No, a vy chcete euro?
0: Nechci.
1: No tak? Tak proč nemáte taky pocit?
0: No já nemám jenom pocit, já mám i argumenty, Xavere.
1: Ale.
0: No přečet jsem si tu analýzu, já ji čtu pravidelně. To je analýza ekonomů, který tomu rozumějí.
1: Ale pane Holče, vy pořád žijete, vy jste úplně naivní.
0: Proč?
1: Koho zajímá analýza ekonomů?
0: No, já vím.
1: Celý svět zajímá hodnotová politika a hodnotový názory politiku, jako je Petr Fiala.
0: Hodnotový signály.
1: Signály? Ježíš, nějaká analýza ekonomů, co to je?
0: Je to kravina, je to blbost, jasně.
1: Co to je za spodinu?
0: Já jsem, jak teď říká Danuše Nerudová, prostě starý svět a bojím se, že mi ho někdo rošlape.
1: No.
0: Chápete? Já jsem zaseknutý v pravěku, sorry.
1: No a já ještě k tomu mám jeden pocit.
0: Já už se bojím, Xaver, s těma vašema pocitama.
1: Já si myslím, že to ta Česká republika, na kterou jsem pyšnej, že to ustojí a že přestojí i tady bláznivou unii a pár bláznů, kteří řídí celou Evropu, že my to ustojíme a zůstane nám česká koruna a generacím, který přijdou po nás, tak ještě budou platit českou korunou. A my, pane Holče, už budeme oba dva 300 let po smrti, někdo vyhrabe někde ve vykopávkách tady v Lzonku a bude říkat, dívejte se, tam ještě ti dva se o tom bavili.
0: No, ale Xavere, my máme přeci jednu velkou výhodu.
1: Jakou?
0: My máme svoji vlastní měnu, ne, oba?
1: Jo! Ano!
0: A tak co?
1: Ježíš, to mě vůbec necvaklo. No? Co my tady řešíme vlastně?
0: Tak my můžeme, chápete, směňovat mezi sebou. Nechcete mi poslat nějaký zlaťáky vaše?
1: No, já žádný nemám, ale viděl jsem zase, že se objevil někde, psal nám nějaký pán, jestli je na prodej ještě vaše mince i moje mince. Nějaký fanoušek. Nevím, jak to dopadlo, no. Musím se zeptat na poradě. No ale máte pravdu, to je pro nás přece vůbec není téma.
0: Nás to nezajímá.
1: Ježišmarja, my máme svoji zlatý mince, no. Ne?
0: Ha. Takže my se můžeme na gumu Pavla klidně vykašlat. Ať si platí eurem, my si budeme platit vlastní měnou, ne?
1: No mě zajímá, kde se bere ta jeho posedlost tím.
0: A to není ani jeho, Xavere, tomu píšou. A to jsou lobistický zájmy.
1: Ne.
0: Xavere, ten chlap nemá žádnou vlastní myšlenku, pochopte to.
1: To bych si netroufal vůbec tvrdit. Ne, ale
0: to je můj pocit.
1: To je můj pocit a pravdivě
0: ho popravdě
1: pojmenovávat. On sedí doma a první dáma říká, tato, řekni zítra zase o tom euru. Já už jsem plánu dovolenou v Chorvatsku
0: jo,
1: a tam
0: pravda.
1: Se platí eurama.
0: Jo, myslíte, že on to od toho nového roku jede, jak se blíží léto a dovolený?
1: Tak.
0: Xavere, vy jste hlava a je to venku.
1: A on nic. A ona zase druhý den se dívají třeba na hokej nebo na něco, oni určitě se taky dívají na televizi. Nebo tam bude spíš ordinace, ne? Než hokej.
0: Podle mě totiž má první dáma vždycky sejde z toho hradu na Staré Město a tam jede ty kurzy v těch směnárnách, ne? Eura to. A proto mu to říká.
1: Je to možný a hlavně si říká, ty budeš brát výplatu tato v eurech, takže my můžeme jet na zadar.
0: Jo.
1: Tam si pronajmeme, já se budu chodit koupat, ty budeš chodit na pivo a budeš to rovnou topit eurama.
0: Jo.
1: To může být takhle jednoduchý, pane Holče.
0: Xavere, mě to nesec faklo hned.
1: No.
0: A říkám, vy jste hlava.
1: No, než se dostaneme ještě tady k tomu, že teda já volební právo zjevně mám a vás se mi líto, no dobře. Ale já mám ještě druhou dobrou zprávu.
0: Ježíš Maria, no.
1: To vás pobaví. To, fakt jako jsem si to pročítal, ten mail asi, no mohl jsem ho vzít jedno. Psal nám pán fanoušek, který žije na Hájence. Mm-hmm. A sleduje teda XTV, pochválil i paní Karol, vás a tak všechny, pana Macínko, tak. Ale důležitý je, že na Hájence, to je důležitá okolnost. A tak říkal, že já jsem, to jsem úplně nepochopil, stará se o malou lišku, kterou má doma, protože nějaká zraněná nebo něco, jo. Jako liščí mládě. Aha. A víte, jak se liška jmenuje? Wilsonova 10.
0: No to je paráda.
1: Wilsonova 10 a píše, že oni mají dokonce nějakou takovou něco, nějaké z toho musí vyplnit nějaké hlášení a že zvíře má jméno Wilsonova 10 a že děcka jí říkají Wilsonko.
0: To musí poslat fotku.
1: No, já mu odepíšu, no. ale neměli by my jsme poslat něco o Wilsonce, jako co žere liška?
0: No, já nevím.
1: Čokoládu třeba, nebo?
0: To nevím.
1: Manérky nebo něco. Si vůbec nemůžu představit, co žere liška. No ona, liška chodí slepicím na to, ne? Na vajíčka, ne? Nebo ne?
0: To byste viděl vy, ne? Jako slepičák.
1: No tak pane oče.
0: No jste slepičák, ne? Když jste jel ve slepičkách a ve vajíčka.
1: Jestli budete říkat takovýhle výrazy, tak vás odvoláme tady z Vilzonky.
0: Je to jaký slepičák slabnej.
1: Je. Ale počkejte, no, liška musí něco žrát, ne?
0: No to je jasný, že něco musí žrát, ale já nevím co.
1: A to žijete taky na vsi?
0: To žiju na vsi, máte pravdu. No. A dokonce možná, protože jezdím třeba na kole, kolem hájinky.
1: No mají tam lišku, že byste se tam zastavil?
0: No to jsem neviděl. Běhá tam docela dost srnek.
1: Tak srnka víme, co žere. Co?
0: Jo, co žere srnka, ksavre.
1: Žere... No srnka se pase, ne? To snad vidíme z auta, ne? Se pasou srnky, tak. Patří mezi vše žravce, dává přednost tomu, co snadno chytí. Převážnou část kořisti tvoří myši, no tak myši posílat nebudeme, drobní hlodavci, no a to je není. O manérkách tady vůbec nepíšou nic. Aha. A dále má ráda malé ptáky či králíky, nepohrdnou ani žížalou, broukem a housenkou.
0: A taky pošlete nějaký housenky, co máte doma?
1: Pozor, a troufne si však i na větší kořist, například mladé či zesláblé kusy srnčí zvěře.
0: No jo, taky ksavere pošlete ty housenky vaše.
1: Ale
0: co?
1: Já už ty housenky nemám.
0: Ne?
1: Ne, já jsem je vyhnal všechny. Vidíte, to bylo... Mm-hmm. No ale tak co koupit králíka malýho v tom, jak se to jmenuje, ten obchod? Zoo...
0: Já myslím, že myslí ten státní, ten Jurečkův.
1: Ne, no kde se prodávají ty zvířata? Zverimex, ne?
0: To ne, tak už... No někde se dá koupit králík, no?
1: Tak tam
0: no,
1: koupíme
0: jasný,
1: králíka, no? Paní produkční udělá krabici s dírama, aby mohl dejchat.
0: Ale počkejte, vy chcete koupit jako živýho.
1: No tak nebudeme tady králičný. Protekční... Lišce, která se jmenuje Wilsonova 10, dávat mrtvýho králíka, ne?
0: Ale nemůžete, nebudem trápit králíka v krabici s dírama, ksavre, nebuďte kruťák.
1: Co posílá přes půl země koule?
0: No, tomu já se nepřipojím.
1: No tak mi řekněte, co, tady o manérkách nepíšou nic.
0: No tak králičí maso můžeme poslat, ne?
1: No to jo.
0: No, to říkám.
1: Tak to koupíme v Makru. No. A nebo, pane holče, tak pojďme ty lišce nakoupit pár porcí králíčích ledvinek u Polreicha, co se nám stane?
0: Třeba, no.
1: No a že bychom, aby to byla luxusní liška, myslíte, že bychom pana Polreicha přemluvili, že by to šel naservírovat?
0: Určitě.
1: On je pro každou blbost.
0: No jasně.
1: Je člověk se smyslem pro humor. No. Na to nebude mít čas. Tak tam vyšle čimelíka nějakýho.
0: Jo.
1: A já pojedu s mikrofonem za hokejem, za liškama.
0: Jo. No, vidíte.
1: Pane holče, jsme doma. Jsme na to pyšní.
0: No, jasný.
1: No, ale teď víte, o čem já přemýšlím. Má to jednu chybu.
0: Jakou?
1: No, ještě žádný dítě, co se narodilo, se nemenuje Wilsonova 10.
0: No to přijde.
1: Jmenuje se chlapeček z Babyboxu, se jmenuje Xaver po mně.
0: Fakt?
1: No, ten hest, co založil Babyboxy,
0: no,
1: byl u mě na frekvenci 1.
0: Jo.
1: A já jsem mu říkal, a podle čeho se tam ty děcka, co tam najdete, tak podle čeho se... A on říkal, no většinou podle třeba sestřičky, když ho opatruje sestřička Marta, a je to holčička, jak jsme Marta, nebo co ten den zrovna je.
0: Jo.
1: A když je to kluk a toho ten den má svátek Rudolf, jako pan Jelínek náš, jo, Rudolf, tak je děťátko Rudolf. A já jsem mu říkal, pane, jsi, a nemůže být jedno Xaver? Dobře. Za 14 dnů SMS-ka, někde v Babyboxu jsem dneska našel kluk, jmenuje se Xaver.
0: Tak vy máte syna z Babyboxu?
1: No.
0: Ty
1: syna, víte? Syna je
0: no, já vím. Já mluvím, teď víte, že mluvím metaforát.
1: Já jsem ale... Hesle prosil, jestli bych pro to dítě mohl něco udělat. Že bych mu třeba vzal bych, fakt jsem byl připravený vzít třeba 10 000 a založit mu třeba vkladní knížku na jeho jméno a ať to s ním jde životem. Jo. Nebo něco, a on říkal, že to nejde, no.
0: Aha. A víte co, Xavre, já jsem... Teď jsem mi vnuknul myšlenku. Jak jste řekl, když se nějaká zdravotní sestřička se stará o to, že se to pojmenuje podle ní. Co když je sestra chlap? zdravotní. Jak se tomu říká, když máme dneska hosty a hostky, lordy a lordky?
1: Lordy a lordky, Český rozhlas.
0: Tak jak je to v nemocnici?
1: No, zdravotní bratr to musí být, ne?
0: To bude zdravotní bratr, ne? Jako Marianu.
1: Ačkoliv sestřička, jako to není, jako sestřička.
0: No? No tak je to sestra, je to stejné slovo.
1: Tak to může být sester, sestrák.
0: Sestrou?
1: No to je, když já je binární.
0: No.
1: No?
0: Teď mi to vrtá hlavou, Ksavre.
1: No mě to taky vrtá hlavou. A naší hostkou byla... Ty vole, to se opět zblázně do těch médií. Ale takhle to je. Pane Holče, pojďme teď vsunout. Já totiž se dneska nemůžu dočkat.
0: Já to vidím.
1: Já jsem, přátelé, dneska pan Holec se uvolil, že já můžu dnes poděkovat.
0: No tak na zkoušku.
1: Na zkoušku. A když obstojím, tak jednou, každou s tou Wilsonku můžu. Zkrátka chceme poděkovat, pan Holec to bude komentovat tipně, všem, kdo podporujete tento pořad na transparentním účtu XTV na xtv.cz. Tomáš Pokorný. A to Tomáš je jako...
0: To je stálice.
1: Stálice. Příspěvek mistrům z Wilsonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Zejména se mi líbí, když něco říká pan Xaver, protože je daleko vtipnější než pan Holec.
0: No,
1: ale to
0: tak
1: nevadí.
0: To, Xavere, vy jste bídnej lhář, vy jste šestákový lhář jako premiér. Já jsem to hned poznal na tom vašem hlasu.
1: Jo,
0: zapracujte trošku s hlasem.
1: Jo, tak to ještě. A to jsem to zkoušel včera večer.
0: Já to vidím, no.
1: Tak, Jiří Bidžovský, V10, koncesionářský poplatek. Mm-hmm. A Marcela.
0: No jo, to Marcela Skořepová, to je jasný.
1: Marcela Skořepová, kámoška, těším se na ní. Pane Xavere a pane Holče, jste skvělí, mluvíte pravdu, už aby šla vláda do zadních vrátek.
0: To musíme ale Marcele poděkovat. Já doufám, že nás vidí Foltín a že nám to pomůže, že uvidí, že my tady mluvíme pravdu a nespochybňujeme pravdu, tu oficiální.
1: No samozřejmě.
0: Co?
1: No. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky.
0: Jo, Azalka.
1: Azalka je geniální.
0: Je, skvělá.
1: Já mám vždycky takovou radost, když ji vidím na tom streamu.
0: No.
1: Máte taky, no. Tomáš Sová, Tomík.
0: To je taky.
1: Wilsonova 920 na přešití opony v Národním divadle Pizzo.
0: To bude co, Ksevere?
1: Pravda a láska nejen vyděsí, ale i vystřelí. Ty, to je ostrý. To je ostrý.
0: To je magor, ne? To je matásek. Co?
1: Já bych to neudělal, prostě.
0: Ale co, že byste to neudělal? Jak někoho...
1: Mám něco vzkázat?
0: Radši ne, Ksevere, radši ne. Někoho málem zavraždí a on napíše Pizzo, jako ještě veřejně. Chápete to? Já tu pohnutku fakt nechápu.
1: No, přijde do divadla někde nebo na natáčení a tam jsou okolo všichni ti lidi.
0: Lepší, myslíte?
1: Lepší lidi. A všichni mu řeknou, jak se mi nekřesním, pan Otásek? Ivan nebo jak on je?
0: David.
1: To je jedno, David asi. Řekl, Davide, ty vole, to jsem to na... To jsem té spodině, ty vole, vytřel.
0: To ne,
1: Zrak, jsem chtěl říct. A to tak, rozumíte, to je bublina sociální. Pane Holče, představte si, že Jan Bacho nám poslal 5 000 korun.
0: To je borec, tomu děkujem.
1: A
0: ten nás taky podporuje.
1: No, měli bychom ho tady slavnostně vyhlásit za zlatýho sponzora Wilsonky, Honza Bacho.
0: Jo.
1: A píše, za úsměv a pohodu z Wilsonky, i když přibývá i hodně hořkosti z toho, co prožíváme.
0: No, já jsem třeba dneska trošku takový hořčí z toho, že teda asi už nemám to volební právo.
1: No, ještě to tady pokračuje. Ať pan Holec není smutný z toho, že není tak vtipný jako pan Xaver.
0: A zase Xaver, zase ten hlas vám selhává.
1: Už to zase poznal. Jo, to... Ne, tak končí to z toho, co prožíváme. Honzo, Bacho, děkujeme.
0: To je jako... jasný, díky.
1: Já jsem špatný lhář, pane Holče, já už jsem na to přidal.
0: Na nechcete do spolu? Celé tam byste zapadl, ale já to úplně vidím. Škoda, že jste minul to zahájení finále kampaně k eurovolbám, Xavere, pod tím nápisem Pravda vítězí.
1: Já jsem viděl fotku.
0: Co? Tam jste chyběl, ale tam je každý lídr, tam bylo 50 lidí a každý je lídr.
1: Chcete slyšet tajemství?
0: OK.
1: Jak se v pondělí rozdmíchala zcela uměle ta kauza Vašáriová? Různí lidi volali prostě a s podporou pár lidí mě vynadalo a pár nějaký pán mě psal na Messengeru, že jsem odporné, slizké, hnusné, tlusté, upocené prase a tak dále, což měl ve všem pravdu, ale no a ať vás té rady odvolají, tak rada nehraje v tom žádnou roli, jo. A zavolal jeden významný muž a řekl, berte to statečně, kdyby vás odvolali. Já jsem říkal, já asi se nebudu věšet kvůli tomu, takže nabízím vám místo na kandidátce do parlamentních voleb.
0: Fakt? Tak to byli ze spolu, ne? To je jasný.
1: Já neřeknu, odkud to byli, ale přemýšlím. Přemýšlím.
0: Jo?
1: Když mi vyhodějí dveřma.
0: Se vrátíte vratama, co, Ksavere?
1: Se vrátím. No ne, taková legrace. Takže, pane holče, no a teď ještě mám takovou vám zvláštní věc, o které přemýšlím. My jsme už začali, víte, já jsem se včera večer podíval na všechny ty kandidátky. Mm-hmm. Jo, díval jsem se, že kdo kandiduje za Piráty, že tam je ta paní, ona má taky taková jemná prohlášení, jak měla na tom transparentu.
0: Chceš prcát?
1: Jo. Tak tihle ti všichni svatí.
0: Co a ona teď kandiduje znovu s tím?
1: No ona kandiduje do... Já s tím panem...
0: No, jestli má...
1: To nevím, to na těch archivích není, ale je tam jako... Co mě fakt překvapilo, ve skutečnosti na vlastní oči jsem to viděl, nevěřícně jsem na to koukal, ona tam, ta paní Nerudová, opravdu je. Mm-hmm. Já jsem si celou dobu myslel, že to je jako taková výjička a vždyť přece ta už má za sebou tolik průšvihů.
0: Já jsem si myslel, že je to vtip pořád.
1: Ne, že... je tam na prvním místě.
0: A je to pravda. Je to pravda, Ksaver.
1: No ale já si myslím, že ta paní může být hodná všechno, ale ona zjevně není dostatečně intelektuálně vybavená.
0: Já si ani nemyslím, že je hodná teda.
1: Ale tak nevíme, tak nebyli jsme s ní nikde na dovolené.
0: Ježišmarja.
1: Kdyby jsme byli na dovolené, tak bychom mohli říct.
0: A počkej, ta neposlala pozvánku, nevolala?
1: No, neposlala, ale já si to představuju, že bychom seděli třeba v Chorvatsku, já budu letos poprvé v Chorvatsku na dovolené, asi 3 dny, na té zahrádce vy, já a paní Danuše, a ona by říkala, chlapci, co vám mám přinést? Mm-hmm. Chcete kafíčko, stejčíček, zmrzlinu? A my bychom jí říkali, Danuško, skoč nám teď pro limonádu jenom.
0: Jo. Ale počkej, tady, že budeme něco potřebovat.
1: A já bych byl v moři, tak tam bych tak polehával a ona by volala, Ksavírku, nechceš cigaretu přinést? Zapálenou, jo. Danuško. A zjistili bychom, že to je hodná paní.
0: Hodná teta.
1: Hodná teta. Do celého světa. No, takže to neříkejte, to nevíme, hodná může být.
0: No já myslím, že by se to nestalo, Ksavre, protože není hodná teta.
1: Ale nevíte.
0: Má se nechování jako hodná teta. Někomu vyhrožuje a Ježišmarja. Co pak hodná teta bude přirovnávat Fica k Hitlerovi?
1: To udělala?
0: No to udělala.
1: Ježíši Kriste. No. Fakt?
0: No opravdu.
1: A ty jste na žalobu, ne? No,
0: samozřejmě. Já si totiž myslím, že už na ní maká policie teď. Kdyby řekli, že budou ty hejty řešit. A jestliže ona přirovná Fica k Hitlerovi, tak čekám, že už teď sedí v krytu.
1: No podívejte se, co schytávám já, abych nebyl vulgární, za jeden roztržený konečník.
0: No to jste ještě, vy jste ještě vykrat lirickou pohádku.
1: Pohádku no. A to, že nás tady ohrožoval pan, že pověsil Putina v pytli na mrtvoli, já nevím, což to všechno prošlo.
0: No.
1: A nikde se
0: prostě vy jste spodina, Ksavere.
1: Jo, no. Vlastně, jež to jste mi měří za začátku, já vždycky zapomenu.
0: A teď vám to opakuju furt, teď vám to říkám furt.
1: No, těším se, až potkám paní uklízečku, pane Zvolský, tak já jí vysvětlím, že já i ona jsme spodina.
0: To jí řekněte, no.
1: a řeknu jim, vy jste tady spodina od kýblu a já jsem tady spodina od
0: nebo. A já myslím, že by byl svět v pořádku, Xavere, kdybyste přijel takhle domů a tam ta uklízečka byla paní Nerudová. Měla by rukavice gumový, kyblíček, smeták, hadr.
1: Tak že... já bych jí pomohl.
0: No?
1: Já bych řekl, jak se jmenuje křesním? Paní Nerudová?
0: Danuška, ne?
1: Danuško, já bych řekl, Danuško, nechceš, abych ti šel vyměnit vodu v tom kýplu?
0: Třeba, no.
1: Třeba bych ji nějak, nebo ukáž, půjč mi ten smeták, já ti tam zajedu takhle do kouta, všechno to. Já bych k ní byl laskavý.
0: Já bych řekl třeba, Danuško, tady jsi to neudělala úplně pořádně,
1: vezmi tak vezmi to ještě jednou. Ale nechtěl bych, aby za mě rozhodovala, kolik budu platit daně, nebo tak, to bych nechtěl.
0: No to ona bude, ona je tě účetní. Sabere, tak to ona bude rozhodovat. Ale
1: jo, ona je, prace, ona je vlastně ta účetní. A víte co, ona má prý nějaký černý deníček. A tam si všechny důležité věci píše.
0: Tak mít ty taháčky, myslíte?
1: No tak...
0: Třeba co je hlavním městem České republiky a tak.
1: No tak to je potřeba vědět, to není žádná ostuda, to mi napsané.
0: Jo, a je to, málo kdo si to pamatuje.
1: Ne, zlehčujte to. Tak to je nemoc těch účetních, oni jedou na čistě, oni si všechno píšou.
0: Jo.
1: No. Ale já si dokonce myslím, že třeba má nějaké doučování z občanské nauky.
0: Mm-hmm. A když říkáte, že si píšou všechno, to by tam mohla mít i vyučtování těch turbotitulů, ne? Co?
1: No, pane Holče, já si myslím, že toto je větší problém, než si kdo myslí.
0: A nevytahujte to, Xavere, protože ne. Oficiální média konstatovala, že vlastně za to nemůže vůbec. Stejně jako kolem profesora Fialyho neziskovky a čerpačky jsou v pořádku, tak neotvírejte už to.
1: Tak jasný, a to jsme tady říkali mockrát, ženy v barmě na tom profitují, takže já myslím, že není co řešit.
0: Jo.
1: My to zahajcujeme, pane Holče, jak se říká v Brně, ona to účetní vyučtuje.
0: Jo.
1: Asi to sajku, ne? No. Ale mě mrzí, že, a to mě fakt na vás mrzí, že říkáte, že není hodná. Já si myslím, že hodná je.
0: Tak já jsem možná trošku zlej člověk. Tam nevidím to dobro, víte.
1: Paní, moje oblíbená Kovářová.
0: No tak ta je tak, hodná teta.
1: Tak o té
0: tak to je hodná teta, Xavere.
1: Že to je, můžeme si myslet, že je ze strany, kterou nemáme rádi, on nemá ráda nás a tak, ale já si umím s takovouhle paní představit dva večery tam někde na horách.
0: Co dva večery? Dva týdny na Zadaru, ne? Co?
1: Tak ona nebude opalovací typ, si myslím. Ona bude myslím, podobně jako já.
0: Slunečníček.
1: No, tak jo.
0: Zkuste jí napsat.
1: Na Zadar, jestli nepojedeme.
0: Zadar.
1: Ne, že to bude ženská do partie, tak
0: zvaně. Na Harpajské si napište o eura nějaký.
1: Já mám eura.
0: Fakt?
1: No. Já mám doma 90 eur.
0: A co jste říkal, Xavre, že vy nebohatnete?
1: No ne, to nebohatlu.
0: Se přiznáte, že máte 90 Eček, jo, Roma?
1: Mám 90 Eček, dokonce si přece pamatuju, že mám 1,50 Eček a 2,20 Ečka. Akorát nevím, kde, pane Holče. A protože budu malovat teď dva pokoje,
0: jo?
1: Malíř, no teď, někdy v průběhu dvou měsíců, tak předpokládám, že jak se bude různě přerovnávat věci, že je najdu.
0: A on třeba najde někdo jiný, Xavere.
1: No ne, tak já je potřebuju do toho Chorvatska.
0: No jasně. Říkám, třeba najde někdo jiný.
1: Mimochodem, kolik třeba, když tam budu 4 dny, kolik tam potřebuji euro?
0: Já nevím.
1: Mohl v restauraci si dát řízek.
0: Já tam nevím.
1: Nevíte, nemáte po ní. Mně bude stačit těch 90 euro, ne?
0: A ten řízek? To by mělo.
1: No 4 dny, tak si chci koupit kolu, kafe, v oběd, vždycky večeři.
0: Pane Xavere, tak si usmažte řízky, ne? Buďte správný Čech, usmažte si řízky a vezměte si své vlastní.
1: Ale to není špatný nápad. Okurčičky mám.
0: Okurčičky.
1: To mám dvě ty flašky těch takových těch maličkých.
0: Jasně, basičku Plzní.
1: Pane Holče, vy jste hlava. No basičku mě se Plzeň netýká, ale...
0: Jo.
1: Ale udělám si do 5 flašek limču sebou, ne?
0: Jo, jo, jo.
1: Se Soda Streamu.
0: Aha.
1: Nevím, čemu se smějete, tak přihloupte.
0: Ne, ale... bude dobrý. A to byl chytrý smích, ne?
1: A to si tam můžu vzít na pláž, jo?
0: Já ty tam nejezdím, Xavere, furt vám to říkám.
1: Ale tak je dobře, jak to je to samý, co v ta vaše Itálie, to je to též, ne?
0: To není, pozor.
1: Jak to?
0: Předpisy ohledně pláží se lišej dost v různých zemích.
1: Dobře, v Itálii si můžu vzít řízek na pláž a Soda Stream.
0: A někde se vůbec na pláž dostanete, protože je privátní. Tam si nevezmete vůbec nic, ani sebe.
1: No tak to, to pojedu na Džbán raději.
0: Zkuste Džbán?
1: Nebo na Vranovskou přehradu. Tam mě pustí všude na pláž.
0: A tam možná nebude na ten řízek stačit ani těch 90 téček.
1: No, tam mám kamaráda.
0: Teď, jak jsme porazili inflaci.
1: Na Vranovské přehradě můj kamarád prodává klobásy.
0: Jo?
1: Má tam stánek. Uh-huh. Už několik let, vždycky přes léto. A to by v tom byl čert, aby
0: mě
1: dal
0: každý den. No za kolik klobásy?
1: To je jedno, no, jestli mě nedá zadarmo klobásu.
0: Počkejte, Xavere, jedno, to není jedno. Moje známá teď byla na nějaký akci pro studenty. A víte, kolik tam stál kebab? 250 korun.
1: Kebab?
0: Jo, 10 éček.
1: Jo, někdo...
0: 250 korun stál kebab.
1: Ježíš.
0: Takže jas. Bacha na to.
1: No tak počkejte, to mám na 9 kebabů.
0: Mhm.
1: No, tak
0: asi tak.
1: 4 dny tam přežiju. No, ale počkejte, tam je kamoš, já vezmu kamerku, řeknu, točím deníček a jestli mi nedáš tu klobásu zadarmo, tak ti sem pošlu hygienu.
0: Jo.
1: No,
0: jo.
1: Jako správný Čech.
0: Jasně, jasně, jasně.
1: Pane Holče, jsme na konci.
0: No jo.
1: No, a já už vím, měl jsem to připraveno jako rezervní téma pro dnešní Wilsonku, ale už vím, jedno téma na příští. A teď, jak skončíme, tak vám to řeknu, abyste o tom všem
0: myslili. Tak to uvidíte, myšlenky k Savre, já na to vidím.
1: Tak já mám černý deníček, jako paní učitní. Tak jo, pan Holče.

0: Zasvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane prezidente, velké téma posledních hodin, možná dnů, jsou cla.
3: No.
2: A show Donalda Trumpa se zaváděním či vyhrožováním ohledně cel. Do jaké míry to může poškodit Evropu? My na to musíme nějakým způsobem reagovat, my Evropané. No a ještě navíc teď čtu ty články dnes, včera, co na to říkají ty americké firmy a jak ty akcie všechny letí po hlavě dolů. Co si o tom myslíte?
3: Tak Severi, já si myslel, že to bude jediné téma dnešní debaty. A váhal jsem, jestli mám říct nějaký prudký soud, anebo jestli teď si mám zahrát na ekonoma vážného a cla patří do jeho portfolia, čím se zabýval vždycky. Tak nevím, jestli tomu máme věnovat delší dobu nebo krátkou dobu.
2: No. Kolik budeme chtít?
3: No, nesmíme to trivializovat. Jo. Já myslím, že jednoduchý politický soud by mohl být, má pravdu Trump, nebo má pravdu Ursula von der Leyen. Tak já bych řekl a priori Trump a Ursula má vždycky nepravdu, takže to by bylo zjednodušené a tak dále. Nebo si zahrát na ekonoma, který o tom vážně chce hovořit. No. Podívejte, cla jsou pro ekonoma, který obhajuje trh a tržní ekonomiku, cla jsou věc negativní, špatná, věc se záporným znamenkem a v tomto smyslu můžeme uvádět tisíce argumentů, tisíce příkladů. Ekonomové nikdy se cly nebyli skamaráděni, v jedných chvílích se myslelo, že cla je vhodné pro rodící se průmyslové odvětví, pro rodící se ekonomiku chvilkově. Nikdy se ještě nestalo, že by cla měly být zavedeny v nejvyspělejší, nejmocnější ekonomice světa jako novinka. To je úplně protimluv. Ale já myslím, že tak jednoduché to opravdu není. Já bych prosil všechny, kteří o tom u nás tak silácky hovoří, aby vážně diskutovali, jestli Trump lže nebo nelže, když k tomu zavedení přidává jedno adjektivum, které bývá zapomínáno a které není diskutováno. Myslím, že i na té své včerejší tiskové konferenci jasně mluvil o jedné věci, zavádí reciproční cla. Prosím vás, neodlišit tuto větu. Dobře, souhlasím, že přišli ekonomové a říkali, nejsou plně reciproční. A můžeme se hádat, jestli ano nebo ne. Ale Trump řekl, zavádím reciproční cla, zavádím to, co vy děláte s námi, tak zavádím teď já proti vám a vy jste pouze nezvyklí, že nejsilnější, nejmocnější, zdánlivě nejvíc protržní ekonomika o tomhle to mluví a tohle to clo zavání. Kdo se na to nedívá tímhletím způsobem, tak se míjí s podstatou celého toho problému.

Jaké by bylo uplatnění tohoto přelomového vynálezu, které už mnohým zajisté připomíná perpetuum mobile? V prvé řadě by to mohlo sloužit v domácnostech. Co by za to dala třeba taková moje maminka, kdyby si mohla tímto způsobem teplo vyrábět sama, aniž by nakupovala dříví či uhlí, anebo draze platila plyn a elektřinu. Množství vydávaného tepla by záviselo na velikosti jak obalu kamen, tak i na obsahu, tedy myšleno na velikosti posuvných bloků. Malý pokojík by dozajista byl lehce vytopen krabičkou velkou, jako je krabice od bot. Do větších objektů by se pak umisťovala větší kamna. Jejich provoz by byl bez nákladů a jediný vklad, který by se musel vložit v počátku, by byla investice do nákupu zařízení, protože by se museli pokrýt náklady na výrobu tohoto nezničitelného produktu. Přestalo by se používat uhlí a dřevo k topení a hořící oheň by se stal raritou a byl by podpalován pouze pro zábavu. Nikam by neodcházely žádné splodiny, ani kouř, ani jiné jedy, které znesvěcují naši atmosféru. Při stavbě silnic by se již předem počítalo s přiměřeně vyšším rozpočtem, protože by se do vrstvy asfaltu umístila kovová vodící síť, která by byla vždy po několika desítkách metrů napojena na Klecknerova kamna, odkud by se napájela a hřála by. Tím pádem by se na ulicích, chodnících a dálnicích nedržel sníh ani led. Nemuselo by se sypat, jen by se otočilo knoflíkem a přidalo by se na intenzitě podle stupně mrazů v exteriéru. Údržbáři silnic by se mohli věnovat něčemu jinému. Sůl bychom poslali do Afriky a z posypových štěrků by se vyráběly tvárnice. Zrušili bychom povinnost zimních pneumatik a gumárny by přišly o práci. Mohli by vyrábět kondomy a různé důležité náhražky. Vyhledávanou věcí by se také stal osobní ohřívač ve velikosti větší krabičky od sirek. Do kabátů by již předem byla všita pod podšívku karisíť, která by měla zaveden přípoj do kapsy. Zimomřivý člověk odchází v zimě z domu a bojí se, že prochladne. To ale nemusí. Nezapomene si vzít Klecknerovu krabičku, kterou ještě v chodbě domu napojí konektorem na vyhřívací síť kabátu, a než odemkne domovní dveře, již cítí, že se mu po zádech rozlévá teplo. A co doplňkové vyhřívání v automobilech? Jednoduché přenosné zařízení by zabralo velmi málo místa. A výhodou by bylo, že pokud bych vystoupil z vozu a šel si v sichravém podzimu sednout do parku na lavičku, peru si Klecknerův tepelník sebou. Postavím ho vedle sebe a pak se již nechávám jen oblažovat teplem. A k ničemu nepotřebuji prodlužovačku, ani bombu s plynem. Hřeje to samo od sebe. Úžasné. Zprvu by všude po světě vládla zajisté nedůvěra k mimo teplovákům, ale později, když by lidé poznávali, kam je vedla ona malomyslnost, prohlédli by a v nadšení by požadovali stále víc a víc a víc kompletů pro různá využití. Ale to by bylo pak zapotřebí, abych založil dílnu, ne-li továrnu, kde bych musel zaměstnat mnoho dělníků, kteří by skládali věčná kamna. Zarazil jsem se. Byli by schopni toho, čeho jsem schopen v tuto chvíli já? Můj vynález se stále hřál pod mými dlaněmi a po malém postrku, a tedy přiblížení klínků, doslova začal žhnout. Podíval jsem se ven z kůlny dírou po suku ve smrkovém prkně. Hledal jsem nějaký vhodný lidský objekt, abych si ověřil, že to všechno, na co myslím, není jen bohapustá chiméra, že mě má mysl ve své rozjitřelosti nezradila a že mohu se svými vývody do budoucna počítat. Náhle můj zrak zaznamenal od skupiny odděleného chovance, který byl tak na půl cesty mezi nimi a mnou. Znovu jsem zkontroloval Klecknerky, jestli ještě topí, a vysoukal se z kůlničky. Popošel jsem blíž k mnou vytipovanému chlapíkovi a snažil jsem se na sebe upozornit. Ten muž byl patrně sportovního zaměření, protože vlastnil napůl vypuštěný míč, se kterým se snažil driblovat, posléze hlavičkovat, a když po jedné zvlášť zdařilé hlavičce mu balon zůstal sedět na hlavě jako čepice, tak do něj začal i kopat. Konečně si mě všiml. Sebral hadrák do ruky, vložil ho do podpaží a blížil se ke mně. Pohnul vyzývavě hlavou, nevím, jestli to byl pozdrav nebo dotaz, co chceš. Asi obojí.
Prokázal bys mi malou laskavost? Začal jsem opatrně. Kývl tentokrát jasně na souhlas. Mám tamhle v té boudě takovou stavebnici a nejsem si jist, že jsem ji sestavil správně. Mohl bys mi to objektivníma očima zkontrolovat? Opět kývl. Došli jsme těch několik kroků ke kůlně bok po boku. Před dveřmi se ale zpomalil a dal mu přednost. Fotbalista vstoupil a nejistě se rozhlédl. Ukázal jsem mu na destičku sklíny, ze kterých vycházelo stále intenzivní teplo. Vidíš tu polohu? Já to rozeberu a ty to dej stejně tak, jak to leží teď. Dokážeš to? Poznovu kývl. Přešel jsem ke svému vynálezu, odtáhl od sebe klínky a žár ustal. Němně jsem ho přivolal blíž a pokynul mu, že může začít. Přistoupil a oběma rukama vrátil bloky do polohy, ve které spočívali předtím. A nic. Nic se nestalo. Teplo nesálalo. Stál jsem vedle něho a tak jsem ta železa opět odtáhl a pak přiblížil. A už to hřálo. Zkus to ještě jednou, požádal jsem ho. Udělal to. Odtáhl a přiblížil je do naprosto stejné polohy. A opět nic. Tuto akci jsme zopakovali několikrát, jako bychom se hádali, trumfovali se, hráli přebíjenou. Mně to hřálo, jemu ne. Zkusil jsem to zoufale znovu. A mně to hřálo a jemu ne. Smutně jsem se na něj otočil a poděkoval mu. Fotbalista se otočil na patě a vypadl ven. Usedl jsem na dřevěnou bednu a ramena mi poklesla. Po nádechu přichází výdech. Po radosti zklamání. Pakliže je pravdou, že dokážu zázračná kamna sestavovat jenom já, tak s Bohem mé naděje. Pardon, lidstvo, nepomůžu vám. Budete si muset i nadále kácet stromy a dolovat uhlí, přemlouvat ropné magnáty, budovat a udržovat plynová potrubí. Nic z mých plánů se neuskuteční, protože to už sám nestihnu. Je to příliš velký úkol a jsem na něj sám.

Opřel jsem se zády o zeď a pokrčil pod sebe nohy. Venku mocně zafoukal vítr. Nevím, jestli to mělo nějakou spojitost s mou misí, ale působilo to majestátně až osudově. Dramatik by řekl akcentovaně. Zadíval jsem se do kufru a teprve teď jsem věnoval obsahu řádnou pozornost. Byl přeplněn různorodými papíry nesourodých velikostí, popsaných snad po každé jiným písmem. Lišilo se velikostí a stylem, úpravností i chaosem. V několika případech nestačila stránka a autor dopisoval poslední věty po stranách, používaje pro orientaci i různé hvězdičky a znaky, které ukazovaly, kam který vpisek patří. I formát se dost často lišil. Někdy se vyskytoval papír nepřeložený, jindy byl složen do jakéhosi motáku, nebo byl poskládán jen nedbale, nepravidelně, jak jej patrně tvůrce po dopsání poslední řádky narychlo strčil do kapsy, protože jej chtěl před někým skrýt, anebo mu myšlenky už prchly jinam a jeho vlastní výpověď jej už nezajímala. V ruce jsem stále držel právě přečtený dokument a v hlavě jsem si srovnával jeho obsah. Obracuje poslední list, zjistil jsem, že je k němu připojeno sponkou ještě několik dalších papírů. Patrně se jednalo o pokračování, anebo obsah dalšího souvisel, či navazoval na vyprávění první. Naklonil jsem list ke světlu, abych na něj dobře viděl, a pustil jsem se opět do čtení.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Je tady stream s hostem a já jsem rád, že přišel doktor Petr Robejšek. Dobrý večer, pane doktore.
2: Dobrý večer, pane Vesej.
1: Mám spoustu dotazů.
2: Výborně.
1: Chtěl bych, abychom odpověděli co nejvíc dotazů našich diváků, tak na ty určitě dojde. Ale pojďme začít tou Amerikou. Ještě to vypadá, že to nekončí ty volby tam, ještě nějak vlastně nedopadly. Kam se to hrne a o čem to svědčí?
2: Abych to mohl krátce zodpovědět tím, že bych řekl, že to je vlastně úplně jedno, co se děje v té takzvané velké politice, protože nejenom tam, ale hlavně v Americe za tou velkou politikou existují mocenská centra, která tou velkou politikou hýbají. Takže ty konstelace ve sněmovně a v kongresu jsou zajímavé čistě pro ten den a pro spekulace o tom, jestli to bylo manipulované nebo ne, ale fakticky pro celkovou politiku Spojených států, bych řekl, jsou víceméně bezvýznamné.
1: Co myslíte, Donald Trump, jak to dopadne? Vždycky jeden den čtu, že se rozčílil nad něčím, druhý den říká, že bude kandidovat, pak se ozve někdo z těch republikánů, kdo říká, že on to zvedne. Co myslíte, dočkáme se ještě Donalda Trumpa jako prezidenta?
2: No určitě se dočkáme, aspoň kdyby záleželo na něm, Donalda Trumpa jako kandidáta na prezidenta. To si myslím, že on na to hraje. Ale jinak mám dojem, že je trošičku nevypočitatelný svojí povahou jako člověk, nezávisle na tom, co má za sebou, kde právě je. A potom i situací, protože pro něj je i to, co dělá, biznis. To znamená, tak jako biznismen s tou klasickou žraločí povahou, chňapne nebo nechňapne a je mu vlastně jedno, o co se právě jedná, to, co je výhodnější, to se udělá.
1: O co mezi řádky vlastně si říkají američtí voliči, vlastně i naši voliči, k tomu bychom se mohli dostat. Já totiž mám pocit, ale je to jenom pocit, nemám proto žádný hmatatelný důvod, že chtějí prostě někoho mladšího.
2: Ach, to já si nemyslím.
1: Myslíte,
2: já si myslím, že vůbec ten americký volič neexistuje. Zprůměrovat americkou populaci do nějakého typického amerického voliče je asi hodně těžké. A obecně bych řekl, tyhle ty spekulace můžou být zajímavé, ale jsou to skutečně spíš takové počty, úvahy, intelektuální gymnastika, ale fakticky mocensko-politicky o to nejde už dlouho, vůbec nejde o to, co si přeje volič. Nikde. No, to znamená, reprezentativní demokracie, moje stará téze už teďko, dosloužila, ta nefunguje, ta nereprezentuje ty, kteří volí. Nejbrž reprezentuje ty, kteří vládnou. A o těch jsme si už před chvíličkou něco řekli. To znamená, tyhle ty hry jsou tak trošičku loutkové divadlo pro ty, kteří ještě pořád věří, že na povrchu se odehrává ta skutečná politika, ale tak to není.
1: No dobře, ale kdyby ta teorie, kterou vlastně teď popisujete, že vůbec nezáleží na tom, kteří nebo koho ti lidé zvolí, kdyby byla pravdivá, znamená to teda konec demokracie?
2: V první řadě to znamená konec ideologií a už sice velmi dlouho, a konec demokracie samozřejmě také, protože už ta reprezentativní demokracie je velmi pofidérní metoda, jak skutečně demokraticky vládnout. Ta funguje jenom do té doby, dokud ti, kteří jsou právě zvoleni, skutečně poté, co se sečteno, nezapomenou na to, kdo je volil a co mu slibovali, což udělají. A nezačnou, což udělají, se starat o svůj biznis. Takže ten demokratický etos, to si nenamlouvejme, ten už dávno vyvětral a proto, to je taky moje dlouhodobá téze, je třeba najít jiný model projevování vůle občanů a jejího prosazování v politice, než ten, který máme.
1: Než jsou volby, vlastně říkáte.
2: Tím nakonec, než jsou volby, víte, volby by třeba dávaly smysl mnohem větší v lokálním rozměru. Volby, které jsou nastavené jako jednou za 4 nebo za 5 let a sice centrálně a na všecko, ty nedávají žádný smysl. Volby by dávaly smysl, kdyby se politici dali potrestat za chyby, které udělají. Nebo kdyby se dali odvolat, ne tak, že to vlastně tak dlouho trvá, že vlastně už stejně potom odcházejí, když vlastně by byli odvolaní. To jsou všecko věci, obezličky a zábrany toho, aby ta skutečná vůle lidí a kontrola výkonu politiků, aby se opravdu konala, to se nekoná.
1: No jo, pořád se tomu zdráhám uvěřit, pořád se to zdráhám toto přijmout, ale je to třeba, už to sahlo i k nám? To vaše teorie.
2: Ale jistěže. To je, vlastně ten západní svět je v tomhletom jednolitý. Jde možná trošičku o intenzitu, tam méně, tam více, ale ta struktura mocenské elity je všude stejná. Oligarchie, to znamená ti, kteří jsou zvoleni, vytvoří zájmovou skupinu, ať už jde o právě vládnoucí strany nebo opoziční, všichni dohromady udělají takovou jaksi tiše domluvenou zájmovou skupinu, vlastně si v parlamentě většinou tykají, vždycky se někde sejdou a dohodnou a tak dále. Já jim to nevyčítám, to je zcela normální lidské chování, ale my bychom neměli dělat, jakože to jsou bojovníci za naše zájmy na život a na smrt a že ideje, které nám předkládají ve volebním boji, jim skutečně jsou tak důležité. Mnohem důležitější jsou jejich vlastní zájmy. A nejsem si vůbec jistý, kolik z nás by, kdyby byli na jejich místě, se nechoval stejně, ale i tohle to neznamená, že bychom to měli tolerovat. To znamená spíš to, že bychom měli zkusit změnit politický systém.
1: No tak to změnit jak? Přece
2: směrem k přímé demokracii. Ne, ani tak teďko.
1: A to oni nikdy nedovolí.
2: To je právě ono. Víte, to, co je vlastně dneska podstatné, co se odehrává za těmi kongresovými senátními volbami, co se odehrává za volbami vůbec, co se odehrává za tím povrchem toho politického, to je ve skutečnosti boj o sociální, ekonomický a politický model západní demokracie. Ta je v hluboké krizi a teď jde o to, jestli se nám, obyčejným lidem, protože my jsme ti, kteří jsou na tahu, protože my jsme ti, kterým se vede špatně a vede se jim stále hůře, ale zároveň máme možnost to změnit, jestli začneme žít jinou společnost mimo tenhle systém. Víte, mezi rokem 2012 a 2013 byla Belgie 513 dní bez vlády, bez ministerstva. Ta země se nerozpadla, ačkoliv Lámové a Valoni si jako zrovna moc dobře nerozumí. Všecko fungovalo, země nebyla obsazená, ten stát existoval, aniž by politici byli potřeba. A to teď jenom lehce extrapolujeme na to, co máme tady, nebo co máme v jiných západních zemích. Ta faktická formálnost a dysfunkčnost nebo aspoň zbytečnost politické třídy je otázka, která se musí diskutovat. A když bychom řekli, dobrá, my si to chceme zachovat, ten model, tak musíme diskutovat o tom, jak ho zlepšíme tak, abychom mohli ty, kteří nám vládnou a mají tu tendenci k tomu řešit si svoje obchůdky někde v pozadí, jak je kontrolovat v průběhu toho, té legislativní periody. A nenechat jim to projít. A proto říkám, my potřebujeme formy, elementy přímé demokracie. Samozřejmě, ze dneška na zítřek se tady z toho nestane Švýcarsko a jak jsme viděli v covidu, tak ani to Švýcarsko nefungovalo tak, jak by mělo demokraticky. To znamená, i tam je výzva k tomu, abychom přemýšleli, jak my, normální lidé, se aspoň o to, co se nás týká přímo, to znamená lokálně, tam, kde žijeme, tam, kde pracujeme, tam, kde je středobod našeho života, jak se tam o politické věci budeme starat sami. To je jediná možnost.
1: Pozoruji, pane doktore, mezi lidma naštvanost vyšší, než bývá zvykem. Teď v posledních týdnech a měsících, pomiňme to, že tady byly nějaké jako velké demonstrace, a tak čeho je to důsledek?
2: To je důsledek frustrace, kterou lidé dlouhodobě zažívají nejenom s politickou třídou. No, že se to stupňuje. já už jsem se dlouho divil tomu, ale ve skutečnosti ne zas tak úplně, jak trpěliví jsou lidé, že ještě pořád chodí k volbám, že ještě pořád neprotestují tolik, jak by vlastně měli protestovat. Přičítám to trošku tomu, že někteří ještě úplně nechápou, bohužel je to ještě pořád většina, co se ve skutečnosti děje, o co opravdu jde, o to, co jsem před chvilkou popsal, ale faktem je, že mají, že většina lidí a prostě rostoucí množství lidí má stále větší důvod být nespokojení. Když se představíte, já nevím, jestli naši diváci znají Maslovovu pyramidu. Maslov, americký vědec, který řekl, jsou prostě hodnoty a potřeby lidí na úplně dole, jsou takové ty sociální jednoduché, abych měl co jíst, abych měl teplo doma, a pak jsou nahoře ty, které jsou seberealizace. To znamená, jakou dietu si předepíšu, kam pojedu přemýšlet o smyslu života, jestli to bude Tibet nebo co já vím. A ten západní svět byl velmi blízko té špičky. A teďko v posledních hlavně 2,5-3 letech se těmhletěm elitám, o kterých mluvíme, podařilo svoje občany úspěšně svést z té špičky dolů až k úpatí Maslowovy pyramidy, k otázkám, mám si radši nakoupit nebo zatopit. Není divu, že se lidi rozčilují.
1: No a pan doktor, jak to podle vás může jít teď dál? Někteří lidé říkají, že nespokojenost může být tak hluboká, že můžou být až nějaké nepokoje. Mnozí říkají, buďme rádi, že nemáme francouzskou povahu, by tady nakonec nesplála nějaká auta na ulicích. A nebo je to tak, že my Češi teda nakonec vydržíme všechno a dá se na nás dříví štípat?
2: To určitě ne. Já bych si moc přál, protože se také obávám z důvodu, které by se dali rozebírat, ale to by nás zavádělo asi hodně daleko, že to hromadící se naštvání může vést až k násilnostem, a to by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Ani ne tak kvůli tomu, že by se to nejspíš týkalo té vládnoucí elity, jako spíš kvůli tomu, že by se spousta věcí zničila. Zničila ve smyslu důvěra, ale i materiální věci by přišly ke škodě. A jistě by se mohlo i stát, že by vláda použila násilí. Prostě je to naprosto nežádoucí vývoj, který ale svým způsobem se nabízí jako to první, trošku povrchní, primitivní řešení. Já bych si strašně přál a pracuju proto ty poslední 2,5 roku a mluvím o tom, kde se dá, aby lidé to svoje naštvání kanalizovali konstruktivně. Aby prostě řekli, dobře, tahle ta společnost má vládnoucí, a to nejsou jenom politici. To jsou média, to jsou podnikatelé. Vždycky jsou výjimky, ale prostě většina je bohužel spíše na úrovni úpadku. Tahle ta společnost má takovouhle elitu, která se nestará o to a vůbec nebere ohledy na to, co mě zajímá. Já si zkusím, co můžu, a můžeme mnohem víc, než si myslíme, udělat a zařídit si sám s lidmi, kteří jsou mi podobní, kteří jsou v podobné situaci, kteří bydlí blízko vedle mě a kteří mi mohou i rozumněji a efektivněji pomoci dosahovat věci. To znamená paralelní společnost, paralelní společnost ve smyslu informačním, ve smyslu vzdělávacím, ve smyslu podnikatelském. Malé hospodářské prvky, úplně co se nabízí, jsou trhy. Lokální trhy, z nich se dá odvinout vedlejší hospodářský koloběh, už se to děje ostatně, který se postupně emancipuje nejenom od toho státního, ale postupně se má šanci emancipovat i od toxických peněz, protože peníze, které máme, jsou toxické v tom smyslu, že svádí lidi k hrabivosti. Dneska jsem se dověděl, že husy před svatým Martinem stojí 2x tolik, než stály před svatým Martinem, a jsem si jistý, že měsíc po svatém Martinu budou zase levnější. To je přesně to, o čem mluvím. Ta hrabivost, která vlastně už těžko má oprávnění, ale vládne v tom systému, který je, řekněme, oficiální, ta tržní ekonomika ve velkých uvozovkách, o tom by se taky dalo mluvit. A proto se nabízí, aby si lidé našli a nacházejí si něco jako směrný obchod. něco, směním službu a nějaký produkt za nějaký jiný, nebo ti udělám něco jiného, nějakou jinou službu, nebo si vytvoříme lokální peníze, se kterými budeme pracovat. To všecko už existuje ve světě, je toho spousta a ta krize, ve které jsme, a ta nouze, ve které lidi jsou, protože se o ně elita nestará, se nabízí k tomu, aby to naštvání využili tímhletím směrem. Doufám, že to udělají.
3: Na talířku křupky musel jsem se zasmát tomu, co má být dál. Ta křupavá srdíčka

0: Máte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to má promyšlené, ty kroky? Protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
1: Já si myslím, že stávající americká administrativa má věci dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
0: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to no, pak tak, trochu jinak?
1: Tak jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
0: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
1: Já si myslím.
0: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
1: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někde dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
0: Ono, ani to nelze, ano.
1: Jo, takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
0: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
1: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista, jo, a všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Vestfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrála, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Guy McAfee. Guy McAfee se narodil v roce 1888 ve Winfieldu v Kansasu. Jako mladík se ve městě Los Angeles dal na policejní kariéru. Už ve 20. letech se stal kapitánem, což mu ale nebránilo v tom, aby navazoval velmi přátelské styky s majiteli zdejších nočních podniků, nevěstinců a hazardních doupat. Ti od něj měli informace z první ruky a mohli se tak snadno vyhnout policejním razím. Ilegální prostředí se mu zalíbilo natolik, že počase pověsil uniformu na hřebík a přidal se na druhou stranu barikády. Začal se zajímat o to, jak se stát také jedním z majitelů nočního podniku. To se mu nakonec povedlo a během prohibice ve 20. letech 20. století se mu začalo velmi dařit. Měl již pověst významného biznismena, který působil na Sunset Stripu. Tedy nikoli na stripu v Las Vegas, ale v Los Angeles. Netřeba asi dodávat, že v jeho klubech během prohibice hosté vypili hektolitry pálenky. S Las Vegas spojil McAfee své jméno až v roce 1930, kdy mu město udělilo licenci k provozování legálního hazardu. Licence tehdy mohly získat pouze hazardní hry bez banku, jako například poker. Hrálo se jen v malých klubech a s malými sázkami. Na větší herny zatím město není připraveno, varovali tehdy úřady. Velký biznis tak i nadále zatím provozuje především v Los Angeles. O rok později se McAfee dostal poprvé na titulní strany novin v Las Vegas. Byl totiž krátce zadržen v souvislosti s vraždami dvou biznismenů, kteří mu v té době konkurovali. Skončili s kulkou v hlavě. Zastřelil je kandidát na úřad, kterého McAfee finančně podporoval. Ten ale jakoukoliv souvislost s vraždou odmítl a obvinění byl nakonec zproštěn. Ve 30. letech si McAfee v Los Angeles vytvořil velké renomé provozováním Clover Clubu na Sunset Stripu. Ten si oblíbila místní smetánka i filmoví producenti. Klub byl vybaven speciálními gamblerskými stoly, které při policejním zátahu stačilo rychle převrátit. Ne vždy se to ale stihlo. Jednou tak policie při razii pozatýkala dokonce 300 hráčů. V roce 1938 probíhalo ve městě velké vyšetřování, které nakonec stálo místo tehdejšího starostu Los Angeles Franka Shawa. Nahradil jej Fletcher Bowron, který slíbil ze Sunset Stripu na dobro vymítit veškerý hazard. Věci se daly do pohybu a už v roce 1939 zaplavily noviny zprávy o tom, že McAfee je vyšetřován přímo ředitelem FBI Edgarem Hooverem a vrchním státním zástupcem Frankem Murphy. V tom samém roce se McAfee rozhoduje LA opustit, a to společně se svou ženou June Brewster, bývalou filmovou hvězdou. Později prohlásil, že Los Angeles opustil z vlastní vůle, nikoli kvůli policejnímu vyšetřování. Tou dobou měl u sebe hotovost asi 1 000 000 dolarů. V Las Vegas se rychle rozkoukal a za 20 000 dolarů pořídil podnik Pear O' Dice Nightclub and Casino na Highway 91, několik mil západně od centra Las Vegas. Netrvalo to ani 10 let a McAfee se stává jednou z hlavních postav hazardu v Las Vegas. Působil především na Fremont Street. Na rozdíl od Kalifornie, úřady v Nevadě povolovaly hazard už v roce 1931, přesto město zůstalo ještě dlouho městem malých zaprášených heren, jako byla McAfeeho Pear O' Dice. Dnes na to odborníci nahlíží tak, že McAfee viděl v Las Vegas jednoduše příležitost, jak využít své zkušenosti s vedením kasín, byť ilegálních. Jeho minulost mu ale do značné míry zavírala dveře. Nevadský senátor Edward P. Carville veřejně vyzýval vysoce postavené úředníky, aby někomu jako McAfee nedovolovali provozovat kasína. Od státního zástupce Rolanda Wileyho se mu ale dostalo v té době docela typické odpovědi. Nic nezmohu, protože to, co McAfee dělal v Kalifornii, je v Nevadě zcela legální. McAfee na začátku svého podnikání spoléhal na to, že jeho klub budou využívat především motoristé, kteří jeli z jihu Kalifornie a Las Vegas měli při cestě. Sázel i na to, že se bohatším lidem budou zamlouvat jeho speciální backroomy, tedy soukromé gamblerské salonky. Rád se chlubil tím, že byl jedním z prvních zakladatelů kasín, kteří přišli s myšlenkou stavět podél této dálnice. Tvrdil také, že název Strip v podstatě zavedl on s odkazem na Sunset Strip v Los Angeles. V tom mu dokonce dávají zapravdu i historikové. Svůj klub později přejmenoval na 91 Club, podle číselného označení dálnice, u které ležel. Do přestavby a renovací investoval velké částky, aby se mohl měřit s ostatními podle tehdejších opulentních měřítek. Koupil navíc dvoupodlažní budovu na Fremont Street, kam plánoval umístit do prvního patra hernu a do druhého kanceláře. V roce 1940 se McAfee zaměřil na centrum Las Vegas, kde už v té době fungovalo několik zavedených kasín. Založil Frontier Club, malé kasino na Fremont Street. Hned vedle postavil noční klub Mandalay Lounge ve stylu South Seas. Fasáda byla dřevěná a připomínala doky. Zábradlí bylo z bambusu. Podávali se tu drinky z tropického ovoce a vnitřní design byl naprosto unikátní. Nic podobného byste ve městě nenašli. Uvnitř klubu byla zařízení, která dokázala nasimulovat tropickou bouři s deštěm, který padal skrze světla dolů. Hosté to sledovali z kabiny, kde se nacházel velký bar. V dubnu roku 1941 byl otevřen první resort na Stripu, a to asi jednu míli severně od 91 Club. Později toho roku přijel do Las Vegas majitel řetězce Kin R. E. Griffith společně se synovcem Williamem J. Moorem. Griffith chtěl, aby mu McAfee prodal 91 Club, aby se mohl utkat v konkurenčním boji s El Ranchem. McAfee souhlasil a Griffith klub proměnil ve velký bar zvaný Carillo Room. Roku 1942 měl McAfee dost peněz na to, aby investoval do nového klubu a tak koupil Pioneer Club na Fremontu. O 3 roky později prodal ještě SS Rex, později přejmenovaný na Benny Binion's Horseshoe. McAfee měl v té době ještě stále velké jméno v Hollywoodu, takže neměl problém do svých podniků dostat filmové hvězdy jako Williama Paula nebo Kerryho Granta. Zaměřil se také na centrum Las Vegas. Na 125 Fremont Street připravil prostory pro kasino Golden Nugget Saloon. Získal též místo, kde dříve stál Boulder Drugstore, a to hned za rohem od First Street. Za vybavení zaplatil v hotovosti $250,000. Požadavek zněl, že do kasína smí pouze minimálně 50 let staré předměty a viktoriánský nábytek a mramor z Itálie. Nařízení se netýkalo pouze neonů a systému klimatizace, který vážil přes 120 tun. Golden Nugget byl otevřen v roce 1946 a byla to v té době jedna z nejlepších a také jedna z největších heren. O 3 roky později pořídil McAfee neonový nápis vysoký 30 metrů, což doslova nemělo obdoby. Začátkem 50. let koupil McAfee a jeho dva partneři Jake Kozlov a Belden Keitelman resort Last Frontier na Stripu za $5,5 milionu. Resort zahrnoval venkovní atrakce ve westernovém stylu Last Frontier Village a noční klub s kasínem Silver Slipper. Celý resort byl přejmenován na Frontier a v roce 1955 ho McAfee s Kozlovem prodali podnikatelům Mariči Friedmanovi a Irvu Leffovi. O 5 let později McAfee ve věku 71 let v Las Vegas zemřel. Siegfried a Roy. V Las Vegas se legendami nestávají jen biznismeni a finančníci, ale také umělci. Ti, kteří bezesporu patří k jednoznačně největším současným legendám, jsou známí pod jménem Siegfried and Roy. Dvojice Němců, která si dokázala vydobít absolutní respekt a uznání v kouzelnickém světě. A nejen to. Jsou samozřejmě komerčně velmi úspěšní. Velký podíl na jejich slávě má ale téměř tragická událost. Dvojici kouzelníků tvoří Siegfried Fischbacher, který se narodil v roce 1939 v Rosenheimu, a Uwe Ludwig Roy Horn, narozený roku 1944 v Nordenhamu. Přezdívá se jim Masters of the Impossible, tedy mistři nemožného. Siegfrieda ke kouzlení inspirovala kniha Kouzel, když byl ještě malý chlapec. Aby si na ní vydělal, dobrovolně doma několik týdnů pomáhal mamince s domácími pracemi. Vyplatilo se. Z knihy se naučil svá první kouzla, například žvíkání žiletek či iluze s mincemi. Vytvořil si tak základ pro svá vystoupení, kterými si přivydělával na svatbách a zábavách. První stálou štací byla pro něj TS Bremen, luxusní loď, která plula mezi přístavem v Bremenhavnu a New Yorkem. Představení vzniklo vlastně náhodou. Mladý Siegfried se jednou rozhodl ukázat pár kouzelnických triků personálu lodi. Dozvěděl se o tom kapitán, který si nechal několik kouzel ukázat. Dnes večer budeš vystupovat před pasažéry, oznámil. Kapitán ho nakonec nechal vystupovat 1.5 hodiny. Hodinu a půl, během které si mladý iluzionista nemusel publikum jen představovat. Skutečně ho měl a bylo nadšené. Siegfriedovi se na lodi dařilo. Kapitán přidal jedno jeho vystoupení navíc, aby se dostalo na všechny pasažéry. Tehdy, jak pravila kouzelnická tradice, jsem do vystoupení zapojil i králíky a holubice. Show tedy měla zvířata, hudební a světelný doprovod, bylo toho opravdu hodně, na jednoho člověka až příliš, a tak jsem se začal schánět po pomocné síle, popisuje Siegfried. Jednou jsem pospíchal na vystoupení, běžel jsem nahoru po schodech, když v tom jsem narazil na mladého chlapce, jehož pokoj byl hned naproti tomu mému. Nechtělo se mi přemlouvat ke spolupráci stevardy, tak jsem se zeptal jeho. Takto jsem poprvé v životě potkal Roye. Líčí Siegfried první setkání se svým parťákem. Ze samotného vystoupení si toho oba kouzelníci dnes již mnoho nepamatují, ale co následovalo poté, to oba vypráví s chirurgickou přesností. Po show Siegfried pozval Roye na pivo, kde se ptal na to, jak se mladému pomocníkovi vystoupení líbilo. Roye ale neodpověděl. Když se ho Siegfried ptal už po třetí, z Roye vypadlo: publikum tě miluje a je skvělé, jak všechny ty triky ovládáš, ale upřímně, mně se vystoupení zase tolik nelíbilo, kouzla byla tak hrozně předvídatelná. Siegfrieda to rozčílilo. Nikdy mu nikdo nic podobného neřekl a teď mu jeho vystoupení schodil nějaký malý prcek, který nic lepšího neumí. Ve skutečnosti se mi to vystoupení vlastně docela líbilo, přiznává dnes Roy. Tancující plechovky kolem jeho těla, blýskající se kousky zlata, šátky, ve kterých mizely holubice, komu by se to nelíbilo. Ale nemohl jsem to na sobě nechat znát, měl jsem plán. Když se po nějaké době Siegfried uklidnil, zeptal se Roye, jak by tedy podle něj měl svoji show vylepšit. Na to měl Roy samozřejmě připravenou odpověď. Když dokážeš nechat zmizet holubici, dokázal bys to samé s gepardem? Podle Siegfrieda nebylo v magii nic nemožné, a tak Roy svého ochočeného geparda Chika, se kterým si budoval vzájemný vztah už od dětství, propašoval na palubu lodi. Předvedli s ním vystoupení, za které se jim dostalo ovací ve stoje. Kapitán lodi je ale na hodinu propustil. A tak se i s gepardím doprovodem dostali na jinou loď plující Karibikem a do malých evropských přístavů, kde sice vystupovali za symbolické honoráře, ale postupně svoji show zlepšovali. Zlomový okamžik přišel v roce 1967. Vystupovali tou dobou v Monte Carlu, kde si je vyhlédl manažer lasvegaského hotelu Tropicana. Nabídl jim účast v populární show Folies Bergère, kde byl svého času angažovaný i František Ringo Čech, kde měli být po dobu 12 minut zařazeni jako speciální hosté. Tříměsíční angažmá ve Vegas bylo v mnoha ohledech pro oba umělce revoluční. Důležité bylo hned první jejich vystoupení, protože se při něm odehrála následující nehoda. Gepard Chico nečekaně skočil po dirigentovi orchestru, kterému z hlavy srazil tupé. To chňapl do tlamy a vyskočil s ním na pódium. Celý incident tak nakonec dopadl naštěstí úsměvně, ale samozřejmě v té chvíli šlo přinejmenším o zdraví. Každopádně od té doby byl Roy do celého vystoupení zapojen víc než jako asistent. Stal se Siegfriedovým parťákem, jinak to ani nešlo. Roy zkrátka musel být na pódiu přímo u zvířat, aby nehrozilo riziko. Další novotou, kterou přineslo působení ve Vegas, bylo zapojení druhého geparda, samice Simby. Tehdy se je snažilo přesvědčit k podepsání kontraktu i vedení slavného pařížského kabaretu Lido. V něm nakonec Siegfried a Roy skutečně vystupovali a z Las Vegas tedy po třech měsících odjeli. Ku podivu ne za lepším honorářem, ten si Lido nemohlo dovolit. Chtěli vystoupení, kde budou jen oni sami. Vydrželi tu 3 roky, poté následovalo angažmá v Madridu. Do Vegas se oba vrátili až v zimě roku 1974 a zamířili rovnou do MGM, kde měli 20-minutové vystoupení v rámci show Hallelujah Hollywood. Rozhodli se zapojit do vystoupení novou šelmu afrického lva Lea. Zřejmě jako poctu oficiálnímu maskotovi MGM. V té době už platili za jedny z nejuznávanějších kouzelníků na světě. I díky svému manažerovi Bernému Jumenovi byli nejlépe placenými performery v celém Las Vegas. V roce 1978 se s MGM přesunuli do hotelu Stardust, kde měli předvádět pravidelná vystoupení o délce 35 minut. Opět komplikace během premiérového vystoupení. Siegfrieda kousl do ruky africký lev, který ještě nebyl navyklý na nové pódium. Ránu mu i hned zašili, doktoři napočítali celkem 38 stehů. I hned poté ale Siegfried pokračoval, za což mu později osobně pogratuloval herec Cary Grant, který show ten večer sledoval. V hotelu Star
1: Radio Xaver.
2: Čeráda se včera konala v Poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
3: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny. Mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
2: Miliardů.
3: 12 miliard, nám nic nedali. To jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
2: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
3: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejde na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni, se vrátím k tomu příkladu, mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborný, budeme je volit, a jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco, jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

Kapitola 8. Brokeš není filcka. Brokeš rád jezdil na kole, byla to jeho záliba. Významná energetická firma mu platila slušnou podporu, aby se mohl účastnit různých závodů. Byl to takový průměrný patlal, který byl ochoten k čemukoliv, když uviděl korunu. Na kole jezdíval s Božou a dalšími kumpány, kteří neměli k zločinu daleko. Toho večera seděli Brokeš a pár kamarádů u piva a dohodli se, že na Kamilu podá trestní oznámení. Bude sranda. Tak hodnotil situaci, když pod diktátem Křivého a několika vodek psal oznámení na Kamilu. Vypadalo to, že je schopen ještě v hospodě vše vyrobit, ale byl tak spitý, že se dohodli, že mu to Křivý připraví a on si to druhý den vyzvedne a pošle na policii. Jak se dohodli, tak druhý den udělali. Pro úplnost je nutno dodat, že udání si jen tak nevymysleli nad sklenicí piva. Božo dostal pokyn, ať to zařídí, a přizval si na pomoc Křivého. Pokyn musel splnit, protože ho zaměstnávali. Proč někomu ležela Kamila tak v žaludku i s novou pracovnicí, bylo zjištěno celkem jednoduše. Kamila se chlubila, že s touto odbornou posilou si posvítí na majitele solárních elektráren a na jejich dozorčí rady. Tato výhruška byla pro ní smrtelná. I Lajkovi docházelo, že nová posila, ostřílená v právu, známá místní galérky, politických propletenců, lobistických struktur, praní špinavých peněz a absolutní znalostí who is who. Ano, tato dvojka byla smrtelná pro všechny zločince v bílých límečcích, vrahy v taláru. Dobře věděli, že Kamile není třeba hodně napovídat, aby se nedokázala jen z náznaků orientovat. Bylo to horší spojení, než si dokázali představit. Mafie měla před

sebou nepřítele, o kterém se jí nikdy ani nesnilo. Bývalá prokurátorka, která je má přečtené jako maturant čítanku. Akorát tenkrát na ně nedosáhla. Tak ona teď bude dělat zaměřovače Kamile. A ta bude klidně střílet hlava nehlava. Své kroky zahájili okamžitě, když prokurátorka na úřad nastoupila a Kamila se zajíkala štěstím, že teď to bude moci roztočit a také se svými úmysly stihla svěřit. Policie obdržela trestní oznámení, ze kterého nebyla moc chytrá. Kamila má zase průser. Zaměstnala v pozici místopředsedkyně bývalou prokurátorku. Je zodpovědná za právní sekci. Co je na tom divného, mudrovali policajti, kteří nepatřili do SRO policie, práce na zakázku všeho druhu. Lépe řečeno část policie, která byla proškolena pro zakázky jedné energetické firmy. Co s tím? Ptal se jeden druhého a pozvedali obočí nad tou pitomostí. Víš co, pošleme to Kamile, ať vidí, kdo na ní podává trestní. Udělej to ale nenápadně, jakože si zapomněl a přilož to k našemu dopisu, abychom měli doklad, že jsme tu kravinu prověřili. Přišel první dopis na úřad a i v něm se všichni divili, co to má znamenat. Že mohou být všichni rádi, že se obsadila spousta měsíců neobsazená funkce a k tomu je to právník, který má zkušenosti se soudy. To je trefa do černého. Kamila kroutila hlavou a předala dopis k vyřízení příslušnému oddělení. Hoši od policie, nepatřící do zmiňované SRO, si oddechli, když obdrželi z úřadu stanovisko, které pro ně bylo dostačující proto, aby případ odložili. Se zlou se ale potázali a jejich šéf stejného názoru jako jeho podřízení dostal hrozně vynadáno, že konali špatně. Ani po druhém dopise z policie se nic nezměnilo a stateční policisté dál odolávali, že se případem nebudou zabývat, protože se nestal žádný trestní čin ani přestupek. To byl modrooký téměř v bezvědomí, jak na Božu řval. Viděl, že se akce nedaří a přitom to bylo tak dobře vymyšlené. Božo se bránil, že on za nic nemůže, udělal vše s křivým, jak se chtělo, a Brokeš vše podepsal, aby bylo vidět, že jako občan a zaměstnanec energetické firmy má zájem na spravedlnosti. Modrooký viděl, že tudy cesta nevede. Ještě ten večer se sešel s Talárem a s Fízlem. U skleničky vína jim vysvětlil, že ti hňupy policajti vše podělali a případ nechtějí řešit jako trestný čin. Fízl se bránil, že všichni nemohou být zapojeni do jejich SRO a nařídit těm, co to odložili, aby zase šetřili, to je takové na hraně. Měli jsme vymyslet něco jiného, já jsem vám hned říkal, že za takovou blbostí stíhat, to je na mezinárodní ostudu. Jak něco jiného? To už vymýšlejí ti tvoji kreténi v Brně víc než 2 roky a taky sakra nic. Hučel jako papiňák modrooký. Furt něco nejde a Kamila si sedí v úřadě jako královna a nám mizí miliardy pod rukama. Mizí nenávratně pryč. Talár se cítil trochu provinile, že je Kamila stále ještě na úřadě a proto přišel s troškou do mlýna. Příští týden to zařídíme. Kámoš Křivého z Jinavy, spolehlivý prokurátor, dostane další úkol. A ty, obrátil se na Fízla, ty to předlož naší policii SRO práce všeho druhu. Těm patlalům, co to odložili, to musíš odebrat. A aby příště neměli možnost zase něco posrat, tak alespoň jednoho vyhoď a druhému dej kárňasa. Příště jim bude jasné, že tak závažné zločiny se neodkládají. Suverénní vystupování Talára trochu rozčarovaného modrookého uklidnilo, ale přesto vyžadoval přesné termíny, kdy si na Kamilu znovu zaklekne jejich zakuklená četa. Termíny oba vysypali z rukávu, protože si byli jisti, že to nyní budou dělat jen spolehliví a mafiánskému systému oddaní strážci spravedlnosti. Pochopitelně té jejich spravedlnosti. Případu se skutečně ujal kámoš Křivého, prokurátor toužící po povýšení. Neschopný blbec, ale ctižádostivý. Tato kombinace je horší než blecha v posteli. Prokurátor rozjel akci století. Naklusalo komando policie SRO a zahájili další stíhání Kamily za zvlášť závažný zločin.
Modrooký s Lopatou tehdy rozhodli, že Talár nezvládá první soud dost rychle a je možné, že idiotský odvolací soud ji zprostí, protože shledá, že je to pitomost. Pak je nutné mít další v zásobě, ať ta kráva nevyjde ze cviku. Soudy se stanou jejím druhým domovem, dokud z toho nescvokne. Kamila znovu putovala od výslechu k výslechu, probíhala justiční honička, kterou si nedovede nikdo z občanů, kteří toto nezažili, představit. Kamarád Křivého, prokurátor, rozjel těch akcí proti Kamile několik. Ta za pomluvu Křivého byla obzvlášť pikantní. Kromě bezesných nocí, které vás slušného občana čekají, když jste předvoláni k výslechu, se vlastně nic neudálo. Případ byl snad odložen? Nepravdy, které se v podání Křivého objevily, to byla jen malá ukázka toho, jak to u nás funguje, co si všechno člen policie SRO může s prokurátorem dovolit. A když k tomu přidají Béďo, tak je o taškařici postaráno. Po zásahu komanda si Kamila nebrala servítky a podrobně médiím popsala, kdo je Brokeš a o co se jedná. Modrooký šílel. Další odkrytí jednoho článku. Nechápal, jak se mohla dozvědět pisatele udání. Asi se měl raději poslat anonym, jako vždy. Prostě tato vyzrazená spojitost se mu ale vůbec nelíbila. Brokeše vyhodili na hodinu a firma se od něj distancovala. Prohlásili ho téměř za nějakého podivína, aktivistu bojujícího za spravedlnost, až téměř nesvéprávného debila. V tom posledním měli 100% pravdu. Když pak hodnotili, kolik mu za službu dají a jak se o něj postarají, nebyli opravdu skoupí. Postarali se velmi dobře. Nežil z almužny, ani neodcházel o žebrácké holy. Úkol nakonec splnil na jedničku. Že to následně podělal nějaký naivní policajt, to nebyla jeho chyba. Kromě ostudy u sousedů, že je svině, se mu nakonec nic negativního nestalo. Dostával prachy a nechodil do práce. Mohl si rejdit na svém kole jako divý. Po krátkém ubohém upadlaném šetření dospěl policejní orgán SRO práce všeho druhu k závěru. Kamila byla znovu obviněna a následně kámošem Křivého obžalována ze zvláště závažného zločinu a kauza putovala k soudu. Talár věděl, že soudit bude jejich hoch, tak považoval úkol za předem splněný a nechal si vyplatit odměnu. Vlastně se v tomto případě nemůže hovořit o odměně. Talár jako celá řada členů tohoto spolku dostával odměnu pravidelně, paušálně. Jen ve výjimečných případech to byl bonus. Justiční likvidace Kamily trvala dlouho a Hlavoun zakázal bonus vyplácet, dokud nebude vše ukončeno. Nebyl spokojen s tím, že původní částka za její hlavu byla těmito lumeny už určitě utracena a Kamila za katrem nebyla. Proto zakázal další jakýkoliv bonus vyplatit, dokud se jí nezbaví. Doslov. Brokeš není filcka, protože to je malé zvířátko, které nikdo nemá rád. On je vlastně taková mega filcka. Společné mají jen jedno. Nikdo je nemá rád.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako po každé, politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska mám spoustu novinek, že ti hokejisti to nebyla náhoda a jestli na tom hokej vlastně někdo vydělá politicky, a nebo jak to trošku vypadá, prodělá.
1: No, téma téhle Férovky je jasný, blíží se eurovolby a v Česku je ovšem takovej podivný klid před bouří. Jak jsi zmínil, tak jako by se eurokampaň vedla na mistrovství světa v hokeji místo...
2: A nebo na Slovensku. To hodně bedlivě sledujeme.
1: No a za druhý, já myslím, že velkou vinu na to mají média. Já jsem četl neuvěřitelný článek na Novinkách, kde si autoři stěžovali, jako, že slogany politických stran do eurovoleb jsou nějak plytký. Jim asi vůbec nedošlo, že jsou to slogany, jako reklamní slogany, prostě lehce podvodný, možná i trošku víc podvodný, tak to je. Nakonec politici si vždycky tématem jakýchkoliv voleb dělají téma, jaký potřebují zrovna oni. A jsou to média, která by se měla snažit o to, aby v těch volbách vyzvihla ty opravdu klíčové témata a to, o co se hraje, a jakože se hraje skutečně teď o budoucnost Evropy. A tady naše média jdou po reklamních sloganech, po volebních sloganech. Nevím, co tam chtějí najít. No, druhá věc je, musíme si dneska položit zásadní filozoficko-politickou otázku. Je možný jít na západ, když už jsme na západě, protože to mě skutečně pobavilo výkop horký kampaně, nebo start horký kampaně Trojkalice spolu do eurovoleb, který provedl Petr Fiala, ale i hlavouni těch tří stran. Tak já jsem se tam doslech, že se prý hraje o to, jestli budeme mít v Česku demokracii a svobodu. To mě zajímalo, jak se o to hraje teď. No a za druhý Markéta Pekarová Adamová, šéfka Topky a sněmovny, přišla taky se svým moudrem a řekla nejdřív, že jsme na západě, nači řekla, že se hraje o to, jestli půjdeme na západ. Tak to mě doteď trápí. Nemáš, prosím tě, na tohle odpověď? Nezabýval se s tím?
2: Já se teďka chystám na Chebsko a netušil jsem, že to vlastně můžu dát jako pracovní cestu.
1: No, se tak ty míříš na západ. Ty se poučil.
2: Tak já jedu opravdu mezi ty západňáky západňáků. Zkusím se poptat, co znamená být Chebanem.
1: Já tě jenom to technickou skočím. Pozor na Chebsku a tak. Úplně tam nevolej ty západňáky často.
2: No,
1: tak
2: ono tam probíhá hodně často nejen politický zemětřesení. Furt tam něco bouchá. Ale to víš, že mě to překvapilo. První věc, která mě pozitivně překvapila, teda, že se to odehrálo na nádraží. Ten výkop ve Fantově kavárně na hlavním nádraží, to jsem si říkal, zajímavý trend. Možná pětikoalice objevuje, respektive, pardon, aby byl přesný, koalice Spolu, objevuje nádraží, možná už si to někteří balí do Bruselu, protože teď nám obnoví noční rychlíky do Bruselu.
1: Jo, a počkej,
2: nebo to někteří už zabalili,
1: jestli si nechystají Czechzit nějaký, nejsou úplně populární,
2: tak mě
1: jestli už si nechystají, víš, správný vlak, kterým někam pláchnou.
2: Hele, ono to tak, jako ten formát byl tak sevřený, tak úsporný, takový uzavřený, že jsem měl pocit, že to už není ani 5 minut do 12, ale že opravdu ten rychlík jde za 3 minuty a nečeká. Druhá věc, která mě překvapila, taky jsem zavnímal, že se tady bojuje o osud demokracie, mě překvapilo, když to slyším od nejvyšších ústavních činitelů. Většinou to nezažívám v žádné zemi, kde by řekli, máme premiéra, máme vládu, máme senát, máme dominanci poslanecké sněmovně, máme našeho rozhodčího pro každou akčnost připraveného prezidenta, máme klíčové úředníky ve stěžejních institucích a přesto máme pocit, že se tady hraje o osud demokracie.
1: Betonujeme ústavní soud, bych dodal.
2: Tak. Dost překvapivý a silný tvrzení.
1: Jestli to nemysleli jako na sebe, teda, že možná tady trošku potlačujou demokracii a svobodu? A teď já nevím, protože... jsou tady jistý signály od nástupu vlády Petra Fialy k moci a hlavně po ruské invazi na Ukrajinu o tom, že vypínání webu, obnovení funkce cenzora, tak, že možná to myslí takhle, že jistá sebereflexe.
2: Já čekám, kdy přijde slogan, komu jede vlak. Komu zvoní hrana, ale komu jede vlak. Ale víš, hele, bylo ti to zajímavé a tak trošku mám pocit charakteristický pro těch, co to je, 10 dní do voleb, že vlastně nepadlo žádný velký téma. Že to bylo zase jenom opakování takových těch nekonečných evergreenů, zase bylo přejítí toho, že ti jednotliví představitelé koalice Spolu chodí do televizních debat a vystupují tam de facto názorově proti sobě a nechtějí se příliš k ničemu vázat, vedou individuální kampaně, ale otevřeně říkám, ona drtivá většina ostatních není lepší. Opozice ta opravdu odjela na mácháč, utekli, pravda, někteří teda na hokej a pak se zase vrátili mentálně na mácháč. Televizní debaty jsou v podstatě o účasti a zatím nikdo neloví silná prohlášení, silné argumenty, klíčová témata, která se v tom Evropském parlamentu budou dít.
1: No, mám, já jenom ti do toho skočím, z Mikyho Ferenčíka Ježíš, jestli to sleduješ, ku příkladu, tak
2: já
1: tady vidíme teda, metamorfózu
2: že,
1: zajímavou.
2: Že je celou dobu teda, já jsem překvapen, že to dělá až kvůli jako pozici 12 na pirátské kandidátce.
1: No, já si myslím, že to celý skončí tak, že se i sám ukřižuje. Jo? Ale no, když jsme u té tiskovky Trojkalice spolu, tady na Hlaváku, já myslím, ty seš cimrmanolog a cimrmanofil.
2: Miluju ho. Miluju ho, je to náš nejúspěšnější rodák Libereckého kraje.
1: Já jsem tam prosím tě detekoval kvalitní cimrmanovský humor. Za prvý Petr Fiala, což prostě není úplně premiér spojovaný s pravdou, si nad hlavu nechal nasvítit Pravda vítězí nápis. To mě strašně pobavilo, že nevím, jestli už si střílí sám ze sebe, nebo jestli mu to nedochází. Každopádně opravdu premiér, který je chápaný nemalou částí veřejnosti jako lhář, protože prostě popřel svoje předvolební volební sliby klíčové a pak lhal o tom, že je nepopřel, ale že o tom do dneška, tak když si tohle to nechá nasvítit nad hlavu, tak já to vidím jako dobrý cimrmanovský humor. A pak je tady pokračování dobrého cimrmanovského humoru s tou ohledně toho Západu. A protože divadlo Járy Cimrmana mají tu slavnou hru, kde, jak Zdeněk Svěrák říká, jdu na sever, pořád jdu na sever a teď už jdu na jih. Tak jestli, když Markéta Pekarová Adamová nám řekne, oslaví se, jako že jsme na Západě, načiž řekne, musíme jít na Západ, já jsem tam detekoval kacířství trošku, protože když seš na Západě a chceš znovu vyrazit na Západ, tak podle mě musíš vyrazit v podstatě na Východ nejdřív, ne? Než se to pak znovu zlomí na Západ.
2: Chtělo by to, ale Markéta Pekarová Adamová to vzala přes hokej a ani tak to nepomohlo. Hele, já už jsem jako některé jinota její zahraniční politiky vzdal, protože ty šokují i ty hostitelé a často ty, kterým má být porazeno. A myslí se to údajně, teda předsedkyni poslanecké sněmovny s ním i dobře. Nejsem si úplně jist, mám tak trošku dojem, že to je takový podobný efekt, jak se říká, jak uspěje vždycky doktor v politice tak, že většinou pacienti už se ho bojí a tak ho prohlasují, aby šel do politiky a už moc neordinoval. A tady mám dojem, že Markéta Pekarová Adamová vždycky utíká z té zahraniční politiky, když všichni prosí, typu teďka trošku prosím vás z domovského tématu, tak přijde poslanecké sněmovny, řekne, bude tady Herdek, jiná politická kultura, já se o to zasnažím, na Češi vysloužil zase někam jinam, teďka teda přišly státní významné události, ta její vystoupení byla taky taková jako pofidérní, jsem si říkal, že to si ty naši předchůdci nezasloužili, když bojovali za nás a za ten stát a často obětí nejvyšší a pak tam slyší z úst předsedkyně poslanecké sněmovny někdy takové jalovosti, že se prostě Markéta Pekarová Adamová dala na sport, a tam taky prokázala několik jako tvrdých obratů.
1: Dost zaskočila dokonce svého manžela tím.
2: No, tak to už jako když to končí doma. Tak
1: začala dávat bodyček v hledišti O2 Areny. No, když jsme u toho hokeje, ty jsi to zmínil. Samozřejmě politici se na sportu, a ne na sportu, na kultuře a dalších událostech mimo politiku přiživují odjakživa. Problém je, jak to dělají. Ona taková poučka politického PR je, nedělejte pro boha nikdy nic, co nejste vy.
2: Ale to už se tady dlouho nedrží.
1: To už se tady dlouho nedrží.
2: Tady se to naopak přebíjí ve stylu, já vám ukážu. Vy budete všichni koukat.
1: Budete koukat. A já jsem teda koukal, musím říct, když vyběhla ta fotka, kde sedí členové vlády Petra Fialy nebo členové vládních stran, včetně šéfky Topky, v té jako detašovaném VIP boxu v O2 aréně, úplně, já bych řekl, někde v nejvzdálenějším rohu od publika.
2: Myslíš tu bublinu na nebesích, O2 arény?
1: A premiér Fiala tam sedí ve svým obleku, Markéta Pekarová Adamová usrkává bílý víno na svátku piva, do toho hokejový dres tam na sobě má Marek Výborný, teolog, u kterého by to, já bych tam čekal spíš sutanu, ale hokejový dres opravdu ne. Do toho tam sedí ministr vnitra a první vicepremiér Vít Rakušan, který to asi aspoň trošku pochopil, tak ten tam sedí v triku. Aspoň.
2: A bedlivě to pozoroval.
1: A bedlivě to pozoruje svýma velkýma očima. A mně to přišlo jako perfektní metafora Fialovy vlády. Uděláme to přesně, co nejsme my. Někam se jakoby vystřelíme mezi lidi, ale zůstaneme od nich co nejdál, aby jsme zůstali ve své bublině, aby k nám nedolhala případně nějaká kritika, zloba a tak dál. Ale jako současně budeme vdění a hlavně na na první pohled je vidět, jak sem nepatříme. Jak nás sem vystřelili naši PR-isti a my teď nevíme, jako, co s tím. A líbí se mi, že Markéta Pekarová Adamová to zkusila záhy napravit teda tím, protože i vládním novinářům, novinářům, kteří jsou očividně na straně vlády, došel ten do očí bijící kontrast, kdy tady vládní politici sedí ve VIP boxu a jejich úhlavní nepřítel a nepřítel lidu číslo jedna Andrej Babiš, jeden z nejbohatších Čechů.
2: Já si myslím, že utočíš teďka na prezidenta, jsem takový nejistil, protože ten sedí, taky byl mezi lidmi.
1: Sedí mezi plebsem, sedí mezi plebsem prostě v nějaký normální mikině nebo v čem a položili si jednoduchou otázku, je tohle v pořádku, tak Markéta Pekarová Adamová asi dospěla k názoru, že ne, se cvaklo jí to a vyrazila na hokej znovu, tentokrát v hokejovým dresu a bylo to finále.
2: Ale s kabelkou, která teda moc neladila.
1: S kabelkou, která...
2: Až tomu... já do kabelek dělám.
1: Moc neladila, možná si měla vzít radši tu hokejovou brašnu, že velkou, ale když jsme dali gól, nebo už jsme se blížili k vítězství, tak ona to začala oslavovat tak, jako začala naskakovat na svého manžela, který očividně byl sám překvapený, kde se ní najednou vzali ta láska k hokeji. A navíc ona tam ještě tak jako kouká nahoru, protože to video je natočený samozřejmě, ono působí jako náhodou, ale jasný, že si postavili nad sebe někoho, kdo to bude točit a je to celý inscenovaný a Markéta Pekarová Adamová jako by se dívala na ně a říkala, tak co, už dobrý, nebo mám skočit ještě jednou na manžela.
2: Už tak... je dostatečně potlučený a to...
1: Nevím, jestli to úplně vylepšila.
2: Navíc teďka to není tak... ideální, protože v době, co prožívá Slovensko, další napadený Slovák, to není dobře a dobře to nevypadá.
1: Víš, to už i
2: já vidím teďka opravdu jako za řeku Moravu a mezi kopce Karpát.
1: No a to chtěli, to chtěli usmířit veřejnost, no, a hlásali klid.
2: Já jsem takový ombudsman teďka pro slovenské záležitosti, to víš. Takže tím teda zdravím manžela Markéty Pekarové Adamové a jménem teda českého národa se mu omlouvám, že byl teda napaden českou ústavní příslušnicí, shodou okolností teda jeho manželkou. Bylo to nečekaný. A vidíš, co politici udělají pro pozornost? Já musím říct, že ne, tam se nádherně ukázalo, že přesně zase zadal někdo úkol typu jdi na vinovou révu, projdi se vinicemi, pozdrav vinaře a zapomeň napsat v jakém oblečení. Petr Fiala vzal sako. Tady někdo řekl, hledí na hokej a mohli mu aspoň to sako urvat, jo, ale... Ale na druhou stranu zase by možná někteří řekli, to není Petr Fiala, on chodí prostě v saku možná i spát, teďka najednou je marketérskej, sundal sako, chce po 5% preferencí víc, udělá to něco s lidma, neudělá to něco s lidma, no s lidma to ve výsledku nic neudělá, protože nevím, jestli se mám radovat, ale kvalita české politiky a politické kultury už je dneska tak daleko a tak vysoko, že lidé už dokonce si dokázali úplně oddělit veškerý zbývající společenský, čímž i sportovní život od politiky. Takže politici, kteří očekávali, že když se najednou zrodí v davovém šílenství, objeví hokej, objeví sport, masovost a půjdou na to jedním dresem, druhým dresem, třetím dresem nebo nějakou tribúnou pro vybrané, hlasu moc nenaberou, protože co sleduju okolí, tak lidé okamžitě se dívají všude jinde, kde ten politik není. Sledují ty hokejisty, kteří sami možná v tu chvíli jako taky byli takový rozpačití, za koho to vlastně teda ten hokej hrajou a na jakou branku útočej. A svého druhu asi kdo na tom vytěží, tak prezident Petr Pavel, protože...
1: No ten málem naskočil do hry.
2: No já jsem, víš sám, že jsem v tomto pořadu vyhlásil, že pan prezident stále přemýšlí o nejatraktivnější fotce pro měsíc červenec do svého prezidentského kalendáře a málem jsme ho měli na bruslích.
1: Zůstal jako Putina. Teda,
2: no...
1: To je hokejista nadšenej.
2: Je to strašný, kde
1: on
2: jako to
1: opravdu
2: berou,
1: v jeho šlépejích, on nemůže hele, z té stopy vyjít.
2: Já
1: krenký.
2: Jsem taky slyšel, že to je taky důvod, proč ten medvěd na Zlínsku to otočil a šel zpátky na Slovensko, protože se bál, že popojde k Přibyslavi a tam si ho odloví Petr Pavel a polonahou hrudí ho zdomestikuje a bude fotka na srpen. To tomu nedošlo, medvěd se zalekl, otočil to, vrátil se zpátky do Karpat, patří mu to, nebude mít fotku s prezidentem, ale překvapil mě pan prezident teda na střídačce, byl jsem překvapen, kam až politici můžou teda dojít, kam je až pustí, ale pravda je, že to asi řadu lidí zaujme, protože prostě jiný z prezidentů tam nikdy nebyl, pojal to rozumně, byl tam v polokošili, nezasahoval, vypadal, že ho to baví, že tím žije. Má jednu obrovskou výhodu, že má ještě tak daleko do prezidenta, prezidentských voleb a on má dar furt pro ty europrojevy a takový ty šokantní návrhy pro českou společnost a republiku, že on si to zase umaže.
1: Jenom ta hokejová kabina řekl tam, pronesl tam ten projev o euru, nebo ne?
2: Nevím, jestli je nešokoval náhodou tím, že příště to budou hrát děti od 14 let, protože on teďka rád snižuje tu věkovou hranici, rád by, že jo, i do volebního práva to velice rychle vepsal. Nevím, jestli teď, když proběhla anketa studentských voleb, jestli zase ten názor nepřehodnotím, že mě něco říká, že jeho vyhlížení nedopadly úplně tak dobře, jak by asi očekával, takže myslím si, že to zase bude stavit na starých, dobrých, starých.
1: Tak Petr Kolář lojálních. To analyzuje a řekne, jak
2: sám
1: to bude.
2: Kope, sám teďka, že jo, je nastaven. Ale tím chci říct, že mně až přišlo, že dokonce politici ani tak nedoufají, že jim to rychle nahrne preference, že se dostanou do očí národa, ale že v podstatě na ten hokej utekli, aby opravdu se neřešilo nic s europroblematikou, nic s migračním paktem, nic s měnou euro, nic s Green Dealem, nic s otázkou hlasování a práv členských států. Teď oni dokonce přemlčeli i poměrně důležitou a českým jedním z mnoha novinářů i českým redaktorem moderovanou debatu s kandidáty na budoucího předsedkyně Evropské komise. I to se tady přišlo mlčením. A jak ty si vzpomínal, že média vlastně nevyhledávají témata, my jsme tady nedávno měli nutno dodat teda neúspěšnou akci SPD, Tomia Okamury, prostě nemůžeš dělat kontraakce vůči hokeji, to se fakt nepovede, ale kde on měl dokonce bývalého zástupce Frontexu? A v podstatě vyjma parlamentních listů se to naprosto přemlčilo. Musím říct, že k mému velkému překvapení, protože i kdyby někdo chtěl jako kritický rozhovor typu prostě odešel z Frontexu, mluvilo se o důvodech odejítí, jak byste se s tím jako vypořádal, kde si myslíte, že jsou ty slabiny vaše, případně migrace, tak to rozhodně byla příležitost jako velmi kvalitního, zajímavého rozhovoru.
1: No a
2: ten člověk přijel a zase odjel.
1: To je úplně bizarní. Já jsem to čet na ten přepis na těch parlamentkách, bylo to strašně zajímavý, ale hlavně je bizarní to v tom, že snad asi v žádný jiný zemi v Evropské unii podle mě se nestal migrační pakt a jeho schvalování takovou fraškou jako u nás, kde nám to vláda nejdřív prodávala jako ohromný úspěch, na čiž se od toho sama distancovala a drtivá většina jejich vlastních europoslanců hlasovala proti. Pak jsme tady lovili, kdo z vlády je větší lhář, ale že o té údajné výjimce pro Česko z toho paktu, o tom, jak moc jsou tam povinná kvóta, jak tam je a nebo není. A teď tady máme bývalýho šéfa Frontexu, mimo jiný prostě Frontex je jedním z těch pilířů vlastně jakýhokoliv migračního paktu a kdykoliv se jedná o migraci, tak je tam Frontex, jako možná přesně, nejopakovanější přesně. Slovo. A on mluvil vlastně o tom, co my jsme, mě už je to trapný říkat, ale tady ve Férovce sami už zmínili.
2: No už jsme trošku jak Petr Fiala, taky furt mluvíme, že už jsme to říkali,
1: že jo,
2: a že to nastalo.
1: A furt se to stává.
2: My ještě máme dokonce reální statistiky, které potvrzují, že se to fakt stává. Bohužel, teda já rovnou říkám, já bych tady raději oslavoval a všechny zase uchvátil další pozitivní zprávou, aby si mohli doma odhodit zlatou lopatičkou, obklopení zlatými nugetami ve všedním dni běloskoucí poměnkového modrého nebe, nudy, radosti a pohody. Další pozitivní zprávu, řekli si, mě už ti to snad ani nebaví.
1: No, on je na tom zajímavý, že šéf bývalý Frontexu, který teď ve Francii kandiduje za stranu Marine Le Penový, tak vlastně říká, jak to s Frontexem, na který se pořád odvolávají evropští, nebo naši politici v Evropě, jak to ve skutečnosti je, a sice, že Frontex je v podstatě bezzubý, že v současném politicko-společensko-mediálním klimatu v Evropské unii, kdy jsou nadřazeno nad všechno vlastně práva migrantů nelegálních, takže Frontex je bezzubý, protože jakmile se pokusí splnit to, co má dělat podle zadání, tak okamžitě vlastně za špatného, protože se na něj vrhnou neziskovky, média, liberální politici, že pošlapává práva nelegálních migrantů.
2: Málo vlastně, vítá, málo funguje jako cestovní kancelář.
1: Vlastně on doznal to, že dneska evropské státy na jižní hranici vnější Evropské unie nejsou schopné plnit jednu ze základních funkcí státu, nebo aspoň když si něco chce říkat stát, a sice chrání svoji vlastní hranici.
2: A mimochodem dokumentuje to, co my tady vedeme o tom debatu, proč stále tady není vůle z bruselských institucí, případně Frontexu, říct, tak pojďme pomoct těm de facto napadeným zemím, protože on to je vlastně konstantní bezpečnostní problém, zemím pod tlakem a vyšleme tam prostě svůj díl odpovědnosti. pokud chcete odborníky, odborníky, pokud chcete policisty, policisty, pokud celníky, vojáky, můžeme dodat to i to, případně techniku. Myslím si, že vlastně o tom se jakoby mluví hypoteticky, ale vlastně nikdy tato žádost opravdu systematicky neproběhla a nikoho zatím jsem neviděl, že by se trvale napadlo říct, tak si pojďme udělat zahraniční misi ideálně doma, čili na vnější hranici Evropské unie. A to jenom dokumentuje, že fakticky ty instituce o to nestojí. A nestojí o to přiškrcení té nelegální migrace, protože bohužel on ten biznis z toho tyje, z toho nelegální práce, organizovaného zločinu, obchodování s lidmi a já se obávám, no, že musí být tím pádem už jako pevně vrostlý do mnoha zemí.
1: Můžem asi říct, že to je vlastně jediný už skoro tradiční evropský průmysl, který Evropská unie podporuje.
2: Máš pravdu, že to je taková dotace na ruby, ale funguje a za chvilku možná se bude říkat, že to už je taková rukodělná tradice s označením a ochraně k místnímu popisu a ochranou místní značkou, ale musím, že mě to překvapilo z toho titulu, že dobře, řeknu si, některým médiím nejsou Lupénovci po chuti. Ale, jak říkám, dá se vést i náročný kritický rozhovor, protože nutno dodat, že bývalý ředitel Frontexu taky není jako černobílá nebo jenom bez nějakých rozporů postava hrdinských rysů, ale ono by to mimochodem nasvítilo taky tu bezubost obecně toho Frontexu. Taky málo kdo mimochodem ví, že Frontex sídlí v sousední Varšavě, ač vlastně, že ho bychom čekali, že mnohem víc bude sledovat tu vnější hranici.
1: Víš to, já jsem nevěděl, já bych ho posunul někam ještě dál na sever.
2: No,
1: to
2: on
1: mají,
2: možná
1: to mají blízko na pracoviště.
2: Já si myslím, že možná to za chvilku bude ta taktika, že třeba někde k Tallinnu, že aby to měli s rozhledem a když je problém na Jižním moři, tak pojďme ho posunout k Severnímu moři i na Baltu, může ta příležitost být. A je vidět, že prostě to téma je nepohodlný a musím říct, že jsem velmi jako překvapený, jak tady zvítězila fakt taktika, jak jsme měli ve své době prezidenta zapomnění, tak opravdu taktika, etapa zapomnění ve vrcholící kampani to ideálně přemlčet, postavit to na úplně jiných tématech a dokonce tady máme, což musím, že mě naprosto fascinuje, že Česká televize má ve finále taktiku, pozveme jenom sněmovní strany, první perlička, ač preferenčně to vypadá, že tam bude mnohem natřískaněji politicky, co se týče těch subjektů, kandidátů a reálné šance uspět. Ale i třeba to rozvrstvení, že teda ve všech ohledech my uznáváme koalici Spolu jako jednotící politickou sílu, že jo, se přepočítává na mandáty, furt se to poměřuje, jestli by měli ústavní většinu nebo neměli, jestli by zvládli vládnout sami nebo ne. A najednou, když se to hodí, tak pár hodin před volbami se pozve každý to lídr z té jedné politické strany koalice Spolu samostatně. Takže naprosto neuvěřitelný zase ohýbání reality.
1: No říká se tomu, sleduj tok peněz, tak víme, že Česká televize, tahle vláda ji teď slíbila a odhlasovala,
2: poplatky
1: že
2: asi nebudou jen tak náhodou.
1: Poplatky televizní neboli televizní daň, tak něco za něco, ale nic není zadarmo.
2: No jenom mě fascinuje, víš, před evropskými volbami nasadit opravdu jenom jako sněmovní optiku, to je hodně hrdinský a hodně netradiční tak. Tak jsem zvědavý, až se budou blížit krajské volby a že zase Česká televize dělá to tradičně, udělá debatu těsně před nimi, tak jestli to třeba bude zase o europoslancích, nebo já bych navrhoval pozvat opravdu prezidentský, bývalý prezidentský kandidáty, nebo úplně někoho z úplně jiného ranku, protože to je fakt jako totální ohýbání volební soutěže a práva dostat se k informacím, které souvisí aktuálně s tou danou kampaní a danou volbou, která se odehrává a odehrává se ve vztahu k Evropskému parlamentu, tak je to neuvěřitelný, ale jenom mě to dokumentuje, že fakt jako to je mnohem širší teďka problém, že typu nám se tady fakt blížej za mě asi zatím nejdůležitější evropské volby, které jsme prožili.
1: No jednoznačně nejdůležitější.
2: Prožívat. A taktika je
1: ale je to
2: přemlčíme,
1: samozřejmě,
2: neřekneme, řekneme si po volbách.
1: Chyba médií, jestli si na něco stěžují, mají tolik témat. Tohle to jsou eurovolby, kde migrační pakt je jeden bizár, ale vlastně to sami vidíme víceméně u Green Dealu a hlavně u toho nejviditelnější věci teď, která má tak případně ničivý dopad na evropský autoprůmysl, a sice zákaz spalovacích motorů, který byl schválený jenom v loňském roce, čili nedávno. A teď vlastně vidíme hlavně vládní politiky nebo politiky vládních stran, a že to bylo schválené za vlády Petra Fialy a dokonce za českého předsednictví a mimochodem pod kuratelou premiéra, který teda říkal zákaz spalovacích motorů jen přes moji mrtvolu. A teď se o to ti samí politici před volbama distancují jako a slyšíme, je to potřeba revidovat, je možná potřeba ten zákaz zrušit. Tohle to je přeci ohromný téma.
2: No to, jak
1: zrušíme, co jsme jenom včera odsouhlasili. A média se tím vůbec nezabývají.
2: Ale víš, já dokonce kdyby někdo si řekl, my už jsme o migračním paktu točili, mluvili, Green Deal už nás taky nebaví, je to nehezký sousloví, pojďme dělat jiný témata. Můžou. Máš tam lékovou politiku. Jestli se budou společně jako...
1: Tak tady vidím Vlastu Válka úplně...
2: No, já bych ho konečně viděl, já bych byl rád, že bych ho konečně viděl. I když ne, přeháněl bych. Teď jsem ho viděl na hokeji. To mě zaujalo.
1: Byl na hokeji taky?
2: Ten ministr, který
1: jo, vlastně, byl no jo,
2: na začátku,
1: no
2: ministr, který jinak nestíhá, je zavalen prací, zachraňuje tuhle tu zemi, přiváží ten Endiaron, vyhledává tu garáž, kde bude ta garážová výroba. Tak si teda čas na hokej udělal... Koukal jsem, no je to Superman mezi námi všemi všedními, ale třeba tohle je obrovský téma. Fakt jako prostě společná léková politika a jestli se bude někdy něco ještě jako jménem lék dělat na území Evropské unie. Další obrovský téma, když se chceš vyhnout jako by těm jiným nepěkným, energetika. Cena, prodej, způsob jaderní energetiky, energetického mixu, ježíš, pro nás naprosto fatální situace, která nás čeká. Máš tam otázku kvalifikované většiny a práva veta. Prostě jinými slovy, kdyby někdo řekl, prostě slyším migrační kvóty, vidím rudě, tak má takových příležitostí, jak to chytit za pačesy a nastolit teda jiný témata, ale opravdu teď je to prostě jedno velký unizono promlčení, kdy se nejprve zneužily teda ty tragické události na Slovensku, teď za mě se zneužil hokej a podle mě ještě jako budou se snažit to co nejdále udržet a teď přemýšlím, co příští týden, jestli se někde něco, já nevím, karotka nezlevní, nehrajeme náhodou v tenise něco, nebo prostě...
1: Ale se zlevnění karotky to moc nevypadá, protože teď jídlo znovu zdražilo, ale
2: výborně,
1: vládní politici říkali...
2: týdne.
1: Je to jenom výkyv.
2: Polský nákupy.
1: Polský.
2: A máme to. A máme
1: víš,
2: to.
1: Víš, komu uděláš velkou radost a teď ho pozdravuju Zdeňku Plorajchovi, našemu věrnému posluchači a on miluje Biedronku.
2: Jel bys s náma do Biedronky?
1: A je nervózní, kdykoliv nezmíníš Biedronku ve Férovce, tak mi píše.
2: Teda tak, takže, tak tím pánem, ale tak to ti teda dám tip, mimochodem milovníků vína. Mají tam prý teďka výborný primitivo, jsem slyšel Biedronce.
1: Takže, v krabici velký nějaký?
2: Ne, nebo... už objevili právě i láhle. A prý je to teda výborný, má to i korek a je to prý špička. Takže domluv Porajcha, dodávku, já vemu hluboký tašky a jedem.
1: Já se, hele, já se trošku bojím toho alkoholu. Já si pamatuju, jak tam spousta lidí na Těšínsku zbohatla pašovaním nelegálního alkoholu. Tak to, a vzhledem k tomu, jakou jsme tady měli aféru s alkoholem, jak oslepávali lidi a tak dále, tak se trošku bojím.
2: No je pravda, ale... že já mám pocit, že teď nám slepne celá společnost. Teda, když no se podívám, fakt, jako víš sám, že tady jsme mluvili o tom typu čeká nás špinavá, tvrdá kampaň. Já teda jsem přesvědčený, že se ještě něco objeví, že je to jako podezřelý tohleto ticho. Ale aby jsme prostě za 14 dní říkali, přátelé, byli jste hrdinskými účastníky první velké mlčící kampaně nad první velkou mlčící politickou volbou a teď se úspěšně promlčíme přes kraje Senát do sněmovních voleb, protože já jsem přesvědčen, že se teďka hodně testuje věcí, které se budou pak zkoušet při sněmovní kampani příštím roce, kdy půjde samozřejmě o hodně, kdy mimochodem podle mě najednou vytáhnou témata a budou bubnovat a bude to osudový a bude to soumrak bohů a bude to souboj o identitu tu všeho, když naši sousedi si budou říkat, kde pak tyhle ti dobráci žijí, na jakém ostrově a kde tak jako fouká, je rozbouřený oceán, to zase není taková hrůza. Navíc teď jsem si vzpomněl, jako na východ od nás je Rakousko, s tou metropolí stále východněji, tak nevím, jestli možná na to utočila Markéta Pekarová Adamová.
1: Že jak na východ, tak na západ. Ono zasahuje ještě hodně ke Švýcarsku, takže u nich je to
2: a pravda, že skončíš
1: typicky rakouský,
2: na
1: jak na východ, tak na západ.
2: A u Vinic, no je to pravda. A stejně nakonec to mají nejlepší v tom Burgenlandu, že jo, ty tlínky. Ale je ti to prostě nějaký takový prapodivný a jen mě překvapuje, že vlastně tomu všichni jsme tak nějak jako učenlivými statisty.
1: No, víš, co je ještě ironie to, když se vrátím k tomu výkopu finále eurokampaně Trojkoalicí spolu, že Alexander Vondra vlastně, oni mluví o tom, no mají úhlavního nepřítele z ANO a z Andreje Babiše. A ironie je, že vlastně ANO jim, on jakoby okopírovalo tradiční europrogram ODS. A takže i Alexander Vondra vlastně, když kritizuje Andreje Babiše a to, s čím, a ta retorika a akcentace témat, s čím jdou do eurovoleb, no tak je to tradiční ODS, než se v ODS haslo jménem Trojkoalice spolu, tak I to se mi líbí, že vlastně i tady je takovýhle popření a ty už jsi zmínil ten bizár, že v podstatě první pětka té eurokandidátky spolu, tak mají největšími konkurenty jsou si sami sobě.
2: A dávají si to najevo.
1: A to, když si vzpomenu na slova a slib paní předsedkyně TOP 09, no přece nebudeme akcentovat nějaký témata, která nás rozdělují, to ne. Budeme radši jenom mluvit o tom, co nás spojuje a věda a najednou vidíme to, co nás rozděluje jako hlavní věc.
2: No, tak prožili si teďka největší boje za vědu a výzkum, že jo? Ale a jak to dopadlo? Ale je ti to takový jako zajímavý, jo? Protože když to vem si, koalice spolu v podstatě toužebně hledá téma a vymezení se vůči soupeřům, takže to postaví zase, že jdou v úzovkách jenom proti Babišovi, což si myslím, že v dnešní době, čase a situaci, co toho dění okolo nás, je příliš málo. A myslím si, že jim to taky moc nefunguje. No, SPD taky v podstatě, vem si, ty zase dělají koncertní šňůru, která vyšuměla sama sebou.
1: No, ona je mimochodem...
2: Andrej Babiš prodává auta, teďka Hyundai jsem koukal a mimochodem taková perlička, že teda to nebyl ryze čistý spalovák, takže mi to přišlo jako hodně zajímavé. Říkám,
1: bylo to hybridní?
2: No. Hybridní kampaň. Ano, byla to klasická hybridní kampaň, protože já jako hybridium fandím, přijde mě to rozumný a přijde mě to rozumný kompromis, ale překvapilo mě, že jako z ústy za spalovák ani krok víc a ani krok zpátky vylejzat z hybridu je takový zajímavý. No a teď, když si to vlastně